Po delší době budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslouchat folkovou novinku na CDčku. Vydala ji kapela Meziměsto a pojmenovala ji Pramen, co neuteče. Klidný poslech pořadu Na cestě přeje Jarka.

První písnička se jmenovala Povodeň a jejím autorem je stejně jako všech ostatních zpěvák a kytarista Ondřej Podešva. A taky je šéf, předseda a jeden ze tří zakladatelů kapely Meziměsto. Ta má za sebou desetiletou existenci. CDčko Pramen, co neuteče, je jejich třetím albem. A my si teď z něho poslechneme další dvě písničky. Roztroušený sklerotik a Alex.

0: CDčko Pramen, co neuteče, mi poslala Jana Bílíková, skvělá zpěvačka a houslistka, jak jsme mohli už slyšet v předcházejících skladbách. Zpívá sólově, ale pěkně to ladí i s muži zpěváky. Jana je další ze zakládajících členů společně s Vojtou Rohlíčkem. Vojta je i třetím zpěvákem. Zvuk kapely Meziměsto doplňuje pianem a akordeonem. Třeba i v následující skladbě Nesmíme se znát.
1: Asi už nesmíme se znát.

žádný pocity, už nesmí zvedat telefon. Co by ti na úbrusu zněl, kdyby to náhodou byl on, a strunu v srdci rozezněl.

Vic. Nepiš mu zprávy, nevolej. Já co je nejlepší před svým, osud je někdy milá zlej. Já to na tebe nepovím, nesmí vám tíkat stejný čas. On nesmí vědět to, co ty, a jestli objeví se zas, zažije trochu nicoty, tak už si jeho číslo smaž. Na co ho potřebuješ, stačí ti lidé, co znáš, jen s těmi trafíš.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme novinku kapely Meziměsto s názvem Pramen, co neuteče. Vytvoření CDčka trvalo rok hlavně kvůli povodní, která vyplavila studio, kde kapela začala album nahrávat. Paradoxně úvodní píseň Povodeň vznikla už předtím. Celé natáčení měl pod palcem Honza Skorunka. A mimochodem, voda prolíná celým albem od začátku až do konce. Poslechneme si teď Máky.

Dalšími členy kapely Meziměsto, které jsem ještě nezmínila, jsou Adam Vojtěch s perkusemi a bicími a baskytarista Petr Gric. Ten je otcem zpěvačky Jany Bílíkové, což je informace, kterou třeba v bukletu k albu Pramen co neuteče nenajdeme. Ovšem texty písniček v něm jsou všechny. Stejně jako následující, naposledy píšu řádky.

pořadu Na cestě jsme slyšeli další písničku Vyslanci duše z alba Pramen, co neuteče. Jde o třetí CDčko kapely Meziměsto. Záměrně neuvádím, odkud jsou, protože každý člen je z jiného města, od východních Čech přes Prahu až po Brno a Kroměříž. Že by proto Meziměsto

Slyšeli jsme písničky Nelítám a Půlka duše. Každou novinku, ať už na CDčku, fleškách nebo Spotify, je třeba náležitě pokřtít. Kapela Meziměsto připravila 3 křtící koncerty alba Pramen, co neuteče, a které dnes posloucháme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Kapela vás zve v září 21. do Pražské malostranské besedy nebo 29. do Liberce a taky se můžete potkat 15. října v Pardubicích. Určitě zahrají i dopis pro přítele.

že máš jich tam už pěknou řádku. Pak si je vezmi, až budeš mít cestu. Říkám si často teď, jak málo je času, jak jsme s ním dřív pracovat neuměli. A trochu přemýšlím, zda jen míjíme trasu, nebo jsme prostě mluvit zapomněli.

Ale album Pramen, co neuteče, jsem do novinek na CDčkách zařadila celé. Sakum prdum tak, jak je, protože se mi líbí. Poslechneme si ještě písničky, každý máme své místo a planety.

0: Album Pramen, co neuteče kapely Meziměsto obsahuje skladeb 13, takže je jasné, že se blížíme ke konci dnešního pořadu Na cestě. Doufám, že se vám poslouchalo příjemně. A kdo ví, třeba se s kapelou potkáme i naživo. Poslední písnička, která právě teď zazní na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, se jmenuje Šípky a s ní se od mikrofonu loučí i Jarka Nosková.
1: Už několik zim zase držíš mě zkrátka a já nevím o tobě nic. Jenom jedno teď vím, že má víra je krátká a zcvrkla se.

mám.

synem.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Pustíme se do práce, do zábavy, do výběru ukázek, napijeme se zeleného čaje, ano, a prozradíme, jakou máme zářivou náladu s Antonínem
2: Procházkou. Nádherno, máme tady ozářené reflektory.
1: Ano, jsme si na tebe posvítili.
2: No, tak ano, si přijdu jak na jeviště.
1: Jo? Hmm. Kdy jsi naposledy hrál?
2: Prosím tě, není to tak dávno. No. Nevím, 14 dní, 3 týdny.
1: A co to bylo?
2: V Brně jsme hráli manželské turbulence. Venku to bylo. Open air, jak se dneska říká.
1: A počasí bylo?
2: Počasí bylo nádherný.
1: A lidi?
2: Už nebylo vedro, lidi byli taky nádherný.
1: Jo. Jako snažíš se prohlédnout si, nebo jenom vnímáš tu atmosféru, energii, kterou dávali popleskem a smíchem?
2: Nekoukám na ně, ono už se tak jako trošku stmívalo, teď jsme začínali v 8:30, tak vidíme jenom takový siluety. Ano. A já tak jako, mně stačí, když to slyším to publikum, jo, já nepotřebuji vidět.
1: Jo, neokřikoval jsi.
2: No to vůbec, to nejde. Je víc, ty mě přeprali.
0: Humoriáda.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Pavel Bobek, jeho nedělní ráno. Jaké měl to poslední nedělní ráno, Tonda Procházka?
2: Nevím, já mám neděli pro mě jako každý jiný den, čověče, to je zvláštní. Já mám...
1: Ty máš neděli každý den, tak si chtěl.
2: No, tak to ne, možná ne. To říkal Jan Werich, že je hrozně blbý, když je, to už potom, když nic nedělá, ale nemohl, že jo. To říkal, že je hrozný, že každý den neděle. No.
1: Že to neodlišuje už.
2: No, takže když člověk nemá co dělat. Jo.
1: Není tam ten rozruch.
2: Ale já pracuji vlastně i v neděli pomalu, no, tak doma, když tak jsem, tak píšu a tak. Takže pro mě je to normální den pracovní.
1: Ve všední dny v divadle zkoušíš nebo tak? A no. O víkendu ti zbývá čas na to, aby si tvořil tvůrčím způsobem doma, jo?
2: Třeba tak, no. No.
1: Jo. Kolik stáváš kvůli té tvůrčí práci v neděli? Dáš si budíka na to, nebo až se probudíš?
2: Já stávám tak, jak říkal Werich, časně kolem 11. Ba ne. Tak já nevím, já se probudím třeba tak po 7. A ještě tak hoďku si čtu. Jedinej takový čas přes den, kdy mám, že jsem posteli a čtu si. No a tak kolem 8. se vtanu a začínu.
1: Najíš?
2: Najím. Umejou čist. Mě. Do pasu myči, od pasu myčky.
1: Tak co si dáme? Co si
2: no
1: vybral?
2: Tak to jsi mě dal k narozeninám, Jan Werich.
1: Jo, jo, chceš?
2: No jasný.
1: O rabínovi, dobrá.
2: Dobrý.
3: Příběh o jednom moc starým rabínovi, moc starým a moc moudrým rabínovi, který umíral a kolem něho stála rodina a prosili ho, aby než umře, aby jim nechal svoji moudrost tady, že ji budou potřebovat. Ale starý pán ležel na posteli bez hnutí, jako by je neslyšel. A prosili ho moc a přišli i starší obce židovské, přemlouvali ho. Ale starý pán byl unavený a jako by je neposlouchal. Zapsáhli saně a honem a honem jeli pro jeho nejstaršího syna do Berouna, taky rabína. A k ránu ho přivezli. Starý pán byl ještě živ. Jeho syn si klekl u jeho lože a povídá, papa, ty od nás odcházíš, ale neber všechno sebou. Řekni nám tu největší moudrost, ke které jsi došel za celý svůj život. My budeme potřebovat. Starý pan otevřel oči, podíval se na svého syna a povídá, všechno je jinak. No a potom umřel.
1: Ty jsi to znal a chtěl jsi to slyšet.
2: Je jinak. No, já to znám samozřejmě, ale to je jedno. Já mám takovou desku, že, kde Jan Werich vypráví anekdoty, to byla taková ta střední deska. To bylo long play, ale taková tam...
1: To bylo EP.
2: To bylo EP. Jako
1: nebo LPčko a EPčko.
2: EPčko, tak já mám to EPčko a tam jsou anekdoty, no. A takové různé věci na jedné straně a na druhé straně je Čochtan. No takže já to všechno znám, tyhle ty anekdoty, ale to je jedno, to můžeš poslouchat tak, jako když si člověk pustí třeba, já nevím, devátou, že jo, nebo
1: Svícení
2: jara. Prostě. Rád si to poslechneš kdykoliv.
1: Prosím tě, tvoje věta, kterou by si chtěl dát jako radu těm pozůstalým. Už si tak tím přemýšlel, když takhle tvůrčím způsobem v neděli tvoříš, třeba jo. I nad těmito věcmi se zamýšlel?
2: Já bych jim řekl, že nejhorší je, když je každý den neděle. Já nevím, to je ještě blbost. Já mám ještě snad chvilku čas tady.
1: No to doufám.
2: Já to ještě naberu, víš, jo, ty moudrosti, jo. Pak to zhmotním do něčeho takového.
1: A vymýšlel jsi někdy pro někoho jiného, třeba epitaf nebo něco takového?
2: Víš, že nevím.
1: Nebo do hry, nebo tak.
2: To nevím. Já třeba hrozně rád chodím po hřbitově a dívám se tam, víš, a čtu si takový tam ty věci, jo. Co tam píšou, no. Ale já bych ti teď něco řekl, to si nevzpomenu. Teď jsem tam rodina setlelých, to jsou takový tam je třeba.
1: Ty si jako inspiruješ takhle?
2: No,
1: vybíráš i barvu kamene pro budoucí věci? A
2: ne, ale když člověk jde tím zbytovým a teď tam čte takový ty různý, jak se jmenujou ty lidi, jak odešli, tak se tam i jako směješ. Je to takový docela nepatřičný se rozchechtat na hřbitově, že jo? Ale já mám hrozně rád Hřbitoviče, věci. To tam tak hezky voní a říkáš si, tak tohle tady se musíme všichni.
1: Tady se sejdeme.
2: Tady se všichni sejdeme.
1: Říká Antonín Procházka. Pozor, vybral tedy Jana Vericha ve hře Jem a Ačko teď v tom prvním dnešním souboji. Proti zkusím dát scénku nazvanou Interview se zpěvačkou. Helena Růžičková, Luba Hermanová, Karel Efa v ní mohou vystoupit na vaše přání, pokud je pustíte do éteru silou svých hlasů. Tak volejte, SMSkujte, textovkujte na číslo 90 01 04, humor mezera A pro Jana Vericha, humor mezera B pro trojici Růžičková, Hermanová, Efa, anebo se ozvěte přímo do studia na telefonní linku 731 800 900.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Pokračujeme dál. Ve vašem hlasování ještě můžete přidat svůj hlas přes telefonní linku 731 800 900 do Humoriády na konto Jana Vrycha. Chcete-li ho slyšet ještě jednou v další várce anekdot? A nebo Helenu Ružičkovou, Ljubu Hermanovou a Karla Efu nabízíme proti. Kdo volá teď sem do studia, kde je hostem Tonda Procházka?
4: Dobrá, podne pánové. To je vás Petr Zeloty.
3: Ano.
4: A všel bych si anekdoty.
3: Píšeme jim bod. Děkuju za zavolání. A kdo tam je? Teď. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Honzo Zlkavý. Zdravím vás, chlapi, obám. Mm-hmm. A hlasoval bych pro pana Vericha.
3: Dobře. Zapisujeme.
5: Když jste mluvili o těch zbytovech, víte, co je nejsmutnější pro řidiče?
6: No, co pak?
5: Když přijede přes zbytov a navigace mu hlásí právě, že dorazil do svého cíle.
3: Dobře, taky děkujeme za zavolání i za anekdotu. Komu půjde další bod a hlas? Kdo tam je na telefonu teď?
6: No, asi dojel do svého cíle někdo.
3: Asi. Došla slova, zaskočen, ale spojení je, tak nevadí. Přesuneme se za dalším. Kdo snad se ozve po telefonu? Dobrý den.
7: Já se ozvu rád, Zdeněk.
3: To jsme rádi.
7: Dobrý den.
3: Dobrý den.
7: Pana Procházku velmi srdečně zdravím.
6: Děkuji, dobrý den.
7: Trošku Patriku, protože to vypadá, že jste nevěděl, proč pan Verich nemohl v 70. v 80.
3: To já vím,
7: nemohl,
3: proč nemohl.
7: Proto měl každou neděli. No, to... dobrý. Tak jo, tak samozřejmě pro něho, prosím.
3: Dobře, děkuji moc. Mějte se pěkně. Ještě jeden hlas. Dobrý den.
8: Dobrý den, zdraví vás posluchače Jana a hlasuji pro Ačko.
3: Dobrá, tak jo, vyhrál to tedy Jan Verich, budeme pokračovat židovskými anekdotami.
9: Ovšem to není jenom tedy, abych tak řekl, výsadou židovských anekdot ukazovat komičnost člověka při událostech v podstatě tragických. Já znám jednu skotskou, podobnou o dvou skotech. Jmenovali se McIntosh a ten druhý McGuire. A každou neděli dopoledne hráli spolu golf. Od nepaměti, leta a leta. No a byla zase neděle, jako když ji vyšije sluníčko, jasno. McIntosh a McGuire jsou na golfovém hřišti, tedy kortu, jak se říká. Kluk jim nosí golfové hole. A je teďka zrovna řada na McIntoshovi. Míček má výhodně umístěný, vybere si hůl, postaví se k míčku, přiloží hůl, změří zkušeným okem vzdálenost a rozmáchne se. Všecky smalí jako tekivy. Hůl vysoko nad hlavou, jenže v té chvíli po nedaleké cestě drkotá furgón a za ním kráčí hlouček pozůstalých. McIntosh povolí napjaté svaly, pomalu spustí hůl, opře se o ní, sejme čepici a sklopí hlavu v zadumání. Počkal, až pohřeb přešel. Pak nasadil čepici, zaměřil, rozmáchl se a vší silou už vych. Odpalil míček a hodil klukovi hůl a kráčel za míčkem. Jeho přítel McGuire kráčí podle něho. Najednou se zastaví a povídá. McIntosh, léta letoucí s váma hraju golf, protože vím, že jste slušný, poctivý a mravný muž. Že jste však takhle schopen potlačit sportovní vášeň, že se umíte ovládnout ve vrcholném okamžiku hry, abyste vzdal poslední poctu zemřelému, to, upřímně řečeno, to jsem netušil. Dojmul jste mě a velice si vás za to vážím. Děkuji vám, povídá McIntosh. Nesmíte ovšem zapomenout, že po 30 let mi byla dobrou a věrnou manželkou. No a teďka v rychlosti jednu americkou hádanku. Víte, co to jsou takzvané smíšené pocity? Tedy takzvané smíšené pocity má člověk, jehož stará tchýně v jeho novém automobilu se zřítila do propasti. Humoriáda.
3: Máme tady vyloženě odborníka na Wericha, protože napovídal i některé
10: no
3: věci.
10: No jo, tak to jsou ty klasické věci, takový, znám.
3: Tvoje smíšené pocity.
10: Moje smíšené...
3: U čeho bývají?
10: Prosím?
3: U čeho bývají?
10: Smíšené pocity. No tak já třeba mám smíšené pocity, že moje dcera Viktorka začala hrát divadlo, začala se tak jako rozhodla, že se tím bude snad živit, tak na jedné straně mám rád, že se vůbec teda něčím živí a že teda začala to divadlo, a na druhé jsem tak jako lehce zneklidněn, protože vím, co tato profese obnáší. Víš? Tak to jsou pro mě smíšené
3: pocity. Takže se to v tobě mele, jestli máš odrazovat, zrazovat, anebo podporovat.
10: Samozřejmě, ale
3: tak, pozorovat,
10: to jsou,
3: jak se to
10: jsou takzvané smíšené.
3: A co hraje za divadlo?
10: Prosím tě, vystoupit teďka v novém muzikálu, který připravujeme, kde jsi samozřejmě i učinkoval ty, jako rozhlasový reportér, obyčejná holka v divadle Lucie Bílé.
3: Ano.
10: No, od 17. září, kdy je premiéra. Tak pak se to bude švihat.
3: Mm-hmm. Jak se těší Lucka Bílá?
10: No, ta se těší, no tak... Je, co vím, tak, je, tak se to velice dobře prodává, tak jako majitelka a člověk, který do toho vrazil peníze, tak je rád, že to má odezvu a obrat a že se to bude hrát hodně.
3: Jak moc se v ní mísí to, že hraje, a zároveň to jako v tím svoje produkuje, nebo je to v jejím divadle, jak se tyhle dvě role melou, když se zkouší?
10: Ty, prosím tě, ona je na jevišti jako tam... Nepozoruju, že by byla jako nějaká...
3: Je tvárná, nechá se sebou dělat.
10: Takhle, třeba jde a teď se podívá, že ten koberec je trošku ušpiněnej. Jo,
3: tak vás seřve, kdo to tady...
10: Neseřve, ale dívá se na to a už zase vidí, že já to budu muset nechat vyčistit, to zase budou náklady nějaký. Jo.
3: A zapomene, co má dělat v roli.
10: Ne, tak to bylo tak jenom za celý ten měsíc jednou. Tak to tam...
3: A čím zase nečistil?
10: Já jsem mu neznačistil.
3: Ne,
10: tak... Já tam nejsem nejvyšší, tam jsou hercové.
3: Hercové. Ty jim to říkáš ze spoda.
10: Režisérové jsou v hledišti, no.
3: No, a někteří vyskočí i nahoru, aby předvedli.
10: To jo, to je pravda, to já někdy dělávám, i když já to dělám, protože jsem jako vlastně herec, jo, takže radši si říkám, než to vysvětlovat, tak to rychle předvedu, jo, no, ale... Většinou režisér má být ten, že nemáš říct herci nic víc, než to, co můžeš na něj zavolat z hlediště.
3: Mm-hmm.
10: Bytečně ho nezatěžovat ničím jiným. No.
3: To tě někdo učil? Nebo jsi na to přišel?
10: To říkal Evžen Sokolovský třeba, jo?
3: Jo.
10: Říkal. A nebo Irgman Bergman říkal, že ne, kdo jsi se na něj obracel, nějaký herec, co si chtěl, říkal, prosím vás, já vás přece nebudu učit herectví. Já jsem tady od toho, abych dohlížel, byste na sebe na jevišti nevrazili. Do sebe někde.
3: Tak na to dohlíží v divadle Lucie Bílé právě Tonda Procházka. Děkuju, že posloucháte, děkuju, že jste s námi v Humoriádě a za chvíli pro vás vybereme další ukázku. Tak zůstaňte s námi.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda ve své polovině, dnes hostem Antonín Procházka. Spousta jmen na seznamu, z nich teď jedno nebo dvě, nevím, vybereme koho do ukázky.
2: Ano, Petr Rychlý, tady máme Petra Rychlýho.
1: Tak... Byl rychlý výběr tedy.
2: Budou rychlý vtipy, no.
1: Dobře, dáme, zůstaneme vtipů. Tak ano. Jo, máme takovou vtipnou humoriádu.
3: Jednou večer se snaživý policista ukryl naproti jedné hospodě a čekal, zdali po zavíračce nenachytá někoho s alkoholem za volant. Když začali z hospody vycházet poslední hosté, hned si všiml jednoho, který se doslova vypotácel a začal se motat mezi auty. Vyzkoušel si klíče na pěti autech, než našel to svoje?
4: Sakra.
3: Mezitím už všichni ostatní hosté vyšli z baru, nasedli do aut a odjeli. Když konečně motor naskočil, policajt neváhal a vyrazil vpřed. Postavil se před rozjíždějící se auto. Zastavte, občane, a fouknete mi do balonku.
4: Jistě... Tady to máte. Člověče, vy jste nic nenafoukal. Vy jste sotva stál na nohách. To máte jednoduchý, pane poručíku. Dneska jsem byl jako návnada. Vylosovaný já.
3: Žena vejde do obchodu se zbraněmi.
5: Dobrý den, přejete si?
6: No, víte, já bych chtěla nějakou velikou pušku pro mého manžela.
5: Rozumím. A má to být kulovnice? Nebo brokovnice?
6: Je tak... To já nevím, tohle to já, v tomhle nejsem, jak se říká, honěna.
5: Chápu. A řekl vám pan manžel aspoň, jakou máte vzít ráži?
6: Prosím vás, děláte si legraci, člověče. On vůbec neví, že ho chci zastřelit.
7: Jak jdou dva páni po lese, jo, a najednou říká, ty, stůj, podívej se, no to jsou blázni, podívej ta díra tady, rozumíš, no to je hluboký jak blázen, tady nikdo nedá zábradlí k tomu, jak je to vůbec možný. Čoče, mě by zajímalo, jak to může být hluboký, a ten to říká, no to je jednoduchý, to já znám ze skauta, to se veme takhle oblázek, hodí se to dolů, jo, a poslouchá se dopad, počítá se a podle toho zjistíš, kolik je to metrů, jak tam hodili ten oblázek, že počítá, říká, člověče, ale... Já neslyším ten dopad, ten oblázek je asi moc asi lehkej. Počkej, to by chtělo něco těžšího. No a najde tam takovou zrezavělou traverzu, takhle ji veme, že jo, hodí to dolů, že jo, počítá a říká, jo, jasný, tak člověče, to jsou ale fakt blázni. Tady je výkop 50 metrů dolů, tady není zábradlí, no kdyby někdo něco, a najednou úplně oba dva stuhnou, že tam běží takhle bílá koza, která se nerozhlídne a skočí do té díry, říká, no viděl jsi to. Čeče, to je blázni, tam musí být dole na kaši, tam musí být dole na kaši. No a najednou se takhle objeví taková stará babička, říká, dobrý den, mládenci, prosím vás, neviděli jste tady takovou bílou kozu? No babi, teď se zrovna o ní bavíme, ona tady normálně běžela, nerozlídla se a skočila tady do té díry. No to není možný, já jsem ji měla přivázaná k takový traverze.
3: V panelovém domě jde pan Dobrota se smetím. A najednou cestou dolů po schodech na něj z mezi patra vyskočí dítě souseda a začne do něj sekat mačetou. Naštěstí ještě moc malé, takže pan Dobrota má jenom lehká poranění. Dítě přemůže a odvede ho na policii. Tam je oba vystýchají.
8: Nechápu, co se stalo, pane strážmistře, jdu se smetím a najednou na mě vyskočí ze tmy tenhle kluk a začne mě sekat mačetou a řvát. Já chci vláček. No, to je zajímavé. Můžeš mi vysvětlit, chlapče, proč si napadnul souseda mačetou?
6: Všechno řeknu, jenom mě nezavírejte, to mi poradil tatínek. On říkal, že když budu sekat Dobrotu, dostanu vláček.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
1: Petr Rychlý a jeho rychlé anekdoty tedy. Ano. S Petrem Rychlým si někdy hrál? Nebo ho režíroval?
2: Petra Rychlýho právě teď budeme spolupracovat, budu jako režírovat ve hře v říjnu. Máme spolu dělat hru, která se jmenuje Rande na slepo. Ještě Luci Vondráčková, tam bude hrát Martina Randová a Martin Kraus, no, jenom čtyři herci.
1: Vybral jsi ty je, nebo ti byli přiděleni producentem nějak? Ty, nebo oni si vybrali tebe jako režiséra herci?
2: To bych byl rád, no.
1: A děje se tak někdy?
2: Že, no tak takhle, kdyby někdo jako se mnou nechtěl vyloženě pracovat, tak asi by to nepřijal.
1: Ale kdyby si třeba někdo našel hru, teď si řekl, já v tom si hrát, třeba Petr Rychlý, a říkal, a já chci, aby to režíroval Tonda Procházka. Stává se to, nebo je to opačně, že režisér si standardně vybírá?
2: No, vždycky v obyčejně je v první řadě producent, který rozhoduje ten, kdo má peníze, nebo
1: a
2: ten.
1: A osloví první herce nebo režiséry?
2: Režiséra.
1: Jo. a ty pak řekneš, to by mohl.
2: No a my se pak spolu Petr domluváme, jako obsadit a tak dále, no.
1: Kdo by mohl, kdo má čas, kdo by se na to hodil.
2: No, kdo to za ty peníze udělá.
1: A proč jste si vybrali Petra do Randy na slepo?
2: Petra, no protože tak je dobrý herec a hodí se tady pro tu roli, no.
1: Je to komedie.
2: Je to komedie.
1: Předpokládám.
2: No, je to velice známý herec, takže ta komedie se bude i dobře prodávat. No, to jsou všechno věci, které ten producent zohledňuje.
1: Jsi ten typ, co rád režíruje komedie, anebo bys raději třeba v dnešní době i dramata, tragédie, nebo něco takového?
2: Prosím tě, já jsem celý život dělal takzvané zábavné divadlo.
1: Ano, ne, že bych právě jako... proto. Tak jsi na to odborník?
2: No, odborník. No, tak
1: prostě no jo, to... přiznejme to, řekněme to, v tomto věku. Už jsi na to odborník, ano, přeší skromnosti.
2: No, takže to je jako můj žánr, který tak jako mě nejvíc jako vyhovuje. No. A já bych vlastně neuměl udělat nějaký velký dramatický dílo. Jo? To by na to já prostě nemám kapacitu.
1: Ty bys do toho chtěl vždycky propašovat nějaké komediální
2: číslo? No tak
1: číslo?
2: Samozřejmě jako velký režiséři v tragedii by měl být jako jakýsi náznak nějakého humoru. Stejně tak jako v komedii by měla zaznít nějaká vážnější taková linka, jo, trošku, no.
1: Nebo aspoň poučení.
2: A nebo aspoň tak.
1: Takže zůstáváš u komedii.
2: Zůstávám u komedii.
1: Dobrá. Petr Rychlý byl vybrán tedy do divadla, ale byl vybrán i sem do ukázky s rychlými vtipy. Můžete ho teď vybrat případně i vy. Varianta A. Pod variantou B se ukrývá a já tam teď schovám trojici Miloslava Šimka, Jiřího Krampola a Uršulu Klukovou a jejich slavné Důchodce na poště. Co si vyberete? Rychlé vtipy nebo Důchodce na poště? Vybíráte 731 800 900, telefon sem do studia, SMS-kové číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B, pište a odesílejte.

0: každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Čím pokračovat v humoriádě s Antonínem Procházkou, ukázkou s Petrem Rychlým, anebo s tou, kde je Miloslav Šimek, Jiří Krampol a Uršula Kluková jako účinkující. Vyberte si na telefonním čísle 731 800 900. Spojte se s námi.
2: Ano, dobré odpoledne vám přeji.
1: I vám.
2: Zdravím vaše hosta.
3: Dobrý den.
2: I pana moderátora. A přála bych si Bčko.
1: Zapisuji trojici bod a jdeme dál. Dobrý den.
4: Dobrý den, Krovděříš. Zdravím to, Jirku. A taky bych si dala Bčko.
1: Dobře.
4: Jirku, choďte spíš.
1: Děkujeme, děkujeme za hlas. Dobrý den.
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Procházko. Dobrý den i vám, Patriku.
3: Dobrý den.
5: A já hlasuju pro pokračování, Ačko.
1: Dobrá, Petr Rychlý dostal bod, jenom vysvětluji a přepuji na další telefonát. Ozvěte se, máte šanci přidělit svůj bod, ještě chvíli počkám a pak to vyměníme za někoho rychlejšího, kdo pak to je. Dobrý den.
6: My vás podůří od Lidských hor, krásné odpoledne a já bych si přál pana Šimka.
1: Dobře, dávám mu bod, ale musím říct, nestačilo to. Víc hlasů získali anekdoty, neboli tedy rychlé vtipy.
0: K policistovi, který řídí dopravu, přijde stařenka.
7: Panáčku.
8: Ano, paní.
7: Představte si, pane policajt, šla jsem takhle k večeru přes park a najednou ke mně přistoupil mladík. Zatáhl mě do křoví a tam mě znásilnil.
8: Cože?
7: No, znásilnil, no.
8: Prosím vás, a kdy to bylo?
7: No, zítra to budou 4 roky.
8: Ježíš Mariano, a proč si stěžujete až teď, ženská?
7: Já si nestěžuju, já se chlubím.
0: Přijde chlapík do baru a objedná si.
9: Barmane, 7 tekil a 1 pivo na spláchnutí.
8: Jistě, tady to máte. A hned jdu natočit to pivo.
0: Za pár sekund je zpátky.
8: Teda, vy jste pěkný rychlík s těma panákama.
9: Víte, kdybyste měl to, co mám já, tak byste taky pil takhle rychle.
8: Ano, a co máte?
9: Asi tak 6 korun.
0: Na pláži leží urostlý, osmahlý, nahý muž. Tvář má přikrytou ručníkem a o kousek níže zakrývají jeho nahotu noviny. Zpovzdálí ho zvědavě pozorují 3 místní dámy.
7: Je, ale no Jiřino, to je určitě můj manžel. Ale prosím tě, Zdeno, tohle není tvůj manžel, ty to je nějaký svalovec.
10: Holky, dítě, to jedno, vy se furt dohadujete.
0: A tak se dohadují a najednou zafouká vítr a noviny odletí z intimních partií ležícího muže.
7: Je, holky, měli jste pravdu, to není můj manžel.
10: No to máš pravdu, Zdeno, tohle opravdu není tvůj manžel. Vidí, Jiřino. Drahé přítelky, vy jste opravdu nevzdělané. Tohle přece není nikdo z našeho městečka.
0: Do lesa vpadla hustá mlha a právě ten čas si vybrali myslivci Jarin a Olin na hon.
10: Co strefil, Oline?
11: To je hrozná mlha, pořádně na to nevidím, ale podle zobáku bych řekl, že je to kachna, Jarine. A co jsi dostal ty, Jarine?
7: No podle srsti, to bude divočák, Oline. Tak a co jsi dostal tentokrát, Oline?
11: No podle občanky, je to nějaký advokát z Prahy.
0: Po dlouhé noci plné vášně se mladý muž natáhne ke svým kalhotám a vytáhne cigaretu.
12: Kam jsem si jo? Hele, kočko.
13: Ano, Morku.
12: Nemůžu najít zapalovač. Neměla bys sirky?
13: Pro tebe všechno, kocourku. Jsou šuplíčku v nočním stolečku.
12: Jo, dík. Co je dálka? A už to je. A tady jsou. Hele?
13: Ano, lásko.
12: Co je to tady?

0: tady šuplíku za fotku? Nějakýho chlápka. To je tvůj manžel?
1: Ne, ty můj hlupáčku.
0: Tak to je tvůj přítel.
1: Ale kde pak, broučínku?
0: No tak, kdo to teda sakra je?
1: To jsem přece já před operací.
2: Kolem půlnoci na policejní stanici zazvoní telefon.
3: Ech, to snad není pravda. V tuhle hodinu.
4: No, co je?
5: Haló, je tam policie?
4: No jo, no, co chcete?
5: Právě jsem ho zabila.
4: Cože?
5: No, právě jsem ho zabila.
4: A fajn. A koho?
5: Králíka.
4: Helejte se, osobo, nedělejte si ze mě srandu. To nemáte nic jinýho na práci, takovýhle blbý vtipy. A kdo vůbec volá?
5: No, Králíková.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
7: Já se snužím nejblbějším vtipem vždycky.
8: Ty nejvíc zaberu. Tondo, inspiroval tebe někdy nějaký vtip nebo anekdota třeba pro napsání něčeho?
7: Tak to bych jako neřekl, i když vlastně ta inspirace může přijít úplně z já nevím, třeba z inzerátu, jo, někdy, nebo z náhodné věty, někdo ti něco takového řekne, jo.
8: A zapisuješ si to, nebo jenom ukládáš do paměti?
7: Něco si jako zapíšu třeba, co mě zaujme, a něco hned, já vím, že třeba naše bývalá pokladní v divadle v Plzni jenom mi povídala, že manželský pár si nestačil vyměnit abonentky na příští sezonu včas, a takže dostali dvě místa, ale každý na jiný straně řady. Takže seděl v odděleně. A ten pán se během toho roku zamiloval do své nové sousedky. A rozvedl s tou paní. A tohle mi jako říkala, a já jsem okamžitě říkal, ježiš, to je bezvadný. Tyhle. Tak hned mě napadl prostě příběh takový.
8: A rozvinul zhodně.
7: Rozvinul jsem to, jmenovalo se to Věrní abonenti, a odehrávalo se to v, asi v 8 sekvencích, kdy vždycky to, co se odehrávalo na jevišti, víš, ano. Tak oni jako vlastně prožívali v tom hledišti. No. Tak.
8: No. Tak byla paní pokladní spoluautorkou hry?
7: Nebyla, ale to ti jenom dávám.
8: Autor námětu, ano.
7: Ale, jo, to jsem určitě napsal, že to.
8: Jo.
7: No, paní.
8: Podle skutečné události.
7: Podle skutečné události. A to jenom chci říkat, co někdy jako stačí, víš. Jako,
8: k tomu, aby z toho příběh něco, na hodinu a půl napadlo,
7: no, jasný.
8: Tak jo. Všímat si kolem sebe dění.
7: Ano, chodit s otevřenýma očima.
8: Ano. Dá se o tom potom
7: vyprávět. Spaneš do kanálu.
8: Ano, a pozoriš tak na traverzu a na bílou kozu.
7: Ano.
8: Vážení, do hry vracím ukázky, které jsem nabízel, nevyhrály, vyhrával zatím na plné čáře tedy Tonda Procházka se svými výběry. Tak proti teď Helena Ružičková s Ljubou Hermanovou, Karlem F.U. Ačko a jiná trojice B proti Miloslav Šimek, Jiří Krampol, Uršula Kluková. Kterou tu trojici si vyberete do vysílání? Dejte nám vědět. 731 800 900 přímé volání do studia Humoriády, SMS-kař taky bereme do hry, musí ale odesílat své textovky na číslo 90 011 04 ve tvaru humor mezera A nebo humor mezera B.
9: Víte?

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je tu chvíle ještě pro hlasování, poslední třetí souboj, tedy 731 800 900. Spojení s námi a vybíráte si jednu z těch trojic. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás oba dva. Tady Honza Zrabský. Je to těžká volba, zkusím Bčko.
1: Zkusíte Bčko, to znamená Šimek Krampol Kluková, když to zrychlím. Kdo další přidá bod?
3: Ještě jednou Petr z Lhoty.
1: Ano.
3: A přál bych si pana Šimka s Krampolem a s paní Klukovou.
1: Píšu jim bod, dobrá. Děkuji za to hlasování a pomoc v dnešním vydání, tedy Humoriády. Ještě dobrý den jednou někomu.
4: Ještě jednou Honza z Vlkavy a já taky hlasuji pro důchodce na poště. Díky chlapi, zdarec.
1: Děkujeme.
5: Zdarec.
1: Myslím, že je rozhodnuto tímto, asi jste to poznali, Miloslav Šimek, Jiří Krampol a Uršula Kluková vyhrávají jejich důchodci na poště. Kousek té slavné scénky si tedy dopřejeme na závěr dnešního vydání.
6: Vy jste poslední?
7: Cože?
6: Jestli jste poslední?
7: No jo, teď už to bylo zapotřebí. Ono přestane.
6: To je pech. Já jdu na spoje a narazím na hluchouna.
7: Teď já to mám hulkovým písmem.
6: Vy mi nerozumíte?
7: Co říkáte?
6: Vy neslyšíte, vy máte mít přístroj.
7: Prosím vás, mějte ohledy. Vidíte, že špatně slyším, tak přidejte na hlase.
6: Já jsem slyšel, že neslyšícím budou dávat přístroje. Slyšíte mě?
7: Já vás nemůžu slyšet, já mám přístroj.
6: Já ho nechám být. Já si stoupnu za něj, paní.
8: No to nemůžete. To si musíte stoupnout za mě. Tady se to dělí. Jsou dvě okýnka.
6: A kdo je poslední?
8: Ten pán je poslední, ale tady se to dělí.
7: Vždyť já to mám hulkovým přístrojem. Bora.
6: On neslyší, on má přístroj.
8: Ale je to fešák.
9: Baba nevidí.
6: Pani, prosím vás, kam si teda mám stoupnout, kdo je poslední?
8: Vy jste poslední, vy, ale tady se to dělí a já už to říkám naposled.
6: Tak já si stoupnu mezi a budu přebíhat.
7: Žádný takový, pane, tady nebudete předbíhat. Já jsem byl před váma, měl jste si přivstát. A mám to hulkovým písmem.
8: To je fešák tohle. A má přístroj. No.
6: A je to.
8: To je, co se stalo?
6: Stále v okýnko přivezli balíky.
7: Cože? Balíky? Balíky jsou tady? Tak to je pauza. To znám, tak to já si sednu.
6: Člověče, jak si můžete sednout, když je tady dáma?
7: Cože, šachy? Šachy chcete hrát?
6: Žádný šachy, povídám, jak si můžete sednout, když je tady dáma?
7: Je dáma? Jste říkal, že mě nevidí, tak můžu sedět.
8: Já vás vidím. Já vás vidím dobře, vy jste ten fešák. A máte to přesně. Oni chtějí drobný, oni chtějí, abyste to měl přesně, aby vám nemuseli vracet.
7: Co se staráte? Vy si myslíte, že jsem ročil, ne? Já mám jenom drobný. Aluminiový. A mám to hulkovým písmem.
0: Humoriáda.
1: Jsme na konci dnešního vydání. Jakým stylem se rozloučí Tonda Procházka?
5: No tak prostě se rozloučím tak jako hezky, no.
1: Tak Tak se rozluč hezky.
5: Tak naschledanou, zlatíčka.
1: Těším se zase někdy příště, ať se ti daří.
5: No, to by taky.
1: Práce je soukromí a pozor, zítra tu jako host bude Václav Knop. Posíláme ještě předtím, než tu budou další zprávy a další naše pořady i písničku od Valdemara Matušky a ten úsměv na tváři, ať vám vydrží co nejdéle. Těším se u dalšího vydání Humoriády, kterou pro vás vysíláme.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Čtenáři můžou v Teplické knihovně nově využít samoobslužné výpůjční terminály. Ministerstvo zdravotnictví spustilo novou verzi EZ-karty. Kvůli suchu klesá hladina Orlíku. Čekáme zataženo až oblačno, slabší déšť a teploty do 29 stupňů. Krásné páteční ráno, zprávy a Jana Moravcová. Regionální knihovna Teplice zavádí samoobslužné výpůjčky. Terminály jsou v hlavní budově v Lípové ulici, v oddělení pro dospělé čtenáře a v dětském oddělení. Podle ředitelky Martiny Doležalové poslouží lidem, kteří potřebují rychlé odbavení, a to i při vracení půjčených knih.
2: Další novinkou je rozšíření systému bezhotovostních plateb. Bankovní kartou teď čtenáři můžou platit taky v pobočkách Teplické knihovny v Šanově, Řetenicích a Prosedicích. Už během prázdnin začala knihovna nabízet elektronické audioknihy. Registrovaní čtenáři si je půjčí prostřednictvím svého čtenářského konta kdykoliv a odkudkoliv. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: V předsálí kina v Terezínské malé pevnosti je od čtvrtka k vidění speciální výstava. Představuje výběr oceněných uměleckých děl, která do výtvarné soutěže památníku Terezín během 30 let poslali žáci základních a středních škol. Výstava zároveň připomene osobnost historika a člena Terezínské iniciativy Erika Poláka. Vodohospodáři sníží kvůli extrémnímu suchu odtok z Orlické přehrady. Informoval o tom státní podnik Povodí Vltavy. Hladina nádrže je teď asi 15 metrů pod běžnou úrovní. Od pátku bude z Orlíku odtékat jen tolik vody, kolik do něj přiteče. Chybějící vodu začne poprvé v historii doplňovat přehrada Slapy. Podnik tak chce udržet dostatečný průtok Vltavy, potřebný pro život v řece, anebo zásobování pitnou vodou. V nové verzi mobilní aplikace EZ-karta si můžou lidi zobrazit preventivní prohlídky anebo laboratorní výsledky svých vyšetření. Aktualizaci spustilo Ministerstvo zdravotnictví v září. Každý pacient by tak měl zmíněná data v aplikaci vidět už teď, řekl ve čtvrtek ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO.
3: A nejenom jeho, ale třeba i jeho dětí, anebo třeba si může do té aplikace dát i své starší rodiče, tak aby měl možnost například kontrolovat, že mají nárok na absolvování nějaké preventivní prohlídky.
1: Počasí.
0: Počasí pro dnešek čekáme zataženo až oblačno, v severní polovině kraje ojediněle s občasným slabším deštěm anebo přeháňkami. Během odpoledne se bude oblačnost na jihu přechodně protrhávat, na oblačno až polojasno. Nejvyšší denní teploty 26 až 29 stupňů a maxima na horách dnes do 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na severu jedete aktuálně bez nehod a dopravní omezení. Čekejte například na silnici první třídy číslo 30. Silničáři mezi Chlumcem a Ústím staví okružní křižovatku. V místě projedete Kyvadlově, provoz je řízení semafory a nebo pracovníky stavby. To byly zprávy v 5. Pěkné páteční ráno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Hezký dobrý den, 4 minuty po 5. hodině, poslední pracovní den tohoto týdne, je pátek 4. září. Vstávejte s námi, budete vstávat určitě s dobrou náladou. Před námi víkend, jaký bude víkend, tipy na víkend pro vás určitě během dnešního rána budeme mít. K tomu přidám písničky, které nestárnou. Například teď po ránu, hned na začátku, se těšte na Petra Spáleného a Alici Springs.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Pěkný den vám všem s Českým rozhlasem Sever, ať už jste kováři, ať už jste učitelé, řidiči nebo cokoliv jiného, tak vám přeji, aby vám dnešní den utekl v práci. Užívejte si ho teď po ránu, abyste měli dostatek informací, se dozvíte, čím významný je dnešní den. Slovo má Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: První zářijový pátek 4. Svátek mají Jindřišky a Rozálie a tady je Petr Jungmann. Španělští osadníci založili v roce 1781, což je 245 let, na americkém břehu Pacifiku malé misijní sídlo pod názvem El Puebla de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles de la Porciúncula, české město naší paní královny andělů z Porciúncule, dnešní Los Angeles. Samostatné studio Československého rozhlasu v Pardubicích začalo vysílat přesně před 70 lety v roce 1956. Největší osobní dopravní letadlo světa Airbus A380 poprvé vzlétlo ke zkušebnímu letu s cestujícími na palubě z letiště ve francouzském Toulouse před 20 lety. Obrům nebes zvoní umíráček, ten poslední byl totiž vyroben už před 5 lety. Ve stejný den roku 2006 tragicky zahynul australský dobrodruh a protagonista seriálu Lovec krokodýlů Steve Irwin. Osudným se mu stalo setkání s Reinokem přímo při natáčení nového dokumentu. Bylo mu 44. Skifařka Miroslava Knapková se stala poprvé a naposledy mistryní světa před 15 lety v roce 2011 ve slovinském Bledu. Před 10 lety papež František svatořečil misionářku Matku Terezu. 45 má dneska jedna z největších popových hvězd posledních let, Beyoncé. A 45 je i našemu bývalému fotbalistovi, reprezentantovi Tomáši Hipšmanovi. Já přeju hezký pátek a krásný první zářijový víkend.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: minutu po čtvrt na šest. Posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den vám všem. Takové upozornění. Blíží se uzavěrka pro poslání nahrávek do hudební soutěže Ústí Showcase. Tady se můžou přihlásit kapely, písničkáři z celého Ústeckého kraje. Podrobnosti pro vás máme za chvíli, tak se rozespívejte, budete to potřebovat.
1: Počasí.
0: A teď aktuální informace o počasí. Dneska jsem si říkal, že je venku celkem teplo. Venku v tuto chvíli to máme bez deště. Teploty jsou kolem 18 stupňů v Děčíně a také na Litoměřicku. A jaká je ta předpověď pro dnešní den? Dnešní nejvyšší teploty budou do 29 stupňů, bude zataženo oblačno. Sem tam slabší déšť nebo přehánky. Během odpoledne se bude oblačnost přetrhávat. K večeru znovu přijde déšť, přehánky ojediněle i bouřky. Hezký den vám všem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Marek Ztracený, nevím, jestli byl někdy v nějaké talentové soutěži, ale jeho talent už byl objeven a vaše talenty na to objevení čekají. Kapely a písničkáři z Ústeckého kraje můžou až do této neděle poslat své nahrávky do hudební soutěže Ústí Showcase. Soutěž dává možnost začínajícím interpretům představit svou autorskou tvorbu. Vybraní soutěžící budou moct svou tvorbu ukázat i veřejnosti na koncertu. Vítěz pak natočí single v profesionálním nahrávacím studiu.
1: Počítáme s podobnou účastí jako v předchozím ročníku, takže počítáme, že bude mít tak 20 až 30 kapel a projektů. V tuto chvíli máme přihlášeno 10 autorských věcí.
2: Říká vedoucí oddělení programu a propagace kulturního střediska Ústí nad Labem Jan Vítek.
1: My jdem napříč žánry, ale snažíme se vlastně trochu sledovat nějakou věc, která je cool, která je trendová a která má nějaký potenciální úspěch vlastně nejenom v Ústí nad Labem.
2: Soutěž má dvě části. Na finální koncert se dostanou umělci, kteří projdou před výběrem, vysvětluje hlavní porotce soutěže Jan Brambůrek.
3: Do Národního domu nebo k organizátorům přijdou ty demáče a oni předvyberou na ten koncert. Jo, v tomhle tom já hodně věřím jim a já si potom podle svých kritérií dovyberu prostě toho člověka nebo toho umělce, s kterým si myslím, že můžu pracovat a kde si myslím, že to má smysl, aby jsme šli dál.
2: Brambůrek dá zároveň každému interpretovi na koncertu zpětnou vazbu. Při výběru vítěze se zaměří na umělce s originální tvorbou.
3: Hodně velkým kritériem pro mě je čeština. Je to velmi těžký najít v Čechách anglicky zpívaný projekt, který jako podle mého názoru a zkušeností ze zahraničí by měl co říct venku. Jo, takže nechci slibovat nějaký vzdušný zámky a říkat, hele, tady s tímhle tím budete v Anglii. Je to tak, že prostě vyberu projekt, který si myslím, že má šanci cokoliv říct na republikový úrovni.
2: Vítězná kapela nahraje písničku v Brambůrkově nahrávacím studiu. V minulém ročníku soutěže se to podařilo kapele Meluzína. Podle zpěvačky Nikoly Iljučokové to byla pro jejich začátky velká pomoc.
4: Pro nás to byla skvělá příležitost, jak vydat prostě první single, který je jako na dobrý úrovni, jak si vlastně jako osahat vůbec ten proces toho, jaký to je nahrávat ve studiu.
2: Kapela se s nahranou písní Hlasy Meluzín dostala až na ceny Anděl v kategorii Objev roku. Koncert vybraných interpretů letošního ročníku se bude konat v Národním domě na podzim. Z Ústí nad Labem Vít Provazník, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

4 minuty před 17:30 posloucháte Český rozhlas. Severoagresivní jízda by nově mohla být trestným činem. I tohle se dozvíte ve zprávách v půl, které pro vás už za okamžik bude mít Jana Moravcová. A jestli se vám opravdu z postele dneska nechce, tak zkusím tuhle melodii. Snad vás roztančí.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Agresivní jízda na silnicích by nově mohla být trestným činem. Ministerstva spravedlnosti, dopravy a vnitra chtějí zpřísnit postihy například za vybržování nebo ujíždění před policií. Podle současných pravidel se jedná většinou o přestupek. V Žadci dnes začne 69. ročník festivalu Dočesná. Lidé by neměli auty zajíždět do centra na hlavní scéně na náměstí Svobody. Podle webu města 20 minut po 8. hodině vystoupí slovenský hudebník Richard Miller a v 10 hodin na něj naváže zpěvačka Kateřina Marie Tichá. V ledové jeskyni Naděje v Lužických horách bude dnes večer program Mezinárodní noci pro netopíry. Začne ve 21 hodin. Zítra večer se uskuteční i na hradě Valštejn v Českém ráji. Společnost Google slaví 28 let od svého vzniku. Firmu založila dvojice doktorandů ze Stanfordovy univerzity jako internetový vyhledávač. První sídlo měla v garáži, dnes je nejhodnotnější značkou světa. Libereckým hokejistům vstup do Ligy mistrů nevyšel. Bílí Tygři podlehli ve Finsku týmu Tappara Tampere 3-6. Dnes čekáme velkou oblačnost, poměrně teplo do 29 stupňů a k večeru déšť.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na severu jedete dál bez nehod a dopravní omezení čekejte řidiči v Chomutově v podobě uzavírky ulici Marie Pujmanová. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál pěkné ráno.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Včera jsem byl na jezeře v Mostě, pláže už jsou opuštěné a vypadá to, že se jim tak nezaplní, protože dneska podle všeho je poslední z těch teplých dní. Příští týden ty teploty budou kolem 24, 22 stupňů a dokonce za týden klesnou na 18. No, užívejme si léta, ale nebojte, to babí léto se ještě vrátí. Hezký den vám všem i s písničkami na přání, tedy písničkami, které nestárnou. Za chvíli Ivona Přinosilová, teď už Věra Špinarová.

0: Pěkný den, hezké ráno všem s Českým rozhlasem Sever. Dobré ráno vám přeji teď, v tuto chvíli, ale těšte se i na odpoledne. A co vás odpoledne na našich frekvencích čeká? Po 13. hodině otevřeme naší poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. V tuto chvíli zdravím a ptám se, jaké téma se tentokrát bude probírat.
1: Pěkně vás zdravíme a děkujeme za vaši přízeň.
2: A už teď se těšíme na dnešní odpolední setkání.
1: Budeme s vámi probírat plísně na nohou.
2: Takže jestli vás trápí opakující se svědění na nohou, plísně a nutnost mazat prsty a chodidla, dejte nám vědět.
1: Říkáte si, pro boha, kde jsem to chytila, proč se to vrací, je to nepříjemné.
2: Vysvětlíme si všechno kolem plísní na nohou, co zabírá a co ne. Pomoci vám i dnes zkusí doktorka Kateřina Cajdhamlová.
1: Své problémy s plísněmi na nohou nám popište ve formuláři na stránce našeho pořadu, můžete klidně anonymně, www.veseleazdravie.cz
2: nebo nechte svůj vzkaz na telefonním záznamníku s číslem 221 553 770.
1: Opakuji ještě jednou číslo 221 553 770.
2: A jinak se o plísních pobavíme už dnes odpoledne v našem pořadu Vesele a zdravě po 13. a v repríze po 20. hodině.
1: Těšíme se na všechny.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: 3:45, posloucháte Český rozhlas Sever. V životě už jsem viděl spoustu koncertů, ale jednoho lituji, že jsem si tenkrát nekoupil lístky na Michael Jacksona, když byl v Praze na Letné. Je to přesně 30 let, co Michael Jackson dobyl Prahu a byl to prý opravdu úžasný zážitek, tak Michael Jackson je v našich srdcích navždy. Hezký den vám všem, dobré ráno na severu Čech a teď už aktuální předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Teploty kolem 16 stupňů v Mostě, 17 stupňů v tuto chvíli v Ústí nad Labem, je to bez srážek a jaká je ta předpověď pro dnešní den? Čekáme zataženo až oblačno, jinak sem tam nějaká ta přeháníka, odpoledne se bude oblačnost protrhávat až na polojasno, ale pozor, později večer od severu opět přibude a na severu se objeví četnější déšť, přeháníky, ojediněle i bouřky. A co ty teploty? Tak ty budou kolem 29 stupňů Celsia, ve Šluknovském výběžku 25 a na horách 24 stupňů Celsia. Hezký den vám všem.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Život plne dál.

0: let, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Za 11 minut 6. hodina ranní, hezký den vám všem. Možná si také zakládáte na tom, že milujete prostě bílé košile a chcete, aby byly opravdu bílé, aby vám nezašly, nezešedly. Jak na to, jak na bílé prádlo, aby opravdu bylo zářivě bílé, poradí dnešní babské rady, využijete sílu sody, citronu a octa.
2: Babské rady.
3: Jak mít nádherně bílé prádlo? Začít musíme u třídění. Bílou várku nestačí oddělit od tmavé, ale také vytřídit podle materiálu, na přírodní a syntetický. Zatímco přírodní materiály můžete bez problému prát na 60 stupňů, syntetika při této teplotě žloutne nebo chytá na šedlý nádech. Proto optimální teplota pro praní syntetických kousků je vždy jen 40 stupňů. Skvělým pomocníkem pro zářivě čisté bílé kousky z vašeho šatníku je jedlá soda. Do 5 litrů vody dejte 2 hrnky jedlé sody a dobře rozmíchejte. Do této směsi namočte prádlo a nechte sodu působit alespoň 6 hodin. Jsou-li vaše záclony vybledlé, zářivou barvu jim vrátí citronová šťáva. Prádlo vložte do pračky a přímo k němu přidejte vymačkanou šťávu z 5 citronů. Voňavé záclony po celé mycí proceduře pověste vlhké. Jejich zavěšení dokáže narovnat všechna vlákna a vy nemusíte nic žehlit.
2: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Za 5:06 vy jste s Českým rozhlasem Sever, krásné jméno má dneska svátek vlastně krásná dvě jména, Jindřiška Rozálie, to je nádhera. Tak holky, všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Jste s Českým rozhlasem Sever, ve zprávách celou se dozvíte, že v Lounech můžete platit parkovné novým způsobem. Jakým? Vydržte do zpráv.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Sedm spolužáků ze střední se chystá na třídní sraz po 30 letech. Premiérový seriál Na tělo. ČT 2. Chtějí ho zabít a věřit nemůže nikomu. Robert Redford jako pronásledovaný agent CIA ve filmu Tři dny kondora. A ČT Art. S mistry hudební reinvence za hranice obyčejnosti. Premiéra koncertu Sound New World. Dvořák v novém světě. Páteční večer s Českou televizí.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Nehody způsobené pod vlivem alkoholu nebo drog by nově soudy mohly trestat přísněji. Na Ústeckém Střekově začala přestavba bývalých jeslí na řemeslné dílny pro děti a mládež. Louny rozšířily možnosti placení parkování. Bude velká oblačnost, teplo, večer s deštěm a teplotou do 29 stupňů. Krásné páteční ráno. Zprávy a Jana Moravcová. Za fatální nehody způsobené v opilosti nebo pod vlivem drog by mohly hrozit přísnější tresty. Prosazuje to Ministerstvo spravedlnosti. Teď za způsobení smrti třeba pod vlivem alkoholu hrozí 6leté vězení. Nově by to mohlo být až 10 let. Změny by se měly týkat například i ujíždění před policií. Pokračuje mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.
4: Policie České republiky za loňský rok eviduje bezmála 500 případů pro následování řidiče motorového vozidla. Takzvaná policejní honička je natolik nebezpečným společenským jevem, že za předpokladu, že při ní dojde k ohrožení byt jen jediné osoby, jeví se jako přiměřené reagovat na takové zvlášť bezohledné jednání prostředky trestního práva.
2: Vláda by chystané změny mohla projednat ještě během září. Začít platit by pak mohli od července příštího roku. Dělníci začali s rekonstrukcí bývalých jeslí na sídliště Kamenný vrch na Ústeckém Střekově. Dům dětí a mládeže tam bude provozovat řemeslné dílny. Podle mluvčího města Marka Lukyniče stavební práce potrvají rok a půl. Město za přestavbu zaplatí zhruba 53,5 milionu korun. Většinu pokryjí dotace z Fondu Spravedlivá transformace a Národního plánu obnovy.
5: Město si od této investice slibuje především možnost, jak poskytnout dětem a mládeži moderní prostor pro rozvoj praktických dovedností a zájmu o řemesla. Projekt tím zároveň reaguje na celorepublikový nedostatek řemeslných služeb. Realizace projektu je z velké části financována z evropských i národních dotačních zdrojů. Z Ústí nad Labem, Jakub Kalaf, Český rozhlas.
2: Řidiči v Lounech můžou nově zaplatit parkovné přes aplikaci Easy Park. Ta podle mluvčí radnice Pavly Kutlu doplnila dosavadní systém Smart for City. Zaplacenou dobu můžou řidiči přes telefon taky prodloužit. Nemusí se tak vracet k parkovacímu automatu. Aplikace je zdarma ke stažení pro telefony s Androidem i systémem iOS. Německá policie včerejší nález podezřelého předmětu u elektrické stanice v Dormagnu vyšetřuje jako sabotáž. Dnes o tom informovala agentura DPA. Podle mluvčího policie v Kolíně nad Rýnem mají vyšetřovatelé dopis, kterým se někdo přihlásil k odpovědnosti. Německo v posledních dnech zaznamenalo několik útoků na elektrické rozvodny. Například v úterý se cílem sabotáže stala rozvodna Berkheimu. Policie tam našla odpalovací zařízení a pyrotechniku.
3: Počasí.
2: Čekáme zataženo až oblačno, občasný slabý déšť. Během odpoledne se bude oblačnost přechodně protrhávat a místy bude i polojasno. Nejvyšší denní teploty stále vysoko, maxima do 29, na horách do 24 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: U zavírku počítejte řidiči v Žukovově ulici na Ústeckém Střekově anebo v Chomutově v ulici Koperníkova. Jinak jedete bez nehod, já vám přeji i dál šťastnou cestu a krásné páteční ráno s námi.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Čtyři minuty po šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Máme podovolené, většina z nás tedy někdo ještě na dovolenou jede. Většina z nás už vzpomíná, když se třeba podíváte na mušličku, kterou máte na nočním stolku. Ano, suvenýry dneska budeme probírat v pořadu, dáme řeč, jaké suvenýry si vozíte z cest, jaké originální suvenýry jste dostali a jaké suvenýry sbíráte. Prostě o suvenýrech to dneska budeme probírat po 9. hodině. Už teď napište mail na damerajzavináč@rozhlas.cz. Doufám, že to nebudou jenom magnetky. Krásný den s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Olympik, teď Petr Kotwald.
3: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 11 minut po 6. posloucháte Český rozhlas Sever. Krásný pátek je 4. září. Je připravena i krimi historka s Petrem Beranem. No a po ní si asi mnozí řeknou, tak pak věřte autoservisům.
1: Krimi historky.
2: V jedné z teplických autodílen si 29-letý pomocník našel vlastní způsob, jak si přivydělat. Od zákazníků převzal auta a náhradní díly k opravě, jenže některé díly nakonec do aut vůbec nedal. Místo toho je vrátil do prodejny a peníze si nechal. V dalších případech si zase nechal peníze, které dostal na nákup náhradních dílů, a aby toho nebylo málo, zaměstnavateli odnesl z dílny také nářadí za 19 000 korun. Celkem škoda 70 000. Za své jednání byl obviněn ze spronevěry a krádeže a z autodílny odchází nejenom bez práce, ale taky s poněkud nepříjemnou položkou v životopise.
1: Krimi historky.

0: Dvě minuty po 7:15 posloucháte Český rozhlas Sever. Zítra to bude velká sláva v Povrlech. Tady budou slavit 840 let od první písemné zmínky a otevřou tady taky kovárnu, muzeum Povrly. My vás tam pozveme za chvilku.
1: Počasí.
0: Teď aktuální informace o počasí. V tuto chvíli teploty kolem 16 stupňů v Chomutově. 16 stupňů máme také v Ústí nad Labem. Dnešní předpověď, maximální teploty budou 29 stupňů, bude zataženo oblačno. Jsem tam s přeháníkami, během odpoledne se oblačnost bude protrhávat až na polojasno. Později k večeru znovu přibude oblačnosti a objeví se četnější déšť či přeháníky, ojediněle i bouřky. Na horách dnes teploty kolem 24 stupňů.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Zítra budete mít jedinečnou příležitost popřát Povrlům na Ústecku k jejich výročí 840 let od první písemné zmínky. Kromě programu samozřejmě tam bude i jedna zvláštní věc. Otevře se kovárna Muzeum Povrly a do Povrlů nás pozve Eva Bucharová.
2: Hlavní program proběhne na fotbalovém hřišti. Už v 10 hodin začíná představení divadla v pytli. Následuje Noémova archa, interaktivní program. Odpoledne bude hudební. Od 13 až do 22 hodin vystoupí postupně Lea, Adéla Bechyňská, Monika Bublíková, Jan Brown and Brownies, Laura a její tygři, Janek Ledecký a Hlahol. Na menším pódiu u restaurace Matero budou od 14 až do 21 hodin taky koncerty. V rámci oslav jste zváni i na Den otevřených dveří do základní školy. Je to totiž zrovna 50 let, co byla nová škola v Povrlech otevřena. V obecní knihovně uvidíte mezi 10. dopolední a 14. odpolední výstavu historických fotografií kněze fotografa Rudolfa Janačkého, rodáka z Neštěmic, který před odsunem po druhé světové válce pobýval na faře v Povrlech Českém Bukově a fotil tamní okolí. Důležitou součástí oslav je slavnostní otevření Janačkého kovárny Muzea Povrly. Kovář Janačke byl shodou okolností stejného jména jako ten kněz fotograf. Slavnostní otevření muzea je plánováno na 13.30. Součástí muzea je znovu vybudovaná funkční kovárna, ve které bude v sobotu kovář kovat pamětní mince. V jedné ze světnic muzea je výstava o historii povrlské fabriky na měď. V rekonstruované stodole je otevřená kavárna cukrárna. Všichni jste srdečně vítáni v sobotu na oslavách 840 let obce Povrly.
1: Tak všechno nejlepší a sejdeme se v Povrlech. Hezký den vám všem.
0: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

6 minut před 6:30. Posloucháte Český rozhlas Sever. Krásné dobré ráno vám všem. Zastupitelstvo v Lovosicích neschválilo úvěr na rekonstrukci centrální školní jídelny. I tohle se od nás dozvíte ve zprávách v půl, které pro vás bude mít Jana Moravcová. Užívejte dnešního dne.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Zastupitelstvo v Lovosicích neschválilo úvěr ve výši 150 milionů korun potřebný na rekonstrukci centrální školní jídelny. Opoziční zastupitelé současné radnice vytýkali nedostatečnou připravenost projektu. O jeho budoucnosti podle mluvčí města Ivy Břeňové rozhodne až nové zastupitelstvo. Akvacentrum Teplice dnes oslavuje 30 let svého provozu. Pro návštěvníky připravilo zábavný program a snížilo vstupné. V Česku po několika deštivějších dnech začínají růst houby. Podle Jana Borovičky z České mykologické společnosti teď lidé sbírají hlavně žampiony. Pokud nebude v následujících dnech sucho, můžou se přidat taky hřiby nebo lišky. Přesně před 70 lety představila americká technologická společnost IBM první pevný disk. Vážil skoro tunu a byl velký zhruba jako dvě obrovské lednice. Za 7 desetiletí se pevné disky výrazně zmenšily, základní princip jejich fungování ale zůstal stejný. Pardubičtí hokejisté vyhráli první zápas ligy mistrů pod vedením kouče Filipa Pešána, zdolali polský tým Tychy 6:0. Úspěšně do nové sezony vstoupili taky hráči Plzně, kteří porazili švédské Regle 4:0 a poslední český zástupce v prestižní soutěži Liberec prohrál. Na ledě finského celku Tapary Tampere padl 3:6. Dnes čekáme velkou oblačnost, teplo a déšť, teploty do 29, na horách do 24 stupňů a odpoledne by se mohla oblačnost protrhat místy na polojasno.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Dál jedete bez nehod a dopravního omezení. Čekejte řidiči v Moravské ulici v Teplicích anebo v Dlouhé ulici v Krupce na Teplicku. Jeďte opatrně, pěkné ráno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 6:58, posloucháte Český rozhlas Sever. Já tady pro vás mám písničku, kterou vám musím trošičku přeložit, ačkoliv je česky. Jmenuje se Pábitelé. Pokud to slovo neznáte, tak jste asi nečetli Bohumila Hrabala. Ten si vymyslel slovo pábitel. A to je prý člověk, který hledá krásu ve všedních věcech a v obyčejném životě. Tak doufám, že i v obyčejný pátek zažijete neobyčejné věci. Právě teď Karel Gott, Pábitelé a také písničky, které nestárnou. Za chvíli Věra Martinová. Dobré ráno.

0: Ať už jste na horách nebo v dolinách, kde nás posloucháte, tak pro vás právě teď mám dobré zprávy, co přinese dnešní den, tedy pátek 4. září. Dnes v Žatci začíná dočesná, vznikla původně jako oslava dočesání posledního chmelového štoku. Slavnosti chmele a piva v Žatci se chlubí nejdelší tradicí u nás. Čeká nás třeba tanec s korbelem na hlavě nebo ruční česání chmele. A na náměstí v Žatci dnes třeba zaspívá Richard Miller nebo Kateřina Marie Tichá. V muzeu v Ústí nad Labem dnes to bude hodně křehké a slavnostní. 16. ústecký den porcelánu oslaví zároveň 150. výročí Ústeckého muzea. Každoročně se v atriu muzea setkávají sběratelé i milovníci krásného porcelánu. Můžete se těšit na oblíbený cibulák, ale letos nově i zelený cibulák, bílé a dekorované zboží a nepřeberné množství třeba hrnků se jmény. Začíná se v 10 dopoledne. A na zámku v Teplicích si dnes užijete divadlo, dnešní program je hodně pestrý. Od 10 dopoledne uvidíte pohádku o Smolíčkovi, od 16 hodin bude hrát kapela Gerald Clark and Band a od 20 hodin se představí divadlo Ungeld s hrou Cizí příběhy. Tak užívejte dnešní den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: pěkný pohodový den, pěkné pohodové ráno s českým rozhlasem Sever. Za chvilku navštívíme krásné místo, Chřibskou. Chřibská, to je místo, kde se děje spoustu věcí a určitě se těšte na příběh tohoto města od kolegyně Aleny. Už za pár minut.
1: Počasí.
0: Ale teď se těšte na aktuální předpověď počasí. Na telefonu Jelenka Došková z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak jak to teď vypadá u nás po ránu?
2: Tak máme celkem příjemné ráno. Ty teploty se nám pohybují nejčastěji mezi 15 a 18 stupni. Docela teplo je na horách, tam ty teploty jsou kolem 14 stupňů a máme ale většinou zataženou oblohu. Jestli nám někde prčí tak velice slabě, právě na horách může teď aktuálně padat pár kapek.
0: A přes den se ta obloha roztáhne nebo bude zatažená celý den?
2: Očekáváme, že během dne bude velká oblačnost, zataženo až oblačno. Přehánky se nám budou vyskytovat jenom ojedinělé právě na horách nebo na severu kraje, ale během odpoledne, a tam může být takové okno, kde se nám oblačnost začne protrhávat, ale postupně nám pak zase k večeru bude přibývat, bude nás počasí, bude ovlivňovat studená fronta právě pak během večerních hodin a noci na sobotu.
0: A ještě ty denní teploty budou jaké?
2: Dnes budou vysoké 26 až 29 stupňů, o něco chladněji bude ve Šluknovském výběžku, tam očekáváme ty teploty kolem 25 stupňů.
0: Já vám děkuji a mějte se hezky, nashledanou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Tak to bude příjemný, si myslím, den. Hezký den vám všem.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio

0: Za 11 minut 7 hodina, vy jste s Českým rozhlasem Sever, teď nabereme směr z Chřibská a příběh tohoto města nám odvypráví Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Chřibská leží v údolí řeky Chřibská Kamenice, v nejzápadnější části chráněné krajinné oblasti Lužické hory, na pomezí Národního parku České Švýcarsko a je součástí mikroregionu Tolštejn. Ve světě Chřibskou proslavili šikovní skláři. V Horní Chřibské byla nejstarší funkční sklárna v Evropě. Po druhé světové válce byla huť součástí podniku Borské sklo, později Krystalex Nový Bor. Provoz byl náhle ukončen v roce 2007, i když společnost, která sklárnu koupila, původně slibovala, že výrobu obnoví. V Chřibské se v roce 1761 narodil přírodovědec a cestovatel po Jižní Americe Tadeáš Henke. Podnikal výzkumné výpravy a proslavil se jako objevitel Viktorie Královské. Na náměstí na domě číslo popisné 22 ho připomínají dvě pamětní desky a víc se o něm můžete dozvědět i v místním vlastivědném muzeu. A nesmím zapomenout na podstávkové neboli obvazcové domy, typické pro tuhle oblast severních Čech a Horní Lužice. Na náměstí v Chřibské se jich několik zachovalo ve velmi dobrém stavu. I vy budete obdivovat jejich řemeslný půvab. Každý rok v létě se ve městě koná Chřibské kulturní léto, série koncertů vážné hudby v kostele svatého Jiří.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

všichni Italové po ránu spí, někteří nám už zpívají. Albano a Romina Power na Českém rozhlasu Sever. Hezké, dobré, příjemné ráno vám všem. Zprávy v celou se blíží. Dozvíte se, že v Bílině přestěhovali turistické infocentrum do opravené budovy na náměstí. I nadále vám všem příjemné vstávání.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Agresivní jízda v autě by nově mohla být kvalifikovaná jako trestný čin. Bílina přestěhovala turistické infocentrum do opravené budovy na náměstí. Sociální agentura v Ústí nad Labem pořádá dnes den otevřených dveří. Čekáme velkou oblačnost, teploty až k 29 stupňům a večer také očekáváme déšť. Pěkné ráno zprávy a Jana Moravcová. Agresivní jízda na silnicích by nově mohla být posuzovaná jako trestný čin. Požadují to ministerstva spravedlnosti, dopravy a vnitra. Teď bývá vybrzďování nebo ujíždění před policií obvykle kvalifikované jako přestupek. Podle Tomáše Neřolda z BESIPu to ale neodpovídá možným následkům.
2: Jestliže někdo vybrzďuje jiné vozidlo, vytlačuje ho z vozovky nebo třeba na něj najíždí, lepí se tak, že tam vůbec není bezpečný odstup, to jsou situace, kdy to není malý přestupek, ale je to vědomé, úmyslné ohrožení jiného člověka na životě a proto by to určitě mělo mít tu trestní rovinu.
1: Konkrétní podobu úpravy ministerstvo spravedlnosti zatím připravuje. Turistické informační centrum Bíliny na Teplicku se přestěhovalo do opravené historické budovy Černý kůň na Mírovém náměstí. Podle místostarostky Marcely Dvořákové z ODS je prostornější a taky se rozšíří otevírací doba. Infocentrum bude nově otevřeno taky v neděli.
3: Dům zvaný Černý kůň na Bílinském náměstí se změnil na multifunkční objekt s infocentrem, výstavním prostorem nebo kancelářemi. V přízemí otevře taky kavárna. Město využije i podkroví, kde bude více účelů. Sál. Opravy stály 32 milionů korun, zhruba 1 milion pak interiér informačního centra. Z Bíliny Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: U příležitosti 25 let fungování dnes pořádá sociální agentura v Ústí nad Labem Den otevřených dveří. Představí nové místo k podpoře duševního zdraví TerraPoint. Ten má být otevřený pro každého s určitou osobní zkušeností, kdo chce ve svém volném čase pomáhat ostatním. Podle ředitele agentury Jaromíra Licka už jedna taková skupina funguje. Nově upravené prostory ve Varšavské ulici na Střekově vedle služebny městské policie si můžou zájemci prohlédnout od 14 do 17 hodin. Návštěvu lidem zpříjemní taky hudební vystoupení. Oddělení vnitřní kontroly ochranné služby prověří okolnosti rozhovoru ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů pro aktivistickou skupinu Detektivní parta. Podle mluvčího ochranné služby Tomáše Procházky o tom rozhodl její ředitel. Šéf diplomacie nenechal předem prohlédnout studio, ve kterém dával rozhovor maskovanému muži. Zároveň nechal svou ochranku čekat venku. Ve studiu přitom byly makety zbraní, pyrotechniky a odposlouchávací zařízení. Macinka teď tvrdí, že se jednalo o provokaci aktivistů, kterou ale odhalil.
0: Počasí.
1: Dnes čekáme velkou oblačnost, teplo a déšť, nejvyšší denní teploty 26 až 29 stupňů, maxima na horách do 24, odpoledne přechodně i polojasno a k večeru se opět vrátí oblačnost a taky místy déšť.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Moravské ulici v Teplicích čekejte komplikace v podobě uzavírky kvůli stavebním pracím a uzavřená je taky třeba ulice Moravská v Chomutově. Jeďte opatrně, šťastnou cestou a krásné páteční ráno.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: 4 minuty po 7 posloucháte Český rozhlas Sever. Před pár dny jsem jel kolem krásného jablečného sadu ve Vysoké Peci u Chomutova. Jabka nádherně dozrávají. A já musím říct, zapomeňte na chvíli na exotické ovoce. Kokos nám jabko nenahradí. A jabka, to je to nej, co máme. Je prokázáno, že jabko snižuje riziko mrtvice, cukrovky. Je dobré, plné vitamínu a rozhodně ho neloupejte. Já vím, že nám to babičky dělali, slupku loupali, ale právě pod slupkou je nejvíc prospěšných látek. A pánové, až vám dneska žena podá jabko k svačině, tak si vzpomeňte na Adama a Evu. Hezké ráno i s písničkami, které nestárnou, budou tu Helena Vondráčková a Michal Prokop.
0: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 11 minut po 7 hodině raní, krásný pátek, Jindřiška a Rozálie mají svátek, je 4. září, já o tomto dni nevím vůbec nic, já se vždycky rád nechám překvapit, co nám řekne Petr Jungmann, je tady kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: 1. zářijový pátek 4. Svátek mají Jindřišky a Rozálie a tady je Petr Jungmann. Španělští osadníci založili v roce 1781, což je 245 let, na americkém břehu Pacifiku malé misijní sídlo pod názvem El Puebla de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles de la Porciúncula, česky město naší paní královny andělů z Porciúncule, dnešní Los Angeles. Samostatné studio Československého rozhlasu v Pardubicích začalo vysílat přesně před 70 lety v roce 1956. Největší osobní dopravní letadlo světa Airbus A380 poprvé vzlétlo ke zkušebnímu letu s cestujícími na palubě z letiště ve francouzském Toulouse před 20 lety. Obrům nebes zvoní umíráček, ten poslední byl totiž vyroben už před 5 lety. Ve stejný den roku 2006 tragicky zahynul australský dobrodruh a protagonista seriálu Lovec krokodýlů Steve Irwin. Osudným se mu stalo setkání s Reinokem přímo při natáčení nového dokumentu. Bylo mu 44. Skifařka Miroslava Knapková se stala poprvé a naposledy mistryní světa před 15 lety v roce 2011 ve slovinském Bledu. Před 10 lety papež František svatořečil misionářku Matku Terezu. 45 má dneska jedna z největších popových hvězd posledních let, Beyoncé. A 45 je i našemu bývalému fotbalistovi, reprezentantovi Tomáši Hipšmanovi. Já přeju hezký pátek a krásný 1. zářijový víkend.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever s vámi, přejeme vám dobré ráno, máme čtvrt na osm, máme u nás na severu Čech velké sportovní talenty a naděje. Velký basketbalový talent z Děčína Marek Houška má za sebou účast na další výjimečné akci, na které to se dozvíte za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď aktuální informace o počasí. Venku ty teploty jsou kolem 17 stupňů. Tato teplota je teď v Lounech a taktéž v Děčíně. Objevují se přeháníky, ale přes den by pršet tolik nemělo. Teploty 29 stupňů Celsia jsou dnešní maxima. Přes den bude většinou oblačno, místy až polojasno, ale k večeru tedy přijde ten déšť, přibude oblačnosti, objeví se četnější déšť, přeháníky, ojedinělé i bouřky. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

přeber si to sama. Přeber si to sama.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: Za 10 minut půl osmá, vy jste s Českým rozhlasem Sever, teď chvilku prožijeme pod koši basketbalovými. Basketbalista Marek Hůška toho za poslední rok stihl opravdu hodně. Během březnového turnaje talentů v Abu Zabí mu nad hlavou létaly rakety. Ještě jako 16-letý naskočil do české nejvyšší soutěže, krátce po 17. narozeninách debutoval v mužské reprezentaci a před pár dny se vrátil z další prestižní akce. O ní se rozpovídal v rozhovoru s Davidem Kalvasem.
2: Marek Hůška za sebou má další mimořádnou událost, tak Marku, z jaké akce jste se vrátil?
3: Přijel jsem vlastně z akce od NBA a FIBA, Basketball Without Borders. Byl jsem vlastně strašně rád, že jsem tu pozvánku dostal, protože je to výběrová akce, kam se dostalo nějakých 78 hráčů z celého světa. Vyjma teda kluku z Ameriky, ty tam nebyly, ale byla to super zkušenost. 4 dny plný tréninku, takže jsme nabrali dost zkušeností, dost nových věmů. Vlastně byli tam ať už trenéři z NBA, ať už hráči z NBA, ať už legendy z NBA, takže nám dali různý zpětný vazby, když jsme se potřebovali něco zeptat, tak vždycky odpověděli, takže takhle to bylo super.
2: A jak vypadal běžný den?
3: Stávali jsme v nějakých 8 hodin, šli jsme pak na trénink a vlastně trénink byl od nějakých 9 do 2 odpoledne. Byl to vlastně jeden takovýhle blok a pak jsme vlastně měli odpoledne už volno, byly různý týmové aktivity, měli jsme týmovou místnost, kde jsme prostě chodili hrát ping-pong, kde jsme chodili hrát PlayStation, kde jsme chodili na něco koukat, takže jsme pak byli takhle pospolu na hotelu už.
2: No a pochlubte se, vám se tam dařilo?
3: Dařilo se, řekl bych, že tak, jak jsem si představoval. Doufal jsem, že vlastně budu moct podávat ty nejlepší výkony. Byl jsem pak vybraný vlastně do těch 10 nejlepších hráčů na tom celém kempu, na to jsem byl strašně rád, takže mě vlastně čeká v únoru další výlet na akci, kde už budou i kluci z Ameriky, takže se na to moc těším a uvidíme, co z toho bude.
2: Kam pak poletíte a co to bude za akci tedy?
3: Bude to vlastně Basketball Without Borders All Star, je to vlastně ve Phoenixu v Americe, takže je to myslím, že v půlce února. Byli jsme na nějakých turnajích, kde byli kluci z Ameriky, ale samozřejmě ne ty úplně nejlepší, protože ty si tam schovávají na přesně na takovýhle akce, na ty mistrovství světa. Myslím si, že to bude hodně o té individuální, o nějaký fyzické připravenosti, na nějakým atletismu, čímž oni vynikají, takže na to se určitě těším, na to porovnání zase s tím jiným stylem hry.
2: Nemusíte se trošku štípnout, jestli se vám to nezdá?
3: Asi jsem to úplně nečekal, když jsem tam odjížděl, že budu odjíždět s cenou vlastně nejlepších 10, co tam vlastně byli, ale když už jsem pak navnímal to, jak někteří kluci vypadají, někteří kluci hrajou, tak jsem se snažil, abych právě vynikal tím, co umím nejlíp, a to je to připravovat ostatním ty pozice, takže jsem se snažil hrát tak nejlíp, co umím, a naštěstí to stačilo.
1: Tak Markovi samozřejmě držíme palce v další sezóně basketbalové, ať dá co nejvíc košů.
4: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 3:30 Český rozhlas Sever s vámi. My vás pozveme na Mezinárodní noc pro netopíry. Ve zprávách v půl s Janou Moravcovou. Příjemný den, hezké vstávání.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V Žadci dnes začne 69. ročník festivalu Dočesná. Lidé by neměli auty vyjíždět do centra města. Na hlavní scéně na náměstí Svobody podle webu města 20 minut po 8 hodině večerní vystoupí slovenský hudebník Richard Miller. V 10 večer na něj naváže zpěvačka Kateřina Marie Tichá. V ledové jaskyni Naděje v Lužických horách bude dnes večer program Mezinárodní noci pro netopíry. Začne ve 21 hodin. Velcí dodavatelé energií v Česku se zatím nechystají zdražovat plyn ani elektřinu. A to navzdory vysoké velkoobchodní ceně plynu na evropském trhu, která ve středu překročila hranici 75 eur, tedy něco přes 1800 korun za megawatt hodinu. Důvodem je nekončící konflikt mezi USA a Iránem. Společnost Google slaví 28 let od svého vzniku. Firmu založila dvojice doktorantů ze Stanfordovy univerzity jako internetový vyhledávač. První sídlo měla v garáži a dnes je nejhodnotnější značkou světa. Libereckým hokejistům vstup do Ligy mistrů nevyšel, bílí tygři podlehli ve Finsku týmu Tapara Tampere 3-6. Dnes čekáme velkou oblačnost, teploty do 29 stupňů a k večeru déšť, odpoledne místy i polojasno.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Obci blíže vedly na Českolipsku. Pozor na komplikace po nehodě dvou osobních aut. Na místě probíhá vyšetřování, tak s tím počítejte. Šťastnou cestu a dál. Krásný pátek s námi.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl osmé posloucháte Český rozhlas Sever. Otevřu sociální sítě a co vidím? Houby. Už se chlubíte svými úlovky z lesů. Nejvíc rostou v Krušných horách a jak to tak pozoruju, nejvíc je bedel. Ale pozor, mi kolegové říkají, že teprve všechno začíná, že je potřeba, aby ještě napršelo, aby těch hub bylo ještě víc. Tak hezkou houbarskou sezónu vám všem i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Michal Tučný, teď Argema.

0: 10 minut po půl osmé, posloucháte Český rozhlas Sever. Spánek, jaký byl dneska? Tak já jsem se vyspal naprosto výborně a to asi i díky tomu, že jsme včera v pořadu Dáme řeč spánek probírali. Hezky jsme se na to vyspali a do studia se včera ke spánku dovolala i posluchačka Naďa z Mostu.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, jak jste na tom se spánkem?
1: No tak to se budete divit, tím denně maximálně hodinu, dvě.
0: Fakt?
1: Určitě ne, neusnu, prostě neusnu, i když se kroutím z jedné strany na druhou.
0: A to máte
1: takhle? A takhle to mám ale celý život, je mi 75 let, takže já spánek opravdu absolutně nepotřebuju. A pro mě je spánek překážkou, jak se říká, maximálně jdu ráno v 6 hodin spát, ano. A probudím se v 7.
0: Aha. A co děláte celou noc?
1: Žehlím, nebo koukám na televizi, nebo si čtu, nebo si něco poklízím. Aha. Prostě mě spánek jako, bohužel, neusnu prostě, no.
0: A přes den třeba po obědě, nechce se vám spát, nebo?
1: Ne, ježišmora, to vůbec ne.
0: No tak to je to.
1: A navíc, jako když jednou jsem šla spát, to bylo asi 1 hodina v noci.
0: Ano.
1: Stávala jsem 6, já byla jsem mlácená. A takhle, když spím hodinku, anebo někdy třeba 2 dny vůbec nespím, to je zajímavý, já jsem zvláštní člověk,
0: ano.
1: Tak bych mohla lámat skály, jako mám sílu a náladu a vůbec nejsem unavená.
0: Tak já nevím, jestli závidím nebo nezávidím. Rozhodně dneska budu závidět vám všem, kteří jste si přivezli ze zahraničí nějaké originální suvenýry, jaké jste si letos nebo vůbec všeobecně přivezli, jaké suvenýry máte doma, jaký suvenýr z nejvzdálenější země nebo ten nejoriginálnější jste od někoho dostali. Můžete se poklubit třeba i tím, že nám na náš profil na Facebook, kde jsme jako Český rozhlas Sever, tam dáte fotku toho suvenýru. A nebo nám pošlete e-mail na dame.reč@rozhlas.cz. Těším se na všechny možné i nemožné suvenýry. I já jich pár desítek doma mám. Tak krásný den vám všem.

0: 8:15. Vy jste s Českým rozhlasem Sever. Příjemný den, Dny evropského dědictví. To je skvělá příležitost k tomu dostat se tam, kam se jinak nedostanete. V Ústí nad Labem budou dnes zahájeny koncertem v Červeném kostele. Během září se otevřou v Ústeckém kraji i desítky běžně nepřístupných historických budov. My pro vás chystáme podrobnosti s konkrétními tipy a nabídkami už za pár minut.
1: Počasí.
0: Aktuální informace o počasí právě teď. Teploty kolem 17 stupňů, 17 stupňů nám teď hlásíte z Jirkova, 16 stupňů máme v Rumburku. Dnešní maxima, ty budou 29, bude zataženo, oblačno, místy s přeháňkami během dne, by mohlo být až polojasno, ale k večeru se znovu zatáhne, oblačnosti přibude a objeví se četnější déšť, přeháňky, ojediněle i bouřky. Krásný den.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut 8 vy jste s Českým rozhlasem Sever. Dobré ráno na severu Čech. Začínají dny evropského dědictví. Trvat budou celé září. Letošním tématem jsou ohrožené památky. Každý rok se do akce hlásí stovky památek napříč republikou, včetně těch, které běžně nejsou přístupné. Jen v Ústí nad Labem se připojí přes 30 památek. Co letošní ročník nabídne, to už ví Gabriela Haupthoglová. Hezké ráno.
1: Dobré ráno. Tak v Ústí nad Labem ten letošní program vlastně zahájí dnes v 17 hodin koncert v chrámu apoštola Pavla. Místní ho znají jako Červený kostel. Návštěvníky čeká koncert vážné hudby a také hudební vystoupení základních uměleckých škol v Ústí nad Labem a Neštěmicích. V kostele se budou konat i komentované prohlídky. Jinak dny evropského dědictví potrvají vlastně celé září a kromě prohlídky nabízejí také výstavy, workshopy anebo koncerty.
0: Co nejzajímavějšího můžeme v nejbližší době navštívit?
1: Tak třeba příští víkend můžou lidé vyrazit hned na několik míst. Například půjde o Šichtovu vilu v Ústeckém Vaňově, která se 12. září v sobotu otevře s komentovanou výstavou věnovanou právě odkazu rodiny Šichtů. V litoměřickém kostele Zvěstování Panny Marie bude grafický workshop a také koncert Plastic People of the Universe. Potom tedy pokud se návštěvníci včas zaregistrují, tak můžou vlastně zajít do ústecké správní budovy Spolchemie, projet se páternosterem. No a chybět nebudeme ani my. Český rozhlas Sever tradičně pořádá prohlídky sídla ve Wolfrumově vile v ulici Na schodech 10, takže pokud lidé příští víkend nestíhají, tak potom Žatecký kostel na Nebevzetí Panny Marie přinese 19. září, to znamená ten další víkend, ještě ukázky varhaní hudby.
0: Jak je to se vstupným nebo registrací předem?
1: No tak většinou je to vstupné zdarma, záleží samozřejmě na nějaké konkrétní památce, případně i programu, který si tam přichystali, takže je vlastně dobré si ty podmínky před tím, než se někam budeme chystat, ověřit. Vlastně přehled těch otvíracích dob, zapojených památek a doprovodných akcí v rámci Dnů evropského dědictví je na webu, právě který najdeme pod heslem Dny evropského dědictví.
0: Děkujeme za informace a měj se hezky, naslyšenou.
1: Hezký den.
0: Já vám přeji víkend plný památek, aby byl opravdu památečný.
2: Český rozhlas Sever.

Za 8:04 vy jste s Českým rozhlasem Sever. Hezké dobré ráno. V Terezíně se naplno rozběhly opravy památkově chráněného proviantního skladu. I tohle se dozvíte ve zprávách celou. Příjemné vstávání.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoli na audioportálu Můj rozhlas.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V Terezíně se naplno rozběhly opravy památkově chráněného proviantního skladu. Opilá řidička v Ústí nad Labem při pokusu o útěk od nehody vezla na kapotě auta muže, který se jí pokusil zastavit. Nepál po povodních odhaduje škody na desítky miliard korun. Čekáme velkou oblačnost, odpoledne chvíli i polojasno. Teplo, teploty do 29 stupňů a k večeru déšť. Zprávy s Janou Moravcovou, pěkné páteční ráno. V pevnosti Terezín na Litoměřicku začala oprava proviantního skladu z 18. století. Rekonstrukce se týká střech a krovů, které jsou v havarijním stavu. První polovina čtvercové památky má být opravená letos na začátku prosince. Přibližuje koordinátor oprav Radek Keřka.
3: Na té části, na té východní, se bude už v nejbližších dnech pokládat krytina. Na té jižní části, tam je hodně napadených prvků, takže se ještě nějaký měsíc budou vyměňovat. Dohromady celý objekt byla vysoutěžená cena na celých 170 milionů.
1: Na opravě unikátní bastilionové pevnosti stát v následujících letech vyčlenil 2 miliardy korun. Z toho 700 milionů zaplatí město společně s Ústeckým krajem. 58letá řidička v pondělí v Ústí nad Labem opakovaně bourala. Při pokusu o útěk vezla na kapotě auta asi 150 metrů muže, který se jí snažil zabránit v další jízdě. Ve čtvrtek o tom informovala policejní mluvčí Veronika Hišplerová. Policisté ženě naměřili 2,5 promile alkoholu.
4: Řidička nejprve při parkování narazila do zaparkovaného auta a do zdi. Později poškodila další vůz a odešla nakupovat. Po návratu se podle Hišplerové chovala agresivně a hlídka proti ní musela použít donucovací prostředky. Žena skončila na záchytce a policisté případ dále vyšetřují. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Vyšetřovací komise k případu Dozimetr dnes pokračuje druhým jednáním. Zasedání bude neveřejné a komise si pozvala 4 svědky, jejich jména ale nezdělila. Prověřit má mimo jiné fungování pražského dopravního podniku nebo VZP v souvislosti s korupční kauzou. Závěry má komise předložit sněmovně do března příštího roku. Ničivé povodně v Nepálu zničily infrastrukturu a domy za v přepočtu asi 53 miliard korun. Informoval o tom šéf tamního úřadu pro zvládání katastrof. Přírodní katastrofa zasáhla Nepál a sousední Tibet minulý týden. Nepřežilo více než 1200 lidí. Přes 4000 dalších úřady pohřešují. Stovky lidí zůstaly uvězněni v prostorách vodních elektráren. Agentura Reuters napsala, že z tunelu jedné z nich dnes záchranáři vyprostili 2 přeživší.
2: Počasí.
1: Dnes čekáme zataženo až oblačno se slabším deštěm na horách. Během odpoledne se bude oblačnost přechodně protrhávat na oblačno až polojasno. Opět k večeru oblačnosti přibude a čekáme taky déšť a přehánky. Teploty do 29 stupňů a na horách dnes maxima do 24.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V obci blíže vedli na Českolipsku havarovala 2 osobní auta a s uzavírkou počítejte nově řidiči v Žukovově ulici na Ústeckém Střekově. To byly zprávy v 8. Hezké ráno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po 8. posloucháte Český rozhlas Sever. Ještě máme léto, jasně, ale za pár dní si řekneme hurá podzim a přátelé, s podzimem to vypukne. Chřipky, angíny, nachlazení, je potřeba se připravit. A proto jsme si pozvali hosta do dopoledního expresu. Po 11. tady bude paní doktorka Mazilkinová. Téma jsou respirační onemocnění, jejich prevence a k tomu nejčastější fakta a mýty spojené s očkováním. Tak nejhlavnější je mít nohy v suchu. Dobré ráno i s písničkami, které nestárnou. Budou to Brontosauři a Janek Ledecký.
2: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 11 minut po 8 posloucháte Český rozhlas Sever. Velblouda známe, že jo? Ty hrby jeho. Víte, co myslím. Já jako dítě jsem vždycky přemýšlel, jestli tam mají nebo nemají vodu. Tak v učebnicích jsem to nenašel, našel to Martin Písařík a teď se to dozvíte.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že velbloudi nemají v hrbech vodu? Tato utkvělá představa je opravdu jen pohádka. Ať už jde o dromedára nebo trabaře, jejich hrby neslouží jako zásobárna tekutin, ale jsou vyplněné tukem. Jde o rezervoár živin pro přežití v nehostinných podmínkách a při nedostatku potravy se rezerva postupně vyčerpá a velbloudí hrby splihnou. Voda je však pro přežití velbloudů ve vyprahlých pouštích nezbytná. V extrémních případech můžou ztratit až třetinu vody z těla. Když se pak po několika dnech či týdnech na suchu dostanou k napajedlu, dokážou vypít v krátkém čase až 200 litrů, aby zásoby opět doplnili. Nejznámější jsou velbloudi jednohrbí a dvouhrbí, ovšem čeleď velbloudovití má i další členy. Patří do ní také lamy, guanako a vikuňa, žijící ve volné přírodě pouze v Jižní Americe. Na rozdíl od vody v hrbech, historky o plivajících velbloudech a lamách nejsou výmysl. Plivání využívají jako jednu z obranných taktik. Na protivníka obvykle vychrstnou sliny, někdy ale i natrávený obsah před žaludku.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: čtvrt na devět, vy jste s Českým rozhlasem Sever, začalo září, v televizi spoustu nových seriálů, jeden z dalších je na pořadí dne dnes, nový seriál České televize se jmenuje Na tělo, jednu z hlavních rolí má Taťána Dyková, která nám za chvíli řekne víc.
1: Počasí.
0: A já vám řeknu víc o počasí, venku zataženo, oblačno, teploty kolem 17 stupňů, 17 stupňů hlásí Teplice, 17 stupňů máme i v Jiříkově. Dnešní maximální teploty 29 stupňů, bude zataženo, oblačno, ujedněme s přeháníkami, jinak během dne až polojasno a k večeru nám znovu přibude oblačnosti, objeví se četnější déšť či přeháníky, ojedněle i bouřky. Krásný den!
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Máme 11 minut do půl deváté, vy jste s Českým rozhlasem Sever, hezký den. Na tělo, to je nový seriál České televize. Podle scénáře Martiny Formanového natočil Jan Hřebejk. Jednu z hlavních rolí má Taťána Dyková a Slavka Brádlová se ptala, na čí tělo to bude?
1: Ono tam bude víc těl, to je o setkání spolužáků po 30 letech a divák má šanci sledovat jejich příběhy do té doby, než to setkání proběhne a ukáže se, že vlastně tak, jak se prezentujeme na těch setkáních, tak to nikdy tak není, bývá to trošku jiný. No a my jsme vlastně s mým televizním mužem, s Tomášem Měcháčkem, my jsme manželé, který se i tenkrát na tom gymnáziu setkali, pak se vzali a spolu takhle žijou a jedou teda na ten sraz.
2: Ta malá ukázka napovídala, jak ten vztah vypadá po těch 30 letech, protože manžel po vás sáhne, my se máme pořád rádi a vy řeknete, nešahej na mě.
1: To se ukáže tady ta postava v nějakým svým největším vzdoru, jinak je to velmi obětavá, úslužná, věrná žena, která ale jednoho dne zjistí, že o to vůbec nikdo v té rodině nestojí.
2: Co jiné televizní projekty?
1: Já jsem minulou sezónu natočila pokračování Případy mimořádný Marty, což vím, že je velmi úspěšný u diváků seriál, mám s toho velkou radost, takže se natočila Trojka, to půjde teď na podzim od října do vysílání. Natočila jsem pro Primu My nejsme sekta, vážný, velmi vážný, co se týče sekt a já hraju obhájkyni vlastně tý obžalovaných, takže to bylo zase náročný, bylo to zase úplně ponor do takového jiného příběhu, do jiných záležitostí, jako obhájkyně a právnička. Náročně tím, že samozřejmě tam si nevystačíte s nějakou improvizací, musíte říkat přesně ty texty, ale bylo to moc zajímavý. Točila jsem to s Andreou Sedláčkovou, s kterou jsme už natočili hodně televizních věcí, Můj otec a ostatní muži a Opravdová láska. Takže jsem se těšila, že po 10 letech budeme společně tvořit, takže to bylo moc hezký. Taky po dlouhé době jsem točila s režisérkou, se ženou, to je vždycky zase úplně jiný. No, tak a teďkon zase chvilku budu teda natáčet film od září, který se jmenuje Prořezat pár větví, bude ho režírovat Tomáš Pavlíček. Je to krásný příběh, budeme hlavní partneři s Peťou Lněničkou, tak na to se moc těším, ale jinak úplně nejvíce těším na divadlo, který budu zkoušet, protože divadlo teďkon díky tomu, že jsem vlastně měla děti, tak jsem nějak furt toho nechtěla moc a teď už jsem si řekla, děti mám, ale už jsou velký, že ty večery už přišel čas na to si rozšířit svůj repertoár a v divadle Ungeld budu zkoušet nový představení, takže zatím jsou přípravy a bude to až druhý půlce sezóny, ale moc se na to těším.
2: Při tom všem máte čas dívat se na inspekci?
1: Já si počkám, až my budeme mít všichni čas, protože to neviděl ani Vojta, všecko, všechny díly a ani naše děti. Takže já si myslím, že podzimní tmavé večery jich bude dost a pak to dáme asi na jeden zápřeh.
0: A tak zmíněná inspekce je seriál z prostředí Generální inspekce bezpečnostních sborů GIBS, kde manžel Taťány Vojta Dyk hraje jednu z hlavních rolí. Ale zpět k seriálu Na tělo s Taťánou. První program České televize uvede první z 9 epizod už dnes večer.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Za pět minut půl devátá. Vy jste s Českým rozhlasem Sever. Krásný den vám všem. Zprávy v půl s Janou Moravcovou se blíží. Kromě jiného se dozvíte, že Aquacentrum Teplice dneska slaví kulaté výročí. Hezký den, hezké ráno všem.

0: Tradice, která zakořenila.
1: Značka, která dozrála. 50. výročí veletrhu Zahrada Čech.
0: Velké oslavy, velká jména. Vystoupí Jiří Korn and Company, Michal David, Monika Absolonová, Heidi Janků, Kolárovci a další.
1: A to nejlepší, všechny koncerty v ceně vstupného. Buďte u toho s námi.
0: Od 11. do 16. září v Litoměřicích.
1: Zahrada Čech. Zahradačech.cz.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V Česku po několika deštivějších dnech začínají růst houby. Podle Jana Borovičky z České mykologické společnosti teď lidé sbírají hlavně žampiony. Pokud nebude v následujících dnech sucho, můžou se přidat taky hřiby nebo lišky. Řidiči v Lounech mohou nově platit parkovné přes aplikaci Easy Park. Ta podle mluvčí radnice Pavly Kutlu doplnila dosavadní systém Smart for City. Zaplacenou dobu mohou řidiči přes telefon taky prodloužit. Nemusí se tak vracet k parkovacímu automatu. Aquacentrum Teplice dnes oslavuje 30 let svého provozu. Pro návštěvníky připravilo zábavný program a snížilo vstupné. Nepálským záchranářům se podařilo vyprostit dva přeživší z tunelu vodní elektrárny. Po ničivých záplavách uvázly v prostorách elektráren stovky lidí. Na záchraně dalších úřady podle stanice BBC dál pracují. Nepál a sousední Tibet zasáhla přírodní katastrofa minulý týden. Úřady hlásí více než 1200 mrtvých, další tisíce lidí pohřešují. Pardubičtí hokejisté vyhráli první zápas Ligy mistrů pod vedením kouče Filipa Pešána, zdolali polský tým Techy 6-0. Úspěšně do nové sezony vstoupili i hráči Plzně, kteří porazili švédské Regle 4-0. A poslední český zástupce v prestižní soutěži Liberec prohrál. Na ledě finského celku Tapari Tampere padl 3-6. Dnes čekáme velkou oblačnost, teploty do 29 stupňů a k večeru déšť.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: U zavírku očekávejte řidiči v Teplicích, Moravské ulici a nebo v Žukovově ulici na Ústeckém Střekově. Jedete bez nehod, i dál šťastnou cestu a krásné páteční ráno.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dvě minuty po půl deváté posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den vám všem. Krásné dobré ráno vám všem. Děti už mají čtvrtý den školy za sebou, nebo ještě čtvrtý den před sebou, ale škola začala. Tak co, už je rozsadili? Už někdo z nich vytáhnul černého Petra a dostal domácí úkol. Všechno to proberte, až se vrátí ze školy domů. Hezký den i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Marta Kubišová, teď tým

0: Žitna oblíbený cibulák, ale letos nově i zelený cibulák, bílé a dekorované zboží a taky samozřejmě taková jako tradice, dá se říct, oblíbená. Nepřeberné množství hrnků se jmény. Začíná se v 10 dopoledne. A na zámku v Teplicích si dnes užijete divadlo. Dnešní program je hodně pestrý. Od 10 dopoledne uvidíte pohádku o Smolíčkovi. Od 16 hodin bude hrát kapela Gerald Clark and Band. A od 20 hodin se představí divadlo Ungelt z hrou Cizí příběhy. Užívejte dnešní den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ve 8:45 posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den. Domy dětí a mládeže v Ústeckém kraji se připravují na otevření volnočasových aktivit. V některých městech se ceny zvýšily. Podrobnosti od nás získáte za okamžik.
1: Počasí.
0: Teď podrobnosti o počasí. Někde lehce prší, například teď na Děčínsku. Teploty jsou kolem 18 stupňů. 18 stupňů máme v Mostě, 19 stupňů máme v Litoměřicích. Dnešní maxima 29 stupňů. Bude zataženo, oblačno, během dne až polojasno. Později

0: K večeru znovu přibude oblačnosti, objeví se četnější déšť, přeháňky, ojediněle i bouřky. Hezký den.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 11 minut 9. hodina. Vy jste s Českým rozhlasem Sever. Dobré ráno. V Ústeckém kraji se domy dětí a mládeže připravují na otevření volnočasových kroužků. Jejich ceny se v některých městech, například v Rumburku nebo v Mosti, navýšily. Naopak v Chomutově zůstály stejné. Jestli už je nabídka domů dětí a mládeže naplněná a o jaké kroužky je největší zájem, zjišťoval kolega Jaroslav Duchoň, který je teď se mnou ve studiu. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: Jaké kroužky jsou mezi dětmi oblíbené?
1: Jsou to především sportovní aktivity, jako například florbal, gymnastika nebo různé druhy tance, mažoretky a aerobik. Děti také láká keramika, jazykové a hudební obory. Přednost dávají hře na kytaru a zpěvu. Mládež se také zajímá o technické obory, jako je robotika. Oblíbené jsou i přírodovědné kroužky. V Mostě nabízí například minizoo.
0: Zavedly domy dětí a mládeže nové kroužky nebo některé naopak rušily?
1: Ano, v Chomutově otevírají robotiku pro středoškoláky i pěvecký sbor, protože se jim podařilo získat sbormistra. V Rumburku na Děčínsku naopak zrušili stolní tenis kvůli časovým důvodům tamního ředitele, který kroužek vedl. V Teplicích musel Dům dětí a mládeže zrušit sebeobranný kroužek ninjové, protože neměli dostatek peněz na financování externích pracovníků. Důvodem byl také malý zájem dětí. V Žadci popsal novinky ředitel domova Petr Matys.
2: Oproti minulému roku máme vlastně nový kroužek hokejbal, pak máme vlastně kroužky, je to vlastně altamjitsu, je to vlastně druh bojového sportu, tak to máme od nového roku nový kroužek, pak máme spoustu nových kroužků pro předškolní děti.
1: Ještě bych doplnil, že domy dětí a mládeže mohou zrušit některé činnosti, když se přihlásí málo dětí.
0: Které domy dětí a mládeže podraží a které zachovají původní ceny kroužků?
1: K drobnému zdražení došlo například u sportu, kde se platí startovné, jako je například aerobik v Mostě. V Žadci zvýšili ceny kroužků sebeobrany kvůli pronájmu tělocvičny. V Rumburku na Děčínsku zaokrouhlily ceny například z 1150 na rovných 1200 korun. V Chomutově zůstávají ceny stejné, říká ředitel Domu dětí a mládeže Radoslav Malarik.
3: Nezdražovali jsme vůbec, máme už druhým rokem stejnou cenu, to je 2000 za kroužek za školní rok, s tím, že pokud je víc kroužků, tak máme výrazné slevy.
1: Většinu kroužků, jako je aerobik v Mostě nebo angličtina v Chomutově, už zájemci zaplnili. Na mnoha místech přijmou i náhradníky. Domy dětí a mládeže zahájí činnost v půlce září.
0: My děkujeme za informace a měj se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Sever.

Za 6 minut 9 Český rozhlas Sever s vámi. Tématem dnešního pořadu Dáme řeč jsou suvenýry. Jaké suvenýry jste si z cest dovezli, co sbíráte, jaký suvenýr nejoriginálnější máte doma, který jste od někoho třeba dostali, z jaké nejzdálenější země prostě suvenýry, tak se rozhlédněte po domově a po 9 hodině zavolejte. Nejdřív ale zprávy v celou, dozvíte se, že historickou pánev na roztavěnou měď objevil při bourání bagrista v Povrlech na Ústecku. Podrobnosti za chvíli.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Lovosičtí zastupitelé neschválili úvěr na plánovanou rekonstrukci centrální školní jídelny. Historickou pánev na roztavenou měď objevil při bourání bagrista v Povrlech na Ústecku. Důchody příští rok pravděpodobně navýší vláda jen o zákonnou valorizaci. Čekáme velkou oblačnost, teploty do 29 stupňů a k večeru déšť. Krásné páteční dopoledne jsou tu zprávy. U nich vás právě teď vítá Jana Moravcová. Zastupitelstvo v Lovosicích neschválilo úvěr ve výši 150 milionů korun potřebný na rekonstrukci centrální školní jídelny. Opoziční zastupitelé současné radnici vytýkali nedostatečnou připravenost projektu. O jeho budoucnosti podle mluvčí města Evy Břeňové rozhodne až nové zastupitelstvo, které vzejde z nadcházejících komunálních voleb.
2: Vedení města odmítá, že by projekt nebyl dostatečně připraven. Město má dokončenou projektovou dokumentaci, pravomocné stavební povolení, detailní položkový rozpočet a připravené podklady k financování.
0: Při bourání objektu v Povrlech na Ústecku našel bagrista historickou pánev na roztavenou měď. Pamětníky překvapil nález sklepení, ve kterém se tyto předměty nacházely. Jedna nádoba váží nejméně 200 kilogramů. Historici převezli v tomto týdnu nalezenou nádobu do Ústeckého muzea. Druhou připraví do muzea v Povrlech. Obec ho slavnostně otevře tuto sobotu. Penze se v příštím roce pravděpodobně zvýší jen o zákonnou valorizaci. Ta vychází zhruba na 300 korun, uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z ANO, která po zveřejnění návrhu státního rozpočtu na příští rok vyjednává o jeho konečné podobě s koaličními partnery. Rozpočet, který je navržený se schodkem 389 miliard korun, je podle ní napjatý.
3: My ještě čekáme na to přesné číslo, ale bude to něco mezi 300 a 350 korunami. Do rozpočtu jsem přidala to navyšování o 500, to znamená důchodce od 80 let, každých 5 let se mu zvýší o 500, takže přáli bychom si, ale rozpočet je ve stavu, v jakém je, a aspoň takto se snažíme.
0: Růst nad zákonnou valorizaci si teď nedokážou představit ani motoristé, kteří kritizují navržený schodek a v rozpočtu chtějí výrazně škrtat. V Indonésii se tento týden asi 2000 lidí otrávilo jídlem zdarma z vládního programu. Otravy postihly učitele a žáky na nejméně dvou velkých indonéských ostrovech. Hlavní skupina na ochranu lidských práv v zemi vyzvala policisty, aby věc prošetřili. Podle agentury Reuters ale policie zatím záležitost nekomentovala. Program na poskytnutí bezplatných jídel desítkám milionů školních dětí spustil loni prezident země Prabowo Subianto. Cílem je vymýtit podvýživu. Projekt ale doprovázejí kontroverze, včetně hromadných otrav nebo obvinění z korupce.
1: Počasí.
0: Čekáme oblačno, teplo a déšť. K večeru nejvyšší denní teploty 26 až 29 stupňů, maxima na horách do 24, odpoledne místy i polojasno. Nejvyšší denní teploty na horách do 24 stupňů. A stav řeky Labe dnes v 7 hodin ráno v Ústí nad Labem hladina měla 125 cm, průtok byl 78 metrů krychlových za sekundu, předpověď 120 cm, tendence setrvalý stav a zajištěný vodní stav v Ústí dnes 130 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Dopravní nehoda komplikuje aktuálně provoz v Litoměřicích, ulici Růžovka, a s uzavírkou počítejte na Ústeckém Střekově, kvůli opravám je uzavřena Žukovova ulice.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Český rozhlas Sever s vámi, někdo po dovolené, někdo před dovolenou, ale určitě máte doma nějaké suvenýry z cest. Jaký suvenýr je váš nejoblíbenější, jaké suvenýry sbíráte, co originálního jste si přivezli ze zahraničí nebo co originálního jste dostali. Tak Jani, jaký nejoriginálnější suvenýr z cesty jsi přivezla?
0: No, tak už ho nemám naštěstí, ten nejoriginálnější z nich. Byl to červ v noze, si představ, yeah. A krásný 4 měsíce jsme spolu, no, ve skoro symbioze žili. nemohla jsem se ho zbavit.
4: A odkud si ho přivezla?
0: Z Filipín.
4: Z Filipín. Mm-hmm. A dobrý?
0: No, teď už jo.
4: Teď už jo. A sbíráš i jiné suvenýry?
0: Jinak taková ta klasika, mám ráda třeba korálky si přivíst, nebo nějaký tričko na památku.
4: Dobře, tak tolik suvenýry Jany, trošičku zvláštní, ale dobrá. Zavolejte 475 212 212, dáme řeč, nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz a dáme písničky, které nestárnou. Za chvíli Petr Novák, teď Hana Zagorová.
1: Dáme řeč s Renátou Filipi.

0: Český rozhlas Sever, s vámi probíráme suvenýry z cest, které doma máte, nazbírané za ta léta, které si vozíte, jaký nejoriginálnější jste od někoho dostali. Dříve si myslím, že ty suvenýry jako frčely víc, to jsme z cesty vždycky museli přivést něco na památku. Dneska většinou vozíme jídlo, čokoládu nebo dobré pití. Jako dítě, když jsem někam jel, tak jsem se vždycky snažil přivést hezký suvenýr, třeba oblíbené výrobky z mušliček. Dodnes u babičky ve skříni najdu želvičku z mušliček, která romanticky kýve hlavičkou sem a tam. Ovšem některé suvenýry už jsou třeba zakázané, jako třeba právě mušle, korály, želvovina nebo třeba růžový písek ze Sardinie. To jsou takové přírodniny, jejichž dovoz je právě zcela zakázaná. Čeští celníci by mohli vyprávět. V posledních letech zabavili třeba kufr s živými hady, krokodýlí hlavu nebo lampičku slepenou z chráněných mušlí. Co si z cest raději nepřivážet nám ve své reportáři, vysvětlí kolegyně Tereza Chlubná.
1: Jsme na celním úřadu v Praze 1, tady na stole přede mnou leží kabelka z krokodýlí kůže, světle hnědá. Potom tady máme i bundu z hadí kůže, taková barevná. Na stole taky leží hlava z krokodýla. Se mnou je tady Jan Chmelař z České inspekce životního prostředí.
2: Všechny druhy krokodýlů jsou na přílohách úmluvy CITES. Obchod s nimi a exempláři vyrobenými z nich je tedy regulován. Týká se to například i toho saka z krajtí kůže. Všechny krajty jsou rovněž na přílohách úmluvy CITES.
1: Na stole máme i lampičku z mušlí, dokonce je v ní i žárovka. Vede od ní kabel, ta lampička opravdu svítí. Tenhle exemplář se někdo pokoušel převést?
2: Ano, tento exemplář je zajímavý v tom, že obsahuje hned dva druhy chráněné úmluvou CITES. Podstavec je vyroben z korálu a oblepen nějakými běžnými mušličkami. Jejich dovoz by nám v principu nevadil. A vršek lampičky je vyroben ze zévy, což je také měkýš, který je chráněn úmluvou CITES.
1: Zadržených zakázaných suvenýrů ze zahraničí dlouhodobě přibývá, a to hlavně těch, které cestují mezinárodní poštou, potvrzuje Zuzana Machalová z celního úřadu v Praze.
3: Loni celní správa zadržela 96 případů CITES a v první polovině letošního roku 2026 máme už 68 zadržených předmětů. Můžeme zmínit Sardinii, což je oblíbenou destinací, tak ta zákonem zakazuje vývoz jakýkoliv součástí živé nebo neživé přírody. Jsou třeba známy případy, kdy za 2-litrovou PET láhev s růžovým pískem byla udělena pokuta 1 000 eur.
1: Existují ale i výjimky, kdy si turista ze zahraničí může přivést třeba krokodýlí boty, vysvětluje Jan Chmelař z České inspekce životního prostředí.
2: Kdy není vyžadováno dovozní a vývozní povolení, tyto výjimky jsou například u výrobků z krokodýlů, do 4 exemplářů si je člověk může dovést. Poté jsou výjimky u mořských koníků a u takzvaných dešťových holí, které jsou vyrobeny z kaktusů. Všechny kaktusy jsou rovněž v přílohách úmluvy CITES. Pozor ovšem, tyto výjimky jsou vždy limitovány počtem, dopředu si to ověřte. A druhá věc, na kterou je potřeba si dát pozor, tyto výjimky se nevztahují na poštovní balíčky. Takže můžete si to přivést sebou z dovolené v letadle, nesmíte si to poslat poštou. U jakéhokoliv exempláře podléhajícího úmluvě CITES je však na výzvu celního úřadu či inspekce životního prostředí potřeba prokázat jeho zákonný původ.
1: Celníci i inspektoři proto doporučují nevozit ze zahraničí žádné přírodniny. Místo problémů je lepší si přivést domů fotky a videa. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
0: Tak teď to nechám na vás, jaké originální suvenýr doma máte. Nemusí být ten ze zahraničí, můžou být i od nás z Čech. Co sbíráte, jaké suvenýry, jaký suvenýr z nejvzdálenější země máte? Volejte 475 212 212 nebo napište mail na dame@rozhlas.cz, protože přece jen, co si budeme povídat, když jsme v zahraničí, tak první krám, do kterého vlezeme, jsou ty krámy s nápisem suvenýry.

0: Máme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.
1: Tak v tuto chvíli je naše telefonní číslo volné, tak můžete hned teď zavolat, ať na ty suvenýry tady nejsem sám, jaké suvenýry jste si originální kdy od někud přivezli, jaké suvenýry z cest sbíráte, jaký nejoriginálnější suvenýr doma máte. Určitě doma něco najdete, s čím byste se chtěli podělit, tak volejte 475 212 212, volejte hned teď. Já musím prozradit, že suvenýry ty nevozíme jenom ze zahraničí, ale i třeba od nás. Já jsem třeba z Karlových Varů jsem si vzpomněl na suvenýr, který jsem vozil. Nevím ještě, jestli se dělá, ale byla to taková skamenělá růže. Teď jsem byl v Karlových Varech nedávno a nikde jsem to tam neviděl. Tak pojďme na první telefonát. Hezký den, kdo je na telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Helena Sitkýnová.
1: Dobrý den, já vás zdravím. Tak jaké originální suvenýry doma máte?
2: Mimochodem tu skamenělou růži jsem také měla, taky a už ji nikde nevidím.
1: Ano, už asi už ji nedělají.
2: No já jsem prostě na ty suvenýry holké země hotová. Jo. Já mám nejradši magnetky. A prostě když někam jedu, jo, tak prostě hned jenom suvenýry. Jo. Bohužel jo. Ona na té muzea a já prostě suvenýry. Mám tady hodně magnetek, tak krásný, teda toto mám plnou lednici, to miluju prostě, no. Potom ona byla, když byla na Velikonočních ostrovech, mám tady takovou tu sochu z těch Velikonočních ostrovů, to se mi taky líbí. Pak mám tady, když jsme byli v Číně, takovou tu panenku, jako mají třeba na Slovensku v těch krojích, to takovou čínskou krojovanou panenku, už 16 let, jo. No a prostě mám tady zapeněný byt suvenýrama, já ani nevím, co všechno, tímku.
1: Takže klasika. A vy sama něco vozíte třeba, když někam jedete někomu?
2: No já nic nevozím, já tady nic není, že jo, to je jedno věc, co bych měla.
1: No ale když třeba jedete někomu do zahraničí, že někomu něco přivezete?
2: No tak jezdím do Říma za dcerkou, no jo. Tak ona nic nechce. Ale
1: dobře.
2: Teď mě přivezla, abych taky byla zdravá, nějaký olivový olej, tak
1: jasně.
2: Jsem si přečetla, jak to mám používat.
1: Dobře, tak díky za telefonát a mějte se hezky.
2: Následujou.
1: Píše Hanka, moje nejnej kámoška, když jela do Texasu, tak mi přivezla nefalšovaný usušený kravinec. Výborný suvenýr. Zavolejte i vy 475 212 212, dáme řeč.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever,

0: Hezký den, suvenýry, dnešní téma pořadu Dáme řeč. Z dětství si pamatuju ještě na takové ty přívěsky na klíče ve tvaru botiček. Ve tmě svítily, pak jsem se jednou tahal s takovou vyřezávanou soškou někud ze Španělska. Byla to nahatá černoška, vezl jsem jí dědovi a vůbec nahotinky byly oblíbené. Vím, že táta měl půl litr s krásnou dívkou v plavkách a když se tam nalilo pivo, pak byla slečená. To byl taky jeden z oblíbených suvenýrů. Vašek z Mostu je na telefonu, hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Vozíte si suvenýry nebo nakupujete suvenýry v zahraničí?
1: No, přiznám se, že dřív jsem si vozil, teď když jsem zestárnul, tak už moc ne, spíš to vozím teďka pro děti, ano. Ale samozřejmě ty suvenýry tam byly.
0: Jo, a jaký máte třeba vy originální nějaký doma, který vám někdo přivez?
1: Já jsem jednou dostal nějakou sošku z Egypta, což byla, a ta soška byl to nějaký důžek, který měl extrémně velký, jakoby, přirození, jestli ano, to můžu tak říct. Ano. Potom to tady sloužilo doma jako věšák na různý prstínky a tyhle věci, ale jasně. To vím, že bylo jako originální, co mi přivezli z Egypta.
0: Jo, jo, a že byste třeba sbíral magnetky, to ne, nebo něco takového?
1: Taky jsme to s dětma sbírali, taky jsme to vozili, ale pak máte narvanou lednici magnetkama, pokaždý, když ji otevřete, tak začaly padat části, tak potom jsme to tak nějak zredukovali jenom na ty nejhezčí, nebo ty, co se nám líbily. A pak jsme to nějak utlumili, se přiznám.
0: Ano, takže je to tak teď, když jedete do zahraničí a spíš volíte a vozíte jídlo, pití?
1: Je to tak, i když s tím pitím taky opatrně, protože občas si člověk přiveze takový nějaký ten alkohol speciální se vším možným naloženým vevnitř, jo, červama jo. A potom jsme to jednou zkusili pít a není to úplně zase nejlepší. Tam je spousta příhod ještě s tím, co se z toho dá zažít.
0: No a kde jste byl naposledy v zahraničí?
1: Já jsem byl naposledy v zahraničí v Bulharsku, ale to ani nebylo pracovně, bylo to s rodinou teďka na dovolený, takže slunečné pobřeží.
0: A z Bulharska jste dovez co?
1: A z Bulharska jsem dovez nějaký alkohol, samozřejmě, když jsem říkal, že už to nedělám, ale přivez jsem místní alkohol.
0: Jo, jo, jo, tak na zdraví, ať vám chutná.
1: Děkuju.
0: Mějte se hezky, nashledanou.
1: Hezký den, naschle.
0: Petra píše, útěrky na nádobí, mám je snad z celého světa, připomíná mi to všechny cesty a opravdu útěrky na nádobí sbírám. Zajímavý koníček, zajímavé suvenýry. Zavolejte i vy 475 212 212, dáme řeč, jaké suvenýry z cesty vozíte, jaké sbíráte, co doma originální. Máte.
2: Český rozhlas Sever, Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.
1: A dneska probíráme suvenýry, které si vozíte, které někomu vozíte, jaký originální jste dostali. Na telefonu hudebník, muzikant, kamarád a cestovatel Míra Kuželka. Míro, já tě zdravím, ahoj.
2: Zdravím tě taky, ahoj, zdravím všechny posluchače.
1: Ano, vozíš suvenýry?
2: Ale vozím, jo? Vozím. A ani ne pro sebe, ale jako spíš vždycky dárky pro někoho. Ano. Když někam jedu, tak vlastně se snažím přivízt. Jo? Takže jsem třeba přivez, když jsem byl v Americe, tak i s certifikátem, aby se ty posluchači nezrozili, tak jsem ty patřičky krokodýlí pro štěstí od Indiánů, ale i s certifikátem, jakože to nebylo, že bych jim sekal nožičky. Jako, jo? Takže to, ale bylo to pro štěstí a musím říct, že jsem to přivez lidem kolem sebe a všichni jsou šťastní. Takže to asi funguje. No potom mýmu tátovi to jsem vozil pravidelně, ať jsem byl, kde jsem byl, tak nějaký otvírák, jako jo.
1: Ano.
2: A nejzajímavější otvírák jsem přivez z Afriky, což byla taková dřevěná hlavička, vyřezaná, a v tom byly obyčejný našroubovaný dva šrouby s hlavičkou a jenom se takhle otočil a otevřel si pivo. Takže to nejideálnější otvírák, táto ho měl úplně nejradši. Jako, to byl unikát.
1: Hezky. Já mám od tebe černouška z Afriky.
2: Černouška z Afriky si dostal, vidíš to?
1: Od tebe.
2: Já jsem totiž takový, já strašně rád dávám dárky. No, jako, no, já když někam jedu, tak já utratím víc peněz za dárky, než za to, abych si to tam já užil. Jo, jo. Ale ten pocit, jakože já tam jsem a chci se o to podělit s těma lidma, kteří tam se mnou teď v tu chvíli nebyli, tak je důležité.
1: Ano,
2: a manželka taky má ráda dárky. Ta jde a hned první den, první minutu, co někde jsme, tak už kouká a říká, víš co, nesmíš to odkládat, protože potom už to tady nebude, anebo na to zapomenem a nebudu mít nic.
1: Ano,
2: jo, tak ta už je naučená.
1: Jo. A co originálního si dostal od někoho třeba, co ti přivez? Já nevím.
2: Přemýšlím. Hele, já nevím, jestli se to smí říkat. Ono to je totiž zakázaný, jo, ale tak jako je ráno, většina normálních lidí ještě spí, tak já to říct můžu.
1: Ano.
2: Jo. Dostanu vždycky malinkou ampulku písku.
1: Písek to.
2: Malinkou ampulku písku a mám opravdu takový jako malinký lahvičky a v tom mám písky z celého světa a já si říkám, že vlastně mám kousek té země vlastně doma, mám to tak vystavený, vždycky na to koukám a jsou tam neuvěřitelný místa. Jako, jo.
1: Ano, takže,
2: a takhle. Tam mi došlo, že vlastně ta naše planeta je fakt krásně barevná, protože každý ten písek má úplně jinou barvu.
1: Takže ty si doma děláš takovou originální poušť. Nebo pláž.
2: Ano. Takovou mini poušť.
1: Mini poušť. Tak díky za telefonát a měj se krásně. Ahoj.
2: Já taky. A rozdávejte dárky, protože to je největší radost, kterou můžete.
1: Ano, přesně tak. Tak suvenýry probíráme, co jste dostali, co vozíte, volejte. 475 212 212, dáme řeč.

0: Český rozhlas Sever s vámi, probíráme suvenýry z cest. Nejvzdálenější suvenýr mám asi z Austrálie, přivezla mi ho kamarádka. Je to otvírák na pivo ve tvaru klokaní nohy, samozřejmě z klokaní nohy to není. Doma taky sbíráme takové malé dominanty, máme doma malou Eiffelovku, malou věž v Pise, malou rozhlednu, na které jsme byli ve Švýcarsku, takový soukromý park miniatur, a před lety jsme sbírali turistické známky, těch jsme měli opravdu dost. Pojďme na další telefonát. Jitka ze Zahrádek je na telefonu, hezký den.
1: Dobrý den. Tady je Jitka ze Zahrádek.
0: Ano, tak co suvenýry? Co vy a suvenýry máte?
1: My máme zajímavosti, suvenýry, ať jedeme, kam jedeme, na dovolenou, na výlety, sbíráme propisovací tušky.
0: Jo, s nápisy.
1: Ano, každá musí být, odkud to je, neobyčejný. Tam musí, každá musí mít buď nějaký obrázek.
0: Ano.
1: Máme jich už 2200.
0: Jo. To je hezká sbírka. Z jaký nejvzdálenějšího místa?
1: Máme z Austrálie už taky dokonce.
0: Ano.
1: A je to 14 dní, co se vnučka vrátila z Koreji, a tak už máme i odtamtud.
0: Hezky, takže takhle, takže kdo někam jede, tak vám udělá rost.
1: Kdo někam jede, tak má za úkol přivést propisovací tušku.
0: Ano, a už se vám stalo, že třeba se vám sešly dvě? Náhodou?
1: No, zatím, co takhle my si sami sbíráme, nebo nám někdo přiveze, tak nemáme dvě, ale
0: ne.
1: Tohle do ty sbírky musí být každá jiná.
0: Ano, ano, tomu rozumím. A vy, když někam jedete, tak co většinou vozíte a někomu?
1: No tak my vozíme třeba na ledničku.
0: Magnetky, ano.
1: Jo, ty magnetky na ledničku třeba zase přivezeme.
0: Jasně, takže takhle. Takže to je taková výzva, až někdo někam pojede, propisovací tušky do zahrády.
1: Ano, každý už to ví, ano. A volá, propisovačku už máme.
0: Hezky, tak si je užijte a mějte se hezky.
1: Takže, a víte, jak to máme v přehledu? Máme to v počítači podle abecedy.
0: Aha, takhle až.
1: A každou máme zapíchnutou v polystyrénový desce a máme toho pomalu už půl místnosti.
0: No krásný, krásný. Užívejte sbírky, kochejte se a díky za telefonát, mějte se hezky.
1: Ano, naschledanou.
0: Píše Lenka, magnetky na lednici jsou úžasný, jsou levný, snadno se balí a pokaždý, když otevřu lednici, mi zvednou náladu. Navíc jich je tolik zábavných, dokonce máme jednu s vozíkem na pohyblivý vlak. Tak zavolejte ještě jeden telefonát, stihneme 475 212 212, probíráme.

0: Za 2:45 posloucháte Český rozhlas Sever. Dneska probíráme suvenýry. Vypravil mi kamarád, že byl u Indiánů v Americe, chtěl si od nich koupit korálky a na těch korálkách potom našel nápis Made in China. Nesouhlasím s tím, že suvenýry lapačem prachu, tak to není, je to prostě vzpomínka. A já si vždycky třeba rád z ciziny přivazu nějaké vkusné tričko. Pojďme na poslední telefonát. Eva z Mostu je na telefonu. Hezký den, já vás zdravím. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Tak co vy a suvenýry, něco sbíráte?
1: No, ne, nezbírám. My fotíme a filmujeme, takže si vzpomínky uchováváme takhle. Ale mám takovej, moje sestra, mojí kamarádky, tak ta si teda přivezla velmi zajímavý suvenýr.
0: Povídejte.
1: Když přijela, tak si přivezla černouška, ale to zjistila až za pár měsíců.
0: No tak to jo.
1: Jo, ale chlapec je krásný. Takže takovýhle suvenýr měla skutečně perfektní, ale jinak já si suvenýry nevozím.
0: Ano.
1: No,
0: a vozíte někomu třeba, nevozíte žádný dárky třeba v podobě potravin nějakých místních? Nebo...
1: Ale to jo, to když teď spíš jako děti, když je něco takového, jako ještě kdysi, když jsem byla jako mladá, i studentka, takže vím, že se třeba z Bulharska, tak se vozili takový ty dlouhý cigarety.
0: Jo, nevím, jak se jmenovaly.
1: No a samozřejmě alkohol nějaká ta pliska nebo něco, co to bylo, z té Evropy se vozilo. Ale jinak takhle, takový ty na věčné časy, tak ty suvenýry moc ne. Spíš něco takového, co u nás třeba není, a jako chutě, co bylo, jo? Něco tak ochutnat, něco jiného, ale takhle nevozím.
0: Ale to jste byli někde v zahraničí?
1: Ne. My jsme takový českomilci nebo československomilci, takže my jezdíme u nás, líbí se nám to moc. A teď ještě máme předovolenou a jedeme teďkon do Slatinic k Olomouci. Tam jsme ještě nebyli, takže se tam podíváme, je tam hodně zájezdu kolem jako krásných míst. No. Takže my jsme tady moc spokojení.
0: Takže doporučím, přivezte si syrečky, jo?
1: Jo, ano.

0: Dobře, a ty mám ráda.
1: Tak jo, díky.
0: A s těma nesmím domů, takže jako si to ráda někdy v přírodě rozbalím. Dobře. Máte pravdu.
1: Mějte se hezky, nashledanou.
0: Děkuji, nashledanou.
1: Hanka píše, sbírám vánoční ozdoby a tak mám stromek s cestovatelským tématem. Já vám moc děkuji za dnešní příspěvky. Do pořadu Dáme řeč.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi suvenýry. Dneska probíráme se mnou i cestovatelka Renata Filipi. Ahoj, já tě zdravím.
1: Ahoj, Zdenku.
0: Vozíš suvenýry z cest?
1: No, já bych neřekla, že jsem letos cestovatelka.
0: Letos?
1: Letos ne.
0: Nikde?
1: Ne, všichni cestovali na okolo a já jsem řekla, že je něco špatný, že jsem se dostala nejdále do Kytlis na Děčínsku a pak na Mácháč.
0: A co jsi přivezla z Mácháče?
1: No, z Mácháče nic, to jsem si dovezla poraněné koleno, tak to je taková jako novinka, ale manžel, tak ten letos s kapelou cestoval do Jižní Ameriky a odtamtuť mám suvenýr krásný. Pončo.
0: Poňto, jak to provést, to je velký, ne?
1: No to ne, pončo v pohodě, ale spíše bylo vtipný, když ho v tom mexickém butiku kupoval a nebyl si jistý velikostí, tak si ho na sebe navlík a mezi těma Mexikánkama zkoušel jako prsa a takhle všechno.
0: A ještě něco hezkýho, třeba máš doma nějakou sbírku suvenýrů?
1: No spíše magnetky.
0: Magnetky?
1: Sbírku magnetek,
0: ano. Že jsi neřekla, to bych ti jich přivez spoustu.
1: Odkud?
0: Třeba letos z Německa nebo z Itálie?
1: Jo, na té dovolené, když jsi byl, když já jsem byla za tebe v Dáme řeč.
0: Ano,
1: tak
0: přesně.
1: Pro příště, pamatuj si to vždycky z každého místa.
0: A nejvzdálenější magnetku máš odkud?
1: No, z Mexika.
0: Z Ekvádoru.
1: Ale tam jsem taky nebyla.
0: Tak až k tobě přijdu, tak se podívám na lednici. Máš je na lednici?
1: Přesně tak.
0: Tak. Renata Filipi s vámi po desáté, co nás čeká?
1: Tak po desáté pochopitelně dopolední expres, no a já bych moc ráda posluchači upozornila hlavně na náš cestovatelský seriál Křížem krajem, protože zítra budou Povrly na Ústecku slavit 840 let, tak my se tam podíváme.
0: Všechno nejlepší a v pondělí zapomínáme na zpěvačku Hanu Zagorovou, která by se dožila 80 let.
2: Český rozhlas Sever.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Deset hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Soudy by mohly přísněji trestat lidi, kteří způsobí dopravní nehodu pod vlivem alkoholu nebo drog. Dny evropského dědictví začnou dnes v Ústí nad Labem koncertem v Červeném kostele. Česko posiluje podle ministra Metnara bezpečnostní opatření, reaguje tak na incidenty především v Německu. Dnes čekáme velkou oblačnost, teploty do 29 stupňů a k večeru déšť. Krásné páteční dopoledne, jsou tu zprávy. U nich vás vítá Jana Moravcová. Za nehodu způsobenou v opilosti nebo pod vlivem drog by mohly hrozit přísnější tresty. Plánuje to ministerstvo spravedlnosti. Návrh na změnu trestního zákoníku chce vládě předložit ještě v září.
2: V takovém případě by horní sazba nově činila až 10 let, pokud by došlo ke smrti člověka nebo byli těžce zraněni nejméně 2 lidé.
3: Říká k návrhu ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Opilí řidiči podle policie způsobili loni skoro 4,5 tisíce dopravních nehod a většinou nadýchali víc než 1,5 promile.
4: Stejně jako v jiných zemích v Evropě se ukazuje, že je to poměrně úzká skupina lidí, která je buď závislá na alkoholu, nebo je řekněme na pomezí takové závislosti.
3: Vysvětluje Tomáš Neřold z BESIPu. Podle ministerstva spravedlnosti by se změny v trestním zákoníku měly týkat například i ujíždění před policií. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
1: Napříč republikou se v září konají Dny evropského dědictví. Tématem letošního ročníku jsou ohrožené památky. Veřejnosti se během nich otevírají brány různých, běžně nepřístupných památek. V Ústeckém kraji takových více než 30. Na některých místech pořadatelé pravidelné prohlídky doplňují workshopy, výstavami nebo koncerty. Ústí nad Labem dnes v 17 hodin zahájí akci vystoupením vážné hudby v Červeném kostele.
5: Dalšími památkami jsou například Šichtova vila ve Vaňově, která 12. září nabídne komentovanou výstavu věnovanou rodině Šichtů. Ve stejný den bude v kostele zvěstování Panny Marie v Litoměřicích výstava a grafický workshop. Příští víkend se v Ústí nad Labem tradičně zapojí i Český rozhlas s prohlídkami Wolframovy vily, ve které sídlí. Z Ústí nad Labem Jáchym Zvoníček, Český rozhlas.
1: Řidiči v Lounech můžou nově zaplatit parkovné přes aplikaci Easy Park. Ta podle mluvčí radnice Pavly Kutlu doplnila dosavadní systém Smart for City. Zaplacenou dobu můžou řidiči přes telefon taky prodloužit, nemusí se tak vracet k parkovacímu automatu. Aplikace je zdarma ke stažení pro telefony s Androidem i systémem iOS. Česko přijalo bezpečnostní opatření kvůli incidentům v okolních zemích spojované s Ruskem. Na síti X to napsal ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Nechtěl ale z bezpečnostních důvodů upřesnit, o jaká opatření jde. Z útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká hlavně Německo. Zodpovědnost na srpnový útok na letiště v Lipsku přisoudilo Rusku.
0: Počasí.
1: Dnes čekáme velkou oblačnost, k večeru déšť, odpoledne i polojasno, nejvyšší denní teploty naměříme mezi 26 až 29 stupni a maxima na horách dnes do 24 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na severu čekejte komplikace, například v Lovosicích v Dlouhé ulici. V poslední hodině se tam srazila dodávka s osobním vozem, tak jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: 4 minuty po 10. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, kde právě teď začíná páteční dopolední expres. V neděli nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám vůbec nejlepší recept z roku 2024 podle poroty. Tentokrát nám ho připraví cukrář a taky pekař Josef Maršálek. Co to bude, tak to vám řekneme zhruba za 15 minut. Teď už ale písničky i ty, které nestárnou. Zaspívá Karel Gott a teď posílám Miroslava Žbirku.
0: Dopolední expres s Renátou Filipy.

0: Karel Gott a jeho léta prázdnin a právě s touto písničkou, která rozhodně nestárne, jsme otevřeli dnešní páteční dopolední Express. A už jsou připraveni slavní Severočiši, s nimi Milan Knotek a ten nám představí Jana Burka, což je malíř, grafik, sochař a taky básník.
1: Slavní Severočeši.
2: V Postoloprtech se v roce 1924 narodil neprávem zapomenutý malíř, grafik, sochař a básník Jan Burka. Jeho výtvarná studia přerušila druhá světová válka. Jako poloviční Žid byl v 18 letech deportován do terezínského geta. Pracoval tu jako zahradník. Malovat ale nepřestal. Vytvořil tu řadu kreseb zachycujících každodenní život. Jedna z nich, Deportáty k Hétody Terezienštat, je dnes ve sbírce izraelského památníku holokaustu v Jeruzalémě. V Terezíně se Burka seznámil s nizozemskou mistryní v krasobruslení Ellen Denby, se kterou po válce odešel do Amsterdamu. Uzavřeli sňatek a měli dvě dcery. Starší z nich Petra se v roce 1965 stala světovou šampionkou v krasobruslení. Burka se v Amsterdamu živil jako grafik. V roce 1951 emigroval do Kanady. Věnoval se grafickému designu, experimentální grafice a poezii. Po rozvodu se usadil ve Francii. Od 60. let se zabýval reliéfy a sochařstvím. Po návratu do Toronta v roce 1968 se zaměřoval na projekty geometrických rotodisků, magnetických reliéfů a ekviskulptur. Jeho práce, za které získal mnoho mezinárodních ocenění, se objevily na více než stovce výstav v Evropě, Kanadě i Spojených státech. Zastoupeny jsou také v muzeálních sbírkách. V roce 2007 vydal Burka autobiografické vzpomínky z Terezína s názvem Malovat a přežít. Zemřel o dva roky později ve Francii.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Aneta Langerová, její Voda živá, 10 hodin a skoro 22 minut. K tomu vy posloucháte Český rozhlas Sever a teď už půjdeme cestovat v našem seriálu Křížem krajem.
1: Křížem krajem.
0: Povrly na Ústecku si zítra připomínají 840 let od první písemné zmínky o obci. Na oslavy vás zve Eva Bucharová.
2: Hlavní program proběhne na fotbalovém hřišti. Už v 10 hodin začíná představení divadla v pytli. Následuje Noémova archa, interaktivní program. Odpoledne bude hudební. Od 13 až do 22 hodin vystoupí postupně Lea, Adéla Bechyňská, Monika Bublíková, Jan Brown and Brownies, Laura a její tygři, Janek Ledecký a Hlahol. Na menším pódiu u restaurace Matero budou od 14 až do 21 hodin taky koncerty. V rámci oslav jste zváni i na den otevřených dveří do základní školy. Je to totiž zrovna 50 let, co byla nová škola v Povrlech otevřena. V obecní knihovně uvidíte mezi 10. dopolední a 14. odpolední výstavu historických fotografií kněze fotografa Rudolfa Janačkého, rodáka z Neštěmic, který před odsunem po druhé světové válce pobýval na faře v Povrlech Českém Bukově a fotil tamní okolí. Důležitou součástí oslav je slavnostní otevření Janačkého kovárny Muzea Povrly. Kovář Janačké byl shodou okolností stejného jména jako ten kněz fotograf. Slavnostní otevření muzea je plánováno na 13.30. Součástí muzea je znovu vybudovaná funkční kovárna, ve které bude v sobotu kovář kovat pamětní mince. V jedné ze světnic muzea je výstava o historii povrlské fabriky na měď. V rekonstruované stodole je otevřená kavárna cukrárna. Všichni jste srdečně vítáni v sobotu na oslavách 840 let obce Povrly.
1: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Skupina ABBA dospívala, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky páteční dopolední Express. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubileu spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami, všech 630 výherních receptů vaří a peče porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat kynutý česnekový koláč od Jany Jankujové z Olomouce, recept z prvního místa roku 2024, cukrář a pekař Josef Maršálek. Naštívit ho jel kolega Patrik Rozehnal.
1: Ahoj, všechny vás zdravím, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. To je přesně ono, jak vy najednou jedete kolem a já slyším své jméno a říkám si, jsem to já, tak jsem to já, přátelé, a dneska opravdu budeme péct na slano.
2: A tou dominantní chutí bude česnek. Bude tam 15 stroužků.
1: Ne 13, ne 15, ale 14. No a na
3: normovaných.
1: No to jsou samozřejmě normované česneky, tak pokud je paní Jana pořád ještě z Olomouce, nahané, tam je to úrodné, tam normálně zasadíte hrábě, vyroste vám lípa, takže tam je to úrodný, takže 14 krásných oloupaných česneků.
2: Těšte se tedy na další zajímavé pečení, které určitě bude bedlivě sledovat i Jana Jankujová, autorka receptu.
1: No paní Janková, prosím vás, já ten koláč samozřejmě znám, já ho nikdy nedělal a těším se, že dneska poprvé historicky si ho budu moct vyrobit podle vašeho receptu. Já.
2: Josef Maršálek dokázal při pečení to, co se tvrdí o cukrářích, že všechno si potřebují přesně odvážit. Dokonce i vykynuté těsto, než ho rozválí. Vážil ho na gramy.
1: 359. Jsem to snad musel někdy dělat.
3: Tleskáme. Pepa Maršálek se trefil.
1: Jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem.
0: Těšte se i vy. Celý recept krok za krokem vám prozradíme v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept na kynutý česnekový koláč od pekaře Josefa Maršálka najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce pochoutkovýrok.cz. Původní recept od Jany Jankujové z Olomouce bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Vabydaněk a taky další písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Vy posloucháte páteční dopolední Express a bílé prádlo někdy časem zajde a zešedne. Ale nemusí, pokud se budeme řídit našimi babskými radami a využijeme sílu sody, citronu a taky octa.
1: Babské rady.
2: Jak mít nádherně bílé prádlo? Začít musíme u třídění. Bílou várku nestačí oddělit od tmavé, ale také vytřídit podle materiálu, na přírodní a syntetický. Zatímco přírodní materiály můžete bez problému prát na 60 stupňů, syntetika při této teplotě žloutne nebo chytá na šedlý nádech. Proto optimální teplota pro praní syntetických kousků je vždy jen 40 stupňů. Skvělým pomocníkem pro zářivě čisté bílé kousky z vašeho šatníku je jedlá soda. Do 5 litrů vody dejte 2 hrnky jedlé sody a dobře rozmíchejte. Do této směsi namočte prádlo a nechte sodu působit alespoň 6 hodin. Jsou-li vaše záclony vybledlé, zářivou barvu jim vrátí citronová šťáva. Prádlo vložte do pračky a přímo k němu přidejte vymačkanou šťávu z 5 citronů. Voňavé záclony po celé mycí proceduře pověste vlhké. Jejich zavěšení dokáže narovnat všechna vlákna a vy nemusíte nic žehlit.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Skupina Elán dospívala, tady je Český rozhlas Sever, taky jeho dopolední expres. Se mnou ve studiu je i má kolegyně Slávka Brádlová. Slávko, hezké dopoledne.
1: Hezký den tobě i posluchačům. No a pojďme se podívat, co dnes můžeme nebo můžete podnikat. Tak letos divadlem v Krupce, dnes na Hradě od 18 hodin představení Ubohý Cyrano. Docela velké divadlo Litvínov to hraje. Velká hlučná věc se bude odehrávat v amfiteátru v Jiříkově od 17 hodin. Tři sestry Open Air Tour 2026. Tak kdo máte rádi jejich písničky, jejich muziku, určitě si to užijete báječně. No a pak bych pozvala do Tise, dokonce na dvě záležitosti. Tak v 15 hodin v Tiských stěnách a taky na tom náměstíčku v Malých stěnách, tak se odehraje rekonstrukce šarvátek v Tise z roku 1813, což jsou napoleonské tedy střety. A v 17 hodin, nevím, jestli se to dá stihnout, ale třeba ano, tak potom na obecním úřadu v Tise bude v rámci Dnů evropského kulturního dědictví přednášet Jan Kvapil o Emilu Benketovi. A to je nadmíru zajímavá osobnost, protože to je účastník cizinecké legie a taky trestanec v Cayenne. A poslední tip, to je pozvánka do Povrlu, ale pozor, až na zítřek. Budou tam slavit 840 let a vystoupí tam Janek Ledecký, Laura a její tygři, Monika Bublíková, bude divadlo v pytli, bude toho veliká spousta, takže rozhodně to stojí za to zítra zajet do Povrlu a oslavit s nimi 840 let.
0: A bude to velká sláva. Slávka Brádlová a dnešní tipy, díky ti a naslyšenou.
1: Hezký den.
2: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

Martin Maxa dospíval, nám končí první hodina dnešního pátečního dopoledního expresu. Jana Moravcová připravuje nové zprávy od nás ze severu Čech. Dozvíte se i to, že Teplické akvacentrum oslavuje 30 let provozu. No a proč návštěvníky na dnešek připravilo zábavné odpoledne. Podrobnosti ve zprávách přesně v 11. Renáta Filipy přeje hezký poslech a hezké dopoledne.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Sedm spolužáků ze střední se chystá na třídní sraz po 30 letech. Premiérový seriál Na tělo. ČT 2. Chtějí ho zabít a věřit nemůže nikomu. Robert Redford jako pronásledovaný agent CIA ve filmu Tři dny kondora. A ČT Art. S mistry hudební reinvence za hranice obyčejnosti. Premiéra koncertu Sound New World. Dvořák v novém světě. Páteční večer s Českou televizí.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Na severu Čech bude v noci foukat silný vítr, varují předtím meteorologové. Teplické akvacentrum oslavuje 30 let provozu, pro návštěvníky připravilo na dnešek zábavné odpoledne. V Krušných horách se koncem září uskuteční turistický festival Eurorando. Dnes nás čeká převážně velká oblačnost, k večeru potom déšť a bude poměrně teplo. Teploty dnes naměříme na severu do 29 stupňů. Krásné páteční dopoledne, jsou tu zprávy a Jana Moravcová. Meteorologové varují na severu Čech před silným větrem, který může v nárazech dosáhnout rychlosti až 70 km v hodině. V noci zasáhne hlavně horské oblasti, ojediněle se tam objeví i bouřky. Podle Českého hydrometeorologického ústavu může vítr poškodit stromy nebo starší budovy. Následky pak můžou zkomplikovat dopravu. Akvacentrum Teplice dnes oslavuje 30 let svého provozu. Pro návštěvníky připravilo zábavný program a snížilo vstupné. Před 7 lety přibyly vodní atrakce a v nové nástavbě vznikl plavecký bazén. Navazovala modernizace venkovního prostoru s novým brouzdalištěm. Pokračuje ředitel Michal Paraska.
4: V nejbližší době nás čeká výstavba fotovoltaické elektrárny na střeše akvacentra. Plánujeme investiční akci, přeložku horkovodu a budou následovat i venkovní úpravy. Před akvacentrem je i v plánu parkovací dům před akvacentrem.
2: Na konci září se v Krušných horách na obou stranách hranice uskuteční turistický festival Eurorando. Akce se koná jednou za 5 let. Letos překročí poprvé hranice jednoho státu, a to konkrétně od 20. do 27. září. Hlavními centry festivalu budou Boží dar a německý kurort Oberwiesenthal. ČTK o tom informovali organizátoři v tiskové zprávě. Hlavním tématem festivalu je hornický region Erzgebirge Krušnohoří, který byl roku 2019 zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. Budova onkologického centra fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze je i přes včerejší požár v provozu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí nemocnice Martina Dostálová. Oheň poškodil opláštění centra a nikdo nebyl zraněný. Podle Dostálové hasiči evakuovali 18 pacientů.
5: Po ukončení zásahu velitel hasičů prohlásil budovu Národního onkologického centra za provozuschopnou ve všech jejich částech. Příčina požáru je předmětem vyšetřování a předpokládaný odhad škody byl vyčíslen na 30 milionů korun.
0: Počasí.
2: Jak už jste ve zprávách slyšeli, od dnešního večera meteorologové na severu Čech, zejména pak v horských oblastech, varují před bouřkami. Jinak čekáme během dneška převážně velkou oblačnost. Bude taky teplo, maxima dnes do 29, na horách do 24 stupňů. Ve Šluknovském výběžku bude dnes o něco chladněji, maxima do 25 stupňů. Odpoledne se můžeme dočkat také polojasné oblohy. Odpoledne se opět zatáhne a k večeru očekáváme i déšť.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Jak to vypadá aktuálně na severu v dopravě? Komplikace po dopravní nehodě, konkrétně po střetu dodávky s osobním vozem. Očekávejte řidiči v Lovosicích, v Dlouhé ulici, a počítejte nově taky s uzavírkou v Žadci a v Nákladní ulici. Tam je silnice uzavřena kvůli stavebním pracím. To byly zprávy v 11 hodin. Já vám přeji i dál šťastnou cestu a příjemný poslech Českého rozhlasu Sever.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: I po 11. hodině pokračujeme v dopoledním expresu na Českém rozhlase Sever. Chřipka, covid, pneumokokové infekce nebo další respirační onemocnění. Spolu s nimi přichází každoročně i debata o očkování. Kdo by o něm měl uvažovat, kdy je správný čas a proč se někteří lidé očkování stále obávají? Nejčastější fakta, mýty i konkrétní příběhy z praxe probereme s paní doktorkou Ludmilou Mazelkinovou z Moje ambulance. Paní doktorka tady bude za chvíli, teď už posílám písničky. Třeba tu od Vítka Vávry.
0: Dopolední expres s Renátou Filipy.

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: S příchodem podzimu se znovu vrací téma respiračních onemocnění a s nimi také otázky kolem očkování. Co je skutečně účinnou prevencí, které obavy mají reálný základ a které jsou jen dlouhodobě přežívanými mýty? O nejčastějších otázkách pacientů i zkušenostech přímo z ordinace, tak to si budeme povídat s paní doktorkou Ludmilou Mazilkinovou, lékařkou Moje ambulance. Paní doktorko, přeji vám hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne.
1: Tak s jakými respiračními onemocnění se v ordinaci v podzimní a zimní sezóně vlastně setkáváme nejčastěji?
2: Respirační onemocnění jsou vlastně jako celý rok. V určitý jako fázi to bývají zejména angíny vlivem klimatizace, rýmy a takové podobné věci a vlastně s přicházejícím podzimem a zimou se to samozřejmě zintenzivňuje.
1: Kdy podle vás tedy začíná ta skutečná respirační sezóna a poznáte právě ten nástup v ordinaci velmi rychle?
2: Ano, velmi rychle poznáme. Máme plnou čekárnu celý den. Vlastně jsme až do večera v ordinaci, takže máme celý den až do večera narváno. Za mě prostě je ten podzim. Podzim, zima, teď už to začíná, si myslím, že teď jak to počasí se tak střídá, lidi se oblečou, neoblečou, neví, jak se mají prostě nějakým způsobem chovat, tak výsledku to už nastupuje.
1: Když se řekne očkování proti respiračním onemocněním, proti čemu se dnes vlastně může dospělý člověk očkovat?
2: Paleta očkování je hlavit mikrofon. Paleta očkování je pestrá. Dalo by se říci, že když se teda budeme bavit o podzimu a konkrétně teď aktuálně, tak tady bude teď očkování proti chřipce, které bude reálné tak od konce září až do toho prosince cca. Pak očkování proti pneumokokům, které teda máme k dispozici celý rok. Ta chřipka je pouze teda se očkuje jenom ten podzim. Hmm. A samozřejmě to jsou očkování další, jako je očkování proti žloutenkám, očkování proti meningokokovým onemocněním, pásovému oparu, karcinomu děložního čípku. Těch očkování je neskutečně mnoho.
1: Ale předpokládám, že největší téma je stále očkování proti chřipce, hlavně teď na podzim.
2: Hlavně teď právě proto, že se očkuje pouze na podzim. My informujeme pacienty, posíláme jim SMSky, říkáme jim samozřejmě osobně, když přijdou, že se můžou naočkovat proti chřipce a že by to zejména v určitých věkových kategoriích bylo více než vhodné.
1: Změnilo se třeba v posledních letech nějak spektrum zájmu pacientů ohledně očkování?
2: Spektrum zájmu, někdy, já myslím, že to je tak zhruba stejně, těžko říci, my kamatu chřipku očkujeme hlavně seniory, těm opravdu tam jsme hodně jako intenzivní v přesvědčování. Myslím si, že mám radost, že se nám to jako celkem daří, jako spektrum, tak kam očkujeme celý rok proti lecčemu, včetně cestovního očkování, že to je tak jako napříč generacema.
1: Rozumím. Vlastně v úvodu jsem zmiňovala, že se podíváme i na různé mýty, tak pojďme na jeden z nich. Chřipka je vlastně jenom horší nachlazení, je to mýtus anebo fakt?
2: To je velký mýtus. Chřipka je vážné onemocnění, ať se o tom tak nemluví, ať často slýcháme, že někdo dostane chřipku nebo nachlazení, to jsem občas taky takhle slýchávala, nejen teda od pacientů. Je to takový, vlastně definice chřipka není všem jasná, co to je. Je to nemoc, kde jsou horečky, kde může být nějaký lehce suší kašel, ale ten samozřejmě může přijít do bronchopneumonie, teda zápalu plic, když to řeknu všeobecně. Lidi končívají často v nemocnicích, na umělých plicních ventilacích a hodně jich umírá. Ale bohužel se o tom takhle tolik nemluví.
1: Naším dnešním hostem je lékařka Ludmila Mazilkinová. My si povídáme o faktech i mýtech spojeným s očkováním. Podrobnosti další probereme za chvíli.
3: Český rozhlas Sever,

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Naším dnešním hostem dopoledního expresu na Českém rozhlase Sever je lékařka Ludmila Mazelkinová z Moje ambulance. My si povídáme o faktech i mýtech, které jsou spojené s očkováním i respiračním onemocněním. Paní doktorko, setkáváte se pořád s větou "na chřipku jsem nikdy nebyl očkovaný, nikdy jsem ji neměl"?
2: To skoro stále. Takže samozřejmě můžeme si říci, ano, zeptat se, jak ta chřipka, nebo respektive, jak jste jako býval nemocný a jak se to tak jako projevovalo, tak si řekneme, jak se to projevuje skutečně, co to vlastně je, jaký ten charakter toho nemocnění a co se může stát, pokud to dostane. Samozřejmě můžeme říct, jako neměl jste, ano, teďka třeba snad se nepotkáme a tak. Samozřejmě musíte mu vysvětlit, že jaký jsou ty benefity, no, ale samozřejmě lidi takový jsou, no, někdy ba naopak jako říkají, že se nechali naočkovat a že vlastně tu nemoc dostali, což je další věc, že vlastně při očkování tu nemoc můžete dostat. To neznamená, že ne, že vůbec, že to je na 100%, nikdy to není na 100%, ale to o tom, že tu nemoc proděláte v takové jako lehkém stádiu, že si ani nemusíte všimnout. A nebo prostě je to výrazně kratší průběh a neskončíte v nemocnici, jo? Že prostě ty komplikace pak nepřichází.
1: Někteří pacienti říkají, znám člověka, který se nechal očkovat a stejně onemocnil. Tak co je právě potřeba v této situaci vysvětlit? To, co jste říkala, že onemocnit můžete, ale přece jenom ten průběh je vlastně jednodušší, lepší.
2: Přesně tak, to je varianta, nebo byl prostě v inkubační době nějakého onemocnění, které se v tu chvíli ještě neprojevilo, takže mohl mít teoreticky jako jiný respirační infekt a prostě to přišlo a stejně by to přišlo ve výsledku. Takže oni si to často právě přesně zamění za něco jiného.
1: Co třeba covid a chřipka? Můžou se očkovat vzájemně?
2: Běžně očkujeme. Neživé vakcíny se můžou, neživé vakcíny se můžou jako navzájem očkovat. Rameno.
1: Kdo patří mezi pacienty, kterým očkování proti respiračním onemocněním doporučujete nejdůrazněji? Malé děti, starší osoby?
2: Jsou to malé děti, přesně tak. Ty samozřejmě nejsou našimi pacienty, ale pak ty starší osoby 60 let a výše, dále jsou to osoby, které nějakým způsobem mají nějaké chronické onemocnění, abych tady říkala dlouho, jsou to kardiaci, jsou to lidé s plicním onemocněním, diabetici s onemocněním ledvin, pak to jsou takový ty, co teda nějakým způsobem mají sníženou imunitu, jakkoliv. Takže to je hlavní skupina, který to doporučujeme.
1: Jsou třeba lidé, kterým očkování nedoporučujete?
2: Tak tam, ne, že bych nedoporučovala, každopádně třeba pacienti s roztroušenou sklerózou nejsou úplně vhodnými kandidáty na očkování, ale samozřejmě tam je potřeba spolupracovat se specialistou, s neurologem. Jo? Takže pokud prostě nějak máme nějaký důvod, nebo respektive můžeme se s ním poradit, jo? Ale jinak, nebo v akutní fázi nějakého respiračního infektu, ten pacient samozřejmě není vhodný na očkování, ale tam se samozřejmě počkáme a naočkujeme poté.
1: Hodně lidí vlastně jde i tou přirozenější formou, že radši nemoc prodělají, získají přirozenou imunitu, než se tedy nechat očkovat. Co vy na to jako lékařka?
2: Tak můžu se nechat, jako můžu onemocnit a řekněme si, co když to dopadne špatně. To je to samé, jako maminky, děti vystavují záměrně planým neštovicím. Vezmou si nějaký ty neštovicový pyžámka, nebo jak se tomu říká, slyšela jsem to několikrát, aby to dítě jako prodělalo tu nemoc a tím se ochránilo. Na druhou stranu viděla jsem dvě děti, když jsem ještě byla před atestací na stáži, které zemřely na komplikaci planých neštovic. A musím říct, že to teda byl zážitek, kdy jednoho chlapečka 7x resuscitovali. A bylo to díky tomu, že a dokonce ta maminka opravdu byla jedna z těch, která nechala záměrně to dítě vystavit těm neštovicím.
1: Co tvrzení, že příliš mnoho očkování oslabuje nebo přetěžuje imunitní systém? Je to mýtus nebo fakt?
2: Je to mýtus, naopak tu imunitu pěstujeme proti těm onemocněním.
1: Naším dnešním hostem je lékařka Ludmila Mazelkinová z Moje ambulance.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dnešním hostem dopoledního expresu je Ludmila Mazelkinová, lékařka z Moje ambulance. My si povídáme o mýtech a faktech spojené s očkováním a taky respiračním onemocněním. Paní doktorko, jaké největší nedorozumění nebo třeba mýtus kolem očkování dnes v ordinaci slýcháte nejčastěji?
2: Tak my jsme to tu asi jako předtím nějak probírali přesně, jako že po očkování, já nevím, no přesně to, že to dostanete znovu, nebo že prostě někdo na to jako nějakým způsobem, že to pak dostal třeba třikrát, nebo že to dostal a bylo to ještě horší než předtím. A jako jsou antivaxeři, bohužel to tak je, my se snažíme prostě poučit nenásilnou formou a říct jim prostě ten fakt, co hrozí, pokud se nenaočkou a fakt, co hrozí, když tu nemoc opravdu dostanou a dostanou ji v takový té horší podobě. Takže ty mýty se snažíme prostě nějakým způsobem zvrátit, nebo ten jejich názor zvrátit. Samozřejmě to není jenom na nás a každý člověk se za své zdraví zodpovědný sám a buď prostě přistoupí k tomu tak, jak má a bude se bránit, anebo to nechá náhodě a pak se možná i bude divit, jak to dopadlo.
1: My už jsme to sice tak maličko nakousli, ale kdy je ideální doba na očkování proti chřipce?
2: To je teď v září, no, koncem září začínáme, pak říjen, listopad, prosinec, než vlastně jakoby začíná ta epidemie, což každý rok je, tak se to tak střídá. Někdy to je ten prosinec, někdy březen, únor, leden, takže nějak do té doby se snažíme očkovat co nejvíc.
1: Co když pacient právě prodělal virózu, má rýmu nebo kašel, kdy očkování tedy raději odložit a kdy to naopak není překážkou?
2: Tak u těch, já nevím, jakých bronchitid, ten pacient intenzivně kašle, má rýmu, má horečky, tak v té fázi samozřejmě neočkujeme, odložíme to třeba o 14 dní, o týden poté, co se uzdraví. Nějaký takový ty lehoučky, rýmy, posmrkávání a za mě nejsou problém. Já zvláště pokud už tak nějak jako se blíží hodně to období, kdy ta nemoc reálně hrozí, tak se snažím ty lidi naočkovat a opravdu zvažovat, jestli je opravdu nutno nějakým způsobem čekat. Samozřejmě antibiotika, ano, skončí, za týden můžeme naočkovat. Záleží.
1: Jak by se člověk měl chovat po očkování? Měl by odpočívat? Rozhodně předpokládám, že ten den by určitě neměl jít do práce nebo sportovat.
2: Myslím, že do práce teoreticky může.
1: Ano, to jsme asi nechtěli slyšet.
2: No, my se očkujeme také v práci, když se očkujeme. Ale neměl by sportovat, samozřejmě tu končetinu by neměl zatěžovat, protože může bolet, neměl by pít alkohol, chodit do sauny, nějaká ta větší fyzická aktivita by tam neměla být. Za mě si myslím, že jinak žádný problém a omezení být nemusí.
1: Jaké jsou třeba nežádoucí účinky po očkování, kdy je považujete za běžné a kdy už by měl pacient kontaktovat lékaře?
2: Ta klasická reakce je lokální. To znamená, že tam může být jako zarudnutí, může být lehký otok, může být lehká teplota, někdo může mít i horečku, což nepovažuji za nějaký zvláštní nežádoucí projev, prostě to tak je a ta imunita zareagovala dobře vlastně. Ale pak alergická reakce třeba ve formě toho anafylaktického šoku, tu klasiku. A my tam pacienty samozřejmě necháváme, tam 30 minut sedí v čekárně, že pokud by něco přišlo, tak by to přišlo v tu chvíli, tím pádem jsme jim schopni pomoct. Ale vlastně nějak nic zvláštního jiného se neprojevuje. Jako nezažila jsem, že by někdo navštívil nás, že měl nějakou hodně bouřlivou reakci.
1: Naším dnešním hostem je lékařka Ludmila Mazelkinová z Moje ambulance.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dnešním hostem dopoledního expresu na Českém rozhlase Sever je lékařka Ludmila Mazelkinová z Moje ambulance. My si povídáme o očkování i o respiračních onemocněních. Paní doktorko, my jsme celkem dost hodně probrali chřipku, ale nedostali jsme se k pneumokokovým onemocněním. Co to vlastně vůbec je a proč je to tak nebezpečné?
2: Pneumokok je bakterie, pro změnu proti chřipce, to je virus, která působí vlastně v lehčích fázích, takový jako lehčí bronchitidy, záněty středního ucha, ale samozřejmě u těch starších jedinců, a to ne, může samozřejmě stát i u mladších, nějakých imunooslabených, imunokompromitovaných jedinců a malých dětí, může způsobit vlastně až septické stavy, to znamená těžké pneumonie. Samozřejmě to, co jsem přesně říkala u té chřipky, dělá i toto.
1: Dá se proti pneumokokům očkovat?
2: Očkujeme, je to také neživá vakcína, takže můžeme kombinovat i s chřipkou, i s covidem, není problém. Očkujeme celý rok. Mm-hmm. Očkujeme hlavně seniory nad těch 65 let, kteří to mají zdarma. A my teda nejsme pediatři, ale očkují se i děti do 5 let.
1: Zmiňovala jste, že vlastně, dejme tomu, takové ty ohrožené skupiny jsou právě seniori nad 60, nad 65 let, potom malé děti. Když jsem mladá, je mi třeba kolem 35, proč se musím očkovat, když vlastně mě se to netýká, ta nemoc?
2: Jednak tu nemoc můžu dostat, takže se to mě může týkat a může se mě to týkat velmi v výsledku, ale také důležitý ten moment, že vlastně já chráním ty ostatní. Pokud mám doma rodiče, babičky, dědečky, tak chráním je. Oni se třeba nemůžou očkovat, nebo ta imunita je slabší, takže zareagují na to očkování jako méně díky vlivu toho stárnutí toho imunitního systému. Takže já chráním je. Je to vlastně takový odpovědný přístup. Člověk nemůže být sobecký vůči těm ostatním. Vlastně očkování neochráníte jenom sebe, ale ochráníte ty ostatní.
1: Chráníte společnost. Pokud se podíváme přímo na očkování v praxi, jak to vlastně vypadá, dejme tomu, půjdu k vám, jsem vaše pacientka, řeknu, chci se očkovat proti pneumokokovi, proti chřipce, proti tomu. Jak to vlastně funguje přímo v praxi?
2: My tam vakcíny většinou máme, co se týče toho pneumokoka, co se týče očkování na chřipku, tak míváme ve větší zásobě, takže není problém naočkovat i hned. Nebo pacienta pozveme, dáme mu konkrétní termín, konkrétní čas, posíláme pacientům SMSky, těm hlavně těm rizikovým, ale vlastně snižujeme do určitých věkových kategorií dále. Vlastně všechny obešleme s tím, že je vhodná sezona na očkování proti chřipce například.
1: Kdybyste měla vybrat tři nejdůležitější věci, které by měl člověk před letošní respirační sezónou, která vlastně pomaličku začíná, pokud to můžu tak říct, udělat pro své zdraví, jaké by to byly?
2: Tak je to otužování, je to kvalitní strava, méně stresu, což těžko ovlivnit, ale tak najít si prostě nějaký formou odreagování. Ale to během roku, to je věc, kterou jako mám dělat celý rok. A samozřejmě to očkování, o kterým tady mluvíme. Hmm.
1: A když si to všechno shrneme, vlastně to naše povídání, tak co by si člověk z toho dnešního povídání měl odnést právě o tom očkování? Proč je tak důležité? Řekneme to na závěr.
2: Přesně to. Chráním se proti nemoci já a chráním ostatní.
1: A to byla poslední slova od našeho dnešního hosta, lékařky Ludmily Mazelkinové z Moje ambulance. Já vám děkuji, že jste vyvrátila i spoustu mýtů, které jsou ohledně očkování a taky respiračních onemocnění a zase někdy u nás na viděnou.
2: Já vám také děkuji. Hodně zdraví.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Do zámku v Teplicích míří legendární dvojce Kutilů. Postavy Pata a Mata budou od zítřka na výstavě Regionální muzea v Teplicích. Výstava neláká jen na prohlídku figurek, je interaktivní a zjišťoval to náš severočeský stopař Robin Rerich. Robine, hezké dopoledne.
2: Pěkné dopoledne. Figurky nešiků v muzeu návštěvníci samozřejmě najdou také, a to v různých provedeních i v nadživotní velikosti. A dokonce se sami zakutili můžou přestrojit. Výstavní prostor tvoří tři části a jedna z nich je připravená jako herna, kde jsou připravené jak kostýmy, monterky, roláky, kulich na hlavu, tak nářadí, kolečko, košťata, lopaty, kladívka. A k tomu je pak připravený fotokoutek, kde se návštěvníci v takovém převleku můžou vyfotit.
1: Tak věřím, že nejenom v tom fotokoutku bude opravdu plno. Mluvil jsi tedy o třech místnostech. Můžeš prozradit, co v nich návštěvníky čeká?
2: Tak v té místnosti s fotokoutkem je herna a opravdu si tam můžou návštěvníci pohrát. Je tam obří pucle nebo velké 3D kostky na skládání obrázku. Je tam například i magnetická tabule, kam se dají různě, třeba i nesmyslně poskládat figurky a prvky tak, že třeba Pat může jezdit se sekačkou na trávu po střeše domu. Další místnost je předělaná vlastně do malého kinosálu s řadami sedaček, plátnem a promítat se tam bude třeba 80-minutový celovečerní film Patamat, nebo taková kratší dokumentární videa o výrobě těch figurek a tvorbě těch animací. A ve třetí místnosti si můžou návštěvníci sami ty animace vyzkoušet.
1: Sami vytvoří animovaný film?
2: To asi úplně ne. Jde o jednoduchou takovou základní metodu animace. Třeba s využitím připravených šablon můžou návštěvníci udělat obrázky, které se umístí do točivého bubínku. V něm se ta řada obrázků rozhýbe a vytvoří se tak pohyblivá sekvence. Je tam i historický televizor, ve kterém si můžou lidi hrát scénky s připravenými loutkami a na ukázku jsou tam i reálné figurky a to ta prostředí, se kterými se animace do večerníčku tvořili. U vstupu si všichni můžou vzít pracovní list, do kterého se pak za jednotlivé úkoly a úkony sbírají razítka. Program je sice připravený především pro děti, ale vyzkoušet si všechno můžou samozřejmě i dospělí.
1: A já věřím, že si to zkoušet budou, protože Pata a Máta máme všichni rádi. To všechno zjistil náš Robin Rerich, severočeský stopař. Díky. A ještě připomenu, že výstava se otevírá zítra v 10 hodin dopoledne a doplním, že navštívit jej můžete až do 1. listopadu. Robine, tobě díky za informace a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Jana Kiršnera, taky Jaromír Nohavica, první noc v novém bytě. Vy posloucháte páteční dopolední Express, teď už i recepty se Slávkou Brádlovou. Dnes to bude kuře s mrkví a taky květákem.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Řekla bych, že každá záminka dostat na talíř zeleninu je dobrá a dobré je kuře s mrkví a květákem. Tak připravíme si jedna kuřecí prsa, asi tak 5 lžic másla, jednu větší mrkev, asi tak čtvrtku květáku, sůl, brambory a lahůdkovou cibulku. Maso nakrájíme na kousky a opečeme na 3 lžicích másla, osolíme, podlijeme a dusíme. Vedle na zbylém másle opečeme nahrubo nastrouhanou očištěnou mrkev a nasekaný květák, osolíme, velmi mírně podlijeme a udusíme. Na talíři pak maso i zeleninu doplníme vařenými mačkanými bramborami, můžeme ještě přidat plátek čerstvého másla a lahůdkovou cibulku na ozdobu. Dobrou chuť!
1: Vaříme se Slávkou!

0: Tradice, která vyrostla na Litoměřicku.
1: Tradice, která spojuje generace.
0: Veletrh Zahrada Čech slaví 50. výročí.
1: Inspirace pro vaši zahradu, výjimečné interaktivní expozice a bohatý kulturní program.
0: Oslavy zaplaví vyzdobené centrum Litoměřic a vyvrcholí originální hudební show Pohádka Zahrady Čech.
1: Buďte u toho s námi od 11. do 16. září v Litoměřicích. Zahrada Čech.
0: Zahradačech.cz.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Meteorologové varují před nočními bouřkami. Lovosice podají návrh na zastavení exekuce kvůli sporu o výlepové plochy. Zástupci opozice navrhli ústavnímu soudu, aby zrušil část zákona o rozpočtové odpovědnosti. Dnes čekejte převážně oblačno, postupně až zataženo, večer déšť, přehánky nebo bouřky a teploty mezi 25 až 29 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Hezké poledne. Meteorologové varují před bouřkami. Výstraha se v Ústeckém kraji týká Krušných hor, Děčínska a Šluknovského výběžku. Bouřky může doprovázet silný vítr s nárazy až 70 km za hodinu. Výstraha platí od dnešních 22 hodin a potrvá do sobotních 3 hodin ráno. Lenka Došková z Českého hydrometeorologického ústavu doporučuje zvýšenou opatrnost.
3: Může znamenat i možné poškození a popadání stromů nebo lesních porostů, můžou se objevit i menší škody na energetické infrastruktuře. Určitě doporučujeme zajistit okna, odstranit nebo zabezpečit volně uložené předměty a dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a řízení vozidel.
2: Lovosice podají návrh na zastavení exekuce ve sporu s výlepovou společností Rengl. Exekutor městu uložil 60-tisícovou pokutu kvůli zástěnám před výlepovými plochami. Radnice s postupem exekutora nesouhlasí, říká mluvčí města Eva Břeňová.
4: Podle právního stanoviska města nelze dosavadní soudní rozhodnutí vykládat tak, že by městu byla uložena povinnost odstranit stojany či jiné překážky umístěné před výlepovými plochami. A právě tenhle požadavek společnosti Rengl byl soudem v samostatné části rozhodnutí zamítnut.
2: Město společnosti Rengl vypovědělo smlouvu už v roce 2024. Firma považuje výpověď za neplatnou. Lovosice proto připravují žalobu, kterou se chtějí domáhat odstranění výlepových ploch. Zástupci opozice podali k ústavnímu soudu návrh na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámili to zástupci ODS, Starostů, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO novelu prosadila přes nesouhlas Senátu i přes veto prezidenta. Změna podle opozice ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje poslaneckou kontrolu veřejných peněz. Podle vlády bez ní ale není možné sestavit realistický rozpočet na příští rok.
1: Sport.
2: Ve druhé fotbalové lize se večer bude hrát o první místo v tabulce. Vedoucí Ústí nad Labem přivítá B tým Slavie. Pražané mají dvoubodovou ztrátu stejně jako Karviná a Příbram. Právě Karviná bude hrát s Kladnem. Prostějov vyzve Táborsko, Jihlava nastoupí proti České Lípě a Vlašim se utká s Třincem. Všechny duely začnou v 18 hodin.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte převážně oblačno, postupně se bude oblačnost částečně protrhávat. Později večer od severu bude oblačnosti přibývat až na zataženo a v závěru dorazí na sever déšť, přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 25 až 29, na horách na 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 na 640. kilometru ve směru na Ústí nad Labem před Lovosicemi stojí v zúžení osobní auto s defektem a jeden jízdní pruh blokuje.
5: Tak v tom pravém pruhu je odstavený auto, který je po defektu. Má úplně rozebranou pneumatiku levou zadní, takže je nepojízdí.
2: Na kruhové křižovatce silnic 9 a 13 u svoru na Českolipsku havarovalo osobní auto. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever nám právě teď začaly páteční polední písničky na přání. A to znamená, že už můžete vytáčet linku do studia. Ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 911 04. Dnes jako první vybírala paní Marcela z Ústí nad Labem a přála si nějakou hezkou písničku od Hany Vondráčkové, tak jsme dali Červenou řeku. Písnička je pro ní, pro všechny přátelé a taky pro všechny posluchače.

0: Helena Vondráčková a Červená řeka a taky první písnička na přání, kterou jsme stihli v této hodině. Pojďme na druhou, tu vybírá na naší lince ve studiu Českého rozhlasu Sever pan Jirka ze Šluknova. Pane Jirko, hezký odpoledne.
1: Dobrý den, já vás zdravím a prosil bych vás, nyní rozhod trumpetista a je to Ilse Lendinger.
0: Tak jo, pro koho bude?
1: Pro koho? Pro manželku, pro všechny děvčata, co jsou tady pečovateláků u nádraží a pro všechny lidi a pro vás.
0: Moc děkujeme Nini Rosso a Il Silenzio. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, taky páteční polední písničky na přání. Tu další na naší lince už vybírá paní Miluška ze Štětí. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den, tady Miluše ze Štětí. Chtěla bych popřát k dnešnímu narozeninám 76 manželovi.
0: Ano.
1: A písničku od Fouska.
0: Hymna českého duchoce. Ano. Tak paní Miluško, manželovi přejeme tedy vše nejlepší i z Českého rozhlasu Sever, hlavně štěstí a spoustu zdraví. Díky, že voláte a užijte si to ty oslavy.
1: Děkuji,
0: naslyšenou.
2: Já žen si všímám stále méně, je na něj juknu po straně, oholi kráčím unaveně a klouby hřeju ve vaně. Od zrcadel své

tváři navždy zakouslé. Do údu bolest se zastřílí, artroza chřupe v rameni, narozen v rybách ztrácím síly, mozek mi měkne vážení, koňskou mast vtírám do kolena a ibuprofen polikám. Stín, který potkám, je má žena. Proč chodíš tiše, vytýkám. Bylinné vařím hrozné čaje,

jsou netrnou. Gastrogel chodí se mnou v lože. Říhám a šeptám, kéž bych spal. Zápěstí bolí, ach můj bože. V zahradě kopu kostival. Dietu nečtu v apotéce.

na pihu hledím s nedůvěrou. Na slunce pozor, je to tak, mou nízkou penzi neseberou. To, co mi stoupá, je můj tlak.

0: tělo žere asanace, jak velká lžíce od bagrů. Láska to byla těžká práce, je marné schánět Viagru. Důchod ten mizí jako voda, i Baldin tramál prostenál. Do sklinky hnusná jedlá soda, ze žáhy abych nestonal. Gingo mi dává žena k jídlu, abych prý paměť lepší měl. Čárek s vnukem zůstal v Lidlu, kde jsem ho včera zapomněl. Až děti řeknou, čas už není, v domově starých budu snít, jak byly ženský všechny hezký, a já jsem bez nich nemohl žít. Život je krásný, ať ho haněj, krátky jak not od svíčky, byl občas zlej, však díky za něj, tak na zhledanou lidičky.
1: Josef Housek a taky hymna českého důchodce. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, páteční polední písničky na přání. Tu další už vybíral pan Honza z Úštěku a bude to Marika Gombitová a její Koloseum.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
4: Český rozhlas Sever, rádio vaše.

Marika Gombitová a její Koloseum. My pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever, ale tentokrát už poprvé z vašich e-mailů na adrese zahrajte@rozhlas.cz. Dobrý den, prosím o zahrání písně Memento Mori v podání Olgy Lounové. Moc děkuji a přeji vám do redakce hezký den. Posílá to paní Božena.

Olga Lounová dospívala a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. Tady je další e-mail. Dobrý den, zahrajte prosím oblíbenou písničku Nepočítej léta, počítej přátelé od Terezy Maškové pro Jindřišku Voženílkovou k dnešnímu svátku. Milá Jindřiško, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, radosti, hodně úspěchu a také smíchu, který k tobě nerozlučně patří. To posílá maminka a strejda. Nepo-

Skupina No Name a taky Tereza Mašková, Nepočítej léta, ale počítej přátelé. My pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever, tady je další e-mail. Dobrý den, srdečně zdravím vás i posluchače tohoto skvělého Českého rozhlasu Sever. Dnes mají svátek Jindřišky a já bych touto cestou chtěla popřát Jindře do Teplic, spolužačce ze Zdrávky z let 1961 až 65. Jindro, skromné je mé přáníčko, přeji ti hlavně zdravíčko, pohodu a štěstíčko a posílám písničku od Věry Špinarové Jednoho dne se vrátíš. S radostí na srazu tě přivítám. Zdraví mi tvého manžela Pepu a posílá to paní Martina z České Kamenice.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever, písně.

Jiří Korn, chci tě mít a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Ale rychle honem zpět k písničkám na přání, tak už jsme volali, už jsme hráli z vašich telefonů na lince 475 212 212. Taky jsme hráli z vašich e-mailů, tedy připomínám adresu, ta je zahrajte@rozhlas.cz. Chybí nám SMSky na čísle 91104, tak pojďme na ně. Proto nejlepší rádio na světě, prosím skupinu Queen a Radio Gaga. Děkuje paní Emma.

0: Skupina Queen a taky jejich Radio Gaga a poslední písnička na přání, kterou jsme stihli v této hodině, ale nebojte se, další písničky na přání na Českém rozhlase Sever dnes ještě budeme hrát. Bude to po 18. hodině a už teď se na vás moc těší můj kolega Miroslav Tartárek. Jirka Zeman připravuje nové zprávy od nás ze severu Čech, s nimi bude ve studiu přesně v jednu hodinu, do té doby ještě posílám skupinu Pink Floyd. A Renata Filipy vám přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Výšlap na Bořeň u Bíliny na Teplicku komplikují sršni. V Žatci dnes začíná festival Dočesná. Česko posiluje bezpečnostní opatření před sabotážemi. Počasí na dnešek převážně oblačno, postupně až zataženo, večer déšť, přehánky nebo bouřky a teploty mezi 25 až 29 stupni. Zprávy má Jirka Zeman, hezké odpoledne. Turisty u Bíliny na Teplicku můžou ohrožovat sršni. Podle mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabkové sršni pobodali v posledním týdnu poblíž cesty na vrch Bořeň několik lidí. Někteří museli kvůli alergické reakci do nemocnice. Ve středu tam pro osobu s alergickou reakcí letěl záchranářský vrtulník.
3: Hasiči objevili poblíž turistické cesty na Bořeň vyvrácený kmen stromu se sršním hnízdem. Kmen odnesli dál od trasy a riziková místa označili výstražními tabulkami a páskami. Podle hasičů jsou ale na Bořeni další místa, kde se sršni vyskytují a není možné všechna vyhledat a označit. Výletníci proto mají být opatrní a sršně nijak nedráždit. Z Bíliny Jana Vytázková, Český rozhlas.
2: V Žatci dnes začne 69. ročník festivalu Dočesná. Lidé by neměli auty zajíždět do centra. Radnice připravila parkoviště na jihu města. Mezi ním a třídou obránců míru bude jezdit kyvadlová doprava. Na hlavní scéně na náměstí Svobody podle webu města 20 minut po 8 hodině vystoupí slovenský hudebník Richard Miller. V 10 hodin na něj naváže zpěvačka Kateřina Marie Tichá.
4: Na náměstí Prokopa Velkého vystoupí od 7:30 Krucipisk nebo od 8:45 Vypsaná fixa. Na Hoškálkově náměstí se zároveň koná food festival a ve Dvořákově ulici nabídnou pořadatelé historický program. Festival bude pokračovat taky zítra. Z Žatce Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Česko zpřísňuje bezpečnostní opatření. Reaguje tak na incidenty z okolních zemí, u kterých je podezření ze sabotáže nebo vlivu cizí moci. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z Hnutí ANO. Jako příklad uvedl Německo. Německé úřady v poslední době zaznamenaly pokus o bombový útok na letišti v Lipsku. Z přípravy obvinili Rusko. Podle deníku Právo Česko posílilo ochranu letišť nebo třeba nádraží. Policie ale z bezpečnostních důvodů nechce zveřejňovat podrobnosti. V Česku dál platí stupeň ohrožení terorismem B, tedy mírné ohrožení. Poslední část požárem zničené budovy bývalé továrny v areálu ve Zlíně nejde zachránit. Podle statiků musí být zbylý roh budovy zbouraný. Vlastník objektu, společnost Cream, bude v demolici pokračovat v pondělí 7. září.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte převážně oblačno, postupně se oblačnost částečně protrhá. Později večer od severu bude oblačnost přibývat až na zataženo a v závěru dorazí na sever déšť, přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 25 až 29, na horách na 21 až 24 stupňů Celsia. V Krušných horách na Děčínsku a ve Šluknovském výběžku platí dnes v noci varování meteorologů před silným větrem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Pozor, dejte na silnici číslo 9 u Nového Boru na Českolipsku na vozovce, je tam rozlitý olej. A s dopravními komplikacemi počítejte v Žatci. V souvislosti s Dočesnou je omezený vjezd do centra města.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
5: A tak vás od mikrofonu zdraví Patrik Rozehnal.
6: A doktorka Kateřina Cajdhamlová, dobrý den. Patriku, jestli pak jste si vydezinfikoval boty dneska?
5: To ani nepamatuju, když jsem si je dezinfikoval. No. Nechávám vyvětrat jenom.
6: No a to je právě chyba, protože dnes máme takové zajímavé témíčko.
5: Ano, jenom řekněte.
6: No, plíseň na nohou a plíseň je neuvěřitelně rezistentní potvora.
5: Jaký je rozdíl mezi plísní na nohou a tchyní, to víte?
6: Ne.
5: Plísně se zbavíte, když ji na pár dní nastříkáte speciálním sprejem.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeidhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Vesele a zdravě je pořad, který posloucháte ve vysílání Českého rozhlasu s doktorkou Kateřinou Cejtamovou. To téma dnešní zní tedy plísně na nohou. Jak si od pomoci od plísní na nohou, to radili už naše babičky a prababičky, měli na to své návody a dobře to ví i Jarka Vykoupilová, která to shrnula do takových babských rad.
1: Vesele a zdravě.
2: Na plíseň nechtů na nohou výborně zabírá jemně nastrouhaný česnek. Stačí ho přiložit na místo, kde se plíseň vyskytuje, a obvázat náplastí či obvazem. Ideální je nechat ho působit delší dobu, třeba přes noc, ale zabírá i zábal na hodinu. Postup byste měli opakovat každý den s novým česnekem, až do doby, než se plíseň ztratí. Nehet se bude uzdravovat postupně, pomalu odrůstá postižená část a díky léčbě česnekovými silicemi je nový nehet zdravý. Výborným pomocníkem je také propolis. Bojovník s bakteriemi a plísněmi má silné hojivé účinky. Pokud rádi spojujete příjemné s užitečným, můžete ke zmírnění či odstranění plísní zkusit také bylinkové koupele. Velmi příjemná je kombinace šalvie lékařské s tymiánem a vlaštovičníkem. Samostatně pak můžete vyzkoušet koupel s maliníkem nebo obklady postižených míst odvarem z listů jitrocele kopinatého.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.
0: Další rady Jarky Vykoupilové najdete i v knížkách Babské rady, které vydává Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. Babské rady, ale pozor, hlavně plísně na nohou, jsou teď tématem našeho pořadu Vesele a zdravě, kde je hostem doktorka Kateřina Cejtamová. Tak co by poradila?
3: Já bych poradila za prvé, že zbavit se plísní, zejména na nechtech, může být záležitost velmi dlouhá a může to být i několik třeba týdnů, s tím, že musíme léčit ještě 14 dní po vymizení všech příznaků a je potřeba dezinfikovat obuv, protože představte si, v té obuvi ta plíseň potvora vydrží až několik měsíců. To znamená, vy si můžete krásně babskou radou pomoci, pak si obujete boty, ve kterých ta plíseň vesele čeká, a máte to znovu. Takže je důležitá prevence.
0: Je to tedy věc nakažlivá?
3: Ano, ano. A tím semeništěm jsou kromě koupališť také posilovny a šatny. Všechna nevětraná prostředí plus samozřejmě pučovat si něčí boty, to opravdu nedoporučujeme. To je podobné jako pučovat si kartáček nebo ručník.
0: Co dělá tu živnou půdu těm plísním tedy? A souvisí to s tou vlhkostí třeba, která v těch šatnách je,
3: ano,
0: v těch botách, nebo tak jiné věci?
3: Plísně jsou vlastně mykóza, to jsou houby. A houby jsou velmi odolné a drží se tam, kde je vlhko a nevětráno. To znamená boty ideální, případně tmavá prostředí. Plíseň má radši, jako když je tma, než když je slunce. To znamená, ty babské rady líp fungovaly v době, kdy se nosily sandály nebo se chodilo na boso, protože tam ještě velmi pomáhalo ultrafialové záření. Ale v dnešní době prostě, jak chodíme v botách, je to problém. Další je důležité dezinfikovat si ponožky, vlastně používat nějaké krémy neúplně vždycky pomáhá, a tak je lepší zajít k lékaři. Tím lékařem je kožní lékař a ten nám řekne vlastně, co dál, protože řada těch plísní využívá i toho, že pacient je náchylnější. To znamená, že třeba má cukrovku nebo má poruchu imunitní systému. Tohle všechno ty plísně zbožňují.
0: Prozrazuje doktorka Kateřina Cejtamová v našem pořadu Vesele a zdravě.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Vysíláme s vámi a pro vás pořad Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na téma plísně na nohou. Nám to vlastně připomene nejeden posluchač, protože opět básnili.
1: Zdraví Petr, dívka krásná, mazlivá, mi řekla, dětku plesnivá, do duše mi padla tíseň. Jak ví, že mám v nohou plíseň?
0: Povedlo se mu to.
2: Krásný, ano.
3: Zdravím, Jirek z Mladé Boleslavy. Plísně na nohou, nevím, co to je, když se člověk každý večer sprchuje a nenosí neprodyšné boty, tak nepozná tyto sloty. Doma jen tak bez obuvy, ať si nohy volně hoví.
2: Ano, tak s tou bez obuvy pozor, to jenom tehdy, pokud tu plíseň už nemáme. A rozhodně, pan Petr, mohu uklidnit, není dědek plesnivá. Tak.
0: Jak se pozná, že to, co máme na těch nohou, ano, je plíseň?
2: No, tak ideálně se to pozná, pokud se udělá vyšetření. Tam se dá přímo říct, jaký typ plísně to je, ale
0: no pro nás
2: z těch
0: doma,
2: základních příznaků, pokud se jedná o plíseň na nehtech, tak vidíme, jak ten nehet bělá a tloustne vlastně jeho profil, to znamená, on se jako tak šupinatí vrství
0: je
2: tloustne, je tlustší a přestává být průhledný. A pokud je to kůže, tak cítíme svědění, pálení a zčervenání, bývá to nejčastěji mezi čtvrtým a pátým prstem, tedy malíček a jak se jmenuje ten prsteníček na noze.
0: Tam?
2: No pravděpodobně kvůli tomu, že tam nejvíc ta bota jako tlačí a
0: svírá ty prsty k sobě.
2: Svírá ty prsty k sobě, takže je tam nejčastěji ta tma a vlhko. Oh. A další bývá suchá, šupinatá, popraskaná nebo naopak zbělalá kůže a někdy, a to už je fakt vážné, se tvoří bolestivé praskliny nebo puchýřky. To teda rychle k lékaři.
0: Jaké jsou druhy těch plísní? Jak si to rozdělujete?
2: No, tak jak už jsem říkala, je to vždycky mykóza a buď je to onychomykóza, to je z onyx, což je nehet, takže to je vlastně plíseň na nehtech a ta běžná mykóza kožní, tak té se říká třeba atletická noha, to je z toho, že v té botě člověk se hodně potí a jsou tam ještě drobná traumata, protože atleti ať už běhají, odrážejí se, skáčou a podobně.
0: Protože dostávají zabrat?
2: Dostávají boty nebo nohy velmi zabrat.
0: Mohli by to být i turisté nebo třeba rybáři?
2: Ano, ryba, no tak já teda rybáře většinou vidím, jak sedí.
0: Takže... No pozor, ale pokud loví ve vodě, tak si vemou obleky nebo holinky a tak,
2: ano,
0: a v tom tráví celý den.
2: V holinkách by to taky mohlo být samozřejmě a to jsou lidé na stavbě třeba s tím, ano, mohou mít problém a samozřejmě každý, kdo má boty úzké a hodně se mu potí nohy. No pak samozřejmě diabetici, protože tam je ještě problém s tím, že je vyšší vlastně pro tu plíseň báječně sladká krev a možná horší prokrvení, to znamená, že tam nepřijdou ty imunitní buňky. No a další jsou vlastně různá traumatická postižení, kdy ta plíseň tam vleze právě z té posilovny nebo od pedikérky, bohužel i.
0: Mohou plísně vždycky i za zápach nohou?
2: No to je výborná otázka, to bych strašně ráda věděla.
0: Já
2: jestli
0: taky
2: by někdo poznal po čuchu tu plíseň, že to je fakt plíseň. Možná dřívější lékaři ano.
0: Tak když vlezete do místnosti, poznáte, že je tam vlhko a plíseň, tak...
2: No dobrá, ale to je úplně jiný druh plísně,
0: takže
2: než na té noze.
0: Když zapáchají nohy, může to být prostě jenom, že se zapotili. Nemusí to být hned plíseň, chcete
2: já,
0: říct.
2: Ano, samozřejmě a diferenciální diagnostiku dělat po čuchu bych asi úplně nedoporučovala.
0: V rychlosti, jak se to léčí? K tomu se určitě dostaneme i z posluchačů dotazy, ale teď jenom nástin.
2: Léčení je spousta, záleží, kde ta plíseň je a říká se, že je dobré zajít tedy k lékaři, protože, jak už jsem říkala, těch plísní je spousta druhů a lékař nám poví, jak ještě zasáhnout celkově. Existují, a to je výborné, protože dřív se nehty trhaly, dneska už se netrhají, protože existují keratolytické vlastně, to znamená ty, které odstraní ten nehet.
0: Keratolytické
2: různé tekutiny, Aha. A tudíž člověk vlastně nemusí absolvovat tu strašnou operaci s tím utržením až k nehtovému lůžku.
0: Oni vás polijou nějakou kyselinu a to vyžere nehet, nebo co?
2: Ano, postříkají a ono to ten nehet postupně odstraní. Může někdy pomoci některá laserová terapie, ale tu diferenciální diagnostiku udělá lékař s tím, že je dobré nejen mazat zevně, ale vlastně i polikat třeba nějaké tabletky nebo něco dělat s imunitou, případně stabilizovat tu cukrovku a vždycky dezinfikovat boty.
0: To je, co se týká nehtu. A pokud je to na kůži, tak nějaká mast, antibiotika nebo co funguje?
2: No, proto říkám, i na té kůži je dobré to předvést lékaři, protože ten nám řekne, jestli nemáme ještě k tomu polikat vnitřně nějaké tabletky. Někdy ta plíseň potvora totiž se schová a vleze si do třeba nejbližších nějakých hlubších vrstev a ta mastička tam až nedorazí.
0: Říká, prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamlová, ptát se jí budete moci brzy už i vy. A za chvíli dojde i na dotazy, které jste nám dopředu poslali přes stránky veseleazdravie.cz nebo je nechali jako vzkaz na telefonním záznamníku.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě na téma plísně na nohou. Už dopředu jste se ptali, my teď budeme s doktorkou Kateřinou Cejdamovou odpovídat. Tady je tedy první telefonní dotaz.
1: Dobrý den, mám takový dotaz. Úzký prstů na nohou se mi zvyšují nechci. Já nevím, jestli se na to dá něco dělat. Bude mi 80, ale nevím, jestli se s tím ještě dá něco dělat, nebo brousit to nějak, nebo... Tak, děkuju.
0: Zvyšování nechtu.
2: Prosím, to je přesně takzvaná onychomykóza. Utíkejte ke kožnímu lékaři, určitě vám pomůže.
0: Další dotaz.
3: Dobrý den, já nejdřív vás všechny zdravím i paní doktorku a chtěla bych se paní doktorku se zeptat. Už mám další dlouho, tak asi 5 let, upadce plíseň na nohou, pod nechtem teda. Už mě dali na pedikůře, abych si koupila mát a kapky, nevím už, jak se to jmenuje, to už je asi 2 roky. Vůbec ani trochu se mě to nestratilo. A teďka normálně už mě, jako když mám plnou botu, tak mě to i začíná pobolívat. A tak nevím vůbec, co bych jako si na to měla vzít, nebo pomoc, zkoušela jsem ji odset. A nic mě takovýho nepomáhá.
2: Tak, za prvé bych doporučila koupit si sprej na dezinfekci bot a za druhé opět zajít za kožním lékařem, protože tady bude potřeba ta keratolytická léčba, aby se odstranil vlastně ten nehet nemocný a doléčilo se to do hloubky. To fakt pedikérka bohužel nepomůže.
0: Takže nebát se?
2: A... Nebát se, už netrhaj nechty.
0: Není to tak bolestivé prostě, není, jako to bývávalo.
2: Ne.
0: Máme ale i dotaz z našeho formuláře na stránkách Vesele a zdravě.
2: Tak, pan Josef Tichý nám radí, že řešil plíseň na nohou mnohokrát klasicky a v lékárně mu lecos nabídli, ale on přišel na to, že jemu pomáhá nejlépe ústní voda Listerin. No, žádné vedlejší účinky to asi nemá. Pokud vám to pomáhá, stejně bych doporučila vydezinfikovat si boty a teda ten Listerin používat ještě 14 dní po vymizení, aby se to nevracelo.
0: To bude možná v nějaké lehčí formě plísně.
2: Já nevím. Ale tak to bude asi ten Listerin, co obsahuje alkohol a tam by to mohlo být. A
0: další dotaz telefonní.
4: Dobrý den, paní doktorko, jsem posluchačka z Prostějovska. Již léta mám potíže s plízní na nechtech, na nohách, na palcích je mám znažloutlé, silné a na ostatních je mám na konci tluštělé, na některých mám černou tečku. Nevím, jak se z toho zbavit. Dovezla jsem si to z lázní, používala jsem na to masku, teď používám kapky Exoderil. Mám cukrovku a mám štítnou žlázu vzitou a beru na tlak léky a na srdíčko a je mi 88 let.
2: Tak vzhledem k těm ostatním interním diagnózám vy přesně patříte mezi ty, kteří budou muset polikat ještě i tabletky, takže neváhejte, běžte ke kožnímu lékaři a bude dobře. A já tu mám poslední psaný od pana Drahomíra, děkuju, pošimral jste mi ego, takže díky. A jinak, on říká, že musí dožít s plísní na prstech nohou, kterou trpí od vojenské služby. Nemusíte, protože už existují účinné léky a i pro vás, ačkoliv jste psal, že je vám 92, tak škoda mít plíseň. Takže vydezinfikovat boty plus zajít na kožní s tím, že vám dají asi kromě krému ještě něco polikat. Ale určitě to přejde, dejte vědět.
0: My vám teď dáváme, vám, co posloucháte, možnost dovolat se do studia Vesele a zdravě naživo, zeptat se doktorky Kateřiny Cejdamlové na své problémy, které souvisí s plísněmi na nohou, protože vás to třeba i, jak jsme tady četli a slyšeli, léta trápí, nemůžete se toho zbavit, nevíte, z čeho to je a co dělat, tak se poraďte. Od toho je tu naše telefonní linka, na kterou teď můžete volat. Čekáme na vás.
5: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Vesele a zdravě je náš pořad, který dnes řeší plísně na nohou. Ožehavé téma, zdá se, podle telefonátů, které prostě neustále tady zvoní pomyslně, protože nám to problikává. A máme tady první hovor do vysílání. Kdo se ptá? Paní doktorky Cajdamlové, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Olga. Zdravím vás všechny do studia.
1: Děkujeme.
2: Chtěla jsem se zeptat. Moje maminka je 4 roky ležící, je v domově, chodím za ní každý druhý den a tvoří se jí plíseň na nohách i rukách, na nechtech teda nohou i rukou. Tím, že za ní chodím každý druhý den, bych byla schopná jí to mazat opravdu já vědomě, než třeba sestřičky. A chtěla jsem se zeptat, jestli existuje nějaký volně prodejný lék, který by teda působil, eventuálně nějaký lék, který bych mohla doporučit panu doktorovi, aby jí to koupil.
1: Tak, doporučit panu doktorovi bych se neodvážila nic, takže já bych doporučovala, abyste panu doktorovi položila otázku, jestli může zavolat buď nějakému kožnímu lékaři, protože tím, že to maminka má na prstech, nohou i rukou a říkáte, že ano, je ležící, tak tam bude ano, celková nějaká léčba potřeba, jo? Tam nebude stačit aha, mazat krémem. Pravděpodobně by potřebovalo vědět, jakou má imunitu, jestli nemá problém s cukrem v krvi. Rozumíte, tam se bude muset ano, udělat víc věcí, než jenom mazat. A další, můžete zkusit mamince pořídit rukavy a ponožky a dezinfikovat je. Tím by vlastně se ta nákaza mohla trošku lépe lokalizovat.
0: Tak to no, zkuste no, takto.
1: Zkuste.
0: A držíme palce, doslova, i na nohou.
1: A i na nohou, na rukou, všude, ano.
0: Telefon 731 800 900 vám k dispozici na otázky, které se týkají plísní na nohou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady je posluchačka z Olomouce. Teď poslouchám vás pořád a ano, bavíte se tam o plísni na nohou.
1: Ano.
3: Myslím asi hlavně na těch prstech, že? No, tak já jsem zkoušela, je to chlapec mladý, který zřejmě zkoušel někde obuv a tam to chytil.
1: Ano.
3: A jmenuje se to, koupili jsme spoustu, už hrozně peněz jsme na to utratili. Schuhdeo se to jmenuje, bo Balea a potom Balea pudr.
1: A můžu vědět, co v tom je za účinnou látku? Co v tom je za účinnou látku? Dívali
0: složení
1: jste se?
3: No, tak to jsou takový spreje do bodku.
0: Tomu rozumíme, já tomu ale je rozumím, třeba asi přečíst, co v tom je, takový
1: protože
0: spreje.
1: Ty volně
3: 0% aluminium, ach, a tady to je pudr. A toto je transpirant, anti.
1: Jo, antiperspirant. To znamená, je to
3: vám,
1: něco...
3: A to nepomáhá, že no, to vůbec nepomáhá.
1: Aha.
3: A měli jsme tady návštěvu a jeden člověk byl a říká, na to je vynikající úplně ledová voda.
1: Prosím,
3: ty
1: pěkně.
3: Ty nohy strašně páchnou, boty páchnou.
1: Jasně.
3: Já už jsem z toho tak nešťastná.
1: Madam, promiňte, že vás přerušuju, ale...
3: Ledovou úplně ledovou vodu.
0: My vás přerušíme.
1: Promiňte, že vás přerušuju, ale opravdu ledová voda, i když by se zdálo, že by mohla pomoct, tak není úplně optimální. Tady je opravdu důležité, pokud plíseň trvá delší dobu než 14 dní, tak zajít za kožním lékařem a prostě chlapec bude muset něco udělat s nějakými antimykotiky. Bývá klotrimazol, bifonazol, terbinafín a další možné různé přípravky a možná bude potřebovat i polikat něco.
0: Tohle to jsou zřejmě to, co zmiňovala posluchačka, přípravky, které spíš osvěží tu obuv, než
1: osvěží
0: léčili
1: obuv,
0: příčinu.
1: Nebo trošku sníží pocení, ano, ale asi s těmi plísněme nic moc neudělají.
0: Další telefonát, další dotaz v našem pořadu Vesele a zdravě.
1: Dobrý den.
4: Já jsem se chtěla zeptat, stále se hovoří o plísni na nechty a já mám problémy se svěděním nártů,
1: ano,
4: a okolí kotníků.
1: Ano.
4: A vždycky se to zhoršuje v letním období, kdy prostě se asi ta noha i víc potí, přestože se snažím chodit v sandálech a mít otevřenou obuv.
1: Ano.
4: Už jsem dostala kortikoidy, po těch kortikoidech se to vždycky trošičku zlepší, ale stále se ty ložiska opakují a jsou strašné. strašně nepříjemně svědivá, hlavně večer, když je člověk v klidu.
1: Rozumím. Poslyšte, ale pokud zabrali kortikoidy, tak to nevypadá, že je to plíseň. Skoro určitě ano. není. Ale ano. zašla bych za alergologem a nechala bych ano. si udělat testy na nějakou alergii, protože to nejvíc vypadá na nějaký typ ano. alergie. Jak říkám, tady vlastně vycházíme ex juvantibus z léčby a vzhledem k tomu, že zabrali kortikoidy, tak to jako mykóza fakt není.
0: Doktorka Kateřina Cajdamová radí, tedy další posluchačce poradíme i těm, co se dovolají na telefonní linku 731 800 900. Dnešní téma je plísně na nohou.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: bych se zeptat, paní doktorky, máme s manželem oba dva plíseň na nohách, konkrétně na nechtech, a používáme stejnou manikuru, stejný prostě ty, ne sice ty takový na odrhnutí té kůže, to ne, to máme každý svoje, ale nůžky a takový ty potřeby, no, manikuru. A lavor, když si chceme odřít nohy, tak si je jako na změkčení, no, tak používáme stejný lavor. Tak jako jestli se to dá přenášet, máme malý vnoučata, tak aby se to ještě nechytli oni.
1: Dá se to přenášet, doporučuji pořídit si dezinfekci a tou dezinfikovat, mohl by to být i koncentrovaný alkohol, tou dezinfikovat ty kovové nástroje. A právě takhle se to bohužel dá chytit i na pedikýře, pokud dezinfekce neprobíhá, jak by měla.
2: Stejně tak ten lavor. Stejně tak s lavorem. Pro každého zvlášť.
1: Oni asi dělají, ale bohužel ta plíseň se může držet i na stěnách toho lavoru. Jsou to potvory velmi odolné, takže dezinfikovat. A prosím, až se ta plíseň vyléčí, zajděte na dermatologii a až se ta plíseň vyléčí, tak ještě 14 dní, kromě to je léčby, kterou budete pokračovat, ještě pokračujte v té dezinfekci, prosím.
2: Další dotaz telefoní, kdo se ptá na plísně, je kdo? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: No, dobrý den, tady Karel. Prosím vás, já mám takový dotaz. Já mám na tříletou dceru.
1: Ano.
3: A pod malička se jí vrce, ale jenom na palcích u nohou nechci šíleně do třeba půl centimetrový výšky. Je to tmavý. A pak jí to samou jakoby odpadne ten nehet a zase jí roste nohy.
1: To je typická plíseň a opravdu bez celkové léčby se jí asi nepodaří pomoct. Takže poraďte jí, ať si zajde na kožní, tam udělají asi, vzhledem k tomu, že je to chronická a od malička, tak budou muset asi udělat, co je to za plíseň, a všechny boty si musí vydezinfikovat a vlastně po každém použití dezinfikovat, protože se zdá, že vlastně je na to citlivá už. Jo?
2: Jinak by se toho nezbavila. Takže
1: jinak
2: na kožní.
1: By se toho nezbavila.
2: No. Ať se to spraví, držíme palce.
1: Držíme palce.
3: Jo, díky.
1: Taky děkujeme.
2: My děkujeme, protože to může být návod i pro někoho jiného, kdo má podobný problém. Kdo se teď ptá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Honza z Rounice. Já poslouchám, jak mluvíte o ty plísní.
1: No.
4: A já jsem na vojně dostal plíseň mezi, jak jste říkala, malíček a prsteníček.
1: Ano.
4: A měl jsem to úplně živý, úplně do masa.
1: No.
4: Tak jsem chodil na léčení půl roku, dávali tenkrát tu modrou vodičku, tu zelenou vodičku,
1: jasně,
4: všechny mastičky a tadyhle to. Poradila mi jedna paní, abych si koupil řepíček, ne řebíček, ale řepíček. Řepíček.
1: Řepíček.
4: Spařito. A v co nejteplejší vodě, co nejvíc jako snesu, potopil tam tu nohu a nechal to tam být co nejdýl. A opakovat to třeba dvakrát denně. Od té doby do dneška to nemám.
1: Vynikající, děkujeme za radu. Navíc jste nám krásně řekl opak ledové vody. A jenom já bych předpokládala, že to, co taky mohlo pomoct, je, že jste se zbavil těch vojenských bot.
4: Ale tadyhle to, jak jsem poslouchal, ta paní, že to má na rukou, to kdyby zkusila, taky to zmizí.
1: Dobrá, tak můžem zkusit poradit řepíček do doby, než se poradí.
4: Nechat do horké vody spařit, nechat vylouhovat, pak to předsedit, nalej to do nějakého lavoru nebo to, a prostě, aby ta ruka byla potopená a vydržet co jako nejteplejší nebo ten horkej nálev, co nejvíc, jako aby byla vydržet to, co nejdýl.
1: Jo.
4: A opakovat to tak dvakrát denně.
1: Jasně, můžeme zkusit, je to zajímavá informace. Já jsem trošku takovej protivář, že já bych stejně chtěla, aby to ještě viděl lékař.
2: Dobře.
1: Ale děkujeme.
2: Děkujeme za tyto dotazy. Malé shrnutí v našem pořadu Veselé a zdravě, co dělat, když nás zasáhne plíseň na nohou, a taky jak tomu předcházet, tak to ještě stihneme určitě probrat.
5: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21.

0: 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas a pořad Veselé a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cejdalovou si dnes povídáme o plísních na nohou především a teď bychom měli udělat takové shrnutí toho našeho povídání, ať nikdo na nic nezapomene.
1: Ano.
0: Nejprve tedy asi tomu, jak předcházet těm plísním,
1: ano,
0: aby nevznikaly.
1: Já bych nejdřív řekla, kdo častěji trpí plísní, kromě teda v písničce zmíněné běžkyně, kašle na podrážky, sprint, tak to mohou být lidé se zvýšenou potivostí, kde mohou pomoci ty přípravky proti pocení, lidé, kteří mají poruchy prokrvení, oslabenou imunitu, špatné postavení prstů a mají cukrovku. Tou hlavní prevencí je nohy po umytí důkladně osušit, zejména prostory mezi prsty, nosit prodyšné ponožky z přírodních materiálů bavlna nebo ty bambusové a denně měnit a ve veřejných prostorách, bazénech, saunách a posilovnách nosit vždycky vlastní pantofle. A co se týče léčby, takže je to dlouhodobý proces, je důležité zahájit co nejdřív, aby se zabránilo rozšíření té infekce a pokud je ta plíseň podchycená včas, tak často stačí jenom vnější ošetření, ať už ty krémy, mastičky, spreje a podobně.
0: Co to znamená zabránit rozšíření tedy
1: no,
0: konkrétně?
1: Tam je právě důležité, aby člověk dezinfikoval ty všechny možné přípravky, aby sypral pravidelně ponožky a měnil, aby
0: asi
1: boty vydezinfikoval. To
0: nebo?
1: Asi není potřeba,
0: dobře.
1: To klidně můžete dohromady, ale je důležité opravdu dezinfikovat a důležité je, že to vnější ošetření, pokud nepomáhá po dobu 2 týdnů, tak zajít za lékařem a ten vám nasadí i nějaké tabletky jako vnitřní léčbu a vždycky je důležité ještě 14 dní po vymizení těch vnějších příznaků pokračovat i s tou dezinfekcí, i s tou léčbou.
0: Je nějaký znak vyloženě akutního problému, když to zanedbáme, že tohle už je krajní mes a teď už opravdu doktorovi, jestli se to
1: určitě
0: má spravit.
1: Jakmile začne krvácení, prasklinky, puchýřky, zarudnutí nebo nedej pámbu, to nebývá často, že by člověk dostal teplotu, ale rozhodně, když už to bolí nebo to moc otéká, tak utíkat k lékaři rychle.
0: Hmm. Máme si raději pořizovat pro každého vlastní manikúru a pedikúru a potom podobně? Preventivně?
1: Tak to zase nemyslím, protože sice ty houby jsou potvory, ale většinou potřebují citlivého jedince, náchylného. Jo? Takže tam, kde se žádná mykoza v rodině nevyskytla, tak si to jako střídat asi zatím lze.
0: Nakažlivé to je? Je to dědičné?
1: Ne, to ne. Ale může být dědičná cukrovka nebo nějaký imunitní problém. To znamená, pokud víme, že někdo v rodině měl cukrovku a měl chronické plísně a my máme cukrovku, tak je potřeba pátrat potom, aby se ta plíseň vlastně neudělala a nerozplemenila.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdalová, naše rady samozřejmě najdete později i na našem webu www.veseleazdravie.cz, stejně tak jako na Facebooku, odkaz na pořad, kde ho pak najdete i v archivu s ostatními, abyste si to mohli poslechnout. My teď nově natáčíme i na video, takže ty důležité informace najdete taky ve videu na našich stránkách nebo na YouTube kanále Českého rozhlasu. A protože nám tu stále blikají telefony.
1: Tak
0: vyzveme.
1: Prosím, nahrajte nebo pošlete v písemné formě na stránky www.veseleazdravie.cz a my se určitě k problematice vrátíme. Děkujeme všem.
0: Záznamníky 221 553 770. Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cejdalovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Meteorologové varují před silným větrem, který můžou přinést noční bouřky. V Ústí nad Labem o víkendu stavbaři uzavřou část přístavní ulice pod opravovaným Benešovým mostem. Žalobci neposkytli sněmovní komisi spisy ke kauze dozimetr, ta se proto obrátí přímo na soudy. Zítra čekejte polojasno, ojediněle přehánky a teploty mezi 19 až 23 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Pěkné odpoledne. Meteorologové v Ústeckém kraji varují před silným větrem. Výstraha platí pro Krušné hory, Děčínsko a Šluknovský výběžek. Platí od dnešních 22 hodin a potrvá do sobotních 3 hodin ráno. V očekávaných bouřkách se může objevit právě silný vítr s nárazy až 70 km za hodinu. Lenka Došková z Českého hydrometeorologického ústavu doporučuje zvýšenou opatrnost.
3: Může znamenat i možné poškození a popadání stromů nebo lesních porostů, můžou se objevit i menší škody na energetické infrastruktuře. Určitě doporučujeme zajistit okna, odstranit nebo zabezpečit volně uložené předměty a dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a řízení vozidel.
2: V Ústí nad Labem řidiči o víkendu neprojedou ulicí přístavní. V rámci oprav mostu doktora Edvarda Beneše uzavřou stavbaři silnici pod hlavním nádražím v úseku od křižovatky s ulicí Střeleckou až po odbočku do ulice Předmostí. Kamiony povede objízdná trasa přes dálnici D8, Všebořice a Severní terasu. Omezení bude platit od sobotních 6 hodin do nedělních 20 hodin. Stejná uzavírka je naplánovaná i na příští víkend. Sněmovní vyšetřovací komise nedostala od žalobců spis ke korupční kauze dozimetr. Dnes to oznámil její předseda Jindřich Reicher za SPD. Komise má prověřit okolnosti kauzy, kvůli které je před soudem 6 osob v čele s podnikatelem Michalem Redlem. Podle schváleného mandátu by své závěry měla předložit v březnu příštího roku. Podle Reichla to ale nestihne i kvůli chybějícímu spisu. Dodal, že komise se teď obrátí na soudy.
4: Komise se usnesla na tom, že pošle žádost o poskytnutí spisu oběma příslušným soudům. Jsme přesvědčeni, že snad soudy by se mohly chovat vstřícněji než vrchní státní zastupitelství.
2: Vrchní státní zastupitelství spis nevydalo, protože kauza je ještě živá, uvedlo to vedení komise. Spojené státy budou po Evropě požadovat, aby zaplatila za vojenskou pomoc Ukrajině získanou od vlády prezidenta Joea Bidena. Na síti Truth Social to napsal současný šéf Bílého domu Donald Trump. Bidenova administrativa vydala na vojenskou pomoc napadené Ukrajině miliardy dolarů.
1: Počasí.
2: V noci čekejte zataženo, od severu s deštěm nebo s přehánkami, zpočátku se ojediněle může objevit i bouřka. Nejnižší noční teploty klesnou na 16 až 13 stupňů Celsia. Zítra čekejte zpočátku protrhávání oblačnosti a přes den polojasno, ojediněle přehánky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: U silnice číslo 13 na trase Nový Bor Liberec ve Lvově silničáři opravují svodidla. Zdržíte se tam asi 5 minut.
5: Ale je to za zatáčkou, je to v takové té serpentíně. Takže se tam jako do toho vjede a hlavně se směru od Liberce. Je to vždy zatáčce a je to dost překvapující.
2: A pozor, dejte na silnici číslo 38 Udox, kousek u čerpací stanice. Po vozovce se tam pohybuje stádo kos.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Tak jsme se dočkali. Máme tu pátek 4. září a mnohým z vás brzy končí pracovní doba. Já ještě doplním, že dnes slaví svátek Jindřiška, také Rozálie. Popřejeme všechno nejlepší a na Českém rozhlase Sever začíná pohodové odpoledne. No a za malou chvíli se dozvíte, co mají velbloudi ve svých hrbech. Možná jste se potom už pídili, pokud ne, Martin Písařík nám to prozradí v seriálu Co v učebnicích nebylo. Sociální agentura v Ústí nad Labem pořádá dnes den otevřených dveří. Představí nové místo k podpoře duševního zdraví zvané TerraPoint a pozveme vás také na divadlo Na zámku, které dnes a celý víkend bude probíhat v Teplicích a přidáme i písničky, které nestárnou.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Robert Křesťan a skupina Ranger se jí hit s názvem Vím, Vímno. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, rozjelo se páteční pohodové odpoledne a teď už přichystaný Martin Písařík, co v učebnicích nebylo, no a řekneme si, co takový velbloud vůbec skrývá v hrbu.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že velbloudi nemají v hrbech vodu? Tato utkvělá představa je opravdu jen pohádka. Ať už jde o dromedára nebo trabaře, jejich hrby neslouží jako zásobárna tekutin, ale jsou vyplněné tukem. Jde o rezervoár živin pro přežití v nehostinných podmínkách a při nedostatku potravy se rezerva postupně vyčerpá a velbloudí hrby splihnou. Voda je však pro přežití velbloudů ve vyprahlých pouštích nezbytná. V extrémních případech můžou ztratit až třetinu vody z těla. Když se pak po několika dnech či týdnech na suchu dostanou k napajedlu, dokážou vypít v krátkém čase až 200 litrů, aby zásoby opět doplnili. Nejznámější jsou velbloudi jednohrbí a dvouhrbí, ovšem čeleď velbloudovití má i další členy. Patří do ní také lamy, guanako a vikuňa, žijící ve volné přírodě pouze v Jižní Americe. Na rozdíl od vody v hrbech, historky o plivajících velbloudech a lamách nejsou výmysl. Plivání využívají jako jednu z obranných taktik. Na protivníka obvykle vychrstnou sliny, někdy ale i natrávený obsah před žaludku.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Michal Hrůza v pátečním pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever. Ústecká sociální agentura dnes od 2 hodin odpoledne do 5 pořádá Den otevřených dveří. K 25-letému výročí agentury představí nové místo k podpoře duševního zdraví, TerraPoint. Jak to na místě vypadá, tak to ví náš reportér Vít Provazník. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Tady v sociální agentuře se dnes návštěvníci mohou zúčastnit komentovaných prohlídek nových prostor. Agentura také v budově zřídila konzultovny pro odborníky z řad terapeutů a koučů pod názvem TerraPoint. V jeho rámci představuje otevřenou komunitní platformu pro své pomocné skupiny. Samotný TerraPoint zahájí svůj provoz v pondělí.
0: Zmínil jsi, že součástí TerraPointu jsou své pomocné skupiny. Můžeš říct, co si pod tím máme představit?
1: Své pomocné skupiny nevede odborník, ale člověk s určitou životní zkušeností, který chce ve svém volném čase pomáhat ostatním. Zájemci o založení skupiny projdou podrobným rozhovorem s vedením agentury. Lidé se v těchto skupinách budou potkávat sami bez intervence odborníka. Podle ředitele sociální agentury Jaromíra Lidska už v sociální agentuře funguje skupina se zaměřením na psychické zdraví. Další se budou zaměřovat na lidská práva a celospolečenská témata, jako je syndrom opuštěného hnízda nebo sendvičová generace.
0: Vznikají i skupiny pod vedením odborníka?
1: Ano, v rámci TerraPointu vzniká skupina zaměřená na mladistvé pod názvem Laboratoř odvahy. Lidé od 15 do 19 let si formou dramaterapie a improvizace vyzkouší životní situace, práci s chybou a negativními pocity. Společně s koučkou Helenou Dvořákovou budou zjišťovat, jak v takových situacích reagovat.
0: Jak a kdy bude TerraPoint pro zájemce dostupný?
1: Lidé, kteří projeví zájem o své pomocnou skupinu, mohou tuto službu využívat zdarma. Sociální agentura včetně TerraPointu má fungovat od 8 hodin ráno do 8 hodin večer, a to i o víkendech. Sociální agenturu najdou zájemci na Ústeckém Střekově na adrese Varšavská 688/40.
0: Tolik Vít Provazník o dnu otevřených dveří v sociální agentuře, který se dnes koná v Ústí nad Labem do 17 hodin. Děkujeme a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Pavel Vítek, Víš, jak se mi líbíš, na Českém rozhlase Sever v pohodovém odpoledni. Máme 14:30 a tak pro vás máme připravený další zajímavý tip.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Pomyslné ukončení letní sezóny připravil znovu Dům kultury v Teplicích. O víkendu je na programu už 24. ročník divadla Na zámku. Podrobnosti teď přidá náš severočeský stopař Robin Rerich. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Robine, jak to Na zámku vypadá? Kulturní program už začal nebo se začátek teprve chystá?
2: Teď se tu na své hudební vystoupení připravuje uskupení Gerald Clark and Band. Gerald Clark je jihoafrický bluesový hudebník. Na koncertech ho doprovází kytarista Jakub Hlobil, bubeník Antonín Jína a celá dechová sekce nazvaná What the Funk Brass. Jejich čas přijde ve 4 hodiny odpoledne. Už v 10 hodin dopoledne to vše začalo veselou pohádkou. V podání Berounského divadelního souboru si tady děti mladšího školního až předškolního věku užili hru o Smolíčkovi.
0: Kolik představení je na víkend připravených?
2: Dnes po tom hudebním představení bude ještě jedno. Od 8 se představí divadlo Ungeld. Hra Cizí příběhy zachycuje 6 let vztahu mezi zkušenou spisovatelkou a její žákyní, která jí postupem času začne přerůstat přes hlavu. Diváci tady uvidí herečky Milenu Steinmaslovou a Štěpán Kuligas. A v podobném režimu budou představení i v sobotu i v neděli, tedy v 10 dopoledne pohádka pro děti, ve 4 odpoledne hudební vystoupení a od 8 večer divadelní představení.
0: Lidé v Teplicích byli zvyklí i na letní kino Na zámku. To se vůbec letos nekonalo. Bude příští rok a 25. ročník divadla Na zámku?
2: Já jsem mluvil s ředitelem Domu kultury Petrem Šílou, podle něj by se další ročník měl uskutečnit. Bude záležet také na rozpočtu města na příští rok, podle toho by se pak případně ten program přizpůsobil. Divadlo Na zámku je koncept, s kterým přišla tehdejší pracovnice programu Domu kultury Inka Skopcová a je vlastně víc než 20 let stejný. Koná se první víkend v září a má být jakýmsi předělem mezi letní sezonou a novou divadelní sezonou, která začíná na podzim.
0: Zjistil náš severočeský stopař Robin Rerich. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: A u nás na Českém rozhlase Sever teď už pokračuje Olga Lounová, její písnička s názvem Kvíčkám.

0: Hana Hegerová, Petr Habka, jejich slavná Levandulová, 14 hodin 40 minut v pátečním pohodovém odpoledním Českého rozhlasu Sever. Teď Milan Knutek představí dalšího slavného Severočecha. Vy určitě víte, že na Severu Čech se narodilo spousta zajímavých výtvarníků a výtvarných umělců. No a o jednom si právě teď poslechneme více.
1: Slavní Severočeši.
2: V Postoloprtech se v roce 1924 narodil neprávem zapomenutý malíř, grafik, sochař a básník Jan Burka. Jeho výtvarná studia přerušila druhá světová válka. Jako poloviční Žid byl v 18 letech deportován do terezínského geta. Pracoval tu jako zahradník. Malovat ale nepřestal. Vytvořil tu řadu kreseb zachycujících každodenní život. Jedna z nich, Deportáty k Hétody Terezienštadt, je dnes ve sbírce izraelského památníku holokaustu v Jeruzalémě. V Terezíně se Burka seznámil s nizozemskou mistryní v krasobruslení Ellen Denby, se kterou po válce odešel do Amsterdamu. Uzavřeli sňatek a měli dvě dcery. Starší z nich Petra se v roce 1965 stala světovou šampionkou v krasobruslení. Burka se v Amsterdamu živil jako grafik. V roce 1951 emigroval do Kanady. Věnoval se grafickému designu, experimentální grafice a poezii. Po rozvodu se usadil ve Francii. Od 60. let se zabýval reliéfy a sochařstvím. Po návratu do Toronta v roce 1968 se zaměřoval na projekty geometrických rotodisků, magnetických reliéfů a ekviskulptur. Jeho práce, za které získal mnoho mezinárodních ocenění, se objevily na více než stovce výstav v Evropě, Kanadě i Spojených státech. Zastoupeny jsou také v muzeálních sbírkách. V roce 2007 vydal Burka autobiografické vzpomínky z Terezína s názvem Malovat a přežít. Zemřel o dva roky později ve Francii.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pokračuje páteční pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever za necelých 12 minut, je tady 3. hodina odpolední. V pevnosti Terezín začala oprava proviantního skladu z 18. století. Rekonstrukce se týká střech a krovů, které jsou v havarijním stavu. První polovina čtvrcové památky má být opravená letos na začátku prosince.
1: Rozmátili prostě strop a musí se nové hranolí sedla udělat, všechno na novo podlaha, takže jako tohle je taková trošku komplikace, no, lebo tady půjdou skoro 10-metrové hranoly a dostat ho sem ručně, to bude nadlidský výkon, no. Je to olidek.
2: Silné lidi. Jaký řáb nepřipadá v úvahu tady?
1: Nedostaneme ho sem, už jsme ho měřili dneska. Nedostaneme ho, protože ten chod je širší a ten jeřáb, jak má patky, tak on nezatahuje úplně, ale víc mu to trčí a on se sem nedostane jeřáb.
3: Ukazuje stavby vedoucí Marian Kašubiak na jediný průjezd na obdelníkové nádvoří bývalého proviantního skladu.
1: Jo, památkáři chtějí co nejvíc zachovat, takže se jenom část vyřeže, ta skýla a naplatuje se nový. Hej.
4: Tady ještě vidíte pozůstatky háčků, na kterých zřejmě ten proviant visel. Nevím, co konkrétně.
2: Ještě nějaké mastné motouzy tady visí ze stropu v podstatě. Že?
4: Ano, přesně tak. A to jsou typické háky z jatek, jestli si dobře pamatuju.
3: Spolu s koordinátorem oprav Radkem Keřkou procházíme do další části budovy, kde na zdi nacházíme i vzácný doklad o zdejší historii.
4: Letopočet, který asi je opravdu původní. Vidíme 1870.

0: sedm nebo čtyři. Vypadá to červeným ingoustem o něčem, že je to původní nápis.
1: Ve východním křídle památkově chráněné budovy začnou řemeslníci vyměňovat plechy za bobrovky ještě tento měsíc.
0: Tyhle dvě části tohoto objektu musí být hotové na přelomu listopadu a prosince tohoto roku. No, dohromady celý objekt byla vysoutěžená cena na celých 170 milionů.
1: Celkové opravy střech a krovů mají být dokončené v listopadu příštího roku. Na záchranu čtyř velkých terezínských památek stát vyčlenil přes 2 miliardy korun. Z toho 700 milionů zaplatí město společně s Ústeckým krajem. Z Terezína Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever.

Ivan Hlas dospíval, pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever. Blíží se nám třetí hodina a v celou se opět ozve Jirka Zeman na další zprávy Českého rozhlasu Sever. Dozvíte se třeba, že soud poslal do vazby muže, který v srpnu na Českolipsku ujížděl policii. A my si docela poslechneme třeba ještě vašo patejdla.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Soud poslal do vazby muže, který na Českolipsku ujížděl policii. V srpnu meziročně stoupl zájem o památky v Ústeckém kraji, nejvyšší nárůst zaznamenal zámek Libochovice. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost varuje před útoky na aplikaci Signál. Počasí na zítřek polojasno, ojedinělé přehánky a teploty mezi 19 až 23 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Hezké odpoledne. Muže, který na konci srpna nebezpečně ujížděl silniční kontrole na Českolipsku, poslal soud do vazby. Řidič 20. srpna neuposlechl pokyny policistů k zastavení vozidla k silniční kontrole. Zareagoval zrychlením jízdy, při které porušoval dopravní předpisy a naboural jiné auto. Ohrozil život a zdraví posádek nejméně 7 aut a jedné chodkyně. Proč policie vazbu navrhla, vysvětluje mluvčí Ivana Baláková.
2: Důvodem byla obava, že by v trestné činnosti na svobodě pokračoval. Přitěžující okolností pro ně jistě je i skutečnost, že před svým zadržením řídil auto, ačkoliv má řízení všech motorových vozidel zakázané okresním soudem v České Lípě.
1: Návštěvnost památek v Ústeckém kraji byla v srpnu vyšší než obvykle. Podle údajů Národního památkového ústavu si státní hrady a zámky v regionu prohlédlo více než 39 tisíc návštěvníků. Mezi nejnavštěvovanější patřil hrad Hazmburg a zámek Ploskovice na Litoměřicku nebo Jezeří na Mostecku. Nejvíce si polepšil zámek v Libochovicích na Litoměřicku, kam letos dorazilo více než dvojnásobné množství návštěvníků oproti loňskému roku.
3: Velký podíl na tom má projekt Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů. Díky němu získal zámek v Libochovicích prostředky na restaurování exponátů pro novou prohlídkovou trasu. Podle kastelánky Michaely Prokopové zvýšenou návštěvnost ovlivnilo hlavně ukončení první etapy oprav celého objektu. Lidé si tak mohli po dlouhé době prohlédnout zámek bez lešení a stavební techniky. Z Litoměřicka Jakub Kalav, Český rozhlas.
1: Na některé účty v aplikaci Signál útočí internetoví podvodníci, varuje před nimi Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Za útoky podle úřadu stojí aktéři napojení na Rusko, cílí hlavně na politiky, úředníky nebo bezpečnostní experty. Uživatelé se snaží přimět k propojení cizího zařízení se jejich účtem nebo k vyzrazení přístupového PIN kódu. Využívají k tomu například falešné zprávy vydávající se za technickou podporu, škodlivé odkazy nebo podvržené QR kódy. Argentinský prezident Javier Milei hrozí sankcemi na firmy, které těží ropu u Falklandských ostrovů, informuje o tom stanice BBC. Souostroví v Jižní Americe má pod kontrolou Velká Británie. V roce 1982 vypukla mezi Spojeným královstvím a Argentinou válka o toto území, která skončila výhrou Britů. Falklandy ale zůstávají předmětem sporu.
0: Počasí.
1: V noci čekejte zataženo, od severu s deštěm nebo s přehánkami, zpočátku se ojediněle může objevit i bouřka. Nejnižší noční teploty klesnou na 16 až 13, na horách na 13 až 10 stupňů Celsia. Zítra čekejte zpočátku protrhávání oblačnosti a přes den polojasno, ojediněle přehánky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 19 až 23, na horách na 14 až 17 stupňů Celsia. V Krušných horách na Děčínsku a ve Šluknovském výběžku platí dnes v noci varování meteorologů před silným větrem.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 na 23. kilometru ve směru na Ústí nad Labem stojí porouchaná dodávka a na Litoměřicku v Budyni nad Ohří u kostela je kvůli stavebním pracím uzavřená Děkanská ulice. Projedete po objížďce.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: S vámi je stále Český rozhlas Sever, pokračuje páteční pohodové odpoledne. Nový seriál České televize Na tělo nám za malou chvíli představí herečka Taťána Diková, to společně se Slávkou Brádlovou. V seriálu Příběhy severočeských měst a obcí navštívíme obec Chřibská a také vás pozveme na zámek Pátek, kde můžete na vlastní kůži zítra zažít středověké hry. K tomu opět přidáme i písničky, které nestárnou. Hezké odpoledne.
0: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Tolik Petr Náťa písnička Až sa znova narodím. 11 minut po 15. hodině pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Na tělo tak se jmenuje nový seriál České televize. Podle scénáře Martiny Formanové ho natočil Jan Hřebejk. Jednu z hlavních rolích má Taťána Dyková a Slávka Brádlová se ptala, na čí tělo to bude.
1: Ono tam bude víc těl, to je o setkání spolužáků po 30 letech a divák má šanci sledovat jejich příběhy do té doby, než to setkání proběhne a ukáže se, že vlastně tak, jak se prezentujeme na těch setkáních, tak to nikdy tak není, bývá to trošku jiný. No a my jsme vlastně s mým televizním mužem, s Tomášem Měcháčkem, my jsme manželé, který se i tenkrát na tom gymnáziu setkali, pak se vzali a spolu takhle žijou a jedou teda na ten sraz.
2: Ta malá ukázka napovídala, jak ten vztah vypadá po těch 30 letech, protože manžel po vás sáhne, my se máme pořád rádi a vy řeknete, nešahej na mě.
1: To se ukáže tady ta postava v nějakým svým největším vzdoru, jinak je to velmi obětavá, úslužná, věrná žena, která ale jednoho dne zjistí, že o to vůbec nikdo v té rodině nestojí.
2: Co jiné televizní projekty?
1: Já jsem minulou sezónu natočila pokračování Případy mimořádný Marty, což vím, že je velmi úspěšný u diváků seriál, mám s toho velkou radost, takže se natočila Trojka, to půjde teď na podzim od října do vysílání. Natočila jsem pro Primu My nejsme sekta, vážný, velmi vážný, co se týče sekt a já hraju obhájkyni vlastně tý obžalovaných, takže to bylo zase náročný, bylo to zase úplně ponor do takového jiného příběhu, do jiných záležitostí, jako obhájkyně a právnička. Náročně tím, že samozřejmě tam si nevystačíte s nějakou improvizací, musíte říkat přesně ty texty, ale bylo to moc zajímavý. Točila jsem to s Andreou Sedláčkovou, s kterou jsme už natočili hodně televizních věcí, Můj otec a ostatní muži a Opravdová láska, takže jsem se těšila, že po 10 letech budeme společně tvořit, takže to bylo moc hezký. Taky po dlouhé době jsem točila s režisérkou, se ženou, to je vždycky zase úplně jiný. No, tak a teďkon zase chvilku budu teda natáčet film od září, který se jmenuje Prořezat pár větví, bude ho režírovat Tomáš Pavlíček. Je to krásný příběh, budeme hlavní partneři s Peťou Lněničkou, tak na to se moc těším, ale jinak úplně nejvíce těším na divadlo, který budu zkoušet, protože divadlo teďkon díky tomu, že jsem vlastně měla děti, tak jsem nějak furt toho nechtěla moc a teď už jsem si řekla, děti mám, ale už jsou velký, že ty večery už přišel čas na to si rozšířit svůj repertoár a v divadle Ungeld budu zkoušet nový představení, takže zatím jsou přípravy a bude to až v druhý půlce sezóny, ale moc se na to těším.
2: Při tom všem máte čas dívat se na inspekci?
1: Já si počkám, až my budeme mít všichni čas, protože to neviděl ani Vojta, všecko, všechny díly a ani naše děti, takže já si myslím, že podzimní tmavé večery jich bude dost a pak to dáme asi na jeden zápřah.
0: Zmíněná inspekce je seriál z prostředí Generální inspekce bezpečnostních sborů GIBS, kde manžel Taťány Vojta Dyk hraje jednu z hlavních rolí, ale zpět k seriálu Na tělo s Taťánou. První program České televize uvede první z 9 epizod dnes večer.
3: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Činasky v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Sever. Brzy tady budou Bonnie M. Teď už ale náš pravidelný seriál Příběhy severočeských měst a obcí. My dnes Alenou Škraňkovou míříme na Děčínsko, na jedno mezi turisty velmi oblíbené místo.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Chřibská leží v údolí řeky Chřibská Kamenice, v nejzápadnější části chráněné krajinné oblasti Lužické hory, na pomezí Národního parku České Švýcarsko a je součástí mikroregionu Tolštejn. Ve světě Chřibskou proslavili šikovní skláři. V Horní Chřibské byla nejstarší funkční sklárna v Evropě. Po druhé světové válce byla huť součástí podniku Borské sklo, později Krystalex Nový Bor. Provoz byl náhle ukončen v roce 2007, i když společnost, která sklárnu koupila, původně slibovala, že výrobu obnoví. V Chřibské se v roce 1761 narodil přírodovědec a cestovatel po Jižní Americe Tadeáš Henke. Podnikal výzkumné výpravy a proslavil se jako objevitel Viktorie Královské. Na náměstí na domě číslo popisné 22 ho připomínají dvě pamětní desky a víc se o něm můžete dozvědět i v místním vlastivědném muzeu. A nesmím zapomenout na podstávkové neboli obvazcové domy, typické pro tuhle oblast severních Čech a Horní Lužice. Na náměstí v Chřibské se jich několik zachovalo ve velmi dobrém stavu. I vy budete obdivovat jejich řemeslný půvab. Každý rok v létě se ve městě koná Chřibské kulturní léto, série koncertů vážné hudby v kostele svatého Jiří.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Duet Petr Janů, Jiřího Bareše v pohodovém odpoledni Českého rozhlasu Sever jsme stálí. Na zámku Pátek na Lounsku se o víkendu vrátí návštěvníci do středověku. V sobotu 5. září tam začíná druhý ročník středověkých her, které jsou určené pro děti i dospělé. Návštěvníky čekají černířská vystoupení, rytířské úkoly, lukostřelba, ale i historická řemesla a další dobové aktivity. Podrobnosti zjišťovala Veronika Jaklová, kterou teď zdravím. Pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Co všechno tedy středověké hry na zámku Pátek v sobotu nabídnou?
1: Program je postavený tak, aby se do něj mohli zapojit návštěvníci různých věkových kategorií. Děti i dospělí si mohou vyzkoušet střelbu z luku nebo kuše a čekají je také ukázky historických řemesel i ukázky střelných zbraní středověku. Připravená je rytířská mise, při které účastníci plní úkoly a postupně získávají písmenka do putovního deníčku. Výsledkem je heslo, za které získají pečeť a obdrží následnou odměnu. Součástí programu budou také šermířská vystoupení. Pro nejmenší je připravena interaktivní pohádka o nerozhodném Honzovi, ve které mohou diváci svým hlasováním ovlivnit další vývoj příběhu. Návštěvníci se zároveň mohou podívat na samotný zámek a projít si dobový jarmark. K atmosféře budou patřit dobové stánky a občerstvení. No a kdo má doma historický kostým, může dorazit v něm a zapojit se do celé atmosféry ještě výrazněji.
0: Od kdy do kdy středověké hry na zámku Pátek trvají?
1: Středověké hry začínají v sobotu 5. září na zámku Pátek u Peruce v 10 hodin dopoledne. Program končí zhruba v 17 hodin. Vstup je spoplatněný, ale děti mají výraznou slevu. A kdo nefandí hotovosti, může platit kartou nebo QR platbou.
0: No a co ti, kteří třeba středověku nefandí, naláká je?
1: Komu středověk nic neláká, tak může v sobotu 5. září dorazit až v 18 hodin, a to k zámecké sípce, a vychutnat si tam country muziku kapely Na Vostro. O týden později, 11. září od 19 hodin, tam bude pro změnu koncert kapely Hoptrop. A na začátku října pak bude zámek Pátek hostit medovinobraní. Na konci října pak přijdou na zámek strašit krampusáci.
0: Na zámek Pátek na Lounsku nás pozvala Veronika Jaklová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Michal Tučný na Českém rozhlase Sever, poslední kovboj, posloucháte stále v dnešní pohodové odpoledne. Z dovolených si vozíme třeba mušle nebo magnetky na lednici, ale paní Jitka ze Zahrádek si z dovolených přiváží propisovačky. Jak se dozvěděl Zdeněk Lukesle v dnešním dopoledním pořadu Dáme řeč.
1: Ať jedeme, kam jedeme, na dovolenou, na výlety, sbíráme propisovací tušky. Neobyčajný, každá musí mít nějaký obrázek.
2: Ano.
1: Máme jich už 2200.
2: Yeah.
1: Máme z Austrálie už taky dokonce.
2: Ano.
1: A je to 14 dní, co jsem vnučka vrátila z Koreji, a tak už máme i odtamtud.
2: Takže kdo někam jede, tak vám udělá rost.
1: Kdo někam jede, tak má za úkol přivést propisovací tušku.
2: Ano, a už se vám stalo, že třeba se vám sešly dvě?
1: Zatím, co takhle my si sami sbíráme, nebo nám někdo přiveze, tak nemáme dvě, ale
2: Tohle
1: do ty sbírky musí být každá jiná.
2: Takže až někdo někam pojede, propisovací tušky do zahrády.
1: Ano, každý už to ví a volá, propisovačku už máme.
2: Hezky.
1: A víte, jak to máme v přehledu? Máme to v počítači podle abecedy.
2: Aha.
1: Každou máme zapíchnutou v polystyrénový desce a máme toho pomalu už půl místnosti.
0: V pondělí by zpěvačka Hana Zagorová oslavila 80. narozeniny. Jak na tuto zpěvačku vzpomínáte? Jakou písničku máte nejraději? Máte třeba i nějakou doma její desku, CDčko nebo dokonce vinyl? Byli jste na koncertě? Setkali jste se osobně? Volejte v pondělí do pořadu Dáme řeč na naši známou linku, anebo už teď pište na e-mail damerec@rozhlas.cz nebo na Facebook Českého rozhlasu Severale. U nás teď už pokračuje dvojice Roxette, Sleeping in my car, 15 hodin skoro 42 minut, posloucháte páteční Český rozhlas Sever.

0: To byly No Name za 11,5 minuty, je tady 16. hodina, pokračuje regionální vysílání Českého rozhlasu Sever. Pokud vás zajímají netopíři a jejich výskyt, dnes a zítra máte možnost zavítat v rámci Mezinárodní noci pro netopíry na několik míst, kde je bude možné pozorovat. Měsíce srpen a září jsou pro netopíry důležitým obdobím migrace, což občas vyústí v netopíří invazi. Vše teď probereme s redaktorkou Anou Podhornou, kterou vítám ve vysílání. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Kam a kdy je možné tedy za netopíry vyrazit?
1: V Libereckém kraji se už tři akce uskutečnily v srpnu a dvě regiony ještě čekají. Jedna z nich začne dnes v 19 hodin v ledové jeskyni Naděje v Lužických horách nedaleko Cvikova a druhá událost bude na hradě Valštejn u Turnova v sobotu, tedy zítra. Začínat bude v 9 hodin večer. A z jihu Ústeckého kraje je příležitost v pondělí vyrazit do ekocentra Čabárna u Kladna. Program tam začne v 18 hodin.
0: Na jaký program se návštěvníci konkrétně mohou těšit?
1: Hlavním cílem akce, která se koná od roku 1997, je seznamovat veřejnost s netopíry a tím je motivovat k jejich ochraně. Dnešní program v ledové jeskyni Naděje začne dětskými dílničkami, pak se bude pokračovat stejně jako na dalších místech setkáním s netopíry. Co vše bude součástí, to popisuje mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
2: Mezinárodní noc pro netopíry nabízí setkání s těmito létajícími savci na více než 60 místech po celé České republice. Zahrnuje například přednášky, vycházky s ultrazvukovými detektory či setkání s trvale handicapovanými ochočenými zvířaty.
1: Dodám, že agentura bude ráda za upozornění, pokud netopíry objeví lidé sami. Záznamy ukládá do nálezové databáze ochrany přírody.
0: Zmínili jsme migraci netopíru. Můžeš ji popsat podrobněji?
1: Srpen a

0: Září to jsou pro netopíry obdobím přeletů do zimovišť. Při jeho hledání může netopíry nalákat třeba i o otevřené okno do pokoje, a Liberecko-Jablonecko je netopířími invazemi unikátní. To říká vedoucí Liberecké záchranné stanice archa Ivana Hans-Venclová. Proč tomu tak je, to nikdo neví.
1: Každý rok přijímáme tak kolem 600 až 800 netopírů. Nejvíce jsou právě čísla z těch invazí. To zatím tak vysoké číslo není. Celkem z těch invazních netopírů během toho srpna jsme odchytili 363 kousků.
0: Pokud netopíři navštíví vaši domácnost, je důležité otevřít okna do kořán a zavřít dveře do dalších místností. Sami pak vylétnou. Pokud dojde ke komplikacím, vždy je možné zavolat právě záchrannou stanici.
2: Radí redaktorka Anna Podhorná. Děkujeme a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Iveta Bartošová, Dejme ruku, blíží se nám 16. hodina. Zprávy Českého rozhlasu Sever s Jirkou Zemanem a pak už pravidelná humoriáda. Hostem dnes herec, režisér a daber Václav Knop. Já posílám třeba ještě Václava Neckáře nebo Michala Šindeláře a po páté se těším na slyšenou.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: V Česku začínají růst houby, lidé sbírají hlavně žampiony. Lovosičtí zastupitelé neschválili úvěr na plánovanou rekonstrukci centrální školní jídelny. Louny rozšířily možnosti placení za parkování. Zítra čekejte polojasno, ojediněle přehánky a teploty mezi 19 až 23 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Dobré odpoledne. V Česku po několika deštivějších dnech začínají růst houby. Podle Jana Borovičky z České mykologické společnosti teď lidé sbírají hlavně žampiony. Pokud nebude v následujících dnech sucho, můžou se přidat taky hřiby nebo lišky.
3: Kdo sledoval srážky a ví, kde napadlo větší množství milimetrů, nějaké ty desítky, tak tam je ta pravděpodobnost teďka toho nálezu největší. A bude prostě záviset na tom, jestli bude pršet. Já myslím, že by vůbec neškodilo, kdyby ještě 50 milimetrů spadlo.
2: Pršet by mělo na většině území republiky zítra. Borovička připomněl, že v Česku rostou i jedovaté druhy žampionů, jako například žampion zápašný. Zastupitelstvo v Lovosicích neschválilo úvěr ve výši 150 milionů korun potřebný na rekonstrukci centrální školní jídelny. Opoziční zastupitelé současné radnici vytýkají nedokončenou připravenost projektu. O jeho budoucnosti podle mluvčí města Evy Břeňové rozhodne až nové zastupitelstvo, které vzejde z nadcházejících komunálních voleb.
4: Vedení města odmítá, že by projekt nebyl dostatečně připraven. Město má dokončenou projektovou dokumentaci, pravomocné stavební povolení, detailní položkový rozpočet a připravené podklady k financování.
2: Řidiči v Lounech můžou nově zaplatit parkovné přes aplikaci Easy Park. Ta podle mluvčí radnice Pavly Kutlů doplnila dosavadní systém Smart Ford City. Zaplacenou dobu můžou řidiči přes telefon taky prodloužit, nemusí se tak vracet k parkovacímu automatu. Aplikace je zdarma ke stažení pro telefony s Androidem i systémem iOS. Celý areál hřebčína v Napajedlích, včetně přilehlých pastvin, je kulturní památkou. Rozhodl o tom ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Ten tak změnil rozhodnutí svého předchůdce Martina Baxy z ODS. Hřebčín nyní vlastní společnost Signum. Ta památkovou ochranu pastvin odmítá a už v létě se obrátila na soud.
5: Sport.
2: Po 12 letech se české basketbalistky představí na mistrovství světa. Ve 20 hodin a 15 minut se utkají s Italkami, bronzovými medailistkami z posledního evropského šampionátu. Dalšími soupeřkami českých basketbalistek ve skupině mistrovství světa budou v neděli Číňanky a v pondělí Američanky. Do play-off se dostanou tři nejlepší celky tabulky.
1: Počasí.
2: V noci čekejte zataženo, od severu s deštěm nebo přehánkami, zpočátku se ojediněle může objevit i bouřka. Nejnižší noční teploty klesnou na 16 až 13, na horách na 13 až 10 stupňů Celsia. Zítra čekejte zpočátku protrhávání oblačnosti a přes den polojasno, ojediněle přehánky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 19 až 23, na horách na 14 až 17 stupňů Celsia. V Krušných horách na Děčínsku a ve Šluknovském výběžku platí dnes v noci varování meteorologů před silným větrem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na Litoměřicku pod železničním viaduktem mezi Štětím a Račicemi uvízlo nákladní auto a je tam vysypaný náklad. Počítejte se zdržením, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
6: Dobrou náladu se budeme snažit přinést nebo udržet u vás tam na té druhé straně, kdy nás posloucháte. Je tu páteční vysílání, možná brzo pondělní, pro ty, co nás poslouchají v repríze. Už na mě mává zdraví a ke slovu se chce dostat Václav Knop. Dobrý den, Václav.
7: Já toho moc neřeknu, jenom dobrý den, těším se, že jsem zase s vámi.
1: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná. Patrik Rozenal vás zdraví, Václav Knop je tu s námi. Máme hodinu před sebou, téměř ukrajeme z ní už každou minutu a ty nejbližší minuty budou patřit komu?
1: Tak já tady mám možnost si vybrat a vidím tady, že je tu Darek Vostřel s Jiřím Šaškem. Já jsem v té době, když oni byli jaksi velmi aktivní a působili v divadle Rokoko, tak já byl ještě student na gymnáziu, ale samozřejmě jsem je sledoval a hlavně se mi líbili jako dobrá dvojka, že jo? Oni dělají takový blbinky v televizi a tak to se mi líbilo.
0: O Kouli a Krychli mimo jiné bude řeč tedy v téhle dnešní ukázce.
2: Říkám vám, to je úplně jasné. Na mě se dá stavět. Já jsem Krychle. Když to vy nemáte žádnou stabilitu, vy jste šíleně labilní.
3: Už jste se někdy koulel? Znáte ten krásný pocit? Zafouká vítr a vy se koulíte. Ajajaj.
2: To je to, jen zafouká vítr a vy už se koulíte.
3: Já se koulím, no.
2: To já ne. To já si stojím jednou provždy pevně na svém. Nejvíc, když mě tlačí jedna hrana, tak se překlopím na druhou. Ale to nikdy tak neporuší mou geniální stabilitu, protože mám všechny hrany stejné. A budoucnost patří k rychlým.
3: To je hnusnej pocit být hranatej. Já nikdy, když dlouho stojím, tak mám dojem, že hranatí... Fuj, hranatí, to je pojďte. Já jsem rád koule.
2: Koule, jaký to hnusný patvar.
3: Hnusný patvar.
2: Kvůli mně museli vymyslet krychlový metr, aby vůbec mohli změřit mou velikost.
3: Po mně pojmenovali městečko a zpívají písničku.
2: Jo.
3: Koulíne.
2: Na počátku všeho byla Krychle.
3: Svět je koule a objevil ho Kolumbus.
2: Krychlov.
3: Ten jistě dřív, ale Kolumbus taky. To byla koule náhodou, Kolumbus.
2: Ne, to byla bedna a to je právě Krychle.
3: Vy to nějak sprošťujete.
2: Naopak, já to tvůrčím způsobem rozvíjím.
3: Co prosím?
2: No co? Co vlastně? Všechno.
3: Co všechno?
2: Všechno jsou vlastně Krychle. Svět je jedno velké krychloviště.
3: Kouloviště, od jak si
2: krychloviště. I vy jste vlastně Krychle, jenže to nevíte. Ale jen si vzpomeňte, vy jste ještě nebyl takhle kulatý. Ale vy jste zradil svůj krychlý původ. Skulatěl jste nám! Skulatěl!
3: Neříkejte to na nás. Já jsem původně Krychle. Já se za kouli jenom vydávám, abych zmátl ostatní koule, chápete?
2: Takže vy jste vlastně chytrý a hodný Krychle.
3: Koule, říkejte všude, koule!
2: Koule?
3: Někdo to bude poslouchat a znáte to. Jak koule? Před koulemi koule, chápete?
2: A před krychlemi krychle?
3: No.
2: A co tím sledujete?
3: Jak víte, prosím, tak svět patřil krychlým.
2: Ne, jo. Teď patří krychlým.
3: No jo, dobře, teď patří krychlým. Předtím patřil koulím, že jo?
2: Ano.
3: No a teď patří krychlým, jo. A co já vím, co se stane zítra? Nevím. Tak to koulima je to, no. Chápete to, jo?
2: Ne.
3: Je, ty jsi se zatvářil hloupě jako jedna moje známá koule, ta má taky takový vykoulený vouči a obouči, má namaulouvaný. Co se nám stalo?
2: Nikde to neříkejte, ale čistě mezi námi.
3: Jo.
2: Já jsem v podstatě koule.
3: Vy jste koule, to je bájsí, to se můžeme bavit tak kulturně, tak mezi námi jako koule.
2: Vy jste říkal, že vy jste Krychle.
3: Já jsem říkal ze strachu, že vy jste
2: Krychle. Já jsem říkal, že vy jste koule, tak jsem říkal, že jsem Krychle. Tohle
3: je blbost, víte.
2: Co je blbost, Krychle nebo koule?
3: Ne, ten pojem jako, víte?
2: Pojem od Fibicha.
3: O jakýho Fibicha?
2: O Jízdeňka.
3: Dejte vy si na mě bacha.
2: Jakýho?
3: Sebastiána. Abyste pozdě nehonil Fibicha. Já jsem vlastenecká koule. Hoj.
2: To je hrůza.
3: Víte?
2: To by se mi taky mohl dát zavřít.
3: Co pak jsem Krychle?
2: No to jedna koule nikdy neví, dneska...
3: Jak to myslíte to dneska? Já si zapíšu, já.
2: Dneska, jako nevčera, víte?
3: Jako zítra myslíte, jo, zítra?
2: Co já vím, co bude zítra?
3: Budou samý koule. To je domluvený u koulatýho stolu.
2: Jo. A co, když budou Krychle?
3: Sakra, že vy jste vážně Krychle?
2: No. Leda, že by jsem byl taková kulatá Krychle.
3: To je možný. Já mám někdy pocit, když jsem takhle sám, tak mám pocit, že jsem taková hranatá koule.
2: Tak to vidíte. Tak co si počnem, když takhle vypadám?
3: Já si vypadám jako, víte, ošklivej pohled. No, to...
2: Víte co? Zrušíme geometrii.
3: To je anarchie, to já nechcete potom.
2: Tak dobře, tak zrušíme deskriptivní a necháme jenom geometrii.
3: No a tím vůbec nic nevyřešíme.
2: Ale bude mít pocit, že jsme něco vyřešili.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: O koulích a krychlích jsme si dlouho nepovídali.
1: Ano, jako by to bylo dneska, jako kdyby to natočili včera, dneska to vysíláme.
0: A přitom 60. léta. Osobně jste je viděl v divadle teda v Rokoku?
1: Ne, osobně ne. Já jsem je viděl jenom v televizi, kde se hodně vyskytovali a ve filmu, že jo. No ale oni byli, ten byl jistě zcela dobrý manažer, určitě dobrý manažer, pan Ostřel, takže on si tam vzal ty dobrý zpěváky, který mu to divadlo udělali, mu zesky.
0: To bylo takové malé muzikálové divadlo, tak, vlastně, taký malý Karlín na Václavské náměstí v podstatě.
1: Ano.
0: Takže tam spousta zpěváků i začínalo, typu Helena Vondráčková, Marta Kubišová, že jo.
1: Ano, tam získávali své ostruhy.
0: Ano. No, kam jste chodil vy, mládí?
1: Já jsem byl v Turnově ve studentském divadelku, které se jmenovalo Kompas, a my jsme kamarádili s Paravánem. Paraván bylo divadlo, které bylo kdysi v činoherním klubu ve Smečkách. A je Erpik, a on byl takový jako kamarád od toho našeho...
0: Tam byl i Miloš Kopecký, ne? V Paravánu nebyl?
1: To si nejsem jistý. A my jsme tam i hostovali. My jsme hráli, že jsme nějaké představení tam odehráli. Takže to jsem byl tam. No ale já jsem v té době vlastně do Prahy jezdil opravdu minimálně. Já jsem jezdil do Liberce, do divadla. A to jsem jezdil skoro každý týden. Já jsem tam viděl všechny inscenace. Pač to bylo za rohem a divadlo tenkrát bylo geniální tam, ohromný.
0: Čím vás to divadlo dostalo tehdy, mladí, jste si řekl, zůstanu u toho, budu to dělat, nebo prostě není to jen tak jako ta studentská láska, ale na celý život?
1: No, bylo to tím, že já jsem, prostě to byly ty 60. léta, které byly lehce k tomu 68. roku volnější. A já jsem v té době byl na gymnáziu v Turnově a chodili jsme s kamarádem do kina a to byl jeden flák vedle druhého, ale nejenom český filmy, ale i cizí, západní, francouzský a tak dále. A to nás strašně sformovalo. Já jsem šel potom studovat filmařinu a já jsem chtěl být teda herec. Že? No a to jsem na tom trval tak dlouho, až jsem opravdu na tom setrval.
0: Co tomu řekli rodiče?
1: No nejdřív nechtěli. Já jsem chtěl už do Prahy na konzervatoř, když mi bylo 15, ale to v hrůze si představili, že piju, jsem obklopen děvami.
0: Všichni si to myslejte.
1: Takže řekli, ne, musíš udělat maturitu, až uděláš maturitu, tak si pak dělej, co chceš. No, takže jsem udělal maturitu, to bylo strašně pěkný, protože já jsem vlastně udělal talentové zkoušky na divadelní fakultu a už jsem v březnu před maturitou dostal papír, kde bylo napsáno, že jsem přijat na divadelní fakultu s podmínkou, že udělám maturitu, složím maturitu. No tak jsem ten papír vzal a chodil jsem od profesora k profesorovi, říkal jsem, já už jsem přijatý, jo, jenom tu maturitu potřebuji. Neboj se, Václave, to dopadne. A dopadlo.
0: Vyšlo to. Tak Darek Vostřel, Jiří Šašek jsou ve hře, byli vybráni do první ukázky dnešní humoriády, můžou obsadit i tu druhou, budete-li chtít, ale proti nasadíme zase něco novějšího, ať to je třeba pestřejší a složitější, nevím, pro vás. Rádio S pro seniory v podání Zdeňka Izera, ukázka z Telebazaru. Tak co si vyberete? Námořnický uzel, Silvestr 68, tedy takže pozor, anebo Rádio S pro seniory se Zdeňkem Izerem. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900, anebo SMS-kaříte na čísle 90 01 04. Humor, mezera A nebo B, teď je to opravdu jenom na vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru.

přeju.

0: chlápek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: S Václavem Knopem zvedáme telefonní sluchátko vám, co voláte a chcete ještě hlasovat. Přidat svůj hlas buď na konto Darka Vostřela s Jiřím Šaškem nebo pro Zdeňka Izera hlasujete. Vybíráte si. Dobrý den po telefonu tedy.
4: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela Ústí nad Labem. Já bych dala Bčko pana Izera a chtěla jsem vám říct, že já jsem se osobně sešla s panem Vostřelem a s Jiřím Šaškem a mám je podepsaný.
3: Krásné, máte to štěstí, závidím, tak děkuju za to.
4: Ale sice už to je asi 50 let.
3: No jo, ale máte tu vzpomínku a tu šanci jste měla se s nimi potkat, já už nesenu z archivu. Ano. Tak děkujeme, mějte se krásně. Se daří. Kam teď přepojeme na telefonu 731 800 900?
5: Dobré odpoledne, tady posluchačka z Nového Města nad Metuji a já bych prosila pana Izera a přeji krásný víkend.
3: I vám, ať se vydaří, děkujeme. Dobrý den zároveň.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové.
7: Dobrý den.
6: A taky hlasuju pro Zdenka Izera.
3: Dobře, tak taky ho máte mít, tedy když jste si pro něj takhle dali většinu těch hlasů. Radio S pro seniory začíná vysílat.

0: Vážení posluchači, vítejte na vlnách Rádia S, Rádia pro všechny seniory. My jsme si vyslechli první pecku, Slepička Krupinata. No a já dostávám informaci, že máme na drátě prvního z posluchačů, takže dobrý den, tady Robert Mladý, Rádio Senior.
1: Dobrý den, tady Marie Zmatlíková. Já bych vám ráda nejdřív řekla, že se mi moc líbí vaše rádio, ty vaše písničky, co nám pouštíte, i co nám hezkého povídá.
0: Tak to mě samozřejmě těší.
1: Jenom vám mám takový problém, už několik let mě trápí křečový žíly. Tak jsem si říkala, jestli byste mi něco neporadili, když jste pro ty seniory.
0: Ale to paní Zmatlíková, mě je 39 a mám křičák jak horolezecký lana. Takže prostě chce to od důchodu k důchodu zkusit běhat bez hůlky. Oni ty křičáky nějak povolej nebo nepovolej, uvidíte sama, prostě na tohle se těžko něco radí. Samozřejmě ostatní posluchači, pokud máte nějaký problém, třeba jako paní Zmatlíková, nebojte se zavolat, když vám nepomůžem, tak se vám určitě uleví. Já mám tady další pecku, je to písnička v podání Michala Kocába, píseň Stáří, takže něco pro vás. Posloucháte rádio S, rádio pro všechny seniory. Ta frekvence mě z toho hrábne snad. Pozvi mě dál. Já jsem stáří, to mohl vymyslet nějaký blázen a mám z toho deprese úplně. Pakárna, tyjo, té diskografie, té gerontopop tohleto. Tohle. Já jsem tvé stáří.
2: Tak za 20 vteřin jdeme.
0: A ty mi taky polip, ty. Samej důchodce, tady mě z toho fakt hrábne.
2: 3, 2, 1, go!
0: Tak to byla píseň v podání Michala Kocába, Stáří, něco pro vás. No a já mám informaci, že máme na drátě další posluchačky, prý to jsou žáby z domova důchodců.
3: Dobrý den, my tady s holkama tak trochu oslavujeme a rádi bychom si skočili. Pusťte nám něco od té podlahy.
0: Vaše přání je nám rozkazem, je tady Přemek Podlaha a podívej, jsou tam mšice, podívej.
4: Dneska je sváteční den.
0: Ježišmarja.
4: Má svátek, má jediná žen.
0: Tohle nepřežiju týden.
4: Na hradě v tomhletom případě pro ně růže nastříhám jen.
0: Si dělá prdel, ne?
4: Pro ně už mám.
0: Já mám hlad, že šilhám.
5: Vy jste si objednával pizzu?
0: Já to tady trošku slovím, cože?
5: Jste si objednával pizzu?
0: No, jestli nesete pizzu s háčkem, tak jo.
5: Ne, s feferonkama.
0: S feferonkama, no dobrý, tak to tady položte.
5: Teda páně, vy tu máte přístroj. Musí být strašně zajímavá práce dělat v rádiovi.
0: To jo, hlavně když hrajete pro samý báby a dětky jako já. Od vás teda.
2: Za 15 vteřin jdeme.
0: V lesbě na hrb nejdeme, já obědvám. Já tady nechci mít vředy jak pomeranče, prosím tě. Já tam pustím další pecku, jo? Větelíče. Uvoli. Carára mrskla ceckem. Proč krám nechodí? Protože má křečák jak hovado. To je jasný, ne?
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
7: Zdeněk Izer v téhle ukázce možná bude pokračovat, budete-li chtít ukázka z Telebazaru. Tak pracoval někdy se Zdeňkem Izerem?
8: Ne,
7: Václav Knop?
8: Ne, nikdy. Jenom ho z dálky obdivuju.
7: Dokážete si představit, protože u vás ve studiu se natáčí audioknížky, že by třeba nějakou audioknihu natočil?
8: Možná, že ano. A muselo by to samozřejmě být na vlně jeho humoru. No. Řekl bych, že asi bych mu nedával nějakého těžkého remárka nebo něco takového. Ale asi by to byl tak dikčně na tom špatně není.
7: No.
8: Jde o to zvládnout ten rozsah té knížky, že jo. To je,
7: si zkoušíte ve studiu, když někdo přijde nově, jako jak to zvládne, nebo jestli tu dikci má, jestli ta představa, kterou si člověk učiní, je splněna pak za tím mikrofon?
8: No, tak my to dopředu odhadujeme. Pak máme možnost dívat se na různý ty servery a díváme se, kdo čte.
7: Ano.
8: My máme hodně z těch lidí, kteří čtou všude a jsou velmi frekventovaní, tak ty používáme, ale jestli bude do budoucna víc práce, tak už jsme uvažovali se synem o tom, že uděláme den otevřených dveří a že si tam pozveme prostě lidi, kteří tam přijdou, natočí kus, poslechneme si je, jestli vůbec to rádio, jestli ten mikrofon je vezme, ano. A odhadneme, jestli by byli schopni něco prostě províst, jo? Něco přečíst. Ona to totiž není jednoduchá záležitost, to je opravdu, to je věc, která je velmi těžká. Jo? A musí ten člověk dopředu být schopen to, tu interpretaci udělat. Jo? No tak...
7: Trošku toho herectví tedy v sobě mít, že to
8: samozřejmě,
7: musí být herectví,
8: samozřejmě,
7: to
8: zvládne. Protože když si poslechnete občas někde nějaký audio, tak s hrůzou zjistíte, že to dělají lidi, kteří teda vůbec nemají k tomu... Nemají ten talent, nemají ty schopnosti to udělat.
7: Ten cit.
8: Ten cit. A když máte, musíte mít samozřejmě v první řadě řemeslo, a když máte to řemeslo, to znamená, umíte mluvit, myslí vám to, jste schopný číst a tak dále, tak pak se nad to, nemusíte na to myslet, a nad to si potom dáte ten prožitek, nějaký, já nevím, nějakou prostě nějaký ty parádičky, který, když to řemeslo nemáte, musíte na to řemeslo myslet, tak na ty parádičky vůbec
7: není
8: nedojde.
7: A není to. No. Nebo to je, není to k uvěření.
8: Tak,
7: možná.
8: Tak.
7: Co umělá inteligence?
8: Prosím vás, zatím ne, protože je to hodně znát. Jo. Samozřejmě to zkoušej, dělají to.
7: A oni říkají, že ona se učí,
8: ano, no. Ale zatím to, tam chybí to srdce.
7: Chybí ty parádičky.
8: Ty parádičky, který, protože každý z těch herců, který jsou...
7: Má jiné,
8: má své šuplíčky, ze které vytahuje, a myslím si, že dokud tedy tyto interpreti nepodlehnou tomu, že neprodají svůj hlas té umělé inteligenci, tak to zatím ještě pořád bude dobře.
7: No jo, ono to může být i takhle.
8: Ano.
7: Že si řeknou a dost...
8: No hejte se, mě je...
7: Co já bych tam chodil, jo, tam pošlu svůj hlas?
8: Mě je kolik jenom. Je, že jo? Ano. A když mi někdo přijde a řekne, helejte, prodejte nám hlas za 20 milionů, tak já řeknu, jo, tak jo, vlastně, tak jo. Jak dlouho vydržím, no, tak ho tady to máte.
7: Toho začnu asi taky trénovat. Vážení, komu vydáte svůj hlas? Za 4 koruny v SMS-ce nebo za 1 telefonát, abyste slyšeli jiný oblíbený hlas. Zdeňka Izera v dokončení scénky Radio S pro seniory a nebo Lubu Skořepovou, Tonda Fiat, tak se jmenuje její vyprávění o automobilu z pořadu 6. den je sobota, což nabízím do hry. A vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo píšete a odesíláte SMSky na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B?
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání. Posledný.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Jaký humor, humoristu, jméno si vyberete, Zdeňka Izera nebo Lubu Skořepovou, komu dáte přednost po telefonu 731 800 900. Sbíráme vaše hlasy s Václavem Knopem, dnešním hostem Humoriády, a vy stále můžete volat. Dobrý den tedy.
2: Dobrý den, Míle, ale pozor, převozdila jsem přesídlil v Prahy 8, byl bych pro paní Skořepovou. A jak se bavili o těch hlasech? Pana Klopa zdravím, já mám totiž s panem Klopem, jsme se viděli, s těma lidma, co jsem mluvil taky, ale s Patrikou Slovou jsem se neviděl. A já jsem třeba zkombinoval dva hlasy, který Růžena Merunková, pan Klopa se ví, o koho je Patrik.
1: Ano, taky ano.
2: A ona by společně s Jakubem Bažantem namluvili film o Sokolském sletu v Listí nad Labem. A víte, že ten tandem se povedl?
3: No.
2: To musí taky člověk spárovat, že jo, ty dva hlasy, aby spolu rozuměli. Ale nedělejte to znovu, protože namluvit němej film, to je strašný. To musíte počítat i písmenka, aby se to tam vešlo, ale to vlastně oba znáte.
3: No,
2: to je taková produkční věc. Takže pánové, pro paní Skořepovou, že to je taky pilíř.
1: Dobře.
2: Děkuju.
1: My děkujeme za zavolání, ať se vám daří. Kdo volá teď?
4: Dobrý den, pánové, tady Honza z Cholině, já vás moc zdravím a potřeboval bych, prosím, Bčko.
1: Potřeboval jste Bčko? Automobilové povídání a paní Skořepovou. Dobrý den, kdo teď je na telefonní lince?
5: Dobré dopoledne, pánové. Tady vás Petr z Hloty. A vyslali byste pokračování s panem Izerem.
1: Děkuji za to. Mějte se pěkně a sečetli jsme zatím hlasy. Není to Zdeněk Izer, je to zase pestré. Chcete víc a spíš Lubu Skořepovou a její povídání nazvané Tonda Fiat.
6: Měla jsem dukát. Nenašla jsem ho na Panských Lukách. Byl po mamince. Zlatý, kulatý, bratru za tisícovku. Jenomže já bratra nemám. Za to vlastníme já a můj muž Hinek dvoustopé motorové vozidlo. Jmenuje se Tonda Fiat. To je on? Nedávno vám nám začal chrchlat. Střílel, jak rota na manévrech. Nakonec škyt. A zhasnul docela. Hinek nadzdvihl tadyhle tu kapotu a pravil, že Tonda potřebuje nový palec. Nikdy jsem netušila, že motor má i prsty. A zároveň mě bylo uloženo, abych já šla ten náhradní palec koupit. No tak jsem si vyzvedla všechny peníze z vkladní knížky a vtrhla do mototechny. Tam jsem se dozvěděla, že palec od rozdělovače je takový kousek bakelitu s takovým plíšečkem, tak ve velikosti asi višně v čokoládě. No a stojí pouhých 10 korun 50 haléřů. Já jsem nikdy netušila, že na autě může být něco tak laciného. A zároveň mě bylo laskavě sděleno, že tato součástka není. Již dlouho nebyla a nějaký čas ještě nebude. Pátrně nikdy. Pan vedoucí však byl gentleman. Pošeptal mě, abych se obrátila na jistého pana Kalouska, automechanika. Jo, pozor, peníze nepřijímá, to by se urazil. Teda normální peníze. Pan Kalousek je natvrdý. Ne, alkohol nepije. Nýbrž valuty. Tedy eventuálně by to spravilo i zlato. No, Rothschilda v příbuzenstvu nemáme, ale já mám dukát. Zlatý, kulatý, bratru za tisícovku a panu Kalouskovi za palec od rozdělovače. Vzal jej do své mozolnaté dlaně, kousnul do něj a pravil, no, uvidím. No, viděli jsme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Já jsem znal docela dobře, protože když já jsem v 84. nastoupil do Národního divadla, tak ona tam samozřejmě byla. Ona tam byla od roku 1945. Oni tam přišli s nesvatbou tenkrát do takového studentského nebo řekněme mládežnického souboru.
1: Ano.
3: A už tam vlastně zůstala. Byla velmi vstřícná. Ona, já jsem nezaznamenal od toho roku 84 do 94, co jsem tam byl, že by nějak zestárla, že by se změnila. Ona byla pořád stejná. A byla Samozřejmě, jak mnozí kolegové mi ukazovali, že je šílená, tak ona velmi ráda vyprávěla o tom, že má doma ty skřítky.
7: Ano.
3: A že ty skřítky, že si s nima povídá a že tam chodí. Já jsem teda u ní doma nebyl. Byli tam nějaký tam kolegové měla. Jiní a ty říkali, že teda je možné, že tam mohli být, protože v tom, jak bych se to řeklo, zvláštním uskupení jejich věcí v tom bytě mohli klidně tedy jako bydlet. Ale ona měla takovou aktivitu, tak do pozdního věku. Ona, když odešla z Národního divadla, tak normálně dál pokračovala. Ona hledala další a další příležitosti. Hrála
7: v divadle. Do konce života.
3: Prostě do konce života.
7: Já jsem říkal, že to byla nejdéle aktivní herečka, co se týká toho času, které strávala na těch divadelních prknech. Tak třeba ještě vyberete i s Tondou Fiatem. A nebo o filmu se rozpovídá Miroslav Horníček, zkusíme dát proti s Václavem Knopem. Vyberte si 731 800 900, telefon do studia, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriádě, vybírejte dál a hlasujte pro Lubu Skořepovou nebo Miroslava Horníčka. Tak co to bude?
2: Zdravím vás. Stop. Oba dva. Stop. Ljuba. Stop.
1: Dobře.
2: Radek. Stop.
1: Výborně, děkuji.
3: Telegraficky, skvělý.
1: Kdo další hlasuje?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím Patriku, vás i pana Knopa.
3: Díky.
4: A chlapi, já bych dal hlas panu Horníčkovi.
1: Píšu mu bod, je to na střídačku. Díky. My děkujeme, ještě někomu přibude bod? Kdo tam je?
5: Tady Roba Myslevič, vysoký Patriku, já dávám pana, zdravím pana hosta a zdravím Patriku vás. Dávám 3 hlasy Ačko, Patriku.
1: Dobře, děkujeme, tak i tyhle hlasy pomohly. Zůstaneme u Luby Skořepové.
6: Už týden jezdíme jak po másle. Ovšem, pan Kalousek byl nejen čestný muž, ale i vzorný manžel. Dukát nepropil v myslivecké, věnoval jej paní Kalouskové k výročí sňatku. Paní Kalousková se těšila, že si z něj nechá udělat takový rozkošný přívěsek na krk. Leč už rok marně toužila po finském obývacím pokoji.

0: Côte d'Azur. U ní zvítězila nad marnivostí. A tak vedoucí čeroku slečna Krupičková se mohla svému nastávajícímu pochlubit zlatým dukátem. Vedoucí zajásal totiž ten snoubenec a těšil se, že si konečně bude moci nechat spravit tady ten špičák vlevo nahoře. Leč chrup snoubence musel ustoupit do pozadí, neboť v popředí se vynořil problém, jak proniknout do bytového družstva mimo pořadní. Oba snoubenci vešli za vedoucí bytového družstva paní Kamencovou. A záhy si odnášeli legitimaci číslo 3, zatímco paní Kamencová si večer lásky plně prohlížela zlatý dukát. A prohlížím si jej s láskou dodnes, neboť je po mamince. A vedoucí bytového družstva Kamencová, to jsem já.
1: Humoriáda. Máte něco po mamince?
2: Mám, ano, mám. Chystám to předat tedy své dceři, protože jsou to takové jaksi zvláštní věci, tedy typu ženského, že jo. Ale maminka měla třeba přenádherné, protože jsme z toho Turnova, tak měla přenádherný náhrdelník, náušnice, prsten a náramek z českých granátů udělaný. Hmm. Ale nádherně, protože tam se to dělá samozřejmě v té šperkárně, v té škole, tyhle ty věci. Takže já osobně jako mám vzpomínky takového typu, že maminka napsala třeba seznam věcí, toto jsem a vše, protože byla paní učitelka, tak napsala komu co patří, ano. A kdo se má o to dál starat a já mám doma ten seznam, protože ten je pro mě daleko cennější.
1: A vy ho teď posunete dál a přidáte další jména, napíšete, je mi to jasné. No, ze seznamu budeme vybírat za malou chvíli poslední ukázku, tak určili posluchači, že nás to čeká a do té doby si ještě pustíme jednu písničku. Teď Jakub Smolík, Můj kůň a hřích.

0: mi voní dým.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Závěrečná ukázka je na Václavu Knopovi, aby vybral ze seznamu ještě nějaké jméno. Tak které?
3: Tak já bych si vybral, jak přežít žárlivost. Halinu Pavlovskou.
4: Jiná má kamarádka má šíleně žárlivého manžela. Ten je tak žárlivý, že ona se s ním bojí dívat i na televizi. On totiž sleduje, jak se ona dívá na herce a mučí jí dotazy, zda by eventuálně herci dala. Přítelkyně se nedávno opozdila, šla z práce a protože chtěla zabránit scéně, tak pro jistotu hned ve dveřích volala. Dneska udělám tvoje nejoblíbenější jídlo, budou škubánky. A manžel se na ní vrhl a sfackoval ji. Dohra byla u doktora a muž tam docela vážně tvrdil. V tu chvíli, jak řekla, že mi udělá škubánky, tak mi bylo jasný, že jde od milence a že jemu už dala naše maso. Má další rada pro přežití žárlivosti proto zní. Nevina nikoho nezachrání. Nikoho nezachrání ani nebezpečí. Jeden můj kamarád na venkově měl hysterický záchvat žárlivosti, protože si všiml, že když hasili jejich stoh, tak jeho žena stála obzvlášť těsně vedle traktoristy. Jeden můj známý odešel z domova. Truchlil. Všiml si totiž, že jejich jezevčík se přátelsky choval k instalatérovi. A bylo mu tedy jasné, že instalatér spí s jeho ženou. Jak přežít žárlivost? Má rada zní, pomohou vám lži. Po návratu ze služební cesty mé sestřenici její manžel řekl. Musel jsem spát se sekretářkou v jednom pokoji, protože to při rezervaci spletli a v hotelu nebylo jiné místo. Má sestřenice nejdřív řvala. A snad mi nechceš namluvit, že jsi s ní nic neměl. A pak se sestřenice vzpamatovala a dodala. No vlastně, je to možné, protože víš, jak jsi byl pryč, tak jsem se přes noc zdržela u šéfa, no a taky mezi náma nic nebylo. Chcete zachránit vztah plný žárlivosti? Tak se řiďte touto radou. Pozor, pravda vás zabije. A myslím tím, že i když vás žárlivec přistihne, tak v zájmu zachování vztahu je důležité lhát. Lhát a lhát. A ještě jednou pozor. Někteří muži jsou často tak znaveni milenkou a manželkou, že se k nevěře přiznávají rádi. Proto je nejen důležité se nepřiznat, ale dokonce ani na okamžik nedat svému partnerovi šanci, aby se přiznal on. A když nelze jinak, musíte partnerovi v přiznání fyzicky zabránit. Chcete přežít žárlivost? Tak buďte taktní a žárlete. A buďte rádi, když máte na koho. Čínské přísloví říká, žena, která nežárlí, je jako míč, který neskáče. A já netakticky říkám, muž, který nehřeší, není muž.
1: Humoriáda.
2: Ta dnešní touhle ukázkou končí a budu se těšit na další vydání.
5: Toto uteklo, tak prosím, brzy naslyšenou.
2: Je to tak, loučí se Václav Knop i Patrik Rozehnal a poslouchejte dál Český rozhlas.
6: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Výšlap na Bořeň u Bíliny na Teplicku komplikují sršni. Památky v Ústeckém kraji navštívilo o prázdninách více lidí než loni, turisté měli zájem především o Házrnburg a Ploskovice. Vrchní státní zastupitelství odmítlo dát sněmovní vyšetřovací komisi spis ke kauze Dozimetr. Počasí na zítřek polojasno, ojedinělé přehánky a teploty mezi 19 až 23 stupni. Zprávy má Jirka Zeman, dobré odpoledne. Turisty u Bíliny na Teplicku můžou ohrožovat sršni. Podle mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabkové sršni pobodali v posledním týdnu poblíž cesty na vrch Bořeň několik lidí. Někteří museli kvůli alergické reakci do nemocnice. Ve středu tam pro osobu s alergickou reakcí letěl záchranářský vrtulník.
2: Hasiči objevili poblíž turistické cesty na Bořeň vyvrácený kmen stromu se sršním hnízdem. Kmen odnesli dál od trasy a riziková místa označili výstražními tabulkami a páskami. Podle hasičů jsou ale na Bořeni další místa, kde se sršni vyskytují a není možné všechna vyhledat a označit. Výletníci proto mají být opatrní a sršně nijak nedráždit. Z Bíliny Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Státní památky ve správě Národního památkového ústavu v Ústeckém kraji mají za sebou úspěšnou prázdninovou sezónu. Státní hrady a zámky v kraji navštívilo v letních měsících více lidí než loni. V červenci to bylo zhruba o 4000 návštěvníků více, srpnová návštěvnost vzrostla meziročně asi o 3000 lidí. Celkem navštívilo v regionu památky v létě skoro 75 tisíc lidí. Turisté měli zájem především o hrad Házrnburg a zámek Ploskovice. Nárůst zaznamenali také Libochovice. Informovala o tom mluvčí Národního památkového ústavu Alena Michálková. Vrchní státní zastupitelství odmítlo poskytnout sněmovní vyšetřovací komisi spis ke korupční kauze Dozimetr. Po dnešním neveřejném jednání to oznámili zástupci komise. Ta má za úkol prověřit, jak v souvislosti s Dozimetrem fungoval pražský dopravní podnik, středočeští silničáři nebo VZP.
3: Komise se teď podle svého předsedy za SPD Jindřicha Rajchla obrátí se žádostí o spis na soudy.
4: Jsme přesvědčeni, že snad soudy by se mohly chovat vstřícněji než vrchní státní zastupitelství.
3: Člena komise Jana Papajanovského z hnutí STAN rozhodnutí státního zastupitelství nepřekvapilo a nevěří ani, že by spis poskytly soudy.
5: Jedná se o živé řízení, které běží, kde probíhá vyšetřování.
3: Komise zatím nevyslechla ani původně plánované svědky, nedostala na ně od státního zastupitelství adresy. Znovu se sejde 17. září. Jana Čermáková, Český rozhlas.
1: Ruský dron zasáhl budovu ukrajinské tajné služby SBU v centru Kyjeva. Informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociální síti X. Útok byl podle něj zaměřený přímo na kancelář šéfa bezpečnostní služby. Podle starosty metropole Vitalie Klička je po úderu 5 zraněných.
0: Počasí.
1: Zítra čekejte zpočátku protrhávání oblačnosti a přes den polojasno, ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů Celsia. V Krušných horách na Děčínsku a ve Štuknovském výběžku platí dnes v noci varování meteorologů před silným větrem.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na Ústecku na silnici číslo 261 mezi Brnou a Sebuzínem spadl strom, na místě jsou policisté a hasiči. A na Děčínsku v Markvarticích na silnici směrem na Veselíčko nabouralo nákladní auto do plotu. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Páteční odpoledne s Českým rozhlasem Sever pokračuje, protože je před námi víkend, tak vám přejeme příjemné užití si dvou dní volna. No a u nás na Českém rozhlase Sever teď začíná Den v kraji.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Souhrn severočeských informací pro nás má Jirka Zeman.
2: Meteorologové v Ústeckém kraji varují před silným větrem. Výstraha platí pro Krušné hory, Děčínsko a Šluknovský výběžek. Platí od dnešních 22 hodin a potrvá do sobotních 3 hodin ráno. V očekávaných bouřkách se může objevit právě silný vítr s nárazy až 70 km za hodinu. Lenka Došková z Českého hydrometeorologického ústavu doporučuje zvýšenou opatrnost.
3: Určitě doporučujeme zajistit okna, odstranit nebo zabezpečit volně uložené předměty a dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a řízení vozidel.
2: Arcibiskup Stanislav Přibyl dnes u přehrady Fláje v Krušných horách požehnal sochu svatého Jana Křtitele. Slavnosti u vodní hráze se zúčastní také němečtí rodáci z Teplic vyhnaní po válce. Na webu o tom informovalo biskupství litoměřické. Živě se tam ve Dni v kraji podíváme už za chvíli. V Žadci dnes začne 69. ročník festivalu Dočesná. Lidé by neměli auty zajíždět do centra. Radnice připravila parkoviště na jihu města. Na hlavní scéně na náměstí Svobody podle webu města 20 minut po 8 hodině vystoupí slovenský hudebník Richard Miller. Na náměstí Prokopa Velikého vystoupí od 8:45 Vypsaná fixa. V pevnosti Terezín začala oprava proviantního skladu z 18. století. Rekonstrukce se týká střech a krovů, které jsou v havarijním stavu. První polovina čtvrcové památky má být opravená letos na začátku prosince, pokračuje koordinátor oprav Radek Keřka.
4: Dohromady celý objekt byla vysoutěžená cena na celých 170 milionů.
2: Na opravy unikátní bastionové pevnosti dá stát v následujících letech 2 miliardy korun. Z toho 700 milionů zaplatí město společně s Ústeckým krajem. Podrobnosti uslyšíte v následujícím vysílání. Napříč republikou se v září konají Dny evropského dědictví. V Ústí nad Labem začínají právě v těchto chvílích koncertem vážné hudby v Červeném kostele. Další informace uslyšíte po 17:30.
1: Regionální informace pro nás dnes na Českém rozhlase Sever připravuje Jiří Zeman.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Skupina Olympik, Petr Janda a Kufr, posloucháte Český rozhlas Sever. Máme 12 minut po 17. hodině a rozjel se nám dnešní den v kraji. Poblíž hráze vodní nádrže Fláje v Krušných horách dnes odpoledne vysvětil sochu svatého Jana Křtitele český arcibiskup Stanislav Přibyl. Socha světce se na Fláje vrátila po 260 letech. Původní sochu připomíná zachovaný barokní kamenný podstavec se jménem světce, ale to počtem 1760. Podstavec nechal před rokem 2000 Českojeřitínský spolek přemístit do Českého Jeřitína. Na Flájích je teď reportér Jan Beneš. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Sem na Fláje dorazilo více než 100 lidí. Jsou mezi nimi lidé ze sousedního Saska, ale také lidé z Teplic nebo i pamětníci, kteří pamatují už zaniklou a zatopenou obec Fláje. Celý program začal v 16 hodin. Až teď teprve v tuto chvíli arcibiskup Stanislav Přibyl bude sochu vysvěcovat. Socha svatého Jana Křtitele stojí hned naproti domku Hrázného a je i s podstavcem zhruba 2 metry vysoká. Za jejím vznikem stojí Českojiřetínský spolek. Uměleckého zpracování sochy se ujala duchcovská výtvarnice Petra Wolfová. Hotový bronzový odlitek sochy byl od loňského prosince vystavený v kostele svaté Alžběty Uherské v Teplicích Šanově. Letos v červenci Českojiřetínský spolek osadil kamen sochu na připravené místo u hráze Flájské přehrady.
0: Řekni nám, jaká byla cesta ke vzniku sochy?
1: Nutno říct, že Petra Wolfová vytvořila nejprve model sochy v roce 2020. Podle vedení Českojiřetínského spolku vznik sochy od počátku provázel osobní zájem lidí spojených s Flájemi nebo Teplicemi. Právě její první model si v srpnu 2020 v teplickém kostele svatého Jana Křtitele mohla prohlédnout i Marie Loupí Hegerová, která finančně přispěla na zakoupení materiálu na vznik sochy. Průběh práce sledovali také němečtí rodáci z Fláji, se kterými Českojiřetínský spolek spolupracuje. Socha tak nevznikala jen jako výtvarné dílo, ale od počátku také jako součást živého vztahu současných i bývalých obyvatel Krušnohoří.
0: Proč jde zrovna o svatého Jana Křtitele?
1: Svatý Jan Křtitel stojí symbolicky na rozhraní starého a nového zákona, tedy podle Petra Fischera, předsedy Českojiřetínského spolku. Křesťanská tradice jej považuje za posledního ze starozákonních proroků a zároveň za Kristova předchůdce, který připravoval lid na jeho příchod. Úcta ke svatému Janu Křtiteli má mimořádně silnou tradici také v našem regionu. Významné místo v ní zaujímá například cisterciátský klášter v Oseku, který postavili uchovával jako vzácnou relikvii právě prst svatého Jana Křtitele.
0: Prozradil náš regionální zpravodaj Jan Beneš. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, den v kraji.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hlavně herečka, ale také zpěvačka Zuzana Norrisová, její slavný hit Š, 17 hodin 20 minut, pokračuje Den v kraji na Českém rozhlase Sever a my jdeme mluvit o počasí.
1: Počasí.
0: A v pátek nás to počasí přece jenom zajímá o trochu víc než v jiné dny. Já teď přivítám na telefonní lince meteoroložku Lenku Duškovou. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: A ještě než se k tomu víkendu dostaneme, jak to bude vypadat dnes později odpoledne, večer a v noci?
2: Tak během dnešního odpoledne a takového brzkého večera nám ještě vydrží taková polojasná až oblačná obloha. Máme i celkem větrno na většině území Ústeckého kraje. Teploty nám dosáhly dneska nějakých 25 až 29 stupňů Celsia, už se nám bude tedy jenom ochlazovat. Ale změna dorazí se studenou frontou. Ta by měla dorazit až kolem 22. hodiny postupně od severu. Ta nám přinese déšť a také přehání tím, že se vyskytuje nějaká bouřka a hlavně na horách a na severu i celkem výrazné nárazy větru až kolem 75, až 70 km za sekundu.
0: Bude tedy pořádně foukat, co nám to udělá s teplotami, hlavně ráno?
2: Tak ráno ty teploty klesnou na nějakých 16 až 13 stupňů Celsia a na horách budeme nejčastěji ráno měřit kolem 12 stupňů. Ono během těch ranních hodin postupně už ty srážky od severu zase budou ustávat, takže až se většina z nás probudí, tak už bude po dešti.
0: Mm-hmm. No a znamená to tedy, že se zítra ochladí? Jak bude vypadat sobota?
2: Je to tak, ochladí se nám, ale bude celkem příjemné počasí, protože už během těch ranních hodin a dopolední hodin nám bude opravdu od severu ubývat oblačnost a zbytek toho sobotního dne by měl být takový polojasný. Pokud se vyskytnou nějaké srážky, tak jenom v podobě opravdu nějakých slabých přeháněk a zejména na horách. Ale na těch teplotách to pocítíme. Klesnou nám ty odpolední teploty na 19 až 22 stupňů Celsia, na Litoměřicku a Roudinsku, tedy na tom jihu Ústeckého kraje, tam by ty teploty mohly být až 23.
0: Mm-hmm. Jak to bude pokračovat v neděli?
2: Tak v neděli očekáváme chladnější ráno. Ty nejnižší noční teploty budeme mít nejčastěji mezi 12 a 8 stupni Celsia, ale v údolích nám můžou ty teploty klesnout i níž. Ono bude totiž méně oblačnosti. Menší oblačnost nám bude převládat pak během celého toho nedělního dne. Očekáváme nějaké polojasno, skoro jasno, ale ty teploty opět nevystoupí moc vysoko. Nejčastěji budeme odpoledne měřit mezi 18 a 22 stupni.
0: Já moc děkuji za předpověď, popřeji klidný víkend a někdy příště naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: A my už v dnešním pořadu Den v kraji teď pokračujeme s Františkem Nedvědem.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello a jejich Señorita, 17 hodin 29 minut. Den v kraji na Českém rozhlase Sever jede dál. V pevnosti Terezín začala oprava proviantního skladu z 18. století. Rekonstrukce se týká střech a krovů, které jsou v havarijním stavu. První polovina čtvercové památky má být opravená letos na začátku prosince.
1: Rozmátili prostě strop a musí se nové hranolí sedla udělat, všechno na novo, podlaha. Takže jako tohle je taková trošku komplikace, no, lebo tady půjdou skoro 10-metrové hranoly a dostat ho sem ručně, to bude na lidský výkon, no. Je to o lidech.
2: Silné lidi. Jaký jeřáb nepřipadá v úvahu tady?
1: Nedostaneme ho sem. Už jsme ho měřili dneska. Nedostaneme ho, protože ten chod je širší a ten jeřáb, jak má patky, tak on nezatahuje úplně, ale víc mu to trčí a on se sem nedostane jenom.
3: Ukazuje stavby vedoucí Marian Kašubiak na jediný průjezd na obdélníkové nádvoří bývalého proviantního skladu.
1: Jo, památkaři chtějí co nejvíc zachovat, takže se jenom čas vyřeže, ta skýla a naplatuje se nový. Hej.
4: Tady ještě vidíte pozůstatky háčků, na kterých zřejmě ten proviant visel. Nevím, co konkrétně.
2: Ještě nějaké mastné motouzy tady visí ze stropu v podstatě. Že?
4: Ano, přesně tak. A to jsou typické háky z jatek, jestli si dobře pamatuju.
3: Spolu s koordinátorem oprav Radkem Keřkou procházíme do další části budovy, kde na zdi nacházíme i vzácný doklad o zdejší historii.
4: Letopočet, který asi půl je opravdu původní. Vidíme 1877 nebo 4. Vypadá to červeným ingoustem o něčem, že je to původní nápis.
3: Ve východním křídle památkově chráněné budovy začnou řemeslníci vyměňovat plechy za bobrovky ještě tento měsíc.
4: Tyhle dvě části tohoto objektu musí být hotové na přelomu listopadu a prosince tohoto roku. No, dohromady celý objekt byla vysoutěžená cena na celých 170 milionů.
3: Celkové opravy střech a krovů mají být dokončené v listopadu příštího roku. Na záchranu 4 velkých terezínských památek stát vyčlenil přes 2 miliardy korun. Z toho 700 milionů zaplatí město společně s Ústeckým krajem. Z Terezína Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
5: Den v kraji.

0: Miroš Birke dospíval, s vámi je Český rozhlas se Sever, pokračuje dnešní Den v kraji, hodina plná informací od nás ze severu Čech. V Česku začínají dny evropského dědictví, trvat budou celé září. Letošním tématem jsou ohrožené památky. Každý rok se do akce hlásí stovky památek napříč republikou, včetně těch, které běžně nejsou přístupné. Jen v Ústí nad Labem se připojí přes 30 památek. Co letošní ročník nabídne, probrali v našem vysílání Zdeněk Lukesle a Gábina Hauptfoglová.
1: V Ústí nad Labem ten letošní program vlastně zahájí dnes v 17 hodin koncert v chrámu apoštola Pavla. Místní ho znají jako Červený kostel. Návštěvníky čeká koncert vážné hudby a také hudební vystoupení základních uměleckých škol v Ústí nad Labem a Neštěmicích. V kostele se budou konat i komentované prohlídky. Jinak dny evropského dědictví potrvají vlastně celé září a kromě prohlídek nabízejí také výstavy, workshopy anebo koncerty.
2: Co nejzajímavějšího můžeme v nejbližší době navštívit?
1: Tak třeba příští víkend můžou lidé vyrazit hned na několik míst. Například půjde o Šichtovu vilu v Ústeckém Vaňově, která se 12. září v sobotu otevře s komentovanou výstavou věnovanou právě odkazu rodiny Šichtů. V Litoměřickém kostele Zvěstování Panny Marie bude grafický workshop a také koncert Plastic People of the Universe. Potom tedy pokud se návštěvníci včas zaregistrují, tak můžou vlastně zajít do ústecké správní budovy Spolchemie, projet se páternosterem. No a chybět nebudeme ani my. Český rozhlas Sever tradičně pořádá prohlídky sídla ve Wolfrumově vile v ulici Na schodech 10, takže pokud lidé příští víkend nestíhají, tak potom Žatecký kostel na Nebevzetí Panny Marie přinese 19. září, to znamená ten další víkend ještě ukázky varhaní hudby.
2: Jak je to se vstupným nebo registrací předem?
1: No tak většinou je to vstupné zdarma, záleží samozřejmě na nějaké konkrétní památce, případně i programu, který si tam přichystali, takže je vlastně dobré si ty podmínky před tím, než se někam budeme chystat, ověřit. Vlastně přehled těch otvíracích dob, zapojených památek a doprovodných akcí v rámci Dnů evropského dědictví je na webu, právě který najdeme pod heslem Dny evropského dědictví.
2: Děkujeme za informace a měj se hezky, naslyšenou.
1: Hezký den.
3: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pár vteřin nám zbývá do 6:15 na Českém rozhlase Sever, pokračuje Den v kraji. Do zámku v Teplicích míří legendární dvojice kutilů. Postavy Pata a Mata budou od zítřka na výstavě regionálního muzea v Teplicích. Výstava a neláká jen na prohlídku figurek, je interaktivní. V dopoledním expresu o tom mluvili Renata Filipi a náš severočeský stopař Robin Rerich.
1: Figurky Nešiku v muzeu návštěvníci samozřejmě najdou také, a to v různých provedeních i v nadživotní velikosti. A dokonce se sami zakutili můžou přestrojit. Výstavní prostor tvoří tři části a jedna z nich je připravená jako herna, kde jsou připravené jak kostýmy, monterky, roláky, kulich na hlavu, tak nářadí, kolečko, košťata, lopaty, kladívka. A k tomu je pak připravený fotokoutek, kde se návštěvníci v takovém převleku můžou vyfotit.
2: Tak věřím, že nejenom v tom fotokoutku bude opravdu plno. Mluvil si tedy o třech místnostech. Můžeš prozradit, co v nich návštěvníky čeká?
1: Tak v té místnosti s fotokoutkem je herna a opravdu si tam můžou návštěvníci pohrát. Je tam obří pucle nebo velké 3D kostky na skládání obrázku. Je tam například i magnetická tabule, kam se dají různě, třeba i nesmyslně poskládat figurky a prvky tak, že třeba Pat může jezdit se sekačkou na trávu po střeše domu. Další místnost je předělaná vlastně do malého kinosálu s řadami sedaček, plátnem a promítat se tam bude třeba 80 minutový celovečerní film Patamat nebo

0: úkony sbírají razítka. Program je sice připravený především pro děti, ale vyzkoušet si všechno můžou samozřejmě i dospělí.
1: A já věřím, že si to zkoušet budou, protože pata a máta máme všichni rádi. To všechno zjistil náš Robin Rerich, severočeský stopař. Díky. A ještě připomenu, že výstava se otevírá zítra v 10 hodin dopoledne a doplním, že navštívit jej můžete až do 1. listopadu. Robine, tobě díky za informace a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Michal David ve svých začátcích a jeho hit Nenapovídej, 17 hodin skoro 52 minut. Den v kraji na Českém rozhlase Sever končí, já se loučím a připomenu, že po 18. hodině tady budou písničky na přání a Míra Tartárek, ještě samozřejmě Jirka Zeman se zprávami a vás teď ještě docela čeká třeba Xindl X nebo Rod Stewart. Hezký víkend.
1: Český rozhlas Sever, den.

Do starého železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Česko posiluje podle ministra Metnara bezpečnostní opatření, reaguje tak na incidenty především v Německu. Za několika měsíční týrání dcery poslal ústecký soud ženu na 8 let do vězení. Lovo sice podají návrh na zastavení exekuce kvůli sporu o výlepové plochy. Zítra čekejte polojasno, ojedněle přehánky a teploty mezi 19 až 23 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Dobrý den. Česko přijalo bezpečnostní opatření kvůli incidentům v okolních zemích, ty jsou spojované s Ruskem. Na síti X to napsal ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Nechtěl ale z bezpečnostních důvodů upřesnit, o jaká opatření jde. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká především Německo. Zodpovědnost za srpnový útok na letiště v Lipsku přisoudilo Rusku. Podle Metnara je bezpečnostní situace v Česku stabilní a dál platí stupeň ohrožení terorismem stupeň B. Ústecký krajský soud dnes poslal na 8 let do vězení ženu, která v bytě v Mostě několik měsíců týrala svou dceru. S násilím začala krátce po jejím narození. Žena na začátku hlavního líčení prohlásila vinu. Soud nařídil ženě psychiatrické ochranné léčení ambulantní formou. Žena musí zaplatit náklady na léčbu dítěte pojišťovně a náhradu za bolestné a nemajetkovou újmu dceři přes 1 000 000 korun. Rozsudek není pravomocný. Lovo sice podají návrh na zastavení exekuce ve sporu s výlepovou společností Rengl. Exekutor městu uložil 60-tisícovou pokutu kvůli zástěnám před výlepovými plochami. Radnice s postupem exekutora nesouhlasí, říká mluvčí města Eva Břeňová.
2: Podle právního stanoviska města nelze dosavadní soudní rozhodnutí vykládat tak, že by městu byla uložena povinnost odstranit stojany či jiné překážky umístěné před výlepovými plochami. A právě tehle požadavek společnosti Rengl byl soudem v samostatné části rozhodnutí zamítnut.
0: Město společnosti Rengl vypovědělo smlouvu už v roce 2024. Firma považuje výpověď za neplatnou. Lovo sice proto připravují žalobu, kterou se chtějí domáhat odstranění výlepových ploch. Turistické informační centrum Bíliny na Teplicku se přestěhovalo do opravené historické budovy Černý kůň na Mírovém náměstí. Podle místostarostky Marcely Dvořákové z ODS je prostornější a taky se rozšíří otevírací doba. Infocentrum bude nově otevřeno i v neděli.
3: Dům zvaný Černý kůň na Bílinském náměstí se změnil na multifunkční objekt s infocentrem, výstavním prostorem nebo kancelářemi. V přízemí otevře taky kavárna. Město využije i podkroví, kde bude více účelový sál. Opravy stály 32 milionů korun, zhruba 1 milion pak interiér informačního centra. Z Bíliny Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci čekejte zataženo od severu s deštěm nebo přehánkami, zpočátku se ojediněle může objevit i bouřka. Nejnižší noční teploty klesnou na 16 až 13, na horách na 13 až 10 stupňů Celsia. Zítra čekejte zpočátku protrhávání oblačnosti, přes den polojasno, ojediněle přehánky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 19 až 23, na horách na 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici číslo 13 u Málkova na Chomutovsku bourala 4 osobní auta, projíždí se tam kivadlově. Na výjezdu z Rumburku směrem na Šluknov se srazila 2 osobní auta, také tam se projíždí kivadlově. A v Teplicích v Hrázní ulici u železničního nádraží havarovala také 2 osobní auta. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartem.

Na Českém rozhlasu se dohrála další z těch písniček, které opravdu nestárnou. Tak to byl Petr Spálený a Trápím se, trápím. Pěkný podvečer, páteční pěkný podvečer vám od mikrofonu přeje Miroslav Tartárek a také už jsou tady, jak se určitě poznali, písničky na přání. Že snad posloucháte poprvé a neznáte sem k nám kontakty, tak o písničku si můžete zavolat to číslo telefonu sem do studia, to je 475 212 212, anebo si o písničku napište, to můžete buď SMS-kou, tu pošlete na 90 011 04, první slovo zahrajte, mezera na jeden znak a potom už text vašeho přání. No a také si můžete napsat na e-mail, tedy napsat si o písničku na e-mail, adresa je zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy kontakty do písniček na přání a než tady budou první telefonáty, tak nás čeká ta první SMS-ka. Prosím pro kolegyni a kamarádku Adélu k nedávnému svátku její oblíbenou od Petra Muka, Ola Mur. Děkuju, Jitka.

0: Drmouka, písnička Ola Mur, jsou tady písničky na přání, budou tady až do 19 hodin. No a teď už je tady nachystaný ten první telefonát po 18 hodině. Na úvod tady mám Jirkov a paní Boženu. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, zdravím všechny posluchače, vás, Mirečku.
0: Děkuju.
1: A já bych chtěla poslat písničku Andělce do Hřivic, Hance do Touchovic, Božence do Žáce, Marušce do Chomutova. Máme tady novou taky posluchačku, Dášenku v Jirkově.
0: Zdravím, zdravím.
1: A pro všechny posluchače a pro vás.
0: Děkuju.
1: A přeju krásný víkend.
0: Krásný víkend
1: i vám.
0: Děkuji
1: za zahrání.
0: Budu tady i zítra, vám tady plnit přání v poledne, tak, ale pro mě je to také krásný víkend. Tak Zdeněk Krásný, jak jsme se domluvili, nám bude zpívat písničku Zlatý křížek. Souhlasí to?
1: Souhlasí.
0: Tak já pouštím.
1: Děkuji.
0: Naslyšenou, mějte se hezky.
1: Naslyšenou.

0: Zdeně Krásný, Zlatý křížek, písničky na přání. A já už tady mám nachystaný další telefonát. Po linkách, telefonních linkách se teď vypravíme do Kostelce nad Labem. Tam je u telefonu připravená posluchačka Alice. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer. Vám přeju, Mirku.
0: Děkuji.
1: A přála bych si zahrát písničku od Aleše Brichty.
0: Dívku s perlami ve vlasech, ano. Tak jsem to nastavil dobře. Komu dalšímu pustíme tu písničku? No, já vím, že vy máte také ráda.
1: Já bych se poslala všem posluchačům, který mají rádi Rádio Sever a samozřejmě taky pro vás, jestli se vám líbí.
0: No, já děkuju, asi to tady pořádně zesílim.
1: Tak,
0: ale na poslech je v éteru, to poběží normálně na hlas, ať se nikdo neděsí.
1: Dobře.
0: Tak Aleš Brichta, dívka s perlami ve vlasech, ještě vám popřeju krásný víkend a zase někdy to
1: já
0: štěstí, až budete volat.
1: Mějte se krásně, naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, Rádio vašeho kraje.

0: Aleš Brychta, dívka s perlami ve vlasech. No, samozřejmě u těch hezkých písniček zůstaneme i dál, ale vypravíme se do zahraničí. No a ještě předtím také po telefonních linkách teď do Prahy nuslí. Ve vysílání vítám paní Jarmilu. Hezký podvečer páteční.
1: Hezký podvečer, Merečku.
0: Děkuju. Tak jakou hudební živu jsme tam teď vybrali? Zpívačku
1: s velkým. Já jsem si dneska vybrala Whitney Houston. A moji oblíbenou písničku vám Moment in Time.
0: Tak už je nachystaná. Mimo toho, že určitě potěšíme vás, tak někoho dalšího byste chtěla ještě potěšit tou písničkou?
1: No určitě. Tak zaprvé, včera jsem slyšela konečně po dlouhý době pana Karla z Jižního města.
0: Ano, zdravu vás, pamatuju
1: si. Tak to mě potěšilo, že jste zase ozval.
0: Ano.
1: A takže ta písnička samozřejmě je i pro něj. Potom bych ji poslala Honzovi z Vlkavy a jeho mamince, potom Marušce z Chomutova, paní Miléně z Českého ráje, ta taky nějak teďka pár dní nevolala, asi se nemůže dovolat. No a potom bych písničku poslala ještě Dominice do Ústí nad Labem, do Krásného Března a její mamince.
0: Dobře.
1: No a písnička je i pro vás, Merečku, a samozřejmě pro všechny posluchače, kterýma si necháváme zahrát.
0: Tak pojďme si poslechnout Whitney Houston a vy mějte také krásný víkend.
1: Jo, a ještě Bozence ze Žadce jsem chtěla říct.
0: Dobře, ale teď už ta písnička a naslyšenou.
1: Naslyšenou a hezký víkend.

0: Tohle tedy Whitney Houston, One Moment in Time se jmenovala další písnička na přání ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Za chviličku zkusím další váš telefonát, ale já tady mám také písemné vzkazy, tak teď si přečteme také jeden e-mail. Dobrý den, chtěl bych nechat zahrát své přítelkyni Monice na chatu písničku Flames of Love a také všem posluchačům, co vás poslouchají. Děkuji moc, Radek. Radku, dobře, je to nachystané, tady je německý zpěvák žánru Italo disco, fancy a velký hit z roku 1988, Flames of Love.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Víte, Defensi, Flames of Love, písničky na přání pokračují teď opět s telefonátem. Ten telefonát je z Horní Poustevny a ve vysílání se už teď tady objeví posluchač Milan. Milane, zdravím, hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, odstředujem posluchačům Rádia Sever, tady Milan z Horní Poustevny.
0: Ještě jednou zdravíme, tak my v tom zahraničí ještě zůstaneme, tak si zahrajeme ještě trochu starší písničku. Tak jaká, že to bude a komu?
1: Tak bude to písnička skupiny Smoky Okero.
0: Dobře, a pro koho?
1: Bude to zase jako vždycky pro Ruskovinu, pro Milanka Urbana, pro Kralu Novotnýho, pro Pavla Bláhu, pro Kugersa, pro Pavla Pospíša, pro Terezku, pro Lindu, pro naše tamhle sestřičky, pro moji sestru Jitku a pro paní Janušku do Velkého Šenova, se poslouchá.
0: Dobře, a také pro Milana, jo? Co je teď na telefonu?
1: Odne, děkuju.
0: Tady jsou Smoky, Karel a hezký večer. Naslyšenou.
1: Děkuju, moc naslyšenou.

0: Písnička, která určitě nestárne, rozhodně mi určitě dáváte také za pravdu. To byla Marta Kubišová a Nechte zvony znít. No ale stále jsou tady také písničky na přání. Pojďme se tady opět věnovat další telefonní lince nebo dalšímu telefonátu. Na telefonní lince už je nachystaná posluchačka Hanka od Teplic. I vám přeji hezký podvečer.
1: Děkuji a hezký podvečer všem posluchačům. Písnička bude vzpomínková v podání pana Milana Chladila, Volání divokých husí, a posíláme ji přátelům do Ústí nad Labem, všem posluchačům, co si dáváme hrát, vaší mamince.
0: Děkuju.
1: Paní Ině do Děčína, přeji hezký poslech a hezký večer. A jinak, Míro, děkuji za příjemné, hezké moderování tohoto pořadu.
0: Ne, já děkuji. A také zdravím vašeho Hinka, jo? A oběma vám přeju krásný víkend. No a teď Milan Chladil a Volání divokých husí, už se to blíží. Tak mějte se krásně a naslyšenou.

0: Milan Chladil, Volání divokých husí, písničky na přání stále v plném proudu. A my se teď s telefonními linkami vypravíme do zahraničí, do Německa, do Baden-Württembergu, do města Heilbronn, protože i tam máme posluchače. Konkrétně právě odtamtud teď volá posluchač Herbert, kterého zdravím. Hezký podvečer do Německa.
1: Jo, hezký podvečer na severní Čechy.
0: Děkujem.
1: Rádio Ústí. A taky bych chtěl zdravit všechny posluchačky a posluchače a hlavně dneska letí pozdrav do Litvinova, to je švagrová Vlasta, Janov, a do Litvinova zdravíme taky Janu a Helenu s rodinou. A ještě do Lomu, do Horního Lomu zdravím Františka s paní Marie.
0: Ano.
1: Pak ještě zdravíme to Andělu Dořivic, pak Květu s Romanem na Vysokou a Janu do Ústí Kojetě zdravíme s manželem a celou rodinu a vnučatům Hanzovi a Anny, tak Honzíkovi přejeme hodně štěstí a úspěchů ve školním roce, který začal první třídu dnes.
0: Aha, tak
1: na první a září.
0: Ano,
1: u mě
0: ano.
1: To bylo před 80 lety. V kopisech před 80 lety jsem šel.
0: Jo. To letí, víte.
1: Tak, to letí, jo, jo. A jinak posílám písničku všem a všem přeju hezký večer a krásný víkend.
0: Tak a teď si to naplánujeme. Vy řekněte, koho mám pustit a já řeknu ten název té písničky.
1: Jo,

0: Ano, je to, já to tady mám před sebou. Do you know what it means to miss New Orleans? Muzická skladba, také vzpomínková. Taky pro vás i pro vaši paní.
1: Občas mám rád i starší.
0: Tak ještě popřeju krásný víkend i u vás tam v Německu.
1: A taky přeju ještě jednou všem krásný víkend a dobrou noc taky všem.
0: Tak zase někdy u nás. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Louis Armstrong dospíval a písničky na přání končí a další tady budou zase zítra po 12. hodině. Ideálně mějte krásný večer, také si užijte víkend a zítra se těším u dalších písniček na přání opět naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Senioři v Praze předali podvodníkovi zlato za téměř 5 milionů korun. Policie prosí veřejnost o pomoc při pátrání. V Ústí nad Labem o víkendu stavbaři uzavřou část přístavní ulice pod opravovaným Benešovým mostem. V srpnu meziročně stoupl zájem o památky v Ústeckém kraji. Nejvyšší nárůst zaznamenal zámek Libochovice. Počasí na zítřek polojasno, ojediněle přehánky a teploty mezi 19 až 23 stupni. U zpráv vás vítá Jirka Zeman. Dobrý večer. Pražští kriminalisté vyšetřují podvod, při kterém neznámý pachatel připravil seniorský manželský pár o investiční zlato v hodnotě skoro 5 milionů korun. Na základě vymyšlené historky o nehodě seniori podvodníkovi předali několik kusů zlatých prutů o délce asi 30 cm. Policie žádá o pomoc veřejnost a především osoby, které obchodují se zlatem. Událost se stala 2. září na Žižkově, říká mluvčí pražské policie Jan Daněk.
2: Případ kriminalisté 3. policejního obvodu prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu podvod, za který v případě prokázání viny hrozí pachateli trest odnětí svobody až na 10 let.
0: Ústí nad Labem řidiči o víkendu neprojedou ulicí Přístavní. V rámci oprav mostu doktora Edvarda Beneše uzavřou stavbaři silnici pod hlavním nádražím v úseku od křižovatky s ulicí Středleckou až po odbočku do ulice Předmostí. Kamiony povede objízdná trasa přes dálnici D8, Všebořice a Severní terasu. Omezení bude platit od sobotních 6 hodin do nedělních 20 hodin. Stejná uzavírka je naplánovaná i na příští víkend. Návštěvnost památek v Ústeckém kraji byla v srpnu vyšší než obvykle. Podle údajů Národního památkového ústavu si státní hrady a zámky v regionu prohlédlo více než 39 tisíc návštěvníků. Mezi nejnavštěvovanější patřil hrad Házenburg a zámek Ploskovice na Litoměřicku nebo Jezeří na Mostecku. Nejvíce si polepšil zámek v Libochovicích na Litoměřicku, kam letos oproti loňskému roku dorazilo více než dvojnásobné množství návštěvníků.
3: Ke stálé expozici tam přibyla nová prohlídková trasa se zrestaurovanými exponáty. Podle kastelánky Michaely Prokopové zvýšenou návštěvnost ovlivnilo také ukončení první etapy oprav celého objektu. Zájemci si tak mohli po dlouhé době prohlédnout zámek bez lešení a stavební techniky. Z Litoměřicka Jakub Kalav, Český rozhlas.
0: Opozice navrhla zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Její zástupci dnes předlohu napadli u Ústavního soudu. Kritizují, že vláda Andreje Babiše z hnutí ANO změny prosadila i přes nesouhlas Senátu a veto prezidenta. Vadí jim procedura schvalování i podstata změny. Hrozí podle nich zadlužování země a oslabení poslanecké kontroly nad rozdělováním veřejných peněz. Podle vlády ale bez změn není možné sestavit realistický rozpočet na příští rok.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte zpočátku protrhávání oblačnosti a přes den polojasno, ojediněle přehánky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 19 až 23, na horách na 14 až 17 stupňů Celsia. V Krušných horách na Děčínsku a ve Šluknovském výběžku platí dnes v noci varování meteorologů před silným větrem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Teplicích před železničním nádražím v Hrázní ulici se srazila 2 osobní auta a na Litoměřicku v Budyni nad Ohří u kostela je kvůli stavebním pracím uzavřená Děkanská ulice. Projedete po obíšce.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Česky, česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Někdy váháme, s kterým pádem se pojí určitá slovesa, s kterou předložkou například. Pojďme si v tom udělat pořádek zase u další porce těchto sloves. Vyvarovat se něčemu je špatně.
2: Ano, je to špatně, ale každý to používá.
1: A jak je to správně?
2: Správně je vyvarovat se něčeho. Tohle sloveso se tradičně pojí s druhým pádem a má se za to, že splynutím se slovesem vyhnout se něčemu se tam dostal ten třetí pád a já teda musím říct, že proti němu pilně bojuju, ale píšou to a říkají všichni.
1: Připomínám, že Dagmar Maginzová je i jazyková korektorka. Politici rádi říkají, hlasovali jsme něco.
2: No, to je novinka, musím říct, protože tradičně se hlasuje o něčem, nebo pro něco, nebo proti něčemu, ale hlasovat něco, ten bezpředložkový čtvrtý pád, není to doloženo ani historicky v češtině a ani se to neobjevuje v žádných příručkách. Takže to vypadá, že s tím opravdu přišli politici a že by se to tím pádem mohlo řadit do politického slengu.
1: Ano, oni říkají, hlasovali jsme ten zákon a podobně. Zatímco specializovat se, tam si můžeme vybrat a není nic špatně.
2: To je opravdu vzácné sloveso, tam ať to řekneme skoro jak chceme, tak bychom se měli trefit. Úplně nejčastější je ta vazba specializovat se na něco, ale slovníky připouštějí i specializovat se pro něco, anebo specializovat se v něčem.
1: A diskutovat lze taky něco i o něčem.
2: Tak, to diskutovat něco, tam ku podivu lidé to vnímají jako nějakou novou vazbu, ne běžnou, že se vždy diskutovalo o něčem. Ale už staré slovníky zachycovaly to spojení diskutovat něco jako spisovné a běžné a ono se nám to vlastně vrátilo po letech.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginzovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že velbloudi nemají v hrbech vodu? Tato utkvělá představa je opravdu jen pohádka. Ať už jde o dromedára nebo drabaře, jejich hrby neslouží jako zásobárna tekutin, ale jsou vyplněné tukem. Jde o rezervoár živin pro přežití v nehostinných podmínkách a při nedostatku potravy se rezerva postupně vyčerpá a velbloudí hrby splihnou. Voda je však pro přežití velbloudů ve vyprahlých pouštích nezbytná. V extrémních případech můžou ztratit až třetinu vody z těla. Když se pak po několika dnech či týdnech na suchu dostanou k napajedlu, dokážou vypít v krátkém čase až 200 litrů, aby zásoby opět doplnili. Nejznámější jsou velbloudi jednohrbí a dvouhrbí, ovšem čeleď velbloudovití má i další členy. Patří do ní také lamy, guanako a vikuňa, žijící ve volné přírodě pouze v Jižní Americe. Na rozdíl od vody v hrbech, historky o plivajících velbloudech a lamách nejsou výmysl. Plivání využívají jako jednu z obranných taktik. Na protivníka obvykle vychrstnou sliny, někdy ale i natrávený obsah před žaludku.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: gab für den Bund der Deutschen in Böhmen ein Konzert, welcher der Renovierung der Netschedinger Orgel zugute kam. Eine der Musikstücke war die Strahower Improvisation von Wolfgang Amadeus Mozart. Sie hören nun einen Ausschnitt daraus, mit Erklärung Grefs dazu.
1: 1787 hier also dieses Stück improvisiert, das ist wichtig. Das war keine Komposition, eine Improvisation. Ein gewisser Pater Norbert Lehmann, Prior des Klosters, der gleichzeitig der Musiker hier war, hat das Stück in Geistesgegenwart mitgeschrieben. Er wurde zwar abberufen mittendrin aufgrund seiner Funktion. Da hat es dann ein Freund von mir, Professor Dr. Hirschi-Ropek, der Chordirektor von St. Jakob, ergänzt im Mozart-Stil. Aber das ist jetzt Nebenhandlung. Ich war also 1987 der absolut erste auf der ganzen Welt, der dieses Stück wieder aufgeführt hat. Und zwar auf einem Festival in Neuburg an der Donau.
2: Dr. Dietmar Gref erzählt uns seine Geschichte mit der Strahower Improvisation von Wolfgang Amadeus Mozart.
3: Jawohl.
0: So said er. Im Jubiläum der Woche blicken wir auf einen Mann zurück, dessen Tod sich morgen zum 70. Mal jährt. Walter Hensel. Walter Hensel wurde am 8. September 1887 aus Julius Janicek im mährischen Mährisch Trübau, dem heutigen Moravská Třebová, geboren. Sein Weg führte ihn zunächst an verschiedene Universitäten. Er studierte Germanistik, Romanistik und Musikwissenschaft in Wien, im schweizerischen Freiburg und auch in Prag. Schon während seiner Studienzeit engagierte er sich in der Jugendbewegung. So war er an der Gründung der tschechischen Sektion des österreichischen Wandervogels beteiligt, einer Jugendbewegung, die vor allem Wandern und gemeinschaftliches Naturerleben pflegte. Seine große Leidenschaft aber galt der Musik. Hensel wurde zu einem wichtigen Vertreter der Jugendmusikbewegung. In diesem Umfeld gründete er den Finkensteiner Bund, eine Vereinigung junger Menschen, die sich der Musik und besonders dem gemeinsamen Singen widmete. Eine besondere Bedeutung hatte für ihn die Volksmusik. Hensel sammelte Volkslieder, bearbeitete sie für Chöre und vertonte Gedichte. Dabei ging es ihm nicht nur darum, alte Lieder zu bewahren. Er wollte sie wieder lebendig machen und einer neuen Generation zugänglich machen. Nach Abschluss seines Studiums arbeitete Hensel zunächst als Musiklehrer an einer Handelsschule in Prag. Später wechselte er an eine Musikschule in Dortmund, deren Leitung er ebenfalls übernahm. Schließlich führte ihn sein beruflicher Weg nach Stuttgart. Auch privat war Hensel eng mit der Musik verbunden. Seine erste Ehefrau war Konzert- und Opernsängerin und arbeitete außerdem als Gesangslehrerin. Nach der Besetzung des Sudetenlandes ließ sich Walter Hensel in Teplitz, dem heutigen Teplitzer, nieder. Dort widmete er sich intensiv der Erforschung deutscher und slawischer Volkslieder in Böhmen und Mähren. Diese Arbeit führte er im Auftrag des Staates durch. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs musste Hensel die Tschechoslowakei verlassen. Er ging nach München und arbeitete dort in der Stadtbibliothek. Seit jahrzehntelanges Engagement für die Volksmusik wurde er auch nach dem Krieg gewürdigt. Für seine Verdienste erhielt er den Sudetendeutschen Kulturpreis. Am 5. September 1956 starb Walter Hensel in München, nur wenige Tage vor seinem 69. Geburtstag. Heute erinnert man sich auch an seine mährischen Heimat, an ihn. In Moravská Třebová trägt ein deutsch-tschechisches Begegnungszentrum seinen Namen. Und auch in Teplitz erinnert eine Gedenktafel an den Musiker und Volksliedforscher. Walter Hensel hinterließ vor allem eines, die Überzeugung, dass Volkslieder mehr sind als alte Melodien. Sie tragen Erinnerungen, Geschichten und die kulturelle Identität ganzer Generationen in sich. Und vielleicht liegt gerade darin sein bleibendes Vermächtnis. Was gesungen wird, kann weiterleben.
4: V závěrečném výročí týdne si připomeneme Waltera Hensla, od jehož úmrtí zítra uplyne 70 let. Walter Hensel se narodil jako Julius Janicek 8. září 1887 v Moravské Třebové. Vystudoval germanistiku, románské jazyky a hudební vědu ve Vídni, švýcarském Freiburgu a také v Praze. Podílel se na založení české sekce rakouské Wandervogel, sdružení pro turistiku mládeže, ale především se zabýval hudbou. byl stoupencem mládežnického hudebního hnutí. V jeho rámci založil sdružení mladých Finkelsteiner Bund. Sbíral lidové písně, které aranžoval pro sbory a také zhudebňoval básně. Po skončení studií Walter Hensel vyučoval hudbu na obchodní škole v Praze, pak na hudební škole v Dortmundu, kterou i vedl, a pak odešel vyučovat do Stuttgartu. Z hudebního světa byla i jeho první žena, která byla koncertní zpěvačkou a také učitelkou zpěvu. Po záboru Sudet se Walter Hensel usadil v Teplicích, kde se zabýval výzkumem německých a slovanských lidových písní v Čechách a na Moravě. Tento výzkum byl státní zakázkou. Po válce musel Československo opustit a usadil se v Mnichově, kde pracoval v městské knihovně. Za svou péči o lidovou hudbu zde byl vyznamenán sudetoněmeckou kulturní cenou. V roce 1956, 5. září, Walter Hensel v Mnichově zemřel. Dnes jeho jméno nese kulturní centrum v Moravské Třebové a jeho pamětní desku byste našli také v Teplicích. Sousedé.
3: Hodin.
5: Český rozhlas zprávy.
3: V noci z pátku na sobotu hrozí bouřky doprovázené silným větrem, varují před tím meteorologové. V Jesenických Lázních skončila protiepidemická opatření kvůli zvýšenému výskytu zažívacích obtíží. Zítra čekejte oblačno až zataženo a na většině území déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Meteorologové varují před bouřkami. S výjimkou oblasti Českolipska a Turnovska se mohou objevit na území celého Libereckého kraje. Bouřky může doprovázet silný vítr s nárazy až 70 km za hodinu. Výstraha platí od dnešních 22 hodin a potrvá do sobotních 3 hodin ráno. Lenka Doušková z Českého hydrometeorologického ústavu doporučuje zvýšenou opatrnost.
6: Může znamenat i možné poškození a popadání stromů nebo lesních porostů. Můžou se objevit i menší škody na energetické infrastruktuře. Určitě doporučujeme zajistit okna, odstranit nebo zabezpečit volně uložené předměty a dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a řízení vozidel.
3: Krajští hygienici ukončili tento týden protiepidemická opatření v Preznicových Lázních v Jeseníku. Zavedli je tam minulý měsíc kvůli zvýšenému počtu lidí se zažívacími potížemi. Poslední případ hygienici zaznamenali 24. srpna. Dohromady jich bylo 144. Epidemiologická situace v Lázních je podle mluvčí krajské hygienické stanice Marcely Koutné stabilizovaná.
7: V rámci epidemiologického šetření bylo bakteriologicky a virologicky vyšetřeno celkem 56 osob. Norovirus byl laboratorně potvrzen u 2 osob. I nadále je doporučeno důsledně dodržovat nastavené hygienické a sanitární postupy, zejména ve stravovacím provozu, s cílem předcházet opakování obdobné situace.
3: České Budějovice nechají opravit bývalý dům umění. Radní tento týden schválili vypsání výběrového řízení na první etapu prací. Předpokládané náklady jsou 93 milionů korun. Podle náměstka primátorky Petra Maroše, kandidujícího za hnutí Naše Česko, vznikne v opravené budově Centrum současného umění a architektury.
8: První etapa bude řešit především statiku domu, přední stranu, to znamená fasádu ze strany náměstí, a bude řešit nové turistické informační centrum, které vznikne v přízemí, a nad ním v prvním patře bude nová galerie současného umění a architektury. Počasí.
3: V noci bude polojasno až skoro jasno, od severu se postupně zatáhne a přidá se déšť, výjimečně i bouřky. Nejnižší teploty klesnou na 11 stupňů. A počasí na zítra zpočátku bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Na večer bude oblačnosti většinou ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 24 stupni, na jihovýchodě až 26 stupňů, na horách kolem 14 stupňů Celsia.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D2 před exitem na Hustopeče ve směru na Brno hoří vozidlo. Tvoří se tam asi 2-kilometrová kolona, očekávejte velmi dlouhé zdržení. A na silnici číslo 38 u Haldova na Jihlavsku se u čerpací stanice srazilo osobní auto s obytným vozem. Na místě jsou záchranáři. Na D1 za exitem na Rousinov ve směru na Ostravu se porouchalo auto. To byly zprávy, jeďte opatrně.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
5: Vesele a zdravě.
9: A tak vás od mikrofonu zdraví Patrik Rozehnal.
10: A doktorka Kateřina Cajdhamlová. Dobrý den, Patriku, jestli pak jste si vydezinfikoval boty dneska?
9: To ani nepamatuju, když jsem si je dezinfikoval.
10: No,
9: nechávám vyvětrat jenom.
10: No a to je právě chyba, protože dnes máme takové zajímavé témíčko.
9: Ano, jen ho řekněte.
10: No, plíseň na nohou a plíseň je neuvěřitelně rezistentní potvora.
9: Jaký je rozdíl mezi plísní na nohou a tchýní, to víte?
10: Ne.
9: Plísně se zbavíte, když ji na pár dní nastříkáte speciálním sprejem.
5: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Vesele a zdravě je pořad, který posloucháte ve vysílání Českého rozhlasu s doktorkou Kateřinou Cejtamovou. To téma dnešní zní, tedy plísně na nohou. Jak si od pomoci od plísní na nohou, to radili už naše babičky a prababičky, měly na to své návody a dobře to ví Jarka Vykoupilová, která to shrnula do takových babských rad.
1: Vesele a zdravě.
2: Na plíseň nechtů na nohou výborně zabírá jemně nastrouhaný česnek. Stačí ho přiložit na místo, kde se plíseň vyskytuje, a obvázat náplastí či obvazem. Ideální je nechat ho působit delší dobu, třeba přes noc, ale zabírá i zábal na hodinu. Postup byste měli opakovat každý den s novým česnekem, až do doby, než se plíseň ztratí. Nehet se bude uzdravovat postupně, pomalu odrůstá postižená část a díky léčbě česnekovými silicemi je nový nehet zdravý. Výborným pomocníkem je také propolis. Bojovník s bakteriemi a plísněmi má silné hojivé účinky. Pokud rádi spojujete příjemné s užitečným, můžete ke zmírnění či odstranění plísní zkusit také bylinkové koupele. Velmi příjemná je kombinace šalvie lékařské s tymiánem a vlaštovičníkem. Samostatně pak můžete vyzkoušet koupel s maliníkem nebo obklady postižených míst odvarem z listů jitrocele kopinatého.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.
0: Další rady Jarky Vykoupilové najdete i v knížkách Babské rady, které vydává Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. Babské rady, ale pozor, hlavně plísně na nohou, jsou teď tématem našeho pořadu Vesele a zdravě, kde je hostem doktorka Kateřina Cejdamlová. Tak co by poradila?
3: Já bych poradila za prvé, že zbavit se plísní zejména na nechtech může být záležitost velmi dlouhá a může to být i několik třeba týdnů, s tím, že musíme léčit ještě 14 dní po vymizení všech příznaků a je potřeba dezinfikovat obuv, protože představte si, v té obuvi ta plíseň potvora vydrží až několik měsíců. To znamená, vy si můžete krásně babskou radou pomoci, pak si obujete boty, ve kterých ta plíseň vesele čeká, a máte to znovu. Takže je důležitá prevence.
0: Je to tedy věc nakažlivá?
3: Ano, ano. A tím semeništěm jsou kromě koupališť také posilovny a šatny. Všechna nevětraná prostředí plus samozřejmě pučovat si něčí boty, to opravdu nedoporučujeme. To je podobné jako pučovat si kartáček nebo ručník.
0: Co dělá tu živnou půdu těm plísním tedy? A souvisí to s tou vlhkostí třeba, která v těch šatnách je,
3: ano,
0: v těch botách, nebo tak jiné věci?
3: Plísně jsou vlastně mykóza, to jsou houby. A houby jsou velmi odolné a drží se tam, kde je vlhko a nevětráno. To znamená boty ideální, případně tmavá prostředí. Plíseň má radši, jako když je tma, než když je slunce. To znamená, ty babské rady líp fungovaly v době, kdy se nosily sandály nebo se chodilo na boso, protože tam ještě velmi pomáhalo ultrafialové záření. Ale v dnešní době prostě, jak chodíme v botách, je to problém. Další je důležité dezinfikovat si ponožky, vlastně používat nějaké krémy neúplně vždycky pomáhá, a tak je lepší zajít k lékaři. Tím lékařem je kožní lékař a ten nám řekne vlastně, co dál, protože řada těch plísní využívá i toho, že pacient je náchylnější. To znamená, že třeba má cukrovku nebo má poruchu imunitní systému. Tohle všechno ty plísně zbožňují.
0: Prozrazuje doktorka Kateřina Cejdamlová v našem pořadu Vesele a zdravě.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Vysíláme s vámi a pro vás pořad Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na téma Plísně na nohou. Nám to vlastně připomene nejeden posluchač, protože opět básnili.
1: Zdraví Petr, dívka krásná, mazlivá, mi řekla, dětku plesnivá, do duše mi padla tíseň. Jak ví, že mám v nohou plíseň?
0: Povedlo se mu to.
2: Krásný, ano.
3: Zdraví, Mirek z Mladé Boleslavy. Plísně na nohou? Nevím, co to je, když se člověk každý večer sprchuje a nenosí neprodyšné boty, tak nepozná tyto sloty. Doma jen tak bez obuvy, ať si nohy volně hoví.
2: Ano, tak s tou bez obuvy pozor, to jenom tehdy, pokud tu plíseň už nemáme. A rozhodně pan Petr mohu uklidnit, není dědek plesnivá. Tak.
0: Jak se pozná, že to, co máme na těch nohou, ano, je plíseň?
2: No, tak ideálně se to pozná, pokud se udělá vyšetření. Tam se dá přímo říct, jaký typ plísně to je, ale
0: no pro nás
2: z těch
0: doma,
2: základních příznaků, pokud se jedná o plíseň na nehtech, tak vidíme, jak ten nehet bělá a tloustne vlastně jeho profil, to znamená, on se jako tak šupinatí vrství
0: je
2: tloustne, je tlustší a přestává být průhledný. A pokud je to kůže, tak cítíme svědění, pálení a zčervenání, bývá to nejčastěji mezi čtvrtým a pátým prstem, tedy malíček a jak se jmenuje ten prsteníček na noze. No pravděpodobně kvůli tomu, že tam nejvíc ta bota jako tlačí a
0: svírá ty prsty k sobě.
2: Svírá ty prsty k sobě, takže je tam nejčastěji ta tma a vlhko. A další bývá suchá, šupinatá, popraskaná nebo naopak zbělalá kůže a někdy, a to už je fakt vážné, se tvoří bolestivé praskliny nebo puchýřky. To teda rychle k lékaři.
0: Jaké jsou druhy těch plísní? Jak si to rozdělujete?
2: No, tak jak už jsem říkala, je to vždycky mykóza a buď je to onychomykóza, to je z onyx, což je nehet, takže to je vlastně plíseň na nehtech a ta běžná mykóza kožní, tak té se říká třeba atletická noha, to je z toho, že v té botě člověk se hodně potí a jsou tam ještě drobná traumata, protože atleti ať už běhají, odrážejí se, skáčou a podobně.
0: Protože dostávají zabrat?
2: Dostávají boty nebo nohy velmi zabrat.
0: Mohli by to být i turisté nebo třeba rybáři?
2: Ano, ryba, no tak já teda rybáře většinou vidím, jak sedí.
0: Takže... No pozor, ale pokud loví ve vodě, tak si vemou ty obleky nebo holinky a tak,
2: ano,
0: a v tom tráví celý den.
2: V holinkách by to taky mohlo být samozřejmě a to jsou lidé na stavbě třeba s tím, ano, mohou mít problém a samozřejmě každý, kdo má boty úzké a hodně se mu potí nohy. No pak samozřejmě diabetici, protože tam je ještě problém s tím, že je vyšší vlastně pro tu plíseň báječně sladká krev a možná horší prokrvení, to znamená, že tam nepřijdou ty imunitní buňky. No a další jsou vlastně různá traumatická postižení, kdy ta plíseň tam vleze právě z té posilovny nebo od pedikérky, bohužel i.
0: Mohou plísně vždycky i za zápach nohou?
2: No to je výborná otázka, to bych strašně ráda věděla.
0: Já
2: jestli
0: taky.
2: By někdo poznal po čuchu tu plíseň, že to je fakt plíseň. Možná dřívější lékaři ano.
0: Tak když vlezete do místnosti, poznáte, že je tam vlhko a plíseň, tak...
2: No dobrá, ale to je úplně jiný druh plísně,
0: takže
2: než na té noze.
0: Když zapáchají nohy, může to být prostě jenom, že se zapotili. Nemusí to být hned plíseň, chcete
2: Já,
0: říct.
2: Ano, samozřejmě a diferenciální diagnostiku dělat po čuchu bych asi úplně nedoporučovala.
0: V rychlosti, jak se to léčí? K tomu se určitě dostaneme i z posluchačů dotazy, ale teď jenom nástin.
2: Léčení je spousta, záleží, kde ta plíseň je a říká se, že je dobré zajít tedy k lékaři, protože, jak už jsem říkala, těch plísní je spousta druhů a lékař nám poví, jak ještě zasáhnout celkově. Existují, a to je výborné, protože dřív se nehty trhaly, dneska už se netrhají, protože existují keratolytické vlastně, to znamená ty, které odstraní ten nehet.
0: Keratolytické
2: různé,
0: co?
2: Různé tekutiny, Aha. A tudíž člověk vlastně nemusí absolvovat tu strašnou operaci s tím utržením až k nehtovému lůžku.
0: Oni vás polijou nějakou kyselinu a to vyžere nehet, nebo co?
2: Ano, postříkají a ono to ten nehet postupně odstraní. Může někdy pomoci některá laserová terapie, ale tu diferenciální diagnostiku udělá lékař s tím, že je dobré nejen mazat zevně, ale vlastně i polikat třeba nějaké tabletky nebo něco dělat s imunitou, případně stabilizovat tu cukrovku a vždycky dezinfikovat boty.
0: To je, co se týká nehtu. A pokud je to na kůži, tak nějaká mast, antibiotika nebo co funguje?
2: No, proto říkám, i na té kůži je dobré to předvést lékaři, protože ten nám řekne, jestli nemáme ještě k tomu polikat vnitřně nějaké tabletky. Někdy ta plíseň potvora totiž se schová a vleze si do třeba nejbližších nějakých hlubších vrstev a ta mastička tam až nedorazí.
0: Říká, prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamlová, ptát se jí budete moci brzy už i vy. A za chvíli dojde i na dotazy, které jste nám dopředu poslali přes stránky veseleazdravie.cz nebo je nechali jako vzkaz na telefonním záznamníku.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě na téma plísně na nohou. Už dopředu jste se ptali, my teď budeme s doktorkou Kateřinou Cajdanovou odpovídat. Tady je tedy první telefonní dotaz.
1: Dobrý den, mám takový dotaz. Úzký prstů na nohou se mi zvyšují nechci. Já nevím, jestli se na to dá něco dělat. Bude mi 80, ale nevím, jestli se s tím ještě dá něco dělat, nebo brousit to nějak, nebo... Tak, děkuju.
0: Zvyšování nechtu, jestli
2: prosím, jsem dobře rozuměl. To je přesně takzvaná onychomykóza. Utíkejte ke kožnímu lékaři, určitě vám pomůže.
0: Další dotaz.
3: Dobrý den, já nejdřív vás všechny zdravím, i paní doktorku, a chtěla bych se paní doktorku se zeptat. Už mám další dlouho, tak asi 5 let, upadl se plíseň na nohou, pod nechtem teda. Už mě dali na pedikůře, abych si koupila mask a kapky, nevím už, jak se to jmenuje, to už je asi 2 roky. Vůbec ani trochu se mě to nestratilo. A teďka normálně už mě, jako když mám plnou botu, tak mě to i začíná pobolívat. A tak nevím vůbec, co bych jako si na to měla vzít, nebo pomoc, koušela jsem ji odset, a nic mě takovýho nepomáhá.
2: Tak, za prvé bych doporučila koupit si sprej na dezinfekci bot a za druhé opět zajít za kožním lékařem, protože tady bude potřeba ta keratolytická léčba, aby se odstranil vlastně ten nehet nemocný a doléčilo se to do hloubky. To fakt pedikérka bohužel nepomůže.
0: Takže nebát se...
2: A... Nebát se, už netrhaj nechty.
0: Není to tak bolestivé, prostě není, jako to bývávalo. Ne. Máme ale i dotaz z našeho formuláře na stránkách Vesele a zdravě.
2: Tak, pan Josef Tichý nám radí, že řešil plíseň na nohou mnohokrát klasicky a v lékárně mu lecos nabídli, ale on přišel na to, že jemu pomáhá nejlépe ústní voda Listerin. No, žádné vedlejší účinky to asi nemá. Pokud vám to pomáhá, stejně bych doporučila vydezinfikovat si boty a teda ten Listerin používat ještě 14 dní po vymizení, aby se to nevracelo.
0: To bude možná v nějaké lehčí formě plísně.
2: Já nevím. Ale tak to bude asi ten Listerin, co obsahuje alkohol a tam by to mohlo být. A
0: další dotaz telefonní.
4: Dobrý den, paní doktorko, jsem posluchačka z Prostějovsk. Již léta mám potíže s plísní na nechtech, na nohách. Na palcích je mám znažloutlé, silné a na ostatních je mám na konci sluštelé. Na některých mám černou tečku. Nevím, jak se toho zbavit. Dovezla jsem si to z lázní, používala jsem na to mas, teď používám kapky Exoderil. Mám cukrovku a mám štítnou žlázu zitou a beru na tlak léky a na srdíčko a je mi 88 let.
2: Tak vzhledem k těm ostatním interním diagnózám vy přesně patříte mezi ty, kteří budou muset polikat ještě i tabletky. Takže neváhejte, běžte ke kožnímu lékaři a bude dobře. A já tu mám poslední psaný od pana Drahomíra. Děkuju, pošimral jste mi ego, takže díky. A jinak, on říká, že musí dožít s plísní na prstech nohou, kterou trpí od vojenské služby. Nemusíte, protože už existují účinné léky a i pro vás, ačkoliv jste psal, že je vám 92, tak škoda mít plíseň. Takže vydezinfikovat boty plus zajít na kožní s tím, že vám dají asi kromě krému ještě něco polikat. Ale určitě to přejde, dejte vědět.
0: My vám teď dáváme, vám, co posloucháte, možnost dovolat se do studia Vesele a zdravě naživo, zeptat se doktorky Kateřiny Cajdanové na své problémy, které souvisí s plísněmi na nohou, protože vás to třeba i, jak jsme tady četli a slyšeli, léta trápí, nemůžete se toho zbavit, nevíte, z čeho to je a co dělat. Tak se poraďte. Od toho je tu naše telefonní linka, na kterou teď můžete volat. Čekáme na vás.
5: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Vesele a zdravě je náš pořad, který dnes řeší plísně na nohou. Ožehavé téma, zdá se, podle telefonátů, které prostě neustále tady zvoní pomyslně, protože nám to problikává. A máme tady první hovor do vysílání. Kdo se ptá? Paní doktorky Cajdamlové, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Olga. Zdravím vás všechny do studia.
1: Děkujeme.
2: Chtěla jsem se zeptat. Moje maminka je 4 roky ležící, je v domově, chodím za ní každý druhý den a tvoří se jí plíseň na nohách i rukách, na nechtech, teda nohou i rukou. Tím, že za ní chodím každý druhý den, bych byla schopná jí to mazat opravdu já vědomě, než třeba sestřičky. A chtěla jsem se zeptat, jestli existuje nějaký volně prodejný lék, který by teda působil, eventuálně nějaký lék, který bych mohla doporučit panu doktorovi, aby jí to koupil.
1: Tak, doporučit panu doktorovi bych se neodvážila nic, takže já bych doporučovala, abyste panu doktorovi položila otázku, jestli může zavolat buď nějakému kožnímu lékaři, protože tím, že to maminka má na prstech, nohou i rukou a říkáte, že je ležící, tak tam bude celková nějaká léčba potřeba, jo? Tam nebude stačit mazat krémem. Pravděpodobně by potřebovalo vědět, jakou má imunitu, jestli nemá problém s cukrem v krvi. Rozumíte, tam se bude muset udělat víc věcí, než jenom mazat. A další, můžete zkusit mamince pořídit rukavice a ponožky a dezinfikovat je. Tím by vlastně se ta nákaza mohla trošku lépe lokalizovat.
0: Tak to zkuste takto.
1: Zkuste.
0: A držíme palce. Doslova. I na nohou.
1: A i na nohou, na rukou, všude, ano.
0: Telefon 731 800 900 vám k dispozici na otázky, které se týkají plísní na nohou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady je posluchačka z Olomouce. Teď poslouchám vás pořád a bavíte se tam o plísni na nohou.
1: Ano.
3: Myslím asi hlavně na těch prstech, že? No, tak já jsem zkoušela, je to chlapec mladý, který zřejmě zkoušel někde obuv a tam to chytil.
1: Ano.
3: A jmenuje se to, koupili spoustu, už hrozně peněz jsme na to utratili. Schuhdeo se to jmenuje, bo Balea. Balea a potom Balea pudr.
1: A můžu vědět, co v tom je za účinnou látku? Co v tom je za účinnou látku, dívali
0: složení.
1: Jste se?
3: No, to jsou takový spreje do bodku.
0: Tomu rozumíme, rozumím. Třeba si přečíst, co v tom obsahuje je, takový
1: protože
0: spreje.
1: Ty volně...
3: 0% aluminium, ach, a tady to je pudr. A toto je transpirant, anti.
1: Jo, antiperspirant, to znamená, je to
3: vám,
1: něco...
3: A nepomáhá, že no. To vůbec nepomáhá.
1: Aha.
3: A měli jsme tady návštěvu a jeden člověk byl a říká, na to je vynikající úplně ledová voda.
1: Prosím,
3: ty
1: pěkně.
3: Ty nohy strašně páchnou, boty páchnou.
1: Jasně.
3: Já už jsem z toho tak nešťastná.
1: Madam, promiňte, že vás přerušuju, ale...
3: Ledovou úplně ledovou vodu.
0: My vás přerušíme.
1: Promiňte, že vás přerušuju, ale opravdu ledová voda, i když by se zdálo, že by mohla pomoct, tak není úplně optimální. Tady je opravdu důležité, pokud plíseň trvá delší dobu než 14 dní, tak zajít za kožním lékařem a prostě chlapec bude muset něco udělat s nějakými antimykotiky. Bývá klotrimazol, bifonazol, terbinafín a další možné různé přípravky a možná bude potřebovat i polikat něco.
0: Tohle to jsou zřejmě to, co zmiňovala posluchačka, přípravky, které spíš osvěží tu obuv, než by léčili příčinu.
1: Osvěží obuv nebo trošku sníží pocení, ale asi s těmi my plísněme nic moc neudělají.
0: Další telefonát, další dotaz v našem pořadu Vesele a zdravě.
1: Dobrý den.
4: Já jsem se chtěla zeptat, stále se hovoří o plísně na nechty a já mám problémy se svěděním nártů a okolí kotníků.
1: Ano.
4: A vždycky se to zhoršuje v letním období, kdy prostě se asi ta noha i víc potí, přestože se snažím chodit v sandálech a mít otevřenou obuv.
1: Ano.
4: Už jsem dostala kortikoidy, po těch kortikoidech se to vždycky trošičku zlepší, ale stále se ty ložiska opakují a jsou strašné.
3: strašně nepříjemně svědivá, hlavně večer, když je člověk v klidu.
1: Rozumím. Poslyšte, ale pokud zabrali kortikoidy, tak to nevypadá, že je to plíseň. Skoro určitě ano. není. Ale ano. zašla bych za alergologem a nechala bych ano. si udělat testy na nějakou alergii, protože to nejvíc vypadá na nějaký typ ano. alergie. Jak říkám, tady vlastně vycházíme ex juvantibus z léčby a vzhledem k tomu, že zabrali kortikoidy, tak to jako mykóza fakt není.
0: Doktorka Kateřina Cajdamová radí, tedy další posluchačce poradíme i těm, co se dovolají na telefonní linku 731 800 900. Dnešní téma je plísně na nohou.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Vesele a zdravě pořad, tedy zdravotní a taky lifestyleový s doktorkou Kateřinou Cejtanovou dnes na téma plísně na nohou. Řešíme to s vámi po telefonu 731 800 900. Kdo je na telefonu v téhle chvíli? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Marie z Břeclavska, z Ústopecka. A chtěla bych se zeptat, paní doktorky, máme s manželem oba dva plíseň na nohách, konkrétně na nechtech, a používáme stejnou manikuru, stejný prostě ty, ne sice ty takový na odrhnutí té kůže, to ne, to máme každý svoje, ale nůžky a takový ty potřeby, no, manikuru. A lavor, když si chceme odřít nohy, tak si je jako na změkčení, no, tak používáme stejný lavor. Tak jako jestli se to dá přenášet, máme malý vnoučata, tak aby se to ještě nechytli oni.
1: Dá se to přenášet, doporučuji pořídit si dezinfekci a tou dezinfikovat, mohl by to být i koncentrovaný alkohol, tou dezinfikovat ty kovové nástroje. A právě takhle se to bohužel dá chytit i na pedikýře, pokud dezinfekce neprobíhá, jak by měla.
0: Stejně tak ten lavor. Stejně tak s lavorem. Pro každého zvlášť.
1: Oni asi dělají, ale bohužel ta plíseň se může držet i na stěnách toho lavoru. Jsou to potvory velmi odolné, takže dezinfikovat. A prosím, až se ta plíseň vyléčí, zajděte na dermatologii a až se ta plíseň vyléčí, tak ještě 14 dní, kromě té léčby, kterou budete pokračovat, ještě pokračujte v té dezinfekci, prosím.
0: Další dotaz telefoní, kdo se ptá na plísně, je kdo? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: No, dobrý den, tady Karel. Prosím vás, já mám takový dotaz. Já mám na tříletou dceru.
1: Ano.
3: A pod malička se jí vrstne, ale jenom na palcích u nohou nechci šíleně do třeba půl centimetrový výšky. Je to tmavý. A pak jí to samou jakoby odpadne ten nehet a zase jí roste novej.
1: To je typická plíseň a opravdu bez celkové léčby se jí asi nepodaří pomoct. Takže poraďte jí, ať si zajde na kožní. Tam udělají asi, vzhledem k tomu, že je to chronická a od malička, tak budou muset asi udělat, co je to za plíseň. A všechny boty si musí vydezinfikovat a vlastně po každém použití dezinfikovat, protože se zdá, že vlastně je na to citlivá už. Jo?
0: Jinak by se toho nezbavila. Takže
1: jinak
0: na kožní.
1: Aby se toho nezbavilo. No.
0: Ať se to spraví, držíme palce.
1: Držíme palce.
3: Jo, díky.
1: Taky děkujeme.
0: My děkujeme, protože to může být návod i pro někoho jiného, kdo má podobný problém. Kdo se teď ptá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Honza z Rounice. Já poslouchám, jak mluvíte o ty plísní.
1: No.
4: A já jsem na vojně dostal plíseň mezi, jak jste říkala, malíček a prsteníček.
1: Ano.
4: A měl jsem to úplně živý, úplně do masa.
1: No.
4: Tak jsem chodil na léčení půl roku, dávali tenkrát tu modrou vodičku, tu zelenou vodičku,
1: jasně,
4: všechny mastičky a tadyhle to. Poradila mi jedna paní, abych si koupil řepíček.
1: No.
4: Řepíček. Spařilo. A v co nejteplejší vodě, co nejvíc jako snesu, potopil tam tu nohu a nechal to tam být co nejdýl. A opakovat to třeba dvakrát denně. Od té doby do dneška to nemám.
1: Vynikající, děkujeme za radu. Navíc jste nám krásně řekl opak ledové vody. A jenom já bych předpokládala, že to, co taky mohlo pomoct, je, že jste se zbavil těch vojenských bot.
4: Ale tadyhle to, jak jsem poslouchal, ta paní, že to má na rukou, to kdyby zkusila, taky to zmizí.
1: Dobrá, tak můžem zkusit poradit řepíček do doby, než se poradí.
4: Nechat do horké vody spařit, nechat vylouhovat,
1: jo,
4: pak to předsedit, nalej to do nějakého lavoru nebo to a prostě, aby ta ruka byla potopená a jo, vydržet co jako nejteplejší nebo ten horký nálev, co nejvíc, jako aby byla, vydržet to, co nejdýl.
1: Jo.
4: A opakovat to tak dvakrát denně.
1: Jasně, můžeme zkusit, je to zajímavá informace. Já jsem trošku takovej protiva, že já bych stejně chtěla, aby to ještě viděl lékař.
0: Dobře.
1: Ale děkujeme.
0: Děkujeme za tyto dotazy. Malé shrnutí v našem pořadu Vesele a zdravě, co dělat, když nás zasáhne plíseň na nohou a taky jak tomu předcházet, tak to ještě stihneme určitě probrat.
5: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky,

0: Posloucháte Český rozhlas a pořad Veselé a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cejdalovou si dnes povídáme o plísních na nohou především a teď bychom měli udělat takové shrnutí toho našeho povídání, ať nikdo na nic nezapomene.
1: Ano.
0: Nejprve tedy asi tomu, jak předcházet těm plísním,
1: ano,
0: aby nevznikaly.
1: Já bych nejdřív řekla, kdo častěji trpí plísní, kromě teda v písničce zmíněné běžkyně, kašle na podrážky, sprint, tak to mohou být lidé se zvýšenou potivostí, kde mohou pomoci ty přípravky proti pocení, lidé, kteří mají poruchy prokrvení, oslabenou imunitu, špatné postavení prstů a mají cukrovku. Tou hlavní prevencí je nohy po umytí důkladně osušit, zejména prostory mezi prsty, nosit prodyšné ponožky z přírodních materiálů bavlna nebo ty bambusové a denně měnit a ve veřejných prostorách, bazénech, saunách a posilovnách nosit vždycky vlastní pantofle. A co se týče léčby, takže je to dlouhodobý proces, je důležité zahájit co nejdřív, aby se zabránilo rozšíření té infekce a pokud je ta plíseň podchycená včas, tak často stačí jenom vnější ošetření, ať už ty krémy, mastičky, spreje a podobně.
0: Co to znamená zabránit rozšíření tedy
1: no,
0: konkrétně?
1: Tam je právě důležité, aby člověk dezinfikoval ty všechny možné přípravky, aby si pral pravidelně ponožky a měnil, aby boty vydezinfikoval. To asi není potřeba, to klidně můžete dohromady, ale je důležité opravdu dezinfikovat a důležité je, že to vnější ošetření, pokud nepomáhá po dobu 2 týdnů, tak zajít za lékařem a ten vám nasadí i nějaké tabletky jako vnitřní léčbu a vždycky je důležité ještě 14 dní po vymizení těch vnějších příznaků pokračovat i s tou dezinfekcí, i s tou léčbou.
0: Je nějaký znak vyloženě akutního problému, když to zanedbáme, že tohle už je krajní mez a teď už opravdu doktorovi, jestli se to
1: určitě
0: má spravit.
1: Jakmile začne krvácení, prasklinky, puchýřky, zarudnutí nebo nedej pámbu, to nebývá často, že by člověk dostal teplotu, ale rozhodně, když už to bolí nebo to moc otéká, tak utíkat k lékaři rychle.
0: Máme si raději pořizovat pro každého vlastní manikúru a pedikúru a potom podobně? Preventivně?
1: Tak to zase nemyslím, protože sice ty houby jsou potvory, ale většinou potřebují citlivého jedince, náchylného, jo. Takže tam

0: kde se žádná mykoza v rodině nevyskytla, tak si to jako střídat asi zatím lze.
1: Nakažlivé to je? Je to dědičné?
0: Ne, to ne. Ale může být dědičná cukrovka nebo nějaký imunitní problém. To znamená, pokud víme, že někdo v rodině měl cukrovku a měl chronické plísně a my máme cukrovku, tak je potřeba pátrat potom, aby se ta plíseň vlastně neudělala a nerozplemenila.
1: Radí doktorka Kateřina Cajtamlová, naše rady samozřejmě najdete později i na našem webu www.veseleazdravie.cz, stejně tak jako na Facebooku odkaz na pořad, kde ho pak najdete i v archivu s ostatními, abyste si to mohli poslechnout. My teď nově natáčíme i na video, takže ty důležité informace najdete taky ve videu na našich stránkách nebo na YouTube kanále Českého rozhlasu. A protože nám tu stále blikají telefony.
0: Tak vyzveme. Prosím, nahrajte nebo pošlete v písemné formě na stránky www.veseleazdravie.cz a my se určitě k problematice vrátíme. Děkujeme všem.
1: Záznamníky 221 553 770. Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Mezi Havlíčkovým Brodem a Hlinskem budou jezdit elektrické vlaky. Policie objasnila květnové odpálení bankomatu v pražských Kunraticích. Zítra čekejte oblačno až zataženo a na většině území déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Vlaky mezi Havlíčkovým Brodem a Hlinskem budou jezdit rychleji. Díky naplánované elektrizaci trati projedou podle zprávy železnic vzdálenost mezi oběma městy o 7 minut rychleji než teď. Státní organizace teď hledá firmu, která zhruba 40-kilometrovou trať zmodernizuje, uvedl mluvčí David Kabele.
3: Vítěz tendru nejprve úsek vyprojektuje. Stavební práce by měly navázat na začátku roku 2028. Hotovo by pak mělo být do poloviny následujícího roku. Zavedení elektrických vlaků v osobní i nákladní dopravě přinese také snížení emisí a provozních nákladů.
2: Turisty u Bíliny na Teplicku můžou ohrožovat sršni. Podle mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabkové sršni pobodali v několik posledním týdnu poblíž cesty na vrch Bořeň několik lidí. Někteří museli kvůli alergické reakci do nemocnice. Ve středu tam pro osobu s alergickou reakcí letěl záchranářský vrtulník.
4: Hasiči objevili poblíž turistické cesty na Bořeň vyvrácený kmen stromu se sršním hnízdem. Kmen odnesli dál od trasy a riziková místa označili výstražnými tabulkami a páskami. Podle hasičů jsou ale na Bořeni další místa, kde se sršni vyskytují a není možné všechna vyhledat a označit. Výletníci proto mají být opatrní a sršně nijak nedráždit. Z Bíliny Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Kaplice na Českokrumlovsku odkoupí budovu bývalého rehabilitačního střediska a její přilehlé pozemky v obci Blansko. Zastupitelé o plánu rozhodli na svém srpnovém sněmu. Další informace doplnila mluvčí kaplické radnice Eva Klimentová.
5: Jde o strategickou lokalitu poblíž řeky Malše a Suchého vrchu. Nová strategická studie města toto území označuje jako místo s vysokým potenciálem pro rekreační využití, ale do budoucna také pro bydlení. O jeho konkrétní podobě však bude město teprve rozhodovat.
2: Pražská policie objasnila případ odpáleného bankomatu v Kunraticích z letošního května. Dva cizinci podezřelí z krádeže a poškození cizí věci jsou zadrženi v Rumunsku. Podle kriminalistů jsou spolu s dalším cizincem podezřelí i z obdobných trestních činů na Slovensku. V tiskové zprávě to dnes uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina. Cizincům hrozí až 8leté vězení.
1: Počasí.
2: V noci bude polojasno až skoro jasno, od severu se postupně zatáhne a přidá se i déšť, výjimečně i bouřky. Nejnižší teploty klesnou na 11 stupňů. Počasí na zítra zpočátku bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Na večer bude oblačnosti většinou ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 24 stupni, na jihovýchodě až 26 stupňů, na horách kolem 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 za exitem na Velkém Meziříčí Západ ve směru na Prahu se porouchalo vozidlo, čekejte tam se zdržením. A v Milevsku na Písecku v ulici Kapitána Nálepky srazilo osobní auto člověka, na místě je záchranná služba. To byly zprávy, Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.
6: Měsíc jak zlatá bula sicilská, strzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Valtrovka. Bývalá továrna v Praze 5 Jinonicích, vyrábějící nejdříve motocykly a motorové tříkolky, později i automobily a letecké motory.
1: Co vám říká značka Valtrovka nebo jméno Valtr?
2: Téměř nic.
3: Vůbec nic.
4: Valtrovka to souvisí asi s automobilovým průmyslem, nebo s motocyklem.
5: Tuším, že to byla továrna, nebo je ještě, na výrobu motocyklu.
1: A jak dlouho podle vás funguje?
5: Tak to opravdu netuším.
0: Příběh Josefa Valtra vypráví, jak se lze z opraváře bicyklů stát váženým majitelem továrny zvučného jména.
6: S leteckým historikem Václavem Šorelem stojíme v pražských Jinonicích u bývalého areálu firmy Valtr. Bohužel bývalého, protože z Valtrovky zůstala pouze jedna jediná budova, která je dnes rekonstruovaná. Jak je to možné?
7: No, ona zůstala ta jedna jediná budova, ale když někdo sem přijede, tak vidí nádherný znak Valtr. Protože oni ti noví podnikatelé, kteří zde vybudovali tohleto krásné sídliště, tak se k tomu jménu Valtr hlásí. Ovšem, podnik, který byl později Valtrovkou, nevznikl zde v Jinonicích, ale dole u vody ve Smíchově. Tehdy mladík Josef Valtr v roce 1898 si založil malou firmičku na opravu jízdních kol.
0: Josef Valtr, jeden z průkopníků českého motorismu, byl typický český self-made man. Narodil se ve Vepřeku na Mělnicku jako páté dítě zámečníka a železničního hlídače. Vyučil se nástrojářem v továrně na mlýnské stroje a jízdní kola. Když mu bylo 24 let, pronajal si v Praze na Smíchově v Kořenského ulici dílnu o rozměrech 20 metrů čtverečních a začal podnikat od píky. Opravoval váhy a jízdní kola. Stačil mu k tomu jeden soustruh vlastní výroby, jedna vrtačka, výheň, kovadlina a drobné stolní nářadí. V kapse měl do začátku všeho všudy 50 zlatek rakouské měny. Od práce jej neodradilo ani to, že následkem pracovního úrazu oslepnul na jedno oko. Mohla za to kovová špona, která odlétla, kam neměla. Zanedlouho Valtr pochopil, že vydělá víc, když bude bicykly rovnou sám sestavovat. To ale vyžadovalo větší prostory, proto si pronajal dílnu v Kinského ulici. Co ho zavedlo právě na tuto adresu? V dílně byl zaveden elektrický proud. Valtr byl číman nejen co se práce týče, uměl se i dobře oženit. Díky věnu dcery zámožného smíchovského klempíře si mohl pořídit nejnovější vybavení. Traduje se ale, že nejprve musel budoucímu tchánovi dokázat svou zručnost, skoro jako v pohádce. Musel nejprve vlastníma rukama postavit několik jízdních kol. Ve zkoušce obstál a tchán mu peníze na podnikání svěřil. A tak Josef Valtr zakoupil 8 obráběcích strojů, k nim zaměstnal 3 dělníky a začal si vychovávat učně. Do práce zapojil i svého bratra Antonína. V roce 1902 z Valtrovy dílny vyjelo první motorové kolo, vyrobené podle jeho vlastní konstrukce. Hned sbíralo úspěchy. Na hospodářské výstavě průmyslové jednoty pražské dostalo stříbrnou medaili. Práce se dařila a bylo na čase přestěhovat se do lepšího. Továrna přesídlila na Zatlanku a během roku 1905 z ní vyjelo do světa na 30 motokol. To už ale nabízel podnikavý muž svým zákazníkům také pohodlnější dopravní prostředek. Motorové tříkolky.
7: Nemůžeme si představovat dneska, že to je jako dětská tříkolka, do které by se dal jenom motor. Ne. To byl téměř automobil, který měl jenom jedno přední kolo, řiditelné takovými obrovskými řídítky. Za ním seděla posádka dvou lidí, motor byl v zadní části byla i nádrž. No a ty tříkolky Valtr byly v té době pravou senzací.
0: Zpočátku byly dvousedadlové, později se v nich mohly svést i 4 cestující. Jejich cena neudělala zájemcům díru do kapsy a přitom se mohli spolehnout na 100% kvalitu. A tak není divu, že byly velmi oblíbené. Slávu těchto vozidel pomáhalo šířit i to, že sbírali palmy vítězství v různých závodech. No a když šli na dračku u nás, proč s nimi rovnou neudělat díru do světa? Řekl si patrně úspěšný podnikatel a vyrazil na jedné ze svých tříkolek na propagační cestu do Kyjeva. Měl v úmyslu získat tamní trh a uspěl. Zpátky do Prahy si přivezl objednávku na 50 kusů. Pak to zkusil i v Srbsku a opět se zadařilo. Walter byl zkrátka neobyčejně technicky nadaný, ctižádostivý a pracovitý. A navíc měl obchodní talent. Netrvalo dlouho a měl tolik objednávek, že nemohl všem zákazníkům vyhovět. Bylo proto nutné opět výrobu rozšířit o další prostory. Protože mu vlastní prostředky nestačily, společně s přáteli, významnými smíchovskými podnikateli, založil společnost s ručením omezeným Walter a spol. Společníků prý bylo 25. Byl mezi nimi stavitel, profesor, ředitel smíchovského pivovaru, majitel koželužny, statkář. Jedním z podílníků továrny byl i Vítězslav Kumpera, jenž po válce tuhle prosperující společnost ovládl. Ale to bychom předbíhali. Na ustavující valné hromadě byla zvolena dozorná rada a Valtrovi bylo na 10 let svěřeno řízení podniku. Z původních 50 zlatek tvořil základní kapitál už přes 400 tisíc korun. Valtrovka si na nedostatek zákazníků rozhodně nemohla stěžovat. Všechny její výrobky, motocykly i tříkolky, byly prodány dříve, než je v továrně stihli dokončit. I na autosalonech, kde se vozidla značky Walter předváděla, už byly stroje označeny nápisem prodáno. Aby podnik držel krok se stále zvyšujícími se kapacitními nároky, začala se budovat továrna v Jinonicích, na pozemcích jednoho ze společníků, statkáře Březnovského. Stavěla ji firma dalšího ze společníků, Antonína Šimka. Hotovo bylo v roce 1913. Byly zde výrobní haly, ale také slévárna, karosárna, lakovna a smaltovna i brzdící zkušebna. Soustružna měla podlahovou plochu přes 2,5 tisíce metrů čtverečních, kovárna skoro 350 metrů čtverečních a jen vrátnice byla třikrát větší než ona dílna na Smíchově, ve které Walter jako mladík začínal. Továrnu ale provázela počáteční smůla. Už po několika měsících v ní vypukl rozsáhlý požár, který zničil více než třetinu objektů.
7: Byl to samozřejmě závod úžasný, protože v té době patřil k nejmodernějším rakousko-uherským závodům. A to bylo v roce 1913. Ovšem to už bylo jenom rok před vypuknutím první světové války.
0: Ve stejném roce byla po úspěšných zkouškách prototypu zahájena výroba 4 sedadlových automobilů vlastní konstrukce, typ Walter 2T V1 se čtyřválcovým vodou chlazeným motorem podle vzoru francouzské firmy Renault. Lehký, elegantní a výkonný se prodával na svou dobu za poměrně nízkou cenu 9 000 korun. A opět se zadařilo. Tento vůz už jako prototyp vyhrál závod z Braslav Jíloviště.
7: Josef Walter i nadále vyráběl automobily, ale tentokrát už bylo málo automobilů civilních, ale byly automobily vojenské a musel taky vyrábět doplňkovou vojenskou výrobu a to až do roku 1918, kdy válka skončila a vznikla Československá republika.
0: Za první světové války továrna vyráběla hlavně granáty, roznětky a také vzduchem chlazené motory. A na základě požadavků armády opět i motocykly. Po válce byla Walterova společnost přejmenována na akciovou továrnu automobilů Josef Walter a spol.
6: Lidové noviny, 8. dubna 1928. Walter Automobil, vůz kvality a elegance. Nejnovější modely automobilů na skladě. Auto Omnia, Brno, silniční 21, telefon 36 79.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: V roce 1923 byla výroba rozšířena o letecké motory vlastní značky Walter a motory podle licence německé továrny BMW. Zákazníci u nás i v cizině je přijali vstřícně. Nejen proto, že byly výkonné a spolehlivé, ale i proto, že přišly ve vhodný čas, kdy byl nedostatek motorů pro sportovní letadla. Vrchním ředitelem Waltrovky se stal strojní inženýr Antonín Kumpera, syn předsedy správní rady Vítězslava Kumpery. Absolvoval studijní pobyt u zahraničních automobilek, kde získal nejen zkušenosti, ale i vlivné známosti.
2: Po skončení první světové války pokračovala civilní výroba v Jinonicích. Firma Walter už vyráběla své vlastní osobní automobily, nákladní automobily, motorky, tříkolky už pochopitelně ne, tříkolky nahradily osobní automobily, ale společníkům Josefa Waltera se to moc nelíbilo, ty neustále na něm tlačili, aby výrobu rozšiřoval. Výraznými jeho podílníky u jeho akciové společnosti byla rodina Krumperů. Otec Krumpera se dvěma syny. A mladší syn Antonín, zvaný populárně Tony Kumpera, byl pilot, aviatik, a ten tlačil prostřednicí svého otce, aby Waltrovka začala i výrobu leteckou, leteckých motorů. To se samozřejmě panu Waltrovi už tak moc nelíbilo, odstoupil z místa ředitele, ředitele se stal pan Krumpera a skutečně ve Waltrovce v Jinonicích zešla výroba leteckých motorů a ne výroba leteckých motorů ledajakých. Byly to letecké motory skutečně na světové úrovni a to jak samotné konstrukci Walter, anebo i motory licenční. Ve 20. letech a i následujících letech, tak už potom firma Walter, její letecké oddělení, už dodávala motory pro všechny letecké závody v Československu. Samozřejmě například Avie a ještě i jiné podniky si vyráběly taky motory vlastní. Ale dalo by se skoro říct, že firma Walter měla málem monopol. Kdo zná Jinonice a vidí, jak jsou tam kopce, dívčí hrady a tak dále, tak dneska neuvěří tomu, že například, když pánové Beneš s Hainem v Avi potřebovali nový Walter motor do svého letounu Avia BH5, tak s tím starým motorem přeletěli na jeden kopec nad Waltrovkou, tam jim donesli motor, namontovali a oni znova odstartovali do Letňan, do Avie. Dnes, když se na ty kopce podíváte, tak se to zdá, že to není možné.
1: Ve vedení továrny došlo k neshodám. A proto Josef Walter odstoupil z funkce ředitele společnosti a pak i z funkce člena správní rady. Přípisem ze dne 11. dubna 1922 mu správní rada poděkovala co nejsrdečněji za veškerou přízeň a péči a požádala ho, aby i nadále zůstal příznivcem závodu. Starý pán odcházel znechucen, ale se slušným odstupným. Podnikání nepověsil na hřebík. Založil v Košířích novou továrnu Walter a synové v Třebíského ulici, kde rozjel výrobu ozubených kol a automobilových součástí. Za pouhých 7 let už měl největší speciální továrnu na ozubená kola na území celého bývalého Rakouska-Uherska. Zásoboval domácí trh a vyvážel zboží do Polska, Bulharska, Jugoslávie i do Rakouska. Jeho výrobky odebíral také jinonický Walter. V roce 1927 vyrobil na 36 000 kusů ozubených kol a k tomu i několik automobilů, které byly určeny pro vlastní rodinu. Josef Walter totiž vždycky toužil jezdit ve v pravém slova smyslu vlastním voze. Jeden z těchto 7 automobilů skončil ve sbírce skladatele Petra Habky.
3: veterán.auto.cz Walter P4, náš test, Waltrovka žije. Publikováno 6. ledna 2010. Automobilu Walter bývá i na veteránských srazech jako šafránu. Usedáme do šestimístné vany, tedy otevřené karosérie, fajeton z roku 1928. Valtry řady P na počest konstruktéra Plocka představovaly odpověď na úspěch Tater 11 až 30. Páteřový rám, výkyvné polonápravy, ani chlazení vzduchem tu však nenajdete. Valtry prosazovali konzervativní řešení a zdůrazňovali špičkovou kvalitu materiálu i dílenského zpracování. Laťka visela velmi vysoko, určili ji nároky letecké továrny, která právě pronikla na náročný americký trh. Náš první dojem, dvoulitrový Walter P4, je konzerva každým coulem. Podle tvaru mosazného chladiče a designu karosérie bychom vozu hádali o 5 let více. Přes stupačky se úzkými dvířky vyhoupneme na sedadla, přehlédneme jednoduché prkno tvořící přístrojovou desku a protože je prázdná, nemusíme dlouho hledat tlačítko spouštěče. Stačí se jen dotknout a studený motor hned naskočí. Navíc běží překvapivě pravidelně i poměrně tiše. Hluk jest konec konců pouze důkazem mechanických nepřesností a nedokonalostí, říkával Henry Royce. U Valtrů, českého Rolls-Royce, byly téhož mínění a preciznost povýšili na hlavní hodnotu. Archaicky, ale v jednom šiku s Rollsy, tak působí páky řazení a ruční brzdy u pravých dveří, kde dotírají na řidičovo stehno a nutí jej nastupovat spíše ze strany spolujezdce. Ovšem pohyb páky v kulise rozpaky rozptýlí. Jednička až čtyřka padají do záběru přesně a s decentním cvakáním. Přáli bychom vám zážitek z měkkého záběru spojky. Příjemně překvapilo také řízení. Walter na silnici rozhodně neplave. Chtělo by to jen větší rejt. Poloměr otáčení je však ovlivněn rozvorem 3100 mm. Karoserie je přepažena a vystužena dělicí stěnou. Zadními dveřmi se nastupuje na sklopná sedátka a mnohem pohodlnější lavici. Panstvo by si pohodlně natáhlo nohy. Bytelná podnožka tu není pro parádu, při jízdě po dlažbě ji plně doceníte. Walter totiž postrádá účinné tlumení pérování a pohupuje se sice pozoruhodně měkce, nicméně s velkou amplitudou. Rukama nohama hledáme oporu. Pozornost okolí budí také obláčky na modralého dýmu. Motor je sice v dobré kondici, ale už za mlada měl normovanou spotřebu 4 deci oleje na 100 km. Zajímáme se o osud tohoto exempláře. Ředitel galerie, veterán Karl Štangl, pan Miroslav Kotlařík začíná dlouholetým nasazení P4 v rodné Praze a připomíná náročnou renovaci realizovanou ve Zlíně. Zadali ji prý mladí nadšenci, manažeři, jenže náročné práce potřebují čas. A protože objednatelé nechtěli čekat a podcenili finanční stránku, přešel Walter do rukou zlínské dílny. Nový stál před 81 lety asi 88 tisíc korun. Jeho současná hodnota se pohybuje kolem 1 000 000 korun.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: V roce 1936 byla firma Walter největší továrnou na letadlové motory nejen v Československu, ale i v celé střední Evropě. Ve výrobním programu měla 18 různých typů pístových, vzduchem chlazených letadlových motorů. Motory značky Walter byly licenčně vyráběny v dalších 4 státech a používaly je armády 21 zemí světa.
2: Rok 1939 a začátek druhé světové války.
3: To už nebyla firma Walter, jak ji známe z první republiky, nýbrž Walter Automobil und Flugzeugmotoren Fabrik AG, německá firma, která sice pokračovala i automobilovou výrobou, Němci potřebovali nákladní automobily a tak dále, ale zpočátku okupace vyráběla motory pro bývalé československé letouny, které Němci dodali na Slovensko, dodali je do Bulharska a tak dále. Dokonce firma Walter v té době vyráběly motory pro francouzské letouny Potés, ale hlavně potom vyráběla motory pro německá cvičná Aráda, pro Sýbly a pro ještě hornoplošníky Storch, co byly letouny, které byly v protektorátu Čechy a Morava vyráběny pro Němce. Dokonce Němci uvažovali o tom, že bude Waltrovka vyrábět proudový motor, což teda v té době by byla Waltrovka světovou špičkou, proudový motor na německý Messerschmitt 262 Schwalbe. Výroba se připravovala, ale to už skončila druhá světová válka a výroba těchto motorů se ve Waltrovce nerozběhla.
1: V době okupace Československa během druhé světové války se výroba plně podřídila potřebám německé armády. Po válce byl podnik znárodněn a začleněn do nového národního podniku Letecké závody. V továrně se tehdy vyráběly podvozky automobilu Minor, stavitelné vrtule a letecké motory.
3: Přišlo osvobození a firma Walter, tentokrát je už firma Walter v národní správě, i nadále vyráběla okupační motory pro zmíněná Arada, Sýbly a pro Storchy, ty už teď měly české názvy, a byly i nadále našimi závody leteckými vyráběny pro potřeby československého vojenského letectva. Byla to doba převratná a v té době dokonce i Waltrovka se začala podílet na našem prvním poválečném osobním automobilu, velmi populárním automobilu Java Minor a někdy také nazývaná Java Walter. Ve Waltrovce se vyráběly podvozky a motory, ty se převážely do Letňan do Rudého Letova a tam byly kompletovány a Minory, to každý ví, že to byla úžasná auta. Ovšem, pak přišel únor, příklon k Sovětskému svazu, příklon k sovětské armádě a Waltrovka motory, které vyráběla do poválečných československých sportovních letadel, předala do Avie, protože úplně komplet celý její sortiment se zaměřil na vojenskou výrobu, asi se na sovětské motory pro letouny MiG-15. To byla obrovská zakázka a Waltrovku zcela úplně zahltila. Ovšem tady říkáme Waltrovku, ale už to žádná Waltrovka nebyla. Prostě v 50. letech se z Waltrovky stal motorlet. Ovšem musíme říct, že motorlet byl stejně světově úspěšná známá značka jako Walter. Skončila potom výroba pro MiG 15 a ve Waltrovce, tedy v motorletu, začala výroba prvního československého proudového motoru pro první letoun československé konstrukce proudový Aero L29 Delfín.
1: Po únoru 1948 potkal Waltrovku podobný osud jako ostatní továrny. Byla přejmenována na závod Jana Švermy, později na motorlet a věnovala se výrobě leteckých motorů. Po znárodnění přišli Walterové nejen o továrnu, ale i o pohledávky. Naopak závazky firmy museli ještě po léta splácet. Josef Walter to sledoval jen zpovzdálí. Zemřel stranou pozornosti 15. ledna 1950. V jeho práci ale pokračovali synové. Zejména Jaroslav byl nadaný technik, který se soustředil na závodní stroje. Přes odpor některých straníků se stal konstruktérem ve strakonické továrně ČZ. Vyvinul řadu vynikajících strojů. Vadilo třeba i to, že jezdil do práce asi 15 let starým vozem z otcovy dílny. Jeden dobrák si dokonce v udavačském stylu postěžoval. Zaměstnanec národního podniku v lidově demokratickém státě přece nemůže užívat vozidlo, které nese jeho jméno.
3: Přišel rok 1989, ztráta východního trhu v Sovětském svazu tedy, a dopadlo to tak, že firma Walter až téměř jakoby zkrachovala. Je to strašně smutné, ale je tomu tak, továrny vznikají a továrny umírají. Byly různé pokusy Walterovku zachránit. Ty motory, které vyráběly do kunovického letounu, tak existovaly projekty, že ty motory by se dávaly do rychlostních člunů, vyvážely by se na západ a tak dále, ale to všechno šlo do zapomnění a noví majitelé, kteří tu Walterovku koupili, pak se to všelijak různě prodávalo a tak dále, tak ty tu firmu i z pozemky prodali developerům, no a ti tady postavili to, kde teď stojíme. Ovšem, firma Walter úplně nezanikla, i když se tak už dneska nejmenuje. Část techniků i výrobního zařízení se přestěhovalo do Letňan, do takzvaného areálu Letov. To, co tam je, je součástí firmy General Electric Aviation a teprve bude vyrábět turbovrtulové motory ATP. Jejich sériová výroba by se měla rozběhnout v roce 2022. Jsou to turbovrtulové motory do dopravních letounů, takže ano, starý pán Walter nebo jeho duch stále žije.
1: V roce 1995 získala továrna zpět svoje jméno. Výroba se ale ke slavným časům nevrátila. A z původní jinonické Walterovky dnes doslova nezůstal kámen na kameni.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Soud poslal do vazby muže, který v srpnu na Českolipsku ujížděl policii. Lánský hřbitov je po exhumaci ostatků Jana Masaryka znovu otevřený. Zítra čekejte oblačno až zataženo a na většině území déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Muže, který na konci srpna nebezpečně ujížděl silniční kontrole na Českolipsku, poslal soud do vazby. Řidič 20. srpna neuposlechl pokyny policistů k zastavení vozidla k silniční kontrole. Zareagoval zrychlením jízdy, při které porušoval dopravní předpisy a naboural jiné auto. Ohrozil život a zdraví posádek nejméně 7 aut a jedné chodkyně. Proč policie vazbu navrhla, vysvětluje mluvčí Ivana Baláková.
2: Důvodem byla obava, že by v trestné činnosti na svobodě pokračoval. Přitěžující okolností pro něj jistě je i skutečnost, že před svým zadržením řídil auto, ačkoliv má řízení všech motorových vozidel zakázané okresním soudem v České Lípě.
0: Škrobárny na zpracování brambor zahájily letošní kampaň. Oproti loňsku očekávají výrazně nižší produkci. Může za to zejména horší úroda způsobená horkým a suchým létem, říká ředitel pelhřimovských škrobáren Josef Hadrava.
3: Loňský rok byl pro nás co do objemu výroby úspěšný. My jsme navýšili výrobu zhruba u 35%. Letos ale je ta situace jiná, letos čekáme, že ty výnosy brambor budou nižší.
0: Lánský hřbitov je po exhumaci ostatků Jana Masaryka od dnešního rána znovu otevřený. Na hrobce Masarykovy rodiny nejsou patrné žádné zásahy a travnatý povrch je podle informací ČTK obnovený. Uzavření trvalo 2 dny. Odborníci ostatky vyzvedli z hrobu ve středu. Jejich zkoumání má pomoci při objasňování okolností úmrtí tehdejšího ministra zahraničí v březnu 1948 po pádu z okna pražského Černínského paláce. Lovosice podají návrh na zastavení exekuce ve sporu s výlepovou společností Rengl. Exekutor městu uložil 60-tisícovou pokutu kvůli zástěnám před výlepovými plochami. Radnice s postupem exekutora nesouhlasí, říká mluvčí radnice Eva Břeňová.
4: Podle právního stanoviska města nelze dosavadní soudní rozhodnutí vykládat tak, že by městu byla uložena povinnost odstranit stojany či jiné překážky umístěné před výlepovými plochami. A právě tehle požadavek společnosti Rengl byl soudem v samostatné části rozhodnutí zamítnut.
0: Město společnosti Rengl vypovědělo smlouvu už v roce 2024. Firma požaduje výpověď za neplatnou. Lovosice proto připravují žalobu, kterou se chtějí domáhat odstranění výlepových ploch.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno, od severu se postupně zatáhne a přidá se i déšť, výjimečně i bouřky. Nejnižší teploty klesnou na 11 stupňů. Počasí na zítra zpočátku bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Na večer bude oblačnosti většinou ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 24 stupni, na jeho východě až 26 stupňů, na horách kolem 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 za exitem na Jirny na 14. kilometru se porouchalo nákladní auto, počítejte tam se zdržením. A v Komořanském tunelu ve směru na letiště čekejte s pomalejším průjezdem, je tam hustší doprava, ale kolony se zatím netvoří.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky v našem divadle rozhodně platí, že co člověk, to názor a pocit. Opravdu, a tak jsem nedávno v redakční poště našel i tohle přání. Ráda poslouchám vaše divadlo, jen bych prosila více klasiky z let 50. a 60. Při vší úctě k ostatním hercům slyšíme je pořád, ale třeba takového Eduarda Kohouta jenom zřídka kdy. No tak prosím, jak je ctěná libost. A pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Rozhlasové chvilky v zákulisí, to je takový dodnes vzácný dokument, který zachycuje nejenom zajímavá herecká vyprávění, ale začasté taky ukázky z rozhlasových nebo divadelních her, které si navíc vybírali sami oslovení umělci. Já myslím, že Eduard Kohout se nemusel příliš dlouho rozhodovat, když si pro ty svoje chvilky v zákulisí vybral právě Rostanova Syrana a taky závěr z Calderonovy hry Život je sen.

to je sen. Prosnívá svůj život král, když se pyšní v bláhovosti svrchovanou, že má moc, že se sláva jeho trůnu dotýká i božích hvězd. Sen je pachtění a zhon, bdědování, pláč i ston, urážky i ponížení, všechno lidské opojení. Život, to je přelud jen, říčka vln a světel stínů, všechno v nás i kolem nás, všechno to je pouhý sen. I sny naše, nic než sen. Snad se vám zdá, povaha má, že se nějak proměnila, že jsem nepochopitelně z čista jasna na obrátku ze Šavla tak stal se Pavlem. Proto snad jen, že neštěstí zrak mi jasem oslnilo. Ne, mou duši rozvrátilo, moje srdce obrátilo to jen, že jsem pochopil, že je lidský život sen. Když je vše, co žijem, sen, proč si život kazit jen? Proč ráj na té zemi měnit ve vyprahlou poušť a peklo? Proč jen vydávat a slyšet místo jásotu a písní, žalosti a smutku sten? Když je lidský život sen, když je lidský život

0: Slyšeli jste epilog z Calderonovy hry Život je sen. Hry, kterou Eduard Kohout, jak nám přiznal, miluje. Úsměvnost a smířlivý akord těchto veršů jsme si uvědomili, když jsme vstoupili na terasu jeho malostranského bytu. Je věru romantická, slunce sem proniká divokou révou, hýřící podzimními barvami. Z dálky hučí je z Vltavy, v korunách stromů ševelí vítr. Toto kouzelné místo střeží socha rytíře Brunsvíka. Naproti jsou staroměstské mlýny, nábřeží a nedaleko odtud Národní divadlo.
1: Král. Po tomhle imperátorském zvolání ředitele plzeňského divadla Vendelína Budila jsem vstoupil s tlukoucím srdcem do jeho kanceláře. Budil se na mne, podíval přes brýle a řekl: Co pak chce? Prosím, posílá mě pan Vidra. Byl jste tak laskav a svolil se k tomu, abych vás navštívil. Vidralo se mi nesměle z úst.
2: Aha, on je ten mládenec, co taky hraje divadlo.
1: Ano, prosím.
2: No tak, co pak mi předvede?
1: Nesměle jsem pípnul. Prosím, Romea. Budil se na mě zkoumavě, podíval a prohodil.
2: On si troufá na Shakespeara? No tak.
1: Kde se vzala, tu se vzala ve mně odvaha. Ano, troufám.
2: No tak spustil.
1: Měl jsem trochu hrůzu. Od dětských let jsem se na Budila díval jako na velikého herce. V duchu jsem si však řekl, buď, anebo. A spustil jsem. Po celou dobu se na mne Budil upřeně díval a když jsem skončil, nastalo ticho. Slyšel jsem jenom tluk od vlastního srdce. Teprve po chvíli mi řekl,
2: no, má to horizont. Blondiák s modrýma očima, to by mohl být jednou milovník. Kolik pak je mu let?
1: 19, prosím.
2: No, tak ať sem přijde maminka, s ním já jednat nebudu.
1: No tak první smlouvu uzavřela maminka.
0: A to bylo vaše první angažmá.
1: Ale kdežpak. Před první světovou válkou se do Kamenného divadla jen tak lehko každý nedostal, kdo neprošel školou, tvrdou školou kočujícího divadla na venkově.
0: To jste bylo všem velmi mladý. Do plzeňského divadla jste přece přišel ve svých 19 letech.
1: Už jako 17-letý student plzeňské reálky jsem k velkému zděšení rodičů utekl ke kočující společnosti. Maminka slyšela v ten den mého útěku kletby mého otce a jistě si vzpomněla na první představení Kvapilovy princezny Pampelišky, po němž jsem tehdy ani ne 8-letý prohlásil. Maminko, já budu taky hercem.
0: Rodiče to asi nebrali vážně.
1: No, tajil jsem před nimi své úmysly. Když mi bylo 16, vyhledal jsem člena městského divadla v Plzni Jaroslava Hurta a požádal ho, aby se mnou nastudoval některé role. No, řekl mi, abych mu přednesl nějakou báseň. Tak jsem spustil Erbenovu polednici, se kterou jsem už ve škole chodil po třídách jako ukázka. Hurt mě vzal do učení a brzy jsem textově ohládal Hamleta, Radů ze Syrana, Antonína ze Svobodových směrů života, Děníka z Halbého mládí a další role, z nichž mnohé byly na repertoáru plzeňského divadla.
0: A kde tedy bylo vaše první herecké zastavení?
1: Ach je, u kočovné divadelní společnosti paní Šípkové. Vdovy po velikém herci Karlu Šípkovi. Bylo nás tam málo, asi 9. Vedlo se nám tam prabídně, malé městečko. Paní ředitelka mě přijala v malém suterénním bytě. Vládla tam chudoba, vpravdě betlémská, několik beden, chatrné lůžko, na hřebících visela ještě chatrnější garderoba. Když paní ředitelka viděla, jak jsem se smutnil nad jejím příbytkem, dala mi hned 2 role a smutný úsměv. A první večer, když jsem měl vystoupit, se nehrálo. Nesešlo se totiž obecenstvo. Druhého dne jsme měli hrát Halbého mládí. Všecko nasvědčovalo tomu, že bude návštěva. Tolik jsem toužil hrát Jeníka. V této roli ovšem měl vystoupit starší herec společnosti. Ten onoho rána utekl A tak jsem se paní ředitelce nesměrně nabídl, že bych Jeníka zahrál, že tu roli umím. Paní ředitelka se podívala mé troufalosti, potřásla hlavou, ale nakonec se rozhodla, no dobrá, tak to zkusíme. Po celé představení se na mne dívala z kulis. Když spadla opona po posledním aktu, přišla, pohladila mne a řekla, z něho bude herec.
3: Vy, pane, máte nos? Nos velký.
2: Ano, vím. A víc nic?
3: Ne, totiž...
2: To je málo. Co krásných urážek se tady říci dalo a přitom měnit tón. Maličký příklad vy jste. Výbojně. Já chtěl být na vašem panem místě, tu ránu dali si kusosu amputovat. Přátelský. Vidím jej ve vašem šálku plovat. Pijte spíš z korbele, anebo ze džberu. Popisně. To je skála pohoří nezvyklých rozměrů. Co pravím pohoří? To velehorský štít. Zvědavě. Futrál ten musíte s sebou mít? Na psací náčiní? Na nůžky skřínka snad? Zkrácí. Pane můj, máte tak ptáky rád a o ně ososky tak pečujete stále, že bydlo nosíte pro jejich drábky malé? Švihácky.
4: No, skobata, jak je to v módě chodí, k věšení klobouku se prvotřídně hodí.
2: S emfází. Obrovský ty nose, vítr žádný nasudit nemůžtě, severák výjima chladný.
0: Úctivě. Pane, smím potřást vám pravicí. Vy máte, co my zvem balkónek v ulici.
4: Venkovský. Tohle nos, prosím vás, lidičky, obrovská řetvička, či melou maličký.
5: Prakticky. Domeček? Řekněte rovnou dům.
2: Vojenský. A myš to? A pozor, vypal. Bum!
1: To byste přibližně byl řekl, milý hochu, kdybyste ducha měl a vzdělanosti trochu. Však ducha nejchučí vy ze všech bytostí jste neměl zanehet. A z lidské moudrosti tři znáte písmena, jež v slovo blb se svíjí. A kdybyste byl měl jen onu fantazii, že by se mohl zde před tímto slavným sborem něco v tím posloužit, jak já vám, věřte skorem, ni čtvrtku šprýmu těch neudal byste tady, ni z půlky začátku, nevěřte, pane mladý. Já sám jich užívám, dle chuti si je volím, však jimi obsloužit se jiným nedovolím.
6: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
7: Řeknu vám, když jsem tak poslouchal Eduarda Kohouta a ty jeho vzpomínky na herecké začátky, nedá mi to, abych ho teď nedoplnil docela aktuálně vystoupením Petra Kostky na nedávném křtu knihy o Josefu Kajetánu Tylovi. Petr Kostka je dnes jako herec už asi jediným žijícím pamětníkem těch někdejších kočovných hereckých společností. Dokonce se vám na jedné štaci prý i narodil. No a jak na to dětství s babičkou a na putování mezi vesnicemi a městy s hereckou družinou vzpomíná?
8: Herci museli být takzvaně vyekvipírovaní. Musel mít každý svoje. To znamená, herec musel mít večerní oblek, musel mít nějakou tu uniformu nebo něco, musel mít letní šaty, musel mít teplý kabát na zimu, čepici nebo... To musel mít a v tom se hrálo nebo si to půjčovalo. To už já jako nevím. Oni neměli nábytek. Ti herci neměli nábytek, já si pamatuju. A babičce jsem to záviděl a nechal jsem si takovou bednu vyrobit. Oni měli bedny. Bedny asi tak, já byl malej, takže pro mě to bylo veliké, ale myslím, že měla 60 na výšku, 80 na šířku a na délku, možná 1,30 m, nemám tušení. Kam si všechno dávali a s tím jezdili. Takže babička měla 2 nebo 3 bedny, si pamatuju, tam se dávaly peřiny, do peřin se dávalo nádobí, sklenice, aby se to nerozbilo a ty kostýmy nebo co měli. To bylo všechno. Pamatuju, a to byla i postel. Babička měla 2 bedny, na tom jsme spali spolu, si pamatuju. Ty se dali od sebe na tu délku další madrace. Tam se dala prkénka a tři madrace se dali. A byla, no my tomu neříkali postel, byla to palanda. No a na té palandě se spalo. Dokonce na jedné štaci jsem tři noce spal v tom hostinci, kde se hrálo divadlo, kde vzadu za tím pódiem, co tam bylo, měli složený ty bedny, ti, co ještě neměli byt jako babička. A tam jsem spal tři noce, než babička našla sedláka, který říkal, no helejte se, tamhle ten kumbál, když si to vyklidíte, tak si tam klidně bydlete. Tak na to si pamatuju, jak to
9: nebylo babička. Tak, že by vítali herce s otevřenou náručí.
8: Kde pak? Babička jádrové mýdlo, vynosila to harampádí, umyla podlahu, zatopila v bubínku. A pro mě dětství je ta teplá cihla v nohou, zabalený, a jak bliká oheň od bubínku na stropě, tak to je pocit domova a jistoty. Takže si vzpomínám, v zimních měsících babička mi nahřála vždycky cihlu, tu zabalila do ručníku nebo do něčeho, dala mi to do nohou a byl to ráj. No, prostě nedá se na to zapomenout.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Zatím jsme tu dnes o Eduardu Kohoutovi mluvili pouze v souvislosti s jeho herectvím, třeba právě na jevišti Národního divadla. Ale k naší první scéně patřil i ten legendární herecký klub dobráků. Že jste o něm ještě neslyšeli? Klub dobráků, to bylo takové společenství smíšků, kterým i v průběhu hry před diváky žádná legrace nebyla, jak to říct, žádná legrace nebyla dost malá. No a co všechno se v Národním mohlo odehrát během představení, o tom svědčí vzpomínky těch, kteří byli přímo u toho. A Eduard Kohout, například mezi Vladimírem Brabcem, Luďkem Munzarem, Bohumilem Bezouškou nebo Františkem Filipovským, rozhodně nemohl chybět.
2: Vidím tady kolegu Brabce, tak si vzpomínám, jak jsme měli generálku na paničky Windsorský.
3: Ano, to byla moje velká role.
2: Tak. Ano, kde Brabec hrál toho milovníka strašlivýho, že jo, který má skoro všecky. Fenton se jmenuje. Který má všecky ty a prostě to je jedna z těch shakespeareovských rolí, který
3: jsou... Na někoho, koho neměl rád.
2: Koho neměl rád. Až tam není žádná příležitost, furt jenom něco vysvětluje, furt tam chodí a sedíme v klubovně po té generálce a ten guru se zadívá na toho Brabce, on byl ještě v kostýmu a říká mu, poslouchej Brabče, vidíš, to se říká, že se z toho Fentna nedá nic udělat.
3: No, já začal být šťastný
2: takové. A ten Brabče byl šťastný a říká, a když se člověk dívá na tebe, tak ono vážně ne.
4: No, jeden z nejkrásnějších brusovských vtipů je ten, říká, tak jsem se díval na tu zkoušku včera, no bylo to prvně v kostýmech, ale máš tam hezký fleky, tedy na tom kostýmu.
2: Nebo Pepíkovi Mixovi říkal, když k nám přišel, no, jak říkal, posejte člověče, takhle přišel z jeviště do šatny, říkal, posejte člověče, já jsem se teďka díval, co to ředitelství proti vám má, když vy to děláte docela slušně. Novému kolegovi takový pomysl.
5: To býval taky háslo, ale to říkal velmi často, že jo. Šel si z jeviště a on říkal, no ale tak ty to hraješ docela slušně, co ty lidi pořád mají.
2: Nebo to okřílený, budeš to hrát dobře, nebo jako vždycky. Tak to je asi klub dobráků. Tak by...
3: No, v kostce. Já si řekl, že lidi se strašně baví mezi se.
2: Jak vylezeš?
4: Takový kolektivní čin dobrácký, to například bylo s tebou, Franto. To bylo přeci... No tak to jsme jednou takhle prostě jsme Frantu zlobili, začal breptat na divadle, třikrát za sebou breptnul a někdo ze klubovně tak jako nemě říkal, vidíš, Tomáš to, ty seš celý odpoledne v rádiu, pak přijdeš unavený a večer breptáš, nepřečtej si to a breptáš. No a ten říkal, no jo, to je hold z toho, to je prostě neví kam a kde a pak nepřipravený do divadla. Franta to tentokrát omylem vzal vážně a udělal šílenej výstup.
2: No strašně jsem se rozlobil.
4: Zjezdil.
2: No a teď závistivý.
4: A teď to začalo. Prostě někdo na jevišti s ním mluvil a zaextemporoval, nezlob se Františku. Teď telefony, nezlob se Františku z klubovny.
2: A můžu tě přerušit? No. To jsme hráli zrovna opory, jak se to jmenovali? Opory,
4: Ne, jsme nehráli.
3: Plody osvěty.
2: A já jsem měl scénu se třemi mužíky, což byl Najman, Vojta a Řepa. A v té kuchyni tam jsem hrál toho sluhu, že jo? A ten Vojta se mě snažil na jevišti taky říct, nezlob se Františku. A vždycky jenom načal,
4: nezlob si,
2: a teď chtěl říkat text, už to za něj řekl Standa Najman, to už za něj řekl. A Vojta se načal, ale pamatuju, nezlob si, zas to řekl za něj. No prostě nepromluvil ani slovo jenom, protože mě chtěl nezlob se Františku. Já jsem pak přišel do šatny a to vyprahuji.
4: No a tak na zrcadle bylo nezlob se Františku, pak bylo za kloboukem cedulka nezlob se Františku, v kapsách,
2: kabátu. Ve všech kapsách. No. Prostě, v peněžence, v cigártašce,
4: no jo, ale ještě
2: cigaretách.
3: Jak se ještě zlobím.
2: No ne, přátelé, ale já to dovypravuju teď sám. Představte si, já jsem přišel domů, otevřu si výtah a ve výtahu byla cedule nezlob se Františku. Ten jsem si říkal, který uliční,
4: ten večer ještě.
2: Já jsem si říkal, který uliční, to se počkej, ale to jsem pak přišel domů a naši už spali, že jo, a já odhrnu deku a tam byla cedule nezlob se Františku.
4: Víš, jak to bylo?
2: Jdu si vyčistit zuby. V tom kalíšku bylo nezlob se Františku.
4: Víš, jak to
2: ráno
4: bylo,
2: jsem
4: to
2: se holil, bylo v tom, no.
4: To Pepíkrus volal k vám.
2: Hildě.
4: A řekl Hildě, teda paní Filipovský, řekl, aby to ona, která jako má pro tyhle ty věci náramný smysl, tak rozestavila po celém kvalitě.
2: No ale ta to přehnala, takže jsem to měl všude doma. Kam jsem se podíval. No a to je klub dobráků.
4: To je klub dobráků, tohleto.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Když jsi tam mluvil o tom Vojtovi, teda s tím, že on nikdy nemohl domluvit vtip, právě v těchto těch pohledech osvěty, tam já hrál toho podvodníka, toho...
3: Ano, a svoji roli, no.
6: Co jiné.
4: Ano, děkuji ti, Jedoušku. A Vojta se najednou v prvním jednání, když jsem tam přišel, tak se Vojta po mně podíval, dal se, já měl takový šátek přes oči a on se dal do strašného smíchu. Já jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký tady nedostatek v garderobě. A on se furt smál a pak jsem se ho ptal, čemu se smál, a on říkal, já mám na tebe do třetího jednání ohromnej vtip.
7: Vzpomínáte v Plodech osvěty Zdeňku Baldovou?
4: No to byly brepty nádherný.
2: Slavný brepty.
7: No slavianofilové, že jo, to slavný slovo, který tam měla. Má přijít a prostě nějakou větu, kde má slovo. Slavianofilové.
2: Oni jsou slavianofilové.
7: A to jsme čekali vždycky všichni v portále, co z ní vyjde. Po každý k její cti bude řečeno, že něco jiného. Slovanofialové, slávofialové.
4: Slánofínové.
7: To jsme všichni čekali na to, to dopadne.
4: No to Roubal přeci, inšpicient, ten měl v knížce, měl vždycky na předsádce, měl brepty, co všecky kdo
2: brepty, co řek. Řek.
4: A jednou to také mezi byly dvě představení, a on přečítal v klubovně ty slavný takový brepty a paní Baldová se ho ptala, a Viktorku, máš tam taky ty moje? On říkal, ne, Zděničko, na tebe mám zvláštní knihu.
2: Já pokládám za její nejslavnější brep, který jsem sice nezažil, ale který se vypravuje, jak nesla tu mísu, s tím, teda ten tác s tím čajem, že jo, jako služka má ho postavit na stůl a říká, není líbo šálek čaje, a ona tady přišla s těmi šálky čaje, vypraštěla oči, takhle to postavila na stůl a řekla, ša, ča. To pokládám za nejslavnější brep.
5: A ona byla zajímavá tím, jak sama tolik breptala a mě jednou vykoupala úplně. Hráli jsme Pek mého srdce. Ona hrála tu taková dívka, která přišla z amerického venkova do New Yorkské rodiny. Já jsem byl synáček v té rodině. A ona přijde. No na generální zkoušce neměla ještě původní kostým, takový ten. Teprve večer přišla a já jsem zcepeněl. To byl Chaplin vyložený, jo. Měla kostkovaný kabátek, květovanou sukni, klobouk takový, tam měla květinu, která se jí neustále na té hlavě, a za ruku vedla psíčka, takový ten hrasa přes ulici, jo? Něco takového. A ten psíček právě v tom okamžiku, když ona nastoupila, tak si dopřával všeho pohodlí na její střetce. A já, jak jsem to viděl, když jsem nebyl připravený na tohle, tak jsem opravdu jako byl tak šokovaný z toho všeho a ona říká, chci mluvit s paní domů. Já mám, že Matinka je ve svém pokoji, no načiš jsem řekl, Matinka je ve svém popikoji. Načež ona, ne aby to přešla, jo, vykoupala mě, mohla to přejít, jo, ale ona říká, ale, ona je ve svém popikoji, ale tak jděte do toho popikoje, ať sem přijde, to už nemusela mě posílat, jež valič.
4: Já pokládám, to není ani tak brept, to je prostě ten fatální brept. To jsme, já ne, ty jsi v tom byl, Franto, v našich Furiantech v Štěpánkovým nastudování, tam hrál Vejraška hrál radního Buška ve Furiante, který jak známo jde celý kus o to, kdo bude tím ponocným. A v té hádce, jak se hádá Bláha s Buškem, tak ten Vejraška měl říct, cože ty mě prvnímu radnímu budeš vyhrožovat. A Slávek povídá, cože ty mě ponocnýmu budeš vyhrožovat. A teď celá ta bína, že jo, všichni ty statisto otočilo, začalo se to smát. A tam končí, je pauza po tomhle aktu a ty jsme se tomu strašně smáli v šatně. A starý pan Roman povídá, to se nám to hezky směje, ale teď jsem zvědavej, o čem budeme ty další dvě jednání.
2: Poslouchejte, vy to asi budete pamatovat, hrali jste nějakou Wernerovu veselohru a tam prej v druhém jednání byl akčlus, který říkala paní Krombaurová a zkrátka, dobře, je to braková literatura. No, prosím, prosím.
5: Tím to mělo končit, ten fakt, jo? A Zdeňčka Baldová, když to zkoušeli, říkali, to není žádný akčnus, tady já bych jim měla něco říct, no já jí zítra něco řeknu.
3: To jsme si těšili, říkáme, ona extempore, jo.
2: A paní Krombaurová si to jako vymílová, že je můj akčnus, Zdeňčko, no, že jo?
5: Ano, to poenta je tahle, ta no. Právě, že jo. Tak teďko došlo k této scéně a ta říká Krombaurová, ano, je to bulvární literatura. Načeš ta pospíchá, než spadne opona a říká, ano, a měla by se hodit do hovně. Načeš ta Krombaurová zařvá, říká, tak to byl tvůj akčnus.
2: To si nevěděl, to je fakt, ale to nejsou vymyšlený historie.
5: To bylo vážně, jsme měli jako zpěvačku v Plzni. Krásnou hlavu měla takovou, víte, jako když dělal Picasso ten klasický kubismus, víte, jak vždycky kreslili takový ty klasický tváře a odtaď už to byl šifonér, jo? A ona byla vůbec taková celá, byla kredenciózní dáma, že jo? A teďko tam přijde scéna taková, kde ona, a ten Leon Geikler zpíval Joseho. Ten byl takový droboučka, měl takový nehlásit, jsme po něm zpívali celá Plzeňsky, bílá moje lani, bílá moje lani. Ten hrál toho Joseho. No tak ona byla dost moudrá, že nikdy se k němu nepřiblížila, protože byla opravdu mohutná a on byl takový droboučkej. Takže a teďko tam je ta scéna v té krčmě, kdy ona říká, veme šidli a říká, sedněte sem, Carmen tančí, tra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Ona tu židli vzala, dřepla si na ní, ovšem víte, a tančila takovým způsobem, že prostě vyhazovala jenom také nohy a tančila to fandango.
2: Na židli.
5: Načež přišel Veverka, zapráskal fousama a říká, a co to dělá ženská, prosím, a co, viděla jsem v Carmen, a si dřepla, vyhazovala kejty. Pane řediteli, já bych se zadýchala, já bych to nevyspíval.
6: Ono se řekne nevzpomínat. Ono se řekne koukat dopředu. Ono se toho vůbec řekne, ale kdo mi řekne jak? Co pak já to dovedu?

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Víte, v čem je tohle naše divadlo pro vaše uši jedinečné a neopakovatelné? Třeba právě v tom, že si tu můžeme hrát a někdy spojit i nespojitelné. Jako v případě tajuplného ostrova pokladů Roberta Louise Stevensona a hraběte Monte Krista Alexandra Dumase. Nevěříte? Tak poslouchejte. Jeden příběh končí a druhý začíná. A s Eduardem Kohoutem se potkáme jak na stopě pokladu kapitána Flinta, tak i ve věznici na ostrově If. Dobré dny, přátelé, a nezapomeňte nám prosím napsat, čím bychom z archivu udělali radost třeba právě vám. A teď už rychle zpátky do dětství na stránky dobrodružných knížek.
2: Něco sehnulo v křoví.
3: Nic neslyším.
2: Barone, pořád musím myslet na toho chlapce.
4: Co ho to jen napadlo chtít na vlastní pěst špehovat?
2: Na lodi se mu to povedlo jen náhodou.
3: Vždycky jsem říkal, že s ním budou jen starosti.
2: Pst. Zase ten zvuk.
3: Kdo tam?
5: Nestřílejte! Nestřílejte!
3: Ruce vzhůru!
5: Nestřílejte!
2: Kdo? Kdo jste, muži?
5: Slitujte se. Zachraňte lidskou duši. Nevydržím. Už nevydržím.
2: Kdo jste?
5: Námořník, pane. Uboj námořník.
2: Vy žijete na ostrově?
5: 3 roky, pane. 3 roky jsem neviděl lidskou tvář. Sám jsem postavil tenhle srub těmahle rukama.
3: Jak jste se dostal na ostrov?
5: Jak jsem se dostal na ostrov? Jak vy? Co tu hledáte?
3: My, co my? Náhoda, přistáli jsme.
2: Čemu se smějete, člověče?
5: Směju se, protože vím, proč jste přistáli. Jen hledejte.
3: Ten člověk je šílený, Smolete.
5: Ne, už ne. Byl jsem šílenec. A vy taky. Přijeli jste hledat peníze, stříbro a zlato, Flintův poklad. Já u něho sloužil a tady jsem ho někde zakopával s Billy Bonesem. A když skápnul Flint, dovedl jsem na tohle místo Silvera. Já, Ben Gunn.
2: Ben Gunn? Vy znáte Honzu Silvera?
5: Kdybych ho dostal do ruky, těmahle rukama ho zaškrtím. Rozdělit jsem se s ním chtěl. Rozdělit. 12 dní jsme hledali a nic. Flintova mapa nám chyběla. A pak mi dali černou známku. Podvedl si nás, zůstaneš sám.
2: Pro boha živého. Tak tohle je ten obyvatel srubu?
5: 3 roky jsem tady jedl bobule, ústřice, trávu. A hledal poklad. Celý ostrov jsem překopával sáh po sáhu.
3: Našel jste?
5: Našel. Koupat jsem se mohl ve zlatě. Všechno k ničemu. K ničemu.
3: Kde je poklad? Patří nám.
5: Hledejte jako já.
3: Okamžitě odpovězte. Víte, co stála moje výprava?
2: Pane barone, násilí nedovolím. Běžte k čertu s vaším zlatem, jde o lidské životy.
3: Já chci svoje peníze.
2: A já chci zachránit Jima. Pánové, kdo nestratil v těle čest, půjde se mnou.
6: Nápad.

0: Neprozradíš? Dobrá. Poznáš, jak chutná 9 ocasá kočka.
1: Nech to, chlapce, Morgne.
0: Tak se mi zdá, že plavčík má mocného ochránce.
1: Tebe to ještě nepřešlo, Morgne? Mě ze sedla nedostaneš.
0: Ale mapu. Mapu ještě pořád nemáš, co? Pamatuj na Bengana. Už jednou jsem ti to řekl. Přemýšlej o tom, Silvere.
1: Ach jo, vidíš, chlapče, to je ta lidská vděčnost. Nebejt mě, žrali je vši v Bristolu. Doufám, že ty máš víc smyslu pro spravedlnost a že mi povíš o té mapě.
2: Neřeknu.
1: Neřekneš? No, tak neřekneš. Já se to stejně dovím, ale mohl by ses uchránit nepříjemných věcí. Halo, Gray, co se ženeš jako blázen?
3: Silvere, jdu sem ze srubu, doktor s bílým praporem.
1: Cože?
3: Och, ty vyjednávám.
1: Dostali strach.
0: Teď uvidíš ten tanec, Sime.
4: Si papášák, Honzo Silvere.
2: Nic se nedozvíte, nic se nedozvíte.
1: Ty mlč.
5: Honzo Silvere, Honzo Silvere.
1: Zase ten hlas.
2: Ten hlas já znám.
5: Honzo Silvere.
1: Bengan, no to je přece Bengan.
2: Bengan nás povolá k sobě.
3: Blížoši, zachraňte se.
2: Dejte se na pokání.
3: Mrtvý Bengan.
5: Živý Bengan. Přišel si pro tebe, Honzo Silvere.
1: Bengane, kam si dal poklad?
5: Tam, kde ho nikdo nenajde. Nikdo. Naházel jsem ho do moře. Leží na dně.
1: Ty pse!
6: Ani krok dál, Silvere! A ruce nahoru!
7: Máme vás všechny na mušce.
6: Stejte se! Počítám do tří. Jestli do té doby nezahodíš ty a tvoji rytíři zbraně, začneme střílet.
1: Mrtvý Ben, živý Bengan, ty taky patříš k pirátům. Všem to řeknu.
5: Patřil jsem, Honzo Silvere.
2: Co s námi uděláte, když se vzdáme?
6: Odevzdáme vás námořnímu soudu. Počítám, jedna.
1: Počkat, Jime, já jsem ti pomohl. Jime, řekni, že jsem tě chránil a strestal jsem Morgna. Já, mě nesměj pověsit, mě ne.
6: Dva. Nestřílet, já se vzdávám.
0: Je konec, pánové. Teď musíme myslet na návrat. Kupředu, Hispaniola čeká.
8: Racek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let. Když vlny hučí, dálky zdraví a mně je 15 let. A mně je 15 let. Chtěl bych s tou brigou nebo bárkou na moře vyplout hned. Porvat se s mořem s krutou dálkou a navrátit se zpět. A navrátit se zpět.

Slyšíte? To se vlny Středozemního moře rozbíjejí o skály ostrůvku If. Nechť nám zahrají předehru k příběhu o hraběti Monte Cristo.

0: rozumu, pane inspektore. Tady se všichni dříve nebo později zblázní.
1: No, to je pro ně vlastně dobrodiní. Aspoň pak tolik netrpí.
0: Moje řeč, pane inspektore, moje řeč. Žalářníku, otevřte kopku 34.
2: Prosím, pane guvernére.
0: Napřed nechte vstoupit vojáky, pane inspektore, pro jistotu.
3: Pane!
4: Zpátky!
3: Držte ho pevně!
4: Puste mě! Já si chci před tím pánem jenom kleknout. Vy jste jistě, pane inspektor, pane.
1: Ano, máte...
4: Pro živého boha, pane, pomozte mi, zachraňte mě, já...
1: Máte dobrou stravu?
4: Řekněte mi, jaký jsem spáchal zločin, pane. Řekněte mi...
5: Pan inspektor se vás ptal, jestli máte dobrou stravu.
4: Nemám, samozřejmě, že nemám, ale to je vedlejší. Celou tu dobu, co jsem tady, prosím pana guvernéra, aby mi řekl, proč mě zavřeli.
1: To vám snad řekli u soudu, ne?
4: Ale já jsem nebyl u žádného soudu, pane. Mě nikdy nikdo nesoudil, já...
1: Pusťte ho.
4: Děkuji vám. Pane, vidím, že...
1: Číslo 34. Jak jste tu dlouho?
4: 6 let, pane. 6 let.
1: Víte, kdo vás dal zatknout?
4: Vím, ovšem, že vím, pane. Pan Wilford.
1: Pan Wilford, ten už dávno není v Marseille.
4: Pak to ovšem všechno chápu. Když můj jediný ochránce je pryč...
1: Náměstek královského prokurátora, který vás dal zatknout, že byl váš ochránce?
4: Choval se ke mně tak laskavě, pane. Byl ke mně laskavý, když mě vyslýchal.
1: Mohu se tedy spolehnout na to, co o vás napsal?
4: Naprosto, pane.
1: Dobrá. Proč tu si vaše spisy?
4: Děkuji vám, pane. Tisíckrát vám děkuji.
1: Nic vám neslibuji, číslo 34. Řekl jsem jen, že se podívám do vašich spisů.
4: Už to znamená, že jsem volný, pane. Tam musíte zjistit, že jsem nevinen, že jsem nic neudělal.
1: Půjdeme dál,
4: že jsem nespáchal žádný zločin.
5: Mlčte už! Prosím, pane inspektore.
1: Tak. Kdo nám ještě zbývá?
0: Už jen ten bláznivý abe, o kterém jsem vám vypravoval, pane inspektore. Kopka číslo 27.
1: Ten, co nabízí vládě 4,5 milionu, když ho propustí?
0: Dneska vám už nabídne 5 milionů. Každý rok 500 000 přidává, ale letos je tady už 10 let.
1: A kde pak chce ty miliony vzít?
0: Ví prý o báječném pokladu.
1: To se podívejme. No, rozhodně stojí za to nechat ho ještě tady.
0: Moje řeč. Na tom může vláda jen vydělat.
1: Mimochodem, nezapomeňte mi potom předložit spisy čísla 34. Ten člověk na mě neudělal špatný dojem.
0: Mile rád vám je předložím, pane inspektore, ale mohu vám už teď přesně ocitovat, co tam o něm stojí. Přívrženec Napoleonův, nepřítel království. Aktivní účast na Napoleonově útěku z Elby. Držet v tajnosti a přísně střežit.
1: Ale... A kdo je pod tím podepsán?
0: Pan Wilford.
1: Pan Wilford. No, pak se ovšem nedá nic dělat.

mládež legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí. Český rozhlas, společné regionální vysílání, taky stanice Český rozhlas Pohoda, to dává dohromady v tento čas i noční linku. Dnes z historické karlínské budovy a osamocený ve studiu Honza Macoun. Těšil jsem se na vás, dlouho jsme se neslyšeli, je na čase zase něco probrat. A bude to těžké. A možná taky ne. Záleží na vás, kam mě nasměřujete a kam se dostaneme s vašimi příběhy, protože páteční noční linka je na téma svaté knihy. Jednou jsme se takhle k tomuhle tématu dostali, že by bylo fajn probrat tu svoji Bibli. Tak pojďte vytáhnout svatou knihu a pojďte říct, co pro vás znamená.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Písnička, kterou otevíráme dnešní vysílání Noční linky v pátek 4. září, není možné lepší najít v archivu, než k tématu patřící Marta Kubišová a Magdalena.

0: Miluji živé vysílání, tady si sypu středočeský popel na hlavu. Magdaléna není jako Magdaléna, tak budeme dělat jako, že se to nestalo, ano? Tak pro jistotu radši ještě jednou. Tak přátelé, máme pátek, máme 4. září.
1: Noční linka.
0: A já už to nebudu prodlužovat. Páteční noční linka na téma svaté knihy. To jsem patlal, co?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Pojďme do roku 1968.

0: Za mě jedna z nejlepších k dnešnímu tématu píseň z roku 68, LPčko Songy a balady. Vlastně pracuje s postavou Marie Magdalény, farizej hříchem, odsouzením a odpuštěním. Je zajímavá ta písnička právě otázkou, kdo má právo druhého soudit a jak lze náboženské zásady vykládat. Páteční noční linka, svatá kniha nebo svaté knihy. A proto se vás budu až do jedné hodiny ptát. Máte doma Bibli? Četli jste někdy Korán? Znáte Tóru? Otevřeli jste si nějakou jinou knihu, kterou vy považujete za svou v uvozovkách Bibli? Leží vám doma svatá kniha jen pro parádu? Dostali jste ji po babičce? Cíleně jste si ji pořídili? Schováváte ji v knihovně? Věříte tomu, co je v ní vůbec napsáno? Rozčiluje vás náboženství nebo vás uklidňuje víra? O tom všem to dneska v noci bude.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Svaté knihy nejsou jen modlitby nebo přikázání, často obsahují celý návod, jak má člověk chápat svět, odkud pochází, co je dobro a co zlo. Jak se má chovat k rodičům, dětem, cizincům, taky majetku, jídlu, práci, smrti nebo odpuštění. Bible je vlastně soubor mnoha knih. Korán je členěný do 114 sur, Tóra tvoří 5 základních knih. No a je zajímavá i otázka, co se stane, když někdo svatou knihu zničí nebo spálí. Ani nad tím nechci přemýšlet, protože to bude asi problém. Pojďte mi prozradit, jak vnímáte svaté knihy. Máte? Nemáte? Nebo raději fuj nesahat? 731 800 900, budu rád, když zavoláte, do jedné hodiny je čas. Můžete také napsat pár písmenek, věty. Budu rád na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. U mikrofonu v pražském studiu Českého rozhlasu Střední Čechy je Honza Macoun. Tak se na vás těším, všechno mi tady snad funguje. Tak jen houšť, pojďme na to. 731 800 900, teď je ta nejvhodnější šance nebo okamžik provolat se, proboxovat se přes tu naši telefonní ústřednu v Praze a být úplně jako první, kdo to bude, kdo to bude. Jo a prosím vás, nebojte se, kdyby náhodou jste měli takový ten pocit, že jako chci k tématu něco říct, ale fakt se nebojte, já vás udržím a budu se jenom ptát. Tady je Honza, kdo je na druhé straně?
2: Je dobrý večer, vážený pane Honzíku. Tady je paní Zita.
0: Ano, zdravím a paní.
2: Já vás srdečně zdravím též a chtěla bych vám říct, že doma vlastně jeruzalemskou Bibli, kterou napsala paní doktorka, nebo totiž přeložila paní doktorka Dagmar Halasová z francouzštiny do češtiny. A tak já tuto velkou Bibli vlastním, ale bohužel já se přiznávám, já mám ještě nějaké jiné Bible, ale já to nečtu, protože pro mě jsou to malinkatá písmenka pro mé oči a pak je to taky děsně těžká velká kniha. Ale pro mě je Bible knížka, která se nazývá Chemka, a tuto knížku napsal náš strýček, otec básníka Františka Halase, pan František Halas starší. A tam je napsáno jejich život rodiny Halasovy, jak umíral, nebo živil teda celou rodinu se 7 dětmi pan František Halas, a ze všech 7 dětí zůstal jen otec básníka Halase, a tak máme díky Bohu teda tomuto významného básníka Františka Halase, který je klenot erbovní své země. A když tuto knihu, kterou nám s věnováním strýček Halas věnoval, tak já, když nám věnoval, tak řekl mé mamince, paninko, já jsem celý život bojoval s za dělnickou třídu a za komunistickou stranu. Musím k tomuto říct, že komunistická strana se zakládala v roce 1920, to víme ze školy ještě, že jo, a tomu Halaskovi bylo, myslím, že už 40, já už nevím, asi, jo, 40 roků bylo, takže on bojoval za dělnickou třídu a za komunistickou stranu. A komunisti mě, mého syna, zabili. A hlasem se rozplakal. A já si to pamatuju, byla jsem malá školačka, já si to pamatuju a je to pár roku zpět, jsem to vyprávěla, tento příběh panu Františkovi, panu profesorovi Františkovi Xaverovi Halasovi, staršímu básníkovýmu synu. Se kterým jsme si viděli jsme se v roce 1949 v Kunštátě na pohřbe, na pohřbu básníka, bylo nám 12 let. A pak jsme se uviděli až v Boskovicích předváděli manžele Halasovi tady tuto jeruzalemskou Bibli a to už mě bylo přes 60 roků.
0: Řekněte mi, Zito, kdyby náhodou se tady někdo objevil, kdo by vám třeba tu jeruzalemskou Bibli chtěl přečíst, stála byste o to?
2: No tak to víte, že jo, ale já už nemám toho času moc, příští rok mě bude 90.
0: Ale to je mladice, jste mladá holka, prosím vás. Klid, no, ono se to nějak vyřeší. Ono se to podá a určitě se dočtete, anebo vám někdo přečte, co jeruzalemská Bible v sobě skrývá. Já vám poděkuju za telefon a za to, že jste otevřela dnešní povídání Noční linky. Bude to zajímavé, moc se na to těším. Děkuju. A dobrou noc.
2: Kdo se bude vyprávět.
0: Ano, těším se.
2: Děkuji vám, že jste mě vyslechl tady toto povídání, protože to je skutečně moje Bible a můžu vám říct, že když jsem to pročítala, tak jsem mockrát u toho i plakala.
0: Aha.
2: Je, no, protože tam, proto básník taky napsal knihu Hlad a to slovo hlad je na té titulní straně napsáno aspoň 20krát v různých velikostech, protože to od toho svého otce věděl, že jo, že měli jenom hlad a hlad a všichni umírali. No, je to moc smutný, ale krásná kniha.
0: Je to život. Vám,
2: to je život.
0: No, děkuju.
2: To je moje Bible.
0: Děkuju za představení té vaší Bible a popřeju dobrou noc, pěkné sny.
2: Já děkuju i vám přeju a hodně zdravíčka vám přeju.

Páteční noční linka z Prahy, ještě jednou zdraví vás Honza Macoun. Dnes probíráme svaté knihy. Svaté knihy ty mají zvláštní sílu, protože někomu dávají řád, naději a pocit, že život má smysl, jinému zase připomínají zákazy, strach a věty, kterými ho někdo kdysi umlčoval. Stejný text může být pro jednoho útěchou a pro druhého zbraní v cizích rukou. V obecném smyslu se posvátné knihy podepsaly pod kulturu, jazyk, právo. Svátky, pohřby, svatby, umění, vlastně i běžné fráze, které používají i lidé bez víry. A právě v tom je to rozporuplné. Svatá kniha může člověka zvednout ze dna, ale její špatný výklad ho může také srazit na kolena. Otázka tedy není jen, co je napsáno. Otázka je i to, kdo to čte a jak to vykládá a co s tím vlastně udělá. V křesťanství je základní svatou knihou Bible, o tom žádná, rozdělená na starý a nový zákon. V judaismu má zásadní význam Tóra, tedy prvních pět knih hebrejské Bible. Islám se opírá o Korán, který muslimové chápou jako boží zjevení předané proroku Mohamedovi. V hinduismu najdeme celou řadu posvátných textů. Jejich moc, vlastně je to o povinnosti, o víře, o cestě člověka. Buddhismus má zase rozsáhlé sbírky učení. Svaté knihy ale nemusí být jen vyprávěním o Bohu, někdy obsahují pravidla pro každodenní život, někdy básně, písně, příběhy o vzniku světa, taky rady pro vztahy, zákony, obřady nebo úvahy o smrti a smyslu života. A právě o tom je ta jejich síla. Nejsou stejné, nevznikly ve stejné době a nemluví stejným jazykem, přesto mají něco společného. Lidé se k ním vracejí ve chvíli, kdy hledají řád, útěchu, odpověď nebo jistotu, že člověk není na světě úplně sám. 731 800 900, volejte studio Českého rozhlasu, volejte noční linku, anebo taky pište, mám tady, i když už jsme se dotkli Bible, píše mi Milada, 71 let, Kutná Hora, Bibli jsem zdědila po babičce, byla stará, měla popraskané desky a mezi stránkami byly usušené květiny, staré parte a papírek s modlitbou napsanou její rukou. Dlouho jsem ji měla jen uloženou v šuplíku. Nečetla jsem ji a neuměla jsem ji ani vyhodit. Po smrti manžela jsem ji jednou večer otevřela, spíš ze zoufalství než z víry. Neřeknu, že se stal zázrak, ale některé věty mě uklidnily, protože jsem měla pocit, že stejnou bolest museli nést lidé dávno přede mnou. Od té doby ji nečtu každý den, nejsem kostelní člověk, ale ta kniha už pro mě není jen památka, je to takové tiché místo, kam se občas vrátím. Moje řeč, takhle si to myslím a představuji a vnímám i já.

0: Páteční noční linka. Pěkný večer, kdo jste se k nám připojili, ať už jste v zaměstnání, doma, na chatě, na chalupě, na pergole a třeba taky u táborového ohně. Ano, znám takové případy, kdy posloucháte vysílání Českého rozhlasu. Nevím, jestli to bude na vás dnes hodně těžké, anebo je to složité, ale každopádně nějak jsme se shodli s posluchači, s některými, když jsme onehdá, není to tak dávno, probírali nějaké téma, tak jsme se dostali i právě ke svatým knihám. Tak proč je neprobrat svaté knihy? Máte nějakou svatou knihu doma? Vůbec, když se řekne Bible, nebo někdo ji pod vás, nebo vám ji někdo podá, nebo se kouknete do své knihovny a tam ji uvidíte, tak hne to ve vás vůbec, nebo je to prostě pro vás kniha? Jenom kniha. Měli jste chutí vůbec někdy přečíst? Přečetli jste ji? Co máte nejoblíbenějšího z té vaší svaté knihy? Jak jsem zmiňoval, svaté knihy mají zvláštní sílu a já bych rád, abyste tu sílu taky předali i ostatním posluchačům a třeba i tak nějak doporučili, co by bylo dobré nevynechat. Samozřejmě přečíst celé, ale to víte, někdo řekne, no je to Bible, to je velké. No, ostatně Korán, to taky není jen tak na jedno přečtení, na jeden nádech. Ono, když se svaté knihy srovnávají podle rozsahu, je dobré říct možná hned jednu věc na začátku. Já jsem si poznamenal, počet stran je vždycky orientační, záleží na překladu, velikosti písma, poznámkách a taky vydání. Ten stejný text může mít jednou 500 stran a jindy přes 1000. Takže Bible je ve skutečnosti celá knihovna. Protestantská Bible má 66 knih, katolická 73 knih. Běžné vydání Bible mívá zhruba 1000 až 1500 stran. Hebrejská Bible, tedy Tanach, má v židovském členění 24 knih a Tóra tvoří jejich prvních 5 knih. Korán je proti Bibli kratší, má 114 sur, tedy kapitola, tradičně se uvádí přes 6200 veršů. V tištěném vydání bývá často kolem 5 až 600 stran. Takový buddhistický kánon, známý jako to je vlastně obrovský soubor textů, nejde o jednu knihu do ruky, ale o celé sbírky učení, pravidel a výkladů, tradičně rozdělené do 3 košů. No a stáří, nejstarší vrstvy těchto textů sahají hluboko do doby před naším letopočtem. Některé vznikaly ústním předáváním dávno předtím, než byly zapsány. Proto u svatých knih nejde jen o počet stran, jsou to texty, které přežily říše, války, překlady i tisíce lidských sporů. Tohle jsem si všechno poznamenal já, ale není to o mně, je to o vás. Noční linka, téma svaté knihy.
1: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Už mlčím a jsem jedno velké ucho, kdo nám volá, tady Honza.
2: Dobrý večer, jsem to já.
0: Jste to vy, úplně vy.
2: Tak já si s tomu rádio.
0: Tak, rádio vypněto, už to slyším, žádná ozvěna. Kdo je na druhé straně?
2: Tady Jarda Sokolovsko.
0: Zdravím vás. Jardo, máte svoji svatou knihu, anebo vůbec, jak se díváte na svaté knihy? Co vám říkají nebo neříkají?
2: Nemám žádnou svatou knihu. Ani bych ji v životě nechtěl. A protože církev, to je jeden velký podvod. Nic jiného.
0: Zkuste mi to nějak přiblížit, abych věděl i já, protože já si to třeba nemyslím, tak se rád vyslechnu vaší stranu. Povídejte.
2: Jasně, buďme v pohodě. Teď vlastně, jak zbohatla církev? Zbohatla nad blbostí lidí. Já nevím, ve 13., 12., 11. století, když vlastně vznikla církev, tak lidi vlastně, ty podaný jejich, když byla bouřka, tohle to všechno, já nevím, nějaký povodně nebo něco dalšího, tak co udělala církev? Protože to byli vzdělaní lidi, tak jim řekli, no to je proto, že se špatně modlíte, špatně odvádíte ty daně. A lidi blbí, protože tenkrát lidi byli nevzdělaní, takže všem souhlasili. Vemte si, že církev je nejbohatší firma na světě. ať je to katolická nebo evangelická, to je úplně jedno. Je to nejbohatší církev na světě. A oni dneska mají takovou drzost, od lidí, když vlastní nějaký kostely, aby když na to nemají peníze, oni tvrdí, že na to peníze nemají, tak aby lidi dávali nějaké příspěvky. Blbí lidi dávají. Já to zdůrazním. Blbí lidi dávají příspěvky na kostely a církev si krásně žije. Já vám říkám, kdyby náhodou církev ve Vatikánu odtajnili archivy, tak bychom se všichni divili, co já tam to... je za...
0: Může být, v tom se určitě nechci přijít, ale dokážete přijmout taky názor, že pro někoho může být Bible nebo víra vlastně něco, k čemu se v životě upne a k čemu vlastně, neříkám, že rozumí, ale jemu do života něco přináší, i když se to třeba nedá popsat. A nikomu to nevnucuje. Je to pro něj fajn, je to pro něj nějaká jistota. Dokážete aspoň tohleto přijmout jako možný fakt od lidí, kteří v něco věří?
2: Ano, můžu. Podle mě to jsou slabí lidé.
0: Vy když máte nějaký problém, jakýkoliv, něco, co vás trápí třeba duševně, tak... podle toho, co říkáte, buďte s tím hotový raz, dva, tři, vůbec to neřešíte, nezajímáte, tím pádem jste nečitliví ve výsledku, ale já si to nemyslím. Tak když potřebujete duševně ulevit, co děláte? Čemu se upnete?
2: Já žádný duševní ulevit nepotřebuji. Já pracuju a říkám to celý život, kdo pracuje a má nějaký svoje koníčky, tak není ve stresu.
0: Ano.
2: Nemá žádné problémy. A nemusí nic řečit.
0: Když má koníčky, tak je to, co mu právě přináší nějakou útěchu duševní, tak to je fajn, to je fajn. Ale vy jste takový razantní, hned všechno to tak jako odsekat. Ale děkuju vám moc i za váš názor a budu se těšit zase příště, těším se a zdravím na Sokolovsko.
2: Ještě můžu něco říct, můžu?
0: Povídejte.
2: Vemte si dnešní dobu. Já mám třeba v rodině dvě učitelky ve základní škole.
0: Ano.
2: A oni jsou hrozně zmatený, nebo jsou z toho špatný, že 90% dětí, ať je to první až devátá třída, ty děti mají deprese. Měl jste vy deprese ve škole? Neměl. Já odpovím za vás. Protože my jsme na to neměli čas. Dneska ty děti všechno řeší přes mobily.
0: Jardo, já to chápu, ale jak to souvisí se svatou knihou? Jak to s ním souvisí, s církví?
2: Tohle asi ne, samozřejmě.
0: To ale nevyřešíme. Chápu, rozumím tomu, to už jsme mimo téma, ale to můžeme probrat taky někdy příště. Škola, myslím, že škola hrou v současné době utrpení pro všechny strany a pro paní učitelky, které spíš v dnešní době spíš než učí, tak hlídají. Ale o tom si povíme příště. Moc krát děkuju, Jardo, dobrou noc, ať se daří. A samozřejmě přidáváme i další písničky. V noční lince jsou a taková kapela Spiritual Quintet, jsem chtěl říct kvartet, ne? A Josué, to taky patří.

truvači, sotva usadil se prach. Celý kraj se divit nestačí, město leží v sutinách. A mezi domy, které zůstaly, byl i dům nevěstky Ráb. Už své sliby tesá do skály a Josef

0: 23:34. Tak, tady mi ještě pípá telefon. Pane jo, my tady máme tolik telefonů a používáme jenom jeden. A všechno je to tak ještě přespočítat. Tady vidím, že mi tady bliká oranžově kdosi a já už vím, že tam je. Eva, zdravím. Evo, pěkný večer.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny, kdo poslouchají. Tenhle pořad já poslední dobou taky velice rád poslouchám.
0: Děkujeme.
1: Já bych vám ráda řekla, jak vlastně já jsem se dostala k Bibli. Já jsem vyrůstala v době, kdy zrovna teda Bibli a víře moc nepřála, ale přesto nám kdysi na gymnáziu profesor literatury řekl, si přečteme Bibli a víme, čemu nevěříme. Mně to teda trvalo dalších 10 let, než jsem to udělala a jsem velice ráda, že jsem to udělala. Já jsem v životě přečetla spoustu knih, ale Bible je ta nejcennější a nejúžasnější, jakou jsem kdy četla.
0: No řekněte mi, v čem je tak výjimečná?
1: Protože v ní najdete odpovědi na otázky, které nás běžně napadají, co se týká úplně obyčejného života. Ať už máme nějaké trápení, nebo třeba lidi nejrůznějšíma způsobama trpí, nebo když jim někdo zemře, tak nevědí, co se s ním stane po smrti. A to všechno v té Bibli najdete.
0: Mm-hmm.
1: A jak minule, před chvilku, jak hovořil ten pán, o tom, že teda Bible jako nic a náboženství, že špatný, tak představte si, že dokonce v té Bibli je napsáno, že existuje falešný náboženství, který vlastně Boha neposlouchá, který Bibli zneužívá a který navíc má být zničeno. A víte, co je nejsmutnější, že právě lidi, kteří to náboženství a ty Bibli zneužívají, tak vlastně brání dalším, aby ty Bibli věřili, anebo aby vůbec věřili v Boha. A to je velice smutný.
0: Ano. No, je fakt, že člověk by si asi měl jednou za život přečíst Bibli a to neříkám proto, že bych byl věřící, ale protože je to kus historie, kterou by člověk měl nějakým způsobem přelouskat. A není, jak vám to dlouho trvalo to přečíst vlastně?
1: No, já jsem Bibli četla už několikrát.
0: No, ale na poprvé to musel být zázrak, tak to máme 1000-1500 stran.
1: No, to jako to trvá. Než jsem se ji prokousala poprvé, tak to trvalo možná jako 4 roky.
0: Rozuměla jste všemu, co se tam psalo? Nebo píše?
1: No, víte co, na to člověk potřebuje pomoc někoho, kdo už to trošku zná, protože když si to jen tak začnete číst třeba jako román, tak z toho moc nemáte. Ale pravda je, že v Bibli najdete spoustu i třeba lidí, kteří v Boha nevěří, tak tam můžou najít spoustu rad pro život. Jo, to je takový opravdu, který s vírou na první pohled nemusí mít nic společného. Ale třeba jedna taková nejúžasnější je, říká se jí zlatý pravidlo. A je to zapsáno, jako že to teda řekl Ježíš, zaznamenaný v Bibli. A ten říká, co chcete, aby vám lidé činili, to čiňte jim. Vemte si, kdyby se tímhle lidi řídili, tak by asi na světě byl daleko líp, než je.
0: To je fakt, to je fakt. Vy říkáte, že v Bibli se najdou odpovědi na všechny otázky, které máme v hlavě. Ty odpovědi musíme hledat mezi řádky, anebo jsou to opravdu odpovědi ze života člověka a najdu je tam černé na bílém, anebo je musím hledat?
1: Víte co, to tak samozřejmě musíte je trošku hledat. Ta Bible je obsáhlá a není to, že byste si nalistoval rady a tam je měl jednu radu za druhou. Jsou na různých místech ty Bible, ale když na ní narazíte, tak ji pochopíte. Tak je to prostě výklad, který v podstatě nepřipouští žádnou jinou alternativu.
0: Mm-hmm. Chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě.
1: No,
0: ale potom tak ještě je obrácená podoba. Nedělej druhým to, co nechceš, aby dělali oni tobě.
1: No, ale to není úplně přesný. Ale jako ten originál je správnější než to. Tohle už si lidi překroutili v podstatě. A víte co, a taky to se spoustou věcí z Bible, že si je lidi překroutili.
0: No to je fakt. Já jsem si našel i v Bibli je formulováno vlastně, a to teď ocituji, jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. Tak to už bude přesnější, ne?
1: No, no. Víte co, ono to je v každém překladu, je to třeba trošku jinak řečený, protože těch překladů jsou tisíce, ale ta myšlenka je stejná.
0: Děkuju.
1: A vlastně i lidé, kteří třeba Bibli nevěří, tak ale uznávají, že kdyby se lidi aspoň řídili desaterem, takže na světě by bylo daleko líp. A tam máte, to je taky jasný. Nezavraždíš, nebudeš krást, nebudeš lhát, nebudeš smilnit. Jo. To nepotřebuje žádný extra výklad. Tam je to prostě takhle černý na bílým.
0: Moc děkuju za zavolání do noční linky, povídání o svatých knihách pokračuje. Díky za vaši Bibli. Dobrou noc.
1: Hezký večer. Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Desatero, soubor 10 základních přikázání v Bibli, vlastně, která podle biblického podání dostal Mojžíš od Boha na hoře Sinaj, patří mezi ně samozřejmě zákaz zabíjení, krádeže, lži nebo cizoložství, ale taky úcta k rodičům a příkaz uctívat jediného Boha. V křesťanství se obvykle shrnuje, nebudeš mít jiné bohy, nezneužiješ Boží jméno, budeš světit sváteční den, ctít otce a matku, nezabiješ, nescizoložíš, nepokradeš, Kališová, nepokradeš, nebudeš křivě svědčit a nebudeš toužit po tom, co patří druhým. Svaté knihy, to je dnešní téma a moc jsem se na něj těšil. Kdo bude další, kdo se k nám přidá, těším se po písničce, ale kouknu už i na vaše příspěvky, které jste odeslali a zase jejich moc, takže děkuji. Mám tady třeba od Milana, dobrý večer, přeji, nečetl jsem všechny takzvané svaté knihy, ale k té křesťanské bych měl několik zásadních připomínek. Původní verše obsahují i texty o reinkarnaci. Byly až na malé výjimky kolem roku 553 zničeny a místo nich byly dopsány nesmysly o neexistující svaté trojici a duchu svatém. Bůh není rozdělen na tři osoby a to, čemu kněži říkají duch svatý, je nekonečné množství duchovních bytostí, andělů, archandělů, mocností trůnů, duchovních průvodců, alias andělů strážných a dalších božích služebníků. Proto věřím pouze ve svatou dvojici, Bůh Otec a jeho syn Ježíš. A pokud někdo mluví o duchu svatém, vím své. Z Nového Jičína zdraví Milan.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A předpokládám, že tam zhora, tam, kde se hodně kouří, a taky občas dá nějaká ta stopička alkoholu, pro vás, Babi Daněk.

a tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: zase bude líp.
1: Posloucháte Český rozhlas, společné regionální vysílání, stanici Český rozhlas Pohoda. No a téma páteční noční linky, svaté knihy. No, rozčiluje vás náboženství nebo uklidňuje vás víra? Našli jste v té svaté knize nějakou radu nebo našli jste v knize útěchu? Vyděsil vás nějaký verš nebo překvapila vás přísnost? Vadí vám výklady druhých? Umí svatá kniha vlastně pomoci? Umí taky ublížit? Jak vám případně vaše svatá kniha změnila život? 731 800 900 nebo linka@rozhlas.cz, případně do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A kdo je další? Hezký večer i vám.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý.
2: Libor u telefonu.
1: Libore, povězte. Co je vaší svatou knihou, jestli takovou vůbec máte a vůbec jak se díváte na knihy tohoto charakteru?
2: Svatou knihu nemám, ale zajímalo by mě, protože už taky mám nějaký leta, že papež požehnával tankům na Hitlerovém tankům na druhou světovou válku. A co vy na to, kdo mi na to řekne? No?
1: To je celé?
2: Ano, zatím jo, děkuju.
1: Děkuju taky, dobrou noc. To bylo rychlé. Já hledám i tu odpověď, aby měl Libor taky opravdu odpověď, aby jsme to potom případně nezamluvili. Co jsem si našel v té rychlosti, ale opravdu rychlosti, to jenom jsem věděl, kam šmátnout za druhé světové války, byl papežem Pius 12. Vatikán se během války oficiálně držel neutrality. Veřejně vyzýval státníky, aby válce zabránili. Známá je jeho věta v duchu, že mírem se nic nestrácí, válkou lze ztratit všechno. Co ale skutečně existovalo, bylo žehnání vojákům, vojenským jednotkám a technice, vojenskými kaplany či kněžími, fotografie kněží žehnajícím tankům, letadlům nebo vojákům, které nejsou nic neobvyklého a mohou snadno vyvolat dojem, že jde o papeže. Po osvobození Říma v červnu roku 1944 navíc přijížděli spojenečtí vojáci do Vatikánu a někteří se dostali z tanky až na svatopetrské náměstí. Pius 12. přijímal spojenecké vojáky na audiencích, což bylo také fotografováno. To ale není totéž, jako papež žehnal tankům do války. Ale každopádně je to na vás, případně se přidejte, zkuste i vy přidat svůj hlas. Budu samozřejmě rád a předpokládám, že i pasivně poslouchající taky. Tak dáme ještě do půlnoci jeden telefon, proč ne? Voláte jako o život, tak mě moc těší. 731 800 900. Haló, kdo tam je?
3: Jarda, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Jardo. Tak ven s tím, no, co máte za svatou knihu?
3: No, já svatou knihu nemám žádnou.
1: A důvod?
3: Teda takhle, svatou. Já jsem v době, když jsem učil na Smečně, tak jsem byl v kabinetu s farářem, který tam učil němčinu a náboženství. Já jsem učil fyziku a takovéhle věci. No a on mi potom, když jsme se loučili, byli jsme v dobrých stazích spolu tedy jako a věnoval mi nový zákon. Já jsem si prostudoval nový zákon, Korán, Mein Kampf,

0: útěchu kdekoliv, při jakékoliv situaci, může to být třeba i nějaký výlet, setkání, může to být, ale může to být i kniha. A to je to, co bych rád probíral. Jestli tyhle ty svaté knihy pro někoho, to nemusí být o tom, že někdo se snaží vnutit svou víru a dej si a tohle, a to, ale někdo i třeba jenom mlčky vzhlíží k něčemu, co mu přece pomohlo. A to i taková svatá kniha být může, ne?
1: No.
0: To přece nemá nic společného, že za všechny války mohou...
1: Já jsem bohužel trochu materialista, takže pro mě tyhle ty věci, já chápu, že jsou lidi, kteří potřebují se k něčemu upínat. Jo. Já si myslím, že stačí, já podle svého osobního přesvědčení jsem žil vždycky poctivě, ovšem neuznávám to, když po tobě někdo kamenem, ty po něm chlebem, to ne, já naopak uznávám zub za zub.
0: No já mu dám do držky.
1: Takže když mě někdo ublíží, tak si s ním dokážu teda se sakramensky vyrovnat, anebo ho prostě vyškrtnu z okruhu svých jakýchkoliv známých a má to marný. A takže já si myslím, že to přesvědčení, prostě ta určitá nějaká víra, když ji někdo má, někdo řekne, anděl strážný, já když se mi něco stane a vyváznu z toho jakž tak, tak určitě neřeknu, anděl strážný byl nade mnou, ne, měl jsem ale, víte, opět kliku,
0: ze sedinky kliku, to je mi jasné. No jo, ale někoho to ale uklidňuje, někoho to povzbuzuje a někdo, neříkám, že tomu věří, ale ten anděl, to je docela dobrý příklad, protože vlastně to je takové, to je vlastně neutrální, to vlastně neumlížuje.
1: No, je to pravda, je to neutrální, ale jako někdo potřebuje prostě poděkovat nějaký vyšší moci, tak já prostě řeknu, no tak zase jednou jsem měl kliku, ale když si potřebuji ulevit, tak určitě ne modlitbou, ale řádnou kletbou, takovou tou českou pravou kletbou, kterou nemůžu snad teď ani tady před půlnocí.
0: Já se bojím, že vy byste říkal samá sprostá slovíčka a tady nejsme teďka v Pelíškách, aby jsme si to kreslili na tabuli.
1: Já jsem se vždycky pohyboval v tvrdém prostředí. Já jsem byl dlouho na dole zaměstnaný, pak jsem byl teda ve školství, učil jsem na učňáku, to je pravda, a potom, když jsem šel v 50 do penze, protože jsem měl docela ráno, tak jsem začal taxikařit a v té taxikařině jsem byl vždycky, nikdy jsem nikoho neokrát, když jsem něco v holtě našel a bylo možné to vrátit, tak jsem to vrátil. Když byly starý telefony, tak jsem zmáčknul nějaký tlačítko, on se někdo ozval, znáte majitele tohle telefon, já jsem tu našel. Teďka poslední dobou je to těžší, jo, ale prostě kdykoliv je něco, když jsem našel doklady, jo, tak jsem je vrátil. I když mi to někdy stálo úsilí. A můžu vám říct, že byli lidi, kteří řekli, no to jste hodnej, poctivej, dobrý, děkuju a nic. A někdo třeba řekl, podívejte se, měl jste s tím nějaký vydání, tady máte 1000 korun. Já jsem to nedělal pro peníze, ale když někomu opravdu, když s tím strávíte 2-3 hodiny, s tím, abyste někomu něco vrátili, a on vám potom jenom poděkuje, tak si řekne, to jsem to, kdybych to radši hodil do Vltavy. No, takže takovýhle je moje přesvědčení prostě. Jo. Já jsem tvrdý k tobě a tvrdý k jiným.
0: Děkuju. Dobrou noc, bude půlnoc. Ať se daří.
1: Děkuju. Mějte se taky všichni krásně. A snažte se žít tak, jak si to vy sami představujete. Neupínejte se k Bohu, to nemá žádnou cenu.
0: Díky, ještě jednou, ať se daří, pěkné sny. A dobré kšefty.

0: Koukám na naše studiové hodiny. No ostřím. Ty nuly budou. A přivítáme nový den. První volný v tomto týdnu.
1: Noční linka.
0: Je půlnoc, vítáme sobotu 5. září 2026 a už si beru do rukou kalendář. Kdo pak tam je, na koho se nesmí zapomenout? Boris Bojan. Pánové, všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, ať se daří. Doufám, že máte ve svém životě nějaký smysl, kvůli kterému vám se vyplatí žít a chce žít. Tak ať vás neopustí. Mimochodem příjmenář, vidím tady příjmení Tůma, Tůmová. Taky vám všechno dobré. Klid, pohodu, posílám úsměv.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A nedá se nic dělat, tady nejde o svatou knihu, ale přímo o modlitbu. Hudbu složil Vítězslav Hádl, český text napsal Zdeněk Bohorovec. Vlastně je to vlastně taková klidnější část věnované tomu, zda člověku modlitba a víra přinášejí útěchu. Zkusíme to. Myslím, že to asi zná úplně každý. No a dvojici Zagorová Margita. Poslouchejte dál Český rozhlas, poslouchejte i druhou hodinu vysílání Noční linky, téma svaté knihy. Jak ji vnímáte, těším se na další povídání. Ať se daří, příjemný poslech. Noci.

0: U svatých knih nejsou zajímavé jen jejich myšlenky, ale i to, jak se s nimi zachází. Například Tóra se v synagoze nečte z obyčejné tištěné knihy, ale ze svitku. Ten píše ručně vyškolený písař a chyba v textu není maličkost. Posvátný text se bere doslova jako něco, s čím se musí zacházet s mimořádnou úctou. Korán má zase silnou tradici recitace. V islámu nejde jen o to, co je napsáno, ale i jak text zní. Dodnes existují lidé, kteří se celý Korán učí nazpaměť. A protože muslimové považují za skutečný Korán, jeho arabské znění, překlady se často berou spíš jako výklad významu, než jako plnohodnotná náhrada originálu. Bible je zase pozoruhodná tím, že nejde o jednu knihu v běžném smyslu. Je to soubor mnoha různých žánrů. Najdeme v ní dějiny, zákony, rodokmeny, poezii, dopis i proroctví a přitom se z ní stala jedna z nejvlivnějších knih světových dějin. Svaté knihy tedy nejsou jen texty zavřené v knihovně, jsou to svitky, zpěv, paměť, rituál, překlady, spory i každodenní čtení a možná největší kuriozita je, že texty staré stovky nebo tisíce let dokážou dodnes vyvolat klid, hádku, víru, pochybnost i otázku, co má člověk se svým životem vlastně dělat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A kdo nám otevírá druhou hodinu vysílání noční linky, kdo pak je na druhé straně, tady je Honza.
2: Dobrý večer, tady je Mirek, Hořice.
0: Zdravím vás, Mirku, povídejte, svaté knihy, tohle téma, jak moc vás oslovuje?
2: Svaté knihy, tak samozřejmě svatých knih je celá řada, otázka je samozřejmě, kdy byly jako napsány, z jakého náboženství v podstatě vzešly. Já osobně jako nemohu říci, že zrovna třeba například jako Bible je ta jako nejlepší svatá kniha, protože samozřejmě člověk nemá jakoby prostudovaný jiný knihy, nejen Korán, ale samozřejmě i třeba knihy, které třeba jako vychází z hinduismu, šintoismu a podobně, takže samozřejmě těch jako knih, ve kterých vlastně byly vepsány mnohé moudré myšlenky, které se vztahují vlastně k smyslu jako lidského jako života, různých jako nástrah a podobně celá řada. To znamená samozřejmě tím, že žijeme samozřejmě v Evropě, tak tím pádem jako ta Bible je nám taková s tím způsobem jako, nejbližší, ale rozhodně bych to nedával, jako že bych jako vyzdvihoval na úkor jiných. Jo, myslím si, že třeba řekl si, že jako v tom hinduismu, no jako buddhismu je skutečně spousta jako moudrých věcí, o kterých samozřejmě my, nebo myslím si, jako, že většina lidí nemá nějakou, řekl bych, úplně blížší představu, protože samozřejmě nečetla ani se s nimi nějak blížce neseznámila. Ale můj názor je takhle, samozřejmě svatý kniha a podobně jako náboženství, obecně jsem trošku samozřejmě k tomu jako skeptické v tom smyslu, protože jako náboženství podle mého názoru obecně slouží spíš, řekl bych, ovládání vlastně jako lidí. To znamená, že určitá dřívejší jako privilegovaná skupina lidí, která byla jako schopna číst a psát a měla samozřejmě určitý jako, řekl bych, jako znalosti, je využívala k tomu, aby mohla potom ovládat samozřejmě tu masu lidí, která byla samozřejmě vůči ním daleko jako negramotnější a nevzdělanější. Ale rozhodně je samozřejmě jako svatý knihy, ve kterých jsou ty jako moudra určitě samozřejmě jako zajímavý a myslím si, že i z dnešního hlediska můžeme z nich čerpat mnoha, řekl bych, taková jako ponaučení, která jsou, řekl bych, jako platná napříč mnohými vlastně tisíci lidí.
0: Já se přiznávám, že vlastně to dnešní téma, ani jsem nějak nezamýšlel to, že by se probíralo vysloveně církve a jejich hříchy a jejich spackané stopy minulosti a podobně. Já jsem to opravdu bral a beru a jsem rád, že většina z posluchačů to taky tak vnímá, že vlastně s tou svatou knihou nemusí být zrovna církevní kniha nebo náboženská kniha, ale může to být klidně jakákoliv jiná kniha, která pro něj bude tou svatou knihou.
2: Ano, to znamená, že to může vlastně, nejme tomu třeba, řekl bych, jakoby román nebo jakákoliv prostě kniha, která má pro toho člověka, řekl bych, nějaký osobní de facto tak, vztah.
0: Tak. A nebo zároveň se vlastně k té knize vrací, nebo k těm řádkům, k tomu významu, protože jako člověk nevidí do hlavy druhému, co jemu dělá dobře, a pro někoho to může být jako velmi srdečné.
2: Záleží samozřejmě na tom, jakýho má samozřejmě potom člověk oblíbí nějakého spisovatele, žánr pochopitelně, knihu, jo, takže samozřejmě to může být skutečně i třeba historický román, kterého člověka prostě nějak oslovil, jo, nebo i nějaká, když to řeknu, třeba růžová kniha a podobně. Záleží prostě na tom, ke které knize má člověk nějaký ten určitý osobní vlastně vztah.
0: Mirko, vy jste si evidentně přečetl lecos. Proč je dobré si přečíst svatou knihu, nebo svaté knihy?
2: Protože myslím si, že jdeme tomu, jak tady i některý, jako mnozí vlastně posluchači naznačili, že dnešní takové, řekl bych, úspěšné době má spoustu lidí určité, řekl bych, psychické třeba problémy, tak si myslím si, že i v těch knihách může jako najít, řekl bych, radu na tyhle některé věci. Jako bez toho, že by člověk musel používat AI anebo nějakého jako psychologa nebo psychiatra.
0: No, je pravda taky, že dost lidí se obrací k Bohu a nebo ke svým svatým knihám, vlastně když prochází částí života, kterému se říká samota.
2: Určitě, samozřejmě samota a potom je i jako osamocení, což je samozřejmě rozdíl.
0: To už budeme zase příště doprobereme, ale moc děkuju, tohle mi moc dalo tenhle rozhovor, povídání. Díky a dobrou noc.
2: Dobrou noc.
0: A co vy? Zavoláte taky? Vážím si toho, když se tak stane, protože to je milé, to je potěšující. A mimochodem ty písničky, které tady mám, tak kterou vybrat a zároveň neurazit. Myslím si, že Malý dům nad skálou nikdy nikoho nesklamal. No, maximálně mě, že se musí do kopečka nebo po skalách.

0: Posloucháte Český rozhlas, tady je Noční linka, dneska se pohybujeme tedy v knihách, svatých knihách a někdo je vysloveně odsuzuje, teda to jsem tady taky měl takový telefon, takový názor, ale někomu přináší útichu, někomu přináší bezpečný přístav. Co vám svaté knihy říkají a jestli vůbec? Honza u telefonu, kdo volá?
1: No, tady je Dana.
0: Dane, moc poprosím, vypnout rádio, aby jsme se slyšeli dobře. Tak je to všechno v pořádku. Prosím pěkně, voláte poprvé, nebo už jste někdy volal?
1: Volám poprvé, jsem rád, že jste se dovolal.
0: Já jsem taky rád, že se vám to podařilo, tak vítejte tady v té naší rodině, jak někteří říkají, nočníčků, ale teďka zase, aby jsme se tady, já se s váma hádat nebudu, ale budu čekat váš názor nebo vaše pocity. Když se řekne svatá kniha, co to ve vás evokuje?
1: Já mám trochu problém s tím slovo svatá, ale když to mám říct, co to pro mě znamená, tak když otevřu Bibli, tak v té první kapitole je, že na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. A to ve mně, ta moje představa vlastně je ta, a i ta víra, že Bůh není člověk, že Bůh není nějaký stařešina nebo někdo, kdo tady nějakým způsobem působí, ale že to je síla, která stvořitelská, která dává životu smysl. To je jedna věc. A druhá věc, pro mě to také znamená Bible, já spíš rozumím tomu novému zákonu. Ten starý zákon je pro mě dost těžký, když taky jsem ho tak nějak rouskal a byl pro mě dost takový krvavý někdy. Ale u toho nového zákonu je to už pro mě přijatelný, protože to mluví přímo k životu. A myslím si, že právě člověk, který o životě přemýšlí a řeší různé situace, takže právě to křesťanství mu pomáhá tyhle situace řešit. Že se stává do určité míry svobodný, není svázán sám sebou nebo názory jiných, ale může to řešit pomocí tady této tradice křesťanské a myslím si, že právě v té Biblii je to popsáno dost dobře a z těch příspěvků, co jsem tady slyšel, se mě právě líbilo to, že lidi by se měli řídit tím, že co chtějí, aby se, jak se mají chovat lidi k ním, tak oni by to měli tak.
0: No jo, to je pravda, to je svatá pravda, když to použiju teda takto, ale zase ta dnešní mládež, ta ani neví, co chce, ta ani neví, ta vlastně neví vůbec nic ve smyslu toho, jak naložit, ale je to naše vina, rodičovská vina.
1: Já si myslím, že to je taky tou dobou, já třeba chodím do kostelů, chodím na různý, do různých kostelů a někdy taky odcházím prostě takovej neuspokojený, protože se mně zdá, že ten výklad a to nesměřuje k tomu životu. Jo. A že když tam přijde člověk, který není seznámen s tou křesťanskou filozofií a těmi pojmy, tak se někdy nic nedozví. Mm-hmm. Jo, a myslím si, že ani ta mládež, byli jsme taky mladí, byli jsme revoluční, ale člověk potom přichází a přemýšlí i o věcech, i oni určitě taky přemýšlí o věcech, ale není jim dáno asi to, aby se seznámili s něčím, co by je dost ovlivnilo a mohli nad tím víc přemýšlet a tomu se podat.
0: Nový zákon obsahuje nejen příběh Ježíše, ale taky dopisy skutečným křesťanským komunitám, ano, které řešily velmi praktické problémy. No, to známe každý přece. Hádky, sex, manželství, peníze, autoritu. Našel jste tam svoje odpovědi?
1: Já v nás směrech ano.
0: Je něco, co je pro vás rozporuplné v Bibli nebo v Novém zákonu? Nebo no, něco, co si nedokážete vysvětlit?
1: Já mám spíš problém třeba s vyznáním víry. Uhum.
0: Zkuste mi to přiblížit, co to znamená s vyznáním víry.
1: Když vyznání víry je to, co křesťané teda přijímají, v čeho, co věří, a teď je tam, že věří Boha Otce všemohoucího a tak dále, který se stoupil do pekel a třetího dne stál z mrtvých. No. Mm. Tak tady toto mě třeba dělá dost velký problém. Mm. Jo, abych to pochopil, abych ty věci... A přitom to říkám, jo, mm-hmm. Ale v těchto věcech mám problém.
0: Chápu.
1: Jo, nedovedu si to...
0: Chápu to, protože vlastně člověk jako... Těžko, možná jste na to ještě moc mladý, jestli mi rozumíte.
1: No,
0: zní to blbě, jo. Ale vlastně no. Mně přijde, že člověk asi ty správné odpovědi najde ještě v tom pozdějším věku. No.
1: Tak byl bych rád, kdyby to tak bylo.
0: No a já vám budu držet palce, abyste ty odpovědi jo. Našel, anebo ten smysl, a hlavně se toho nebál.
1: Jednak ještě bych na závěr jenom řekl, chci to protahovat, že myslím si, že ta víra, člověk má víru, myslím si, že každý možná něco jiného, ale myslím si, že tady tahle víra člověka osvobozuje od toho, aby se stal takovým stádovým typem, jo? Že ho učí víc přemýšlet a rozhodovat se, aniž by hodně podléhal tomu vlivu toho okolí. To je můj takový názor.
0: A díky za něj. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka.

0: Koukám také do naší e-mailové pošty. No a protože tady vidím e-mail, který dorazil 4.9., což znamená v pátek 23.25, tak to spadá do mého vysílání. Dotaz do vysílání. Mohu se zeptat, mohu si vyčistit monitor savem? No, není to sice k tématu, ale savem klidně, ale prosím vás, jenom pokud máte pocit, že nestačí vyčistit monitor, ale chcete rovnou dezinfikovat i moderátora na obrazovce.
1: Noční linka. Čas na vaše příběhy.
0: Zpátky k vysílání, páteční noční linka, téma svaté knihy. Kdo se k nám připojuje jako další, tak třeba vidím to tu. Zdravím všechny posluchače, můj názor na téma dnešní linky. Lidé věřící uznávají Bibli a podle ní se snaží žít. Lidé nevěřící mají zákony a pravidla, podle kterých se musí snažit žít. Takže Bible a zákony jsou věci, kterými se dá ovládat člověk. Zdravíme, nebo dají ovládat lidé. Zdravíme všechny, Kamila. Potom tady mám třeba Václava. Předem zdravím všechny linkaře při příjemný poslech noční linky. Bible je pro mě tou jedinou svatou knihou. Smutné je, že mnozí Bibli překrucují podle toho, jak se jim to hodí a zneužívají toho. Bibli sice mám, ale většinou si verše vyhledávám online na internetu. PS. K dnešnímu tématu by se hodila i píseň skupiny Rangers. Hodila, ale nemám ji naplánovanou. Hele, načetla jsem, že Bible je psaná v metaforách, takže je třeba přemýšlet, co tím chtěl básník říci, a také některé věci nelze brát doslova. Prošla jsem jenom určité části. Vadilo mi, že ženy jsou tam považovány za něco méně než muži, ale určitě části mohou být považovány za základní mravní kód, takže by vůbec neškodilo, kdyby se tím lidi řídili. Svět by byl určitě lepší. František, dobrý večer. Pane Macoune, tyhle ty knihy nečtu, protože se vůbec nedodržuje náboženské desatero, takže čemu mám věřit? Já se chovám podle desatera, aniž bych byl k tomu nucen, to je můj životní styl. A Maruška, pane Honzo, dnes se těším na vysílání, musím říct, že nikdy nepohrdnu otčenáškem. Na výlet vždy zajdu do místního kostela, zejména aby můj syn dojel bezpečně ze zaměstnání, aby naši andělíčci byli ve střehu. Díky, Maruška. Já díky.
1: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
0: A kdo nám volá? Pěkný večer, pěknou noc, přeji.
2: Dobrý večer, pane Honzo.
0: Ano, kdo pak je tam? Představte se nám, prosím.
2: Tady je Marie od Blatné.
0: Maruško, zdravím směr Blatná, povězte. Máte i vy svoji svatou knihu? Nebo ne?
2: Ohledně těch knih, já sice žádná majitelka Bible nejsem, ale jsem majitelka těch modlitevních knížek, co byly kdysi v kostele.
0: Mm-hmm. Jo, vím, vím. Ano.
2: Jestli a mám tady překrásné, nádherný svazek knih po mojí babičce. Já se pocházím ze severní Moravy od Opavska a my jsme jezdili za babičkou do Velkých Hoštic u Opavy.
0: Mm-hmm.
2: A tam do toho kostela jsme chodili pravidelně každou neděli a můžu vám říct, že to byl krásný, nádherný zážitek. A jelikož ta babička byla rozena roku 1889, tak jsem po ní zdědila takovou modlitební knížku z roku 1867 po její mamince. A jsem do dneška majitelka těchto knížek, těch modlitebních, a můžu vám říct, že už to je pomalu skoro v rozpadu, ale pořád ještě existují.
0: No, ale tak to znamená, že tohle je pro vás ta svatá kniha. Asi.
2: Ano, přesně tak. Já tu Bibli nepotřebuji. Občas jednou, dvakrát do roka si to tak nějak pročtu, ale není to jenom tohle. Potom ještě jsem majitelkou modlitební knížky od pana faráře. Určitě jsem ho nezná, protože jsem ještě běhala.
0: Vy jste byla na houbách, ano, ještě pár
2: na
0: let.
2: Houbách, ano, přesně tak. A je to taky z roku 1946 a to byl dar pro mou babičku, pro mou stařenku, tam se tomu říkala stařenka na severní Moravě, stařenka a staříček, a tam jí předal ten kněz knihu, no je to modlitevní knížka, jsou tam, je to prostě takový ten český kancionál, jestli vám to něco říká.
0: Jo, ano, ano.
2: No, a tak to jsem taky zdědila po té babičce a je to taky z toho roku, ale to už je trochu mladší, je to z roku 1967, ale jsem pořád toho majitelkou a taky, jak říkám, je to skoro v rozkladu, ale můžu vám říct, že to je pro mě prostě takové možná něco větší než Bible.
0: No, máte k tomu větší cit, větší vztah, máte k tomu nějakou historii, máte něco hmatatelného, protože zase někdo může říkat, no jo, pán Bůh, nerdy to nikdy neviděl a stejně Bůh ví, jestli byl, že?
2: Přesně tak, máte pravdu. A vy jste právě původce tím, jak jsem to slyšela v rádiu, že jsem rychle vykopala tu malinkou knihovničku a tam jsem to rychle našla vyštrachá, protože to mám uložený v sáčcích. Je škoda, že kdyby měl někdo zájem, ale jenom z těch milovníků, z archivářů, který by to chtěli dát dokupy, určitě bych jim ráda šla vstříc, ale můžu vám říct, že opravdu tento vztah k těm knihám mám opravdu hluboký. Mm-hmm. A věřím tomu. Věřím.
0: No a to je asi to, co vás taky uklidňuje a to je to, o čem jsem mluvil vlastně v úvodu, nebo se snažil vysvětlit, že nejde o fanatismus, nejde o nějaké chybné kroky nebo něco podobného v rámci církve a o tom, jaká je církev byla a že jsou ve všem války a tak dále. Ne, mně šlo o tu útěchu, o to oduševnělý něco, co člověku přináší radost.
2: Ano.
0: A třeba to nedokáže ani popsat, ale hlavně, že tomu rozumí on sám.
2: Ano, určitě tak, protože nedávno, jak byl ten covid, mám do dneška ještě kamarádku, je dneska 90 let, měla syna pořád vlastně. Onemocněl tím covidem a ona mi zoufale volala, co má dělat, proč ten syn by měl umřít, byl nemocný, hodně špatně. Já jsem říkala, hele, Magdičko, vydrž na chvíli, vydrž jeden večer, jednu noc, já zkusím promluvit s Bohem. Možná, že mě vyslyší. Věřte nebo ne, ten člověk přežil.
0: Maruško, děkuju vám. I vaše povídání bylo milé, zajímavé a vážím si toho, že jste zavolala, zvedla telefon a ťukala to.
2: Děkuji za vyslyšení. Mějte se hezky, hodně zdraví, nashledanou.

0: Silně duchovní Kryl děkuje vlastně za nejen dobré věci, ale taky za bolest, nezdar, slabost a utrpení, protože člověka něco učí, závěr. Vlastně zamířil přímo ke Kristu. Výborná skladba do dnešního vysílání. Karel Kryl s vámi taky v nočním vysílání Českého rozhlasu. Svaté knihy probíráme. Budu rád ještě, když se připojíte do našeho povídání. Kouknu zase ještě do vašich příspěvků. Do e-mailové pošty. Tady to vidím. Dobrý večer, přeji, nečetl jsem všechny takzvané svaté knihy. Já už to už jsem četl, to už jsem četl. Tak, protože to přišlo ještě do komentářů, do internetového, vlastně do té pozvánky k dnešnímu vysílání, tak tam to je, tedy doufám. Doufám, jo, je. A mám tady třeba od Mojmíra... Bibli běžně používám doma i při službě v chrámu. Korán jsem si přečetl a chápu ho jako komentář k tomu, co si prorok Mohamed zapamatoval z přednášek kolemjdoucích židovských a křesťanských kazatelů. Svaté knihy jiných kultur vnímám jako doklad jejich duchovního vývoje. Byl jsem v Izraeli a Jordánsku, Konstantinopoli a jiných místech. Poslouchám a bavím se a přeji zdraví, štěstí, splnění všech dobrých přání všem, kdo vám volají. Mojmír, děkuji moc. A kdo se přidáte? 731 800 900. Halo, halo. Kdo pak je tam? Kdo nám volá?
1: Halo?
0: Ano, to jste přesně vy. Tak vypnu to, už se neslyšíme v ozvěnách, ale už jsme skoro jako, jak to říct, tváří v tvář, ucho k uchu. Kdo nám volá do vysílání, kdo je na druhé?
1: Do Severní Moravy.
0: Ano, slyšel jsem správně, Helena, jenom abych věděl.
1: Ano.
0: Tak, Heleno, povídejte, to mám, teď je to na vás, svaté knihy, co vám to říká?
1: No, já Bibli čtu každý den, je to pro mě jedna kniha, kterou čtu pořád a pořád. Mám už ji přečtenou víckrát. A Bibli je třeba číst s modlitbou, jinak to je k ničemu. Moje spolupracovnice si koupila Bibli, přečetla ji celou, aby se s ní vysmívala. No, proto si ji koupila, chtěla se posmívat Bohu. A to, tak, no tak z toho nic není.
0: No tak ať si dělá, co chce, ne? Tak teď je to její věc. No. Je důležité, čemu věříte vy?
1: Z toho není nic, jestli to někdo tak chce číst, no. Že to tam něco si přečtu, usměju se, ale Bible je opravdu kniha, v které všechno najdu. Co potřebuji, tam je všechno napsané, všechno se dozvím a je třeba k tomu víru. No. Bez víry se není možno podobat Bohu.
0: Nejrozšířenější knihou na světě je Bible obecně. Máte několik Biblí doma, máte i jiná vydání, ke které se nejradši vracíte, která se vám nejvíc líbí, která vám nejvíc přináší?
1: Já mám tolik Biblí doma, ale no, čtu i takovou, různé překlady. Všechny jsou dobré, protože jako Bible jsou všechny dobré. Mám polské Bible, české, takže čtu ty. A Pán Bůh říká, že těm, kdo ho milují, všechny věci napomáhají k dobrému. Takže musíme Boha milovat a věřit mu.
0: Musíme Boha milovat. Boha nemusíme milovat. Můžeme, ale nemusíme. Mě nebude nikdo přikazovat.
1: Kdo nechce, nemusí.
0: Tak.
1: Jasné, ale kdo ho nemiluje, takže no.
0: Řekněte mi, co vám vlastně, když si otevřete Bibli, otevíráte si tam, kde jste skončila, anebo moment překvapení, otevřete nějakou stránku?
1: No jak kdy. Někde čtu Bibli od začátku až do konce. a potom zasču tak, že otevřu jak kdy. Mm. No, ale Biblii třeba přečíš celou od začátku do konce.
0: Která část Bible se vám nejvíc líbí, která vás nejvíc naplňuje?
1: No, líbí se mi celá Bible, ale Nový zákon pro počátek je lepší, čiž Nový zákon, protože starý je těžko zrozumitelný pro takové nové, tak to je těžko číst, ale je tak tež dobrý, tak tež ho dal napsat pan Bůh s tím lidem, takže že je to i to dobré číst, ale nejlépe ze začátku Evangelia, kde pan Ježíš říká, že Duch Svatý je. Někdo tam říká, že není Duch Svatý, že to jsou anděle, ale to není anděle, nejsou Duchem Svatým. Duch Svatý je a mám s ním pořád, s ním to Duch Svatý nás naplňuje. Dává nám svoje dary, dává nám jazyky, proroctví, dar uzdravování, různé dary nám dává. Rozděluje, jak chce komu. A on je a mám s ním na každý den s Duchem Svatým.
0: Děkuju vám. Heleno, zdravím vás. Díky za vaše zavolání. Dej mi sílu změnit to, co změnit mohu, trpělivost přijmout to, co změnit nemohu a moudrost rozeznat rozdíl. Tak s klidem a milým pohlazením tak na dálku dobrou noc, ať se vám daří a zdraví jenom pro vás, ať vám Bible stále přináší to, co od ní očekáváte.
1: Ano, a čtěte Bibli.

0: jsme pomalu v závěru dnešní noční linky. Moc mě bavila, to se přiznávám velmi, velmi, bylo to velmi hluboké. Já vím, bylo to těžké, ale nebojte, pak se zase odpočineme u jiných témat, veselějších témat. Ostatně témata můžete posílat i vy, jan.macon@rozhlas.cz, anebo kolegům do noční linky. Kdo asi pravděpodobně uzavírá dnešní povídání, kdo je na druhé straně?
1: Dobrý večer. Tady je Karla, Severní Morava, Karvínsko.
0: Ano, Karlo, zdravím vás, povídejte.
1: No, já jsem nevěřící, byť jsem křtěna, protože jako dítě jsem chodila s dědečkem a s babičkou do kostela. Mm-hmm. No a hrozně se mi tam líbilo. Pan farář tam dával kázání a já jsem to poslouchala. Líbilo se mi to. Dědeček byl v radě starších a pan farář se svojí paní k nám chodili každou neděli na oběd. No a na takové dítě, které ještě nechodí ani do školy, nikdo nebere ohledy, myslí si, že je blbé. No a pan farář tam tak krásně kázal a s dědou tam karbanil, sice jenom odrobné, ale karbanil. Manželku podváděl, lhal, jo. A tak já jsem si říkal, no, takovému člověku já mám věřit, jo.
0: Tak jste s tím byla poměrně rychle hotová, evidentně.
1: No, to není nic. Tam se oni ještě ti faráři vykradali církevní majetek, jo. Jak jsem se dozvěděla. No a dědečkovi a babičce až do jejich smrti jsem neřekla ani půl slova. Jakože těm farářům nevěřím a jakého jsem já názoru.
0: Zklamala byste?
1: Takže, prosím?
0: Asi byste je zklamala, že?
1: Já nevím, jestli oni věřili, nebo jestli prostě do toho kostelu. A to nebylo ještě všechno. My jsme bydleli v baraku, měli jsme barak, tam byly 4 bytové jednotky. A dědeček s babičkou bydleli v jednom, rodiče s náma dětma v druhém bytě a ve dvou byli nájemníci. A ta jedna nájemnice chodila pravidelně do kostela, byla děsně věřící a kradla nám pšenici pro slepice a pekla si z toho takzvaný krupičňok. No a taky nám kradla peníze.
0: No, to se teda dostáváme.
1: Byla toho názoru, ona zašla do kostela, ano. Pomodlila se, protože pán Bůh rád odpouští.
0: No tak,
1: jo. No, tak to byla další zkušenost malého dítěte.
0: Jinak, ještě malé dítě, když byla Karla malým dítětem, zaváděla, předpokládám, o nějakou Bibli nebo o nějakou knihu.
1: Ne,
0: taky vůbec.
1: O žádnou Bibli jsem nezavadila.
0: Ano.
1: Nikdy jsem ji nečetla. Nikdy jsem si ji nekoupila, byť jsem knihomol, ale třeba jsem si koupila knihu Karla Gotta.
0: Mm-hmm.
1: A on i Ivanka věřili, Ivanka možná ještě věří v posmrtný život. No a tam jsem zjistila, že mají pravdu, že on je. No a taky jsem zjistila, že mezi náma žijou mimozemšťané. V jiné dimenzi.
0: Tohle probereme určitě příště.
1: Po prvním covidu mě pravidelně navštěvovali.

0: Dávala jsem tomu pozornost. Ale navštívil mě asi 8krát. Možná to byl nějaký robot. Jo? Já jsem si myslela, že ten covid způsobili Američané, já je nemám ráda. A přešla jsem na to, že mimozemšťané. A vysvětleno mi bylo od lidí, kteří se tím zabývají, že oni tady žili a jak ten Deniken psal o tom nerezovém sloupu a to, že to jsou po nich pozůstatky, odstěhovali se na jinou planetu, tak jsem si říkala, třeba tam mají problémy a chtějí nás vyhubit. Možné je úplně všechno. No a tež to mohl být robot a já jsem uvažovala, on mě navštívil 8krát nebo 10krát a byl u mě dlouho a jak byl naposledy, tak já jsem se vzbudila, bo po tom covidu jsem chodila v noci čurat. A když jsem rozsvítila, tak on zmiznul. Jo, a to on už byl naposledy a on mě odměnil. A já tomu říkám božská blaženost. No a protože mi bylo 67 pryč a v mé rodině všichni po 67 letech umírají, tak jsem si říkala, no, někdo nebo prostě něco mi říká, brzy půjdeš mezi nás. Jo, nic se neboj.
1: No. Děkuju i vám, dobrou noc, díky za zavolání.
0: Dobrou noc.

vznikaly v jiné době, v jiných zemích a v úplně jiném světě, než ve kterém se dnes žije. Přesto se v nich pořád dokola objevují otázky, které známe i my. Co je dobré a co špatné, jak se zachovat k člověku vedle nás, dokážeme odpustit, umíme pomoci a co vlastně znamená být slušným člověkem. Nemusíme věřit stejnému Bohu, nemusíme.

Musíme se shodnout ani na tom, jestli nějaký Bůh vůbec existuje, ale jedno staré pravidlo můžeme pochopit všichni. Nedělej druhému to, co nechceš, aby někdo dělal tobě. Možná právě proto lidé svaté knihy otevírají i po stovkách a tisících let. Ne proto, že by v nich našli odpověď na úplně všechno, ale někdy v nich najdou otázku, kterou by si měli položit sami sobě. A možná je to pro dnešní noc docela dobré místo, kde skončit. Tak než vám řeknu dobrou noc, zvu vás k další společné noční lince, která bude příští pátek, 11.9. a téma Nech brouka žít. Dobrou noc. Loučí se z Prahy Honza Macoun.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Dnes ten velký okruh českého humoru trochu zúžíme. Přesuneme se s ním na Moravu a bavit vás budou rozhodně jednotliví komici. Dnes takovým výstupům říkáme stand-upy, ale my je tady v rozhlase známe už pár desítek let zpátky. Dokážu vám to právě dnes výběrem archivních scének. To slibuje Patrik Rozehnal, tak se připravte, posaďte, zesilte si rádio, začínáme.
2: Co říkáte Praze? Nazdar. V Praze vždycky říkám nazdar.
1: Tak ji i my dnes dáme vale. A posvítíme si třeba na Brno. Tím se nám ten okruh komiků trochu taky zúží, ale i z Brna jich bylo docela hodně. Jen se nechte překvapit, jak vás dneska rozesmějí.
2: A teď rozcvička na bránici. Smějeme se lehce, s popadáním za břicho, zuby ven.
1: Tak takhle nějak bychom si to představovali.
2: Správně, výborně, tak prosím ještě jednou.
1: Ne, to stačí. Další smích si necháme, až zazní první anekdoty a slavné monology. Zatím musíme začít nějakou muzikou.
3: Hledáme zpěváka pro Brno.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A co začít brněnskou skupinou Synkopy 61 a písničkou Bylo nám hej?

0: Přemýšlel jsem, čím, kým a jak vlastně začít to dnešní vysílání. No, ano, někdo se nám tady hlásí.
1: My musíme chtěj, nechtěj začít námětem.
0: To souhlasím.
1: I když nám připadá sebe divnější, že na počátku tak moderního, velkorysého a technicky pokročilého podniku stojí něco tak starodávného a technicky primitivního, jako je pouhá myšlenka nebo literární fikce.
0: Máte pravdu, pane Hegře. Mám takový námět. Udělejme si dnes den moravského humoru. A odkud pocházela většina moravských komiků? Z Brna. Takže se tam vydejme.
2: Hvězdné návraty.
0: Právě tam se narodil i 17. června roku 1909 ve velké rodině jako 13. dítě na Mojmírově náměstí číslo 13 v Králově Poli nedaleko Brna, tehdy Karel Heger. Jeho tatínek byl bývalý voják a taky dělník z Královopolské cihelny v Brně. Měl o 25 let mladší manželku Marii a ta měla na stejné adrese skromný malý koloniál a později na nádraží kiosek s novinami a cukrovinkami. Už jako malý chlapec hrál se svými sourozenci Karel Heger loutkové divadlo a v 8 letech už byl členem brněnského souboru Bratrství. Jeho tatínek zemřel, když mu bylo 14 let, a maminka musela zaopatřit celou rodinu. Karel tak vyrůstal v chudém, ale harmonickém prostředí se starostlivou péčí. Vychodil obecnou i měšťanskou školu a v letech 1924 se přihlásil na studium státního Českého ústavu učitelského v Brně. Maminka si totiž nepřála, aby si Karel zvolil tehdy pochybnou existenci hereckého povolání do života. Krátký čas tak sice působil ve vesnických školách v okolí Brna, ale už během vojenské prezenční služby stihl studovat herectví na konzervatoři v Brně. A v roce 1932 přijal i svou první profesionální smlouvu a v roce 1940 dostal nabídku do Národního divadla v Praze. Ale tím už se dostáváme z Brna pryč. A to je dobrá chvíle, kdybychom si mohli dokázat, že i Karel Heger byl výborný komik. Máme pro vás baladu na A.
1: Pan táta Franta haštal, náramná mazavka, spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála banda z Kafka na fas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa, a hafana jak malá kráva, a šlapal a bafal. Má hlad, tak má nápad, capat na bažanta. Stará barka haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla zavrata tam, jak stála kašna, a dala chasám nadlabat. Bác! Padla rána. Pan táta haštal zná dát na frak. Hajná haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána. V rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala a havran zas. straka, marná tvá námaha, nálada žádná. A straka začala nadávat. A pak kaprla ta má, mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták. Ta babka straka, ta maškara stará, ta bachratá almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.

0: To byl tedy první komik z Brna, Karel Heger. Toho dalšího vám představíme hned po písničce.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
0: A další rodačka z Brna, Laďka Kozderková.

0: Mimochodem, dnes se bavíme moravsky, tedy mluvíme česky, ale je to takový moravský humor, který své centrum měl a dlouho má v Brně. Je to další komik z tohoto města.
1: Hvězdné návraty.
0: Lubomír Černík je tím mužem, na kterého budeme vzpomínat. Narodil se 9. října roku 1924 v rodině brněnského hudebního skladatele Josefa Černíka. V roce 1943 maturoval na reálném gymnáziu v Brně a o dva roky později začal i se studiem herectví a režie na brněnské JAMU. Už během studií založil spolu s Vladimírem Sísem a Alexandrem Resnikovem studentské divadlo Směr. Pak nastoupil do Horáckého divadla, později do brněnského divadla Julia Fučíka a spolupracoval i s brněnským mezinárodním varieté. V 70. letech pracoval jako dramaturg Československé televize v Brně a odtamtud odešel vést kabaret Netopír. Starší ročníky si ho budou možná pamatovat i jako konferenciéra tanečního orchestru Gustava Broma. Ve filmu se příliš neprosadil, jeho první filmovou rolí byla postava brigádníka ve filmu Velká příležitost. Největší filmovou rolí pak byla asi postava doktora Petery ve filmu Znamení raka z roku 66. Kromě hraní působil na poli kultury i v jiných úlohách, třeba jako dramatik, dramaturg a taky autor mnoha dramatických scének a skečů. Tak si pustíme třeba ten náš rozhlasový z roku 59. Silvestr pana Balvana.

Říká se, máš-li smůlu, pokouše tě i slimák. A pan Balvan smůlu měl. Dlouhodobou. Kromě této smůly vlastnil také rozhlas po drátě. Jenomže tak dlouho se mrká na drát, až se člověk utrhne. A pan Balvan se onoho silvestrovského večera rovněž utrhnul a pravil. Dost! Já bych chtěl jednou nějaký ten špásovnej pořad taky slyšet na vlastní oči. A Škato vyrazil do ulic. Na počátku byla prýtma. Tady byl hned na počátku neonový nápis Varieté dvojitý silvestrovský superprogram. Pan Balvan zmužile přistoupil k pokladně a povídá, já bych prosil jeden lístek na večerní a taky na noční představení. Vy chcete jít večer a hned na to v noci? Diví se pokladna. Jo, povídá pan Balvan, já jsem totiž abstinent a rád bych jednou na Silvestra viděl taky něco dvakrát. Silvestrovská ulice plýtvala smíchem a nejroztodivnější muzikou. Pan Balvan právě míjel roztančená okna přeplněné vinárničky, odkud se linul gramofonový zpěv nekorunovaného černého krále jazzu. On the sidewalk, Sunday morning, lies the body oozing life. Someone speaking round the corner. Wow. It is someone. McDonald. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye.

0: Kdybych byl nachlazený, nespíval bych. Uvažoval právě pan Balván, když tu hle přes ulici v povážlivém předklonu a tedy ne nepodoben šikmé věži v Píze posunuje se zasmušilý jinoch. Pan Balván se neudržel. Člověče, nestydíte se, teprv večer to začíná a vy takhle tohle. Proč? Povídá ta šikmá věž. Já hledám tady automat na cigarety a tamhle naproti mi řekli, že mám jít šikmo přes ulici. A pochod pokračoval. Rozhlas už zahájil svá kouzla a odněkud možná v silvestrovském pořadu na přání hudebních redaktorů zaznívala jedna z poučných bajek doktora Arnošta Kafky.
1: Létá hejno supů oblohou, žádnou kořist najít nemohou. Klof, klof, klof, klof, tohle bude lov.
0: Mordie, tohle bude lov, říká si najednou pan Balván, nebo zjišťuje, že stojí přímo před vchodem do jakési kavárny ozdobené cedulí. Nejveselejší Silvestr všech dob s Vlastou Buriánem, neváhejte. Pan Balván by nezaváhal, jenomže ten podnik střežili otáčivé dveře. Říká se tomu taky turniket, znáte to. Zavřel oči, rozběhl se, za chvílku zjistil, že je v těch otáčivých dveřích a že jde. Přešel v drobný klus zadní stěnu, nalepenu na patách. Změnil tedy klus v pravidelný sprint a právě když se začal zaobírat myšlenkou, kde by asi tak mohl být vchod a kde východ z tohoto strašlivého stroje, ozval se vedle něj ponurý hlas. Smířte se s osudem, příteli, ven už se asi nikdy nedostaneme. Já osobně už tady takhle běhám přes hodinu. Nedělejte si legraci, říká pan Balván. Jsme na tom hůř, čověče, než si myslíte. Já jsem se tak těšil, že po letech uslyším nějakou fajn silvestrovskou anekdotu. Můžu posloužit, povídá hlas ve tmě. Nový rok, představte si, ráno v posteli leží muž s ručníkem na temeni a rozjímá. To je zajímavé, jak ty boty jsou vlastně hrozně nezdravá věc. Mě vždycky, když se probudím obutej, hrozně bolí hlava.

starý, povídá pan Balvan. Ale to znáte, jak ten rozjařený občan na Silvestra obchází takový ten kulatý sloup, co jsou na něm plakáty, takhle po tom sloupku ťape rukama kolem dokola a se dostane zase na to místo, odkud vyšel. Zděšeně se zatváří a ustrašeně zvolá: Ježíš Maria, já jsem zaživa zazděnej.

Jo, říká ten soused, to já jsem tuhle slyšel Jana Vericha, jak vykládal. No, on to říká tak nějak. Karel IV. To se stalo za doby Karla IV., že nějaký takový obyčejný purkmistr přetáh Silvestra. Přetáh ho pořádně a potká přítele a říká mu, jedu Karlovi gratulovat. A přítel říká, prosím tě, teď přece dneska Karla není a purkmistr vece. To nevadí, ale je 4. To je ohromný, raduje se pan Balvan. Umíte ještě něco takového, ať nám to tady líp uběhne. Ještě umím Oldřicha Nového, jenomže ono se v běhu špatně zpívá, že bychom trochu zvolnili. Zvolnili a soused učinil pokus o zpěv. Dobrý večer. Mladá žena vychloubá se. Příteli, mám zlato vlase, když já zpívám, toť kum štrizí, i publikum pro mne zmizí. Dirigent, jenž dobře znájí, dodá, přičemž úsměv tají. Tady všichni zmizí, věřím rád, to jim nelze zazlívat.

0: z útrop kavárny zazněla tuš a v zápětí se ozval známý hlas.
1: To je samozřejmě. To je úplně samozřejmě to je. A víš, a to je to, a já jsem teďka, já mu, to je to, no, to je ti podobný, hamba. A já mu říkám, ne, on mě říká, on říká, prosím tě, kde ty ses narodil? Já říkám, no já jsem se narodil v Praze. A on říká, no jo, v Praze, a která část? Já říkám, no to se, já jsem se teda náhodou narodil v Praze celý.

0: Pan Balvan zaúpěl. To je on, já ho musím vidět, já se pokusím prorazit. Potom pan Balvan nabral dech, zavřel oči a vypálil tak pruce, že téměř okamžitě po startu musel dosáhnout druhé kosmické rychlosti. Pan Balvan přibrzdil, blaženě vydechl a zvědavě pootevřel oči. Ale to neměl dělat, neboť zjistil, že není v kavárně, ale že stojí uprostřed hlučící Silvestrovské ulice.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Původem z Brna je i slavný hudební textař Pavel Vrba. Stojí za zhruba 13 texty k českým písním. Jedna z nich je i tahle.

0: Dnes jsme se v našem pořadu zaměřili na komiky, kteří kdysi bavili na Silvestra a vystupovali sami. Ano, bavili svými monology, anekdotami a výstupy, které si mnohdy napsali i oni sami. A našli jsme ještě jeden důležitý spojovací prvek, vlastně dva. Jsou z Moravy a navíc i z Brna.
1: Hvězdné návraty.
0: Zastavujeme tedy u dalšího takového komika. Jeho jméno je Ruda Stolař. Jak se říká, byl to Brňák jako Brno. Stával na jevišti s kytarou a zpíval to svoje ane anekdoty. Ty má každý rád. A pak chrlil jeden vtip za druhým. Bylo to krátké, lidové a, jak on říkal, betálně vypoentované. Komedianti a kejklíři tehdy při jeho vystoupeních stávali za kulisami a poslouchali. Vždy totiž bylo co. Ruda byl fóry nabitý jako lajdenská flaška, jak se říkávalo. A taky byl jediný, kdo si mohl dovolit požádat diváky, třeba na zimním stadionu, aby mu volali, o čem chtějí anekdotu slyšet. A věřte nebo ne, nestalo se, že by se jí nedočkali.
2: Domlouvala jedna paní malířovi, říká, mistře, ale ta čárka, víte, ta linka tam u toho stropu, není nějak nakřivo, on říká, on je to mokrý, víte? Až to uschne, ono se to vyšponuje. Alebo taky povídá mušu doktora, pane doktore, prosím vás, řekněte mi, co mě je, prosím vás, řekněte mi to česky, víte, ne latinsky, abych tomu rozuměl. Doktor ho prohlíží a povídá po chvílce, tak já vám to řeknu na rovinu, víte, vy jste darebák, vy jste lump, vy jste chuligán, vám se nechce dělat, vy jste lenoch. On říká, děkuji vám, pane doktore, a tak a teď mi to řekněte latinsky, jak to může říct doma taky manželce. A teď si představte zasněženou krajinku. Metr sněhu, tedy ne na délku, já myslím na výšku. Zasněžená krajinka. A teď tou krajinkou si to šupajdí takový vláček, kolejáček. A před tím vláčkem, kolejáčkem jede lyžař. Samozřejmě na lyžích. A teď v tom vláčku je strojvůdce a topič. Ten topič se dívá na toho lyžaře, který jede 15 metrů před tou lokomotivou. On se na ně dívá, říká tomu strojvůdci, vidíš to, Franto? Já jsem ti to říkal hned, že to nejsou koleje. Taky povídá paní Kraválová, povídá, poslechni, starý, taky bysme mohli jít letos na nějakou maškární merendu. Co myslíš, jakou si vybereme masku? Povídá pan Kravál, víš co? Marie, půjdeme za to, za nákladní vlak. Ona říká, prosím tě, co je to za masku, nákladní vlak. On říká, no to je ohromná maska, představ si, já budu kouřit, ty budeš stát a vykládat. To se potkali dva a ten jeden povídá, prosím vás, tady máte stovku, skočte mě tady naproti do trafiky pro drobný. On říká, tudle, vy mě mezi tím utečete. Potkala babička Kadlička. A Kadliček pláče, povídá babička, proč pak plačeš, Kadličku? On říká, ale náš tatínek se praštil kladivem do palce. No ty jsi hodný, že tak lituješ, tatíčka. On říká, to ne, ale já jsem se mu smál. To taky přijela skupina brigádníků a říká, předsedo, jsme tady. Nemáme lopaty, nemáme motiky, nemáme hrábě, nemáme nic. Předseda říká, my taky nemáme. No, opříte se zatím o něco jiného. Potkala paní Šnuprnáklová, pana Pišvejce a povídá, tak pane Pišvejc, co pak jste koupil letos manželce k Vánocům? Jak jste ji překvapil? A on povídá, koupil jsem jí kamna. A byla překvapena, no strašně, my totiž máme ústřední topení.
0: Říká se, že humor je solí života a kdo je jím řádně prosolen, tomu tělo vydrží až do smrti. Žel i Rudínkovi nevydrželo moc dlouho. Zatímco špatné anekdoty umírají na úbytě už při porodu, ty jeho dobré přežívají celé věky. Kdysi třeba říkával, je možné poslat tchýni do kosmu? Je. A nakonec je to mnohem slušnější. Slečno, a co bych vám musel dát, abych vás mohl políbit? Vy? Jedině narkózu. Slečno, neviděli jsme se v zoo? Je to možné, pane? V které kleci jste byl? Tak Takovéto anekdoty jsme našli ve scénářích, které používal ke svým vystoupením Ruda Stolař. A on pro vás bude mít i ty další.
2: Anekdoty se vypráví proto, protože ane, ane,

kousek salámu. Prodavačce vtipem rozjasnil jsem líc, salámu hned měl jsem o kousíček víc. A co jsem mi řekl? Nic, povídám slečno, vy jste taková smutná na světě, tolik věcí, kterým se lze pochutí zasmát. Já zrovna tady u té vaší masny vidím taky veselý případ, utíká muž a má ruku takhle nahoře. 2 metry za ním jde druhý a má tuto ruku tak nahoře. 2 metry za tím druhým jde třetí a má obě ruce tak nahoře. Jedna paní spráskla ruce a říká, bože chlapci, co se vám to stalo? To je nějaká nemoc, nebo je to nějaký nový pozdrav? A ten první se obrátí a říká, sákra chlapi, my jsme ten trám zapomněli. Ale anekdoty, jí má každý rád. Ale anekdoty, dovedou rozesmát. Taky přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl králíka. Má to být samec nebo samice? On říká, to je jedno, jen ať to má hodně mladý. Ale anekdoty, jí má každý rád. Ale anekdoty, dovedou rozesmát. Přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl gramofonovou desku. Máte sebou starou? On říká, ne, já jsem ještě svobodný. Ale anekdoty, ty má každý rád. Ale anekdoty, dovedou rozesmát. Přišla jedna paní k doktorovi a říká, pane doktore, mně se zdá, že blázním. Pan doktor ji vzal na prohlídku a říká, ženská, vy jste blázen, teď vám nic není.

0: Přiběhl muž na nádraží a volá: Nováček, Nováček. Tam jeden vystrčí hlavu z vlaku, on jde za ním a bác mu jednu. Ten říká: co mě bijete, jste Nováček? On říká: ne. Tak co vystrkujete hlavu? Are, are, are, are, kdo ti má každý rád? Are, are, are, are, kdo si dobe do úroze smát? Přišel muž na nádraží a povídá: prosím vás, pane přednosto, pojede ještě nějaký vlak? Přednosta říká: no samozřejmě, teď vidíte, že jsou koleje natažené. Přišel muž na nádraží a povídá: pane přednosto, prosím vás, chytnu ještě vlak, co jde do Prahy? On říká: no to záleží na tom, jak umíte utíkat, je to půl hodiny, co odjet. Ale anekdoty ty má každý rád. Povídá ho z restaurací: pane vrchní, ten řízek je tak tvrdý, já nejsem stavu ukousnout, zavolejte mi vedoucího podniku. Vrchní říká: to je zbytečné, ten to taky neukousne. Ale anekdoty ty má každý rád. Povídá host v restauraci: pane vrchní, tady v tom kafé mi plave moucha. Vrchní říká: co chcete za 2,50, aby vám tam plaval salamandr?
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dnes si připomínáme, že dobrý humor pochází i z Brna. Právě tam se zrodili všichni ti komici a možná i ty anekdoty a scénky, které pak vymysleli a kterými bavili kdysi posluchači Českého rozhlasu. A přistupme k dalšímu, už čtvrtému komikovi z města Brna. Tentokrát je hlavní osobností Jiří Štuchal.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v tomto městě 20. listopadu roku 1912 a odmaturoval v roce 1930 na brněnské reálce a nastoupil jako úředník u Zemské banky. Záhy si taky splnil svůj sen a nastoupil v roce 1944 jako profesionál do brněnského rozhlasu. Tam se představil jako zpravodaj a v letech 45 až 54 jako referent a taky jako konferenciér komediálních a zábavných pořadů i pásem. Uměl i rozdávat rady, proč jsou smích a anekdoty důležité.
2: Víte, mužský má být zábavný. Jenom si vzpomeňte, jak to začínalo, když jste se svou paní šel na první noční výlet. To jste byl špásovný, pravda? To jste si uvědomoval, že v dobývání srdce ženského špásovná ústnatost nejlíp boří hradby zdrženlivosti a zábran. To jste si to tenkrát šupajdil na rande, v duchu jste si přeříkával mírně košilatou anekdotu a pak, až jste byli sami, jste ji brilantně vypověděl do ouška. A tehdy vaše budoucí jen vyjekla napolo dobita s vůdnickou vaší žartovností.
3: Vy jste děsný, takový hambatý věci.
2: A pak jste změkl, poněvadž si zapomněla dát ruku přes ústa, která, jak jste ohledáním svými ústy zjistil, byla měkká a horká. A to, co bylo dále, no to je tisíce anekdot. A vy si nevzpomínáte ani na jednu? Vidíte. No, nevymlouvejte se, že neumíte vypravovat anekdoty a že proto si je ani nepamatujete. Právě proto, že neumíte vypravovat anekdoty, byste měl obveselovat své bližní svou nemohoucností. Vždyť to znáte. Když někdo načisto poplení a zničí anekdotu, tak je z toho náhodou ještě větší legrace. A řekněme, že byste někde takovému popletovi vypravovali tuto známou anekdotu. Drama choulostivého muže. Jeli dva muži na motocyklu. Ten vzadu, aby mu nebylo zima a neprofouklo ho to, tak si zapnul svrchník obráceně. Zkrátka knoflíky dozadu. A liboval si. Nefoukalo to. Ale stalo se něco nepříjemného. Na jednom rigolu spadl z motorky. Ten, co řídil, jel klidně dál. Tak asi po 2 kilometrech na to přišel. Utočil mašinu a jel zpátky. Z dálky už viděl zhluk lidí. Přijel, zastavil a ptá se. Proboha, stalo se mu něco? A oni mu odpověděli.
4: Na to, že vítej, ze začátku dýchal, ale když jsme mu chtěli otočit hlavu na správné místo, tak to nevydržal.
2: A ten popleta ovšem bude tu anekdotu vykládat docela jinak.
5: Počkej, to je prima.
2: Jenom co si spal. Aha, jo, tak to jeli dva na motorce, no... Jo, měli v obráceně zapnutý zimníky a ten, co jel vzadu, ten spadl, nebo ten, co řídil, ten, co spadl, počkej, přece to bylo jináč, jo, to taky to, tak ten, co jel dál, se vrátil a
5: on už byl člověče mrtvej,
2: ne, nebo jo. Jo, protože no zkrátka lidi říkali, že si vyvrkl hlavu. Té, co? Té bašta, co? Všichni se smějí. Hlavně známí a příbuzní.
4: on vždycky všechno tak zdemoluje.
0: Jiří Štuchal stál mimo jiné u zrodu a probíhání mezinárodních a koprodukčních pořadů a podniků. Ve své době se těšil opravdu mimořádné divácké a posluchačské popularitě. Byl i spisovatelem, autorem desítek anekdot, humoristických příběhů, vtipných satir a vydával je knižně i časopisecky. Byl také znám jako skvělý imitátor Vlasty Buriana. A ještě jedna perlička, jeho ženou bývala zpěvačka Věra Racková. Dlouhá léta byl pan Štuchal hlavní hvězdou zájezdových estrád, ve kterých proslul i svou konferenciérskou, slovní a imitační schopností.
4: Co kdybychom tak zabrousili kousíček dál? Ale co kdybychom tak trochu se podívali na Piccadilly Square? Well... Lajte jsem že totiž drazí kluci a holky. Vy víte, že v anglických novinách občas proskočí nějaká taková zajímavá zpráva, kterou my u nás čteme. A to je moc nice. Zajímavá zpráva třeba. Tady byla nedávno v novinách anglických taková zpráva, že se měla konat výroční schůze britských jasnovidců, kteří vidí do budoucnosti. Ale byla pro nepředvídané příčiny odložena. Jsou zajímavé zprávy třeba o lordstvu, jak si lordstvo ještě žije. No my chvála Bohu, nemáme lordy. Ale takový lord, víte, on má samozřejmě své sloužící. Byl takový jeden lord, myslím, že se jmenoval Bumbleton. Už nevím přesně jméno. A o něm se vypráví, že přišel jednou do zahradní restaurace. A v té zahradní restauraci drzá slepice, jak jste slyšeli, slepice jsou drze většinou, vyskočila lordovi Bumbletonovi na stůl a ten zavolal: restauratore, zavolejte mi ho sloužícího Johna, ať udělá křt. No, ladies and gentlemen, o něm se vypráví o lordu Pambletonovi ještě jedna zajímavá historka. Lord Pambleton se mu trošičku zvedl adrenalin v krvi, rozčilil se, zazvonil a řekl: John, odcházím rozezlen, praskněte za mnou dveřmi. Je o něm také známo, že je člověk neobyčejně citově založený a jednou zazvonil žebrák u dveří zámku, zavolal Johna a řekl: John, vyhoďte toho chudáka, já se na to nemohu dívat. Ale cudný a puritánský je vždycky lord. Šel jednou po Piccadilly Square a tam nějaká dívka nápadně oblečená ho oslovila velmi laskavě, slovem miláčku. Byl z toho velice skoprnělý a odešel do časopisu, který odbíral, aby tam podal inzerát. Říkal: mohl bych podat, prosím, inzerát. Byl samozřejmě přijat v Lídně a on diktoval tento inzerát. Prosím, onu dámu, která mě oslovila na Piccadilly Square slovy miláčku, kam jdeš, aby laskavě vzala na vědomí, že jsem šel do jockey klubu.

0: Později i Jiřímu Štuchalovi bylo Brno malé a přesídlil do Prahy, kde také ve věku nedožitých 67 let v březnu roku 79 umírá. Taková byla tedy ta dnešní výprava na Moravu za moravskými komiky. I když mluvili česky, jako vždycky. Mějte se hezky a zas příště u dalšího dílu, ať už věnovaného jednomu nebo vícero komikům, se těší Patrik Rozehnal. A dnes nám zbyde ještě čas na jednu umělkyni, také Moravandu, Evu Pilarovou. Mějte se.
1: Tak jeď, jen vař, jen vař. Padnem tam do těch starých putik, tam hudba má svůj rajc. Swing, rock and roll a pak beat, beat, beat. Tak točte se, kočky, a ty koukej, hraj!

0: Swing, swing, chtěl svý, má svý, chtěl snad víc, o ne, ne, ne. On Mojžíš věděl, proč vědro s vodou v té studni měl. Well, well, well, co k obědu teď? Ach, sleď.
1: Tak dobrou.
0: Díky.
1: Ať slouží.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by